0: Prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec svolila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády navařený, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusku a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žil si tam jako v nebi. Ať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku, ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami, politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
1: Jo, to já bych si dal.
0: No, také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
1: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
0: No o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou pro vždycky. Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
1: U doktora Sladoráda.
0: Aha.
1: Předepsal mu 3x denně prášek cukru a velkou lžíci medu, polívkovou.
0: No výborně, vidím, že jsi hlava otevřená.
1: Mám zavřenou hlavu, dědo. Ale sáhni si na ní.
0: Ale no tak dobrá. Snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý. Tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo Kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale z mlsání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
1: Boule za ušima?
0: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo z chutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš, co kuň? No, zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, my o vlku, vlk za humny.
1: Vlk? A nesežral ho?
0: Bá sama s vousama, jaký vlk?
1: Jak si teď, dědo, říkal?
0: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu před ní. To bylo radosti. To bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
1: Nebo čaj.
0: Nebo čaj. Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
1: Jako já.
0: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetele. A tak mu to zachutnalo, že se už do cukrového království nevrátil. A od té doby se zpívá písnička o vraných koních. Ty ji, myslím, také znáš. Jednou si mi ji zpíval, pamatuješ?
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně.
0: Potom vraný už Jakoubek zívl, zavřel oči a spal. A jak tak spal a spal, venku zatím padal sníh. A padal

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes nad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom hrachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říká?
3: A ty jsi promluvila, to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
1: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. No. Ten má za ušima, však víš.
3: To má.
2: A dědo, napiš mu ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
3: Mm-hmm. Opravdu si to říkala, babička?
1: No jo.
3: Jakoubkovo pyžamo, že má křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
1: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
3: Aha.
1: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. No víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
3: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku?
2: Tomáš, dědečku.
3: Tak tedy, Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Tahle teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bonbónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bonbóny. Pak si sladce vzdychla a řekla: dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla: křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáš jí pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spi, děťátko, spi, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie do říše snů a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má Jakub Filipa. Ale ne, není to jeho bratr. Není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a ty říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček.
1: Dnes ti vyprávět nebudu, Jakoubku.
2: Dado, pověs mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
1: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
3: Pro mě, za mě, ještě mu něco málo, pověz. Dnes vyprávěl spíš on tobě, než ty jemu, a pak už je to stejně naposled.
1: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti.

Moc, moc se omlouvám. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Dospělý dokáže všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. Ovšem, nestačí-li vám tato omluva, rád věnuji tuto knihu i vám, dětem. Všichni dospělí byli přece nejdříve dětmi.

0: Když mi bylo 6 let, viděl jsem nádherný obrázek v knize o pralese. Byl na něm hroznýš, jak poliká šelmu. Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. A tak se nedivím, že se pak nemohou ani hnout. Celý půl rok jenom spí a tráví. Hodně jsem o tom přemýšlel. A také se mi podařilo pastelkou namalovat první kresbu. Pojmenoval jsem ji Kresba číslo 1. Svoje veledílo jsem ukázal dospělým. Ptal jsem se jich, zda jim moje kresba nahání strach. Strach? Smáli se. Proč by jim klobouk naháněl strach? Ale to není klobouk. To je hroznýš, jak zažívá slona. Dospělí to nebyli schopni pochopit. A tak jsem nakreslil další obrázek. Pojmenoval jsem ho Kresba číslo 2. Slona uvnitř otevřeného hroznýše. A opět se popadali za břicho a poradili mi, abych nechal kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a abych raději studoval. A tak se stalo, že jsem se ve svých 6 letech vzdal své malířské kariéry. Během několika dalších let, kdy jsem poznal spoustu dospělých, se můj názor na ně nezměnil. Nechápali nic. A tak jsem se už nikdy nikomu nezmínil o hroznýši, slonu nebo o hvězdách. Nakonec jsem mluvil jenom o golfu, penězích, politice a kravatách. Každý byl velice potěšen, že potkal tak duchaplného muže. Dál jsem si žil svůj život obestřený modrou oblohou v touze navštívit to útulné nebe, kde budu jen já a Bůh. Bez všech těch lidí a lidiček. Ale to vše trvalo jen do chvíle, kdy jsem se stal letcem a testoval své první letadlo z Paříže do Indie.
1: Paříž volá let FBD XY. Odpověz, přepíná.
0: FBD XY slyší. Základní rychlost 1.9.0. Jsem o 10 minut pozadu oproti plánu. Je silný protivítr. Mám problém. Ztrácím výšku.
1: Paříž volá let FBD XY. Udejte polohu. Opakuji. Udejte svou polohu. Paříž volá let FBD XY. Slyšíte mě? Kde jste?
0: A tak jsem se najednou ocitl v poušti na Sáhře. Sám. Bez jediného živáčka. Tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny. Sám jako trosečník na voru v prostřed oceánu. První večer jsem usnul v písku vedle havarovaného letadla s tím, že ráno se pokusím motor opravit a pokračovat v letu. Byla to pro mne opravdu otázka života a smrti. Pitnou vodu jsem měl sotva na týden. Dovedete si představit, jaké bylo mé překvapení, když mě za úsvitu probudil zvláštní hlásek.
2: Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Nakreslíš?
0: Nakreslit co?
2: Nakreslíš mi beránka.
0: Kdo jsi? Jak ses sem dostal? Co tu děláš?
2: Čekám, až mi nakreslíš beránka.
0: Co pak neumíš říct něco jiného?

0: Ne, nakreslíš mi beránka?
1: Když stojíte před příliš velkou záhadou, neodvážíte se neuposlechnout. Byl jsem vzdálen na tisíce mil ode všech obydlených míst, v nebezpečí smrti. A tak jsem vytáhl papír a plnící pero a začal kreslit. Já ale neumím kreslit.
0: To nevadí.
1: A určitě neumím nakreslit beránka. V životě jsem nakreslil jen jednu věc. Vidíš? Tohle.
0: Ale já nechci slona v Hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka.
1: Kde je u tebe doma? Žiješ na malém ostrově? Nebo někde na malém městě?
0: Co je tohle za věc?
1: Co?
0: Tohle.
1: To je letadlo, to létá. Letěl jsem v něm a pak se porouchalo.
0: Ty jsi spadl z nebe?
1: Ano.
0: Ty také? To je divné.
1: Co jsi myslel tím ty také?
0: Uděláš mi jiného beránka? Tenhle nevypadá dobře. Je nemocný.
1: Kreslením se cizinci uprostřed pouště spolu moc neseznámí.
0: Odkud jsi?
1: Dobře, odpovím ti. Jsem z Paříže. A odkud jsi ty?
0: Je Paříž na téhle planetě?
1: Samozřejmě, že je.
0: Promiň, ale tohle není beránek. Tohle je berán. Má rohy.
1: Myslíš, že nemám nic jiného na práci? Musím opravit motor, než mi dojde voda. A už vůbec nemám čas na nějakého kluka v kabátě a s kordem, který se objeví odnikud uprostřed Sahary. Tady máš. To je poslední obrázek, co jsem ti nakreslil. To je bedínka a beránek, kterého chceš, je uvnitř.
0: Opravdu? Dobře. Myslíš si, že beránek bude potřebovat hodně trávy?
1: Proč?
0: Říkal jsem ti to. U mě doma je všechno malinké.
1: Dal jsem ti velmi malého beránka.
0: No, není tak moc malý.
1: Proč?
0: Už jsem ti to říkal. U mě doma je všechno malinké.
1: Dal jsem ti velmi malého beránka.
0: Není tak moc malý.
1: Už jsem se s ním nedokázal přijít. Byl jsem dost starý na to, abych viděl beránky skrz bedínku.
0: Je Paříž na téhle planetě?
1: Samozřejmě. Už ses mě ptal.
0: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Právě usnul.
1: Já vím. A tak jsem se seznámil s malým princem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To bylo jedno opičátko. Sedávalo na krajíčku pralesa a dívalo se odtamtud jedné škole rovnou oknem do tělocvičny. Opičátko se moc smálo tomu, jak jsou neopičátka nešikovná. Třeba neopičátko Čaka. Na zvláštní hladoučké a úplně vodorovné větvi zvané hrazda se Čaka málem neudrží. Přes krásně hladký pařez zvaný koza ani za nic nepřeskočí. A přece najednou vyběhne s ostatními neopičátky z tělocvičny na dvůr a drží v ruce banán, velikánské jablko anebo celou hrst ořechů.
2: A co já se nalítám po větvích a jsou všelijak skroucené a vůbec ne krásně vodorovné, než popadnu jeden ořech.
1: Takhle si broukalo opičátko na kraji pralesa. A rozhodlo se, že se vypraví do tělocvičny, kde stačí o něco zakopnout nebo z něčeho spadnout, aby jeden hned měl plné ruce banánů, jablek nebo ořechů. Jako neopičátko Čaka. Teď přijde první jenže. Jenže taky Čaka se často díval z okna tělocvičny. Díval se směrem do pralesa a viděl tam opičátko, jak se prohání ve větvích. Nahoru, dolů, dělá koleno toče a tak a najednou drží v tlapkách ořech nebo banán. To je něco jiného, říkal si Čaka. Jaký pak je to u nás v tělocvičně tělocvik, když na hrazdě nic neroste, na šplhadlech taky ne a pod kozou se nenajde ani borůvka. A vždycky trvá celou hodinu, než si člověk může dojít do šatny pro banán. Opičátko, to se má. Dělá tělocvik a hned si při něm natrhá banány, ořechy a tak. A tak si ti dva začali závidět tělocvik. Jednoho dne povídá opičí máma opičátku. Kam pak jdeš? A opičátko,
2: ale trošku ven z pralesa na zkušenou a přinesu ti 5 kilo banánů a jablek a ořechů.
1: No tak jdi, povídá ta opičí máma. Zrovna v té chvilce řekla maminka Čakovi, kam pak jdeš? A Čaka,
2: ale máme dnes tělocvik venku v pralese.
1: No tak jdi, povídá maminka. Teprve za 5 minut si vzpomněla, že pustila Čaku do pralesa. Ale když je to s učitelem, tak co? Ne. Jenže ono to s učitelem nebylo. Čaka se přižene do pralesa a už se náramně těší na ten užitečný tělocvik. Trošku se šplhá a hned je z toho kilo banánů. Udělá se koleno toč a hned se přitom setře se kilo ořechů. Jenže teď přijde druhé jenže. Jenže než se Čaka dostal nahoru na strom, odřel si 2 kolena a 1 loket. A když se konečně vysoukal nahoru, vidí, že to není ten ořechový strom. Ten stál vedle. No, Čaka si odřel ještě zbývající loket, jak se soukal dolů. Zkrátka byl to takový děsně těžký tělocvik a nic z něho. Vlastně ano, ta odřená kolena a lokty. A Čaka znova na ten pravý ořechový strom, ale nahoře žádné ořechy nebyly. Sedí tam opičí máma, louská poslední ořech a povídá. Ty nešiko, copak si opice? Teď začneš brečet. A Čaka opravdu začal brečet, protože čirou náhodou vyšplhal nějak moc vysoko a teď se bál dolů. A tak opičí máma udělala výmyk, pak veletoč a už drží Čaku v náručí a někam ho nese. Co zatím, opičátko? To vklouzlo otevřeným oknem do tělocvičny, otřelo si dlaně o podlahu, aby mu to neklouzalo, a hup na hrazdu. Velevý vrtokotrmele, co švih do podřepu s přeskokem na šplhadla, rovnou na šplhadla, a tam zase tanec nahoru dolů, hlavou nahoru, hlavou dolů, odskok letmo na hromadu žíněnek. A pak se opičátko podívalo do dlaní, jestli už v nich má nějaký ořech, banán nebo datli. Teď zas přijde jenže. Třetí jenže. Jenže, kde nic, tu nic. Dlaně jsou prázdné. Přeskok plavmo přes tři kozy a ještě přes koně, vrtule na bradlech, kutulu lůč až ke kruhům a na nich, no to už prostě nemá jméno, co opičátko na těch kruzích vyvádělo. A zas se podívá do dlaní a zas jsou prázdné. Kde pak ořech, kde pak banán, ani skořápka, ani slupka. Ale to už stála ve dveřích tělocvičny Čakova maminka. Zašla se tam podívat, protože se Čaka dlouho nevracel. A sedí tam opičátko a pláče, že si ne a ne vycvičit na bradlech datli. Ale, povídá Čakova maminka, co pak už si někdo vycvičil na bradlech datli? To bys muselo být kluk a maminka by ti tu datli musela strčit do aktovky, aby si ji v přestávce po tělocviku mohlo sníst. A vzala uplakané opičátko do náruče a někam ho nese. Zrovna v půli cesty potkala opičí mámu s Čakem v náručí. No, usmáli se na sebe a ta opičí máma povídá, to víte, děti jsou děti. Závidí si i tělocvik. A vyměnili si ty dva synky, zamkli tělocvičnu a všichni šli domů.

Dráteník a hraběnka. Byl jeden starý hrabě v starých bukách a byl to muskej, jenže neměl jako svý, co muskej má mít. No, matka věděla, co je. Rmoutila se nad tím, taková věc nejde zamluvit. Ale nakonec si myslá, jiná pomoc nebude, synáček ostane tak, starý mládenec, co inýho. Když rodiče zemřeli a tej byli umlí, mladý mu nezbývalo, aby si nějakou vynašel, aby přecej měl posluhu a takový. No, tak si vynašel jenu z chudýho šlechtického ústavu, ale honou reno měla, byla hned pro, tak si ji vzal. Žili spolu pěkně, nic, žádný roztržky neměli, jen je začásek mrzívalo, tam a tam mají děti a my nic. No, ten i těšil, deť není tak zlé, bez dětí taky to jde, aspoň nemáme na koho hospodařit. Na chvilku ji usatonil, ale jdou kousek, ona zas vidí, jak si jiný voděj hošička nebo dcerušku, nedalo i to a tak mu povídá. Vidíš, tamhle ty mají děti a my nic, jsme porád na měkký vodě. No, jazyk ji nemohl zarazit, jeho to jako trápilo, když mu jen vyslipovala, tam a tam mají dítě, jaká je z toho radost a my nic. Až najednou přijde tam takovej elegantní dráteník mladej na zámek, přijde, jestli je co drátovat. Služka si ho láskavě okoukla a prej, drobínek počkejte. Hned běží a povídá paní, kdo přišel. Prej takovej překrásný člověk, v obličej jako panskej, škoda, že je dráteník. Tak jsem mu řekla, aby počkal. Paní se přišla podívat a opravdu něco nepomyšlenýho. Chvíli se nemohla utrhnout, no, když tu je, že mu něco sežene. Jste ženatej? Ptá se ho, aby zavedla řeč. Ano. A jak pak dlouho? Asi 5 roků. Máte taky děti? I to prej máme. Jednoho hošika a 3 děvčata. Za 5 roků? Jo, jenou byl párek, 2 děvčata. Ta se mohla vyděsit. Honem běží k barounoj, jako hraběti. Byla z toho skoro, říkaje, pojitřela. Pojď se podívat, to stojí za to. Je tu 1, 5 roků ženatej a už mají 4 děti. Jednoho hošička a k tomu 3 děvčátka. To by ani do hlavy nenapadlo. No, hrabě šel. Tady vidí, elegantní člověk to byl, po drátenicku ustrojenej, tak pová svý paní, aby odešla a vostal s ním vo samotě. Tejkom s ním vostal, pěkně rozprávěli a ten hrabě se ho po chvíli ptá. Co pak takhle, nechtěl byste s mou paní? Vrčí jen, že nemá dost co málo, aspoň jednoho halanta. Když byste to vyřídil a bude synáček, dostanete 1000 zlatých. No, o to by nebylo jen chtít, ale mám jen malou faktoraci, taková paní a já tule sprostý člověk. A ještě, kdyby se ke ušemu žena o něčem dozvěděla, jaký oni jsou, já nechci mít doma žádný potahování. Hrabě mu povídá, však se to v tichosti odbyde. Žádnej nic nevykváče, ví nic, my taky nic, řeči nebude, nikdy ne. A když se to povede, dostanete, co jsem připověděl. No, když to mocně mělo bejt, dráteník si všechno převážil a teda byl přitom. Hned se jde meldovat a pouvěděli si to, jak to asi stojí. Paní přijde, zavedla ho do pokoje, všechno tam bylo pěkný. No, ten si ji připravil, hodil sebou a na uštívení těla bylo. Tejkon, když se pokocali, ona poudá. Bude to dobrý, děkuju vám. A strčila mu 10 do ruky. Milej chlapík odešel, ještě mu na cestu poudá. No, až bude čas, tak přijďte, dostanete vaši dietu. A byla na něj až tuze předobrá. Teďko trvalo to, když bylo 40 neděl,
Paní povila překrásný dva synáčky, ale těžce zkusila. Už hní ducha necítili. Hrabě měl svou radost, jenže málem by byl přišel o ženu. No ale dokázala to, všechno se dalo do pořádku a paní si uzala k dětem kojnou, aby si je varovala. Bylo už dlouho, ten byl zatím zdrátování doma. Ale jen si krapínek pobyl a zas hajdá do světa. Tak jenom přijde z bázni boží, jestli je co drátovat. Služka ho jen zblejskla a jako hepatýrem běží k paní nahoru. Zas je tu ten hezký dráteníček. Ty hrklo, haš k pantochlích. Skoč prej pánoj, ale hned a řekni, kdo tam je. A aby poseděl. Když hrabě dostal vědomost, přijde, dává mu ruku a zrovna mu taky vysadil na stůl 2000. Dráteníka to vyděsilo. Teď bylo jen 1000 zlatých smluvený. No jo, ale máme 2 a žádný 2 hezky hoškové. Tak ten bere peníze a povdá. Poslouchejte, pane, kdyby nebejvala voskovaná podlaha a já se mohl vzepřít, jak je nebe nade mnou, byly by 3.

0: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár lichačů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tak
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já dočista přehlédl, že už je ráno. Takže Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele, za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, presto pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde jinde?
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: tátí.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, ha?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: To by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňáš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak proč jsi mě na to neupozornil?
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
2: Já?
3: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
2: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
1: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
2: Jo, to jo.

0: Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
3: Nesmírně.

0: 不写喽。
1: 那种
2: 那是
0: 不写喽。那么就写喽。
2: 写喽。
0: 写喽。
1: tak vidíš, vy se díváš pořádně, tak jedou.

0: Přijeli k malému domku ve strmé uličce, Klement tam bydlil ve dvou malých světničkách. Všude po zdech visely trubky všech možných tvarů a každá na šňůře jiné barvy. Klement zatopil a vařil čaj a Jakub si prohlížel trubky. Ta nejzakroucenější se mu líbila ze všech nejvíc. Byla z krásně vyleštěné mosazy a světilka na ní jen hrála. Pane Klement, řekl Jakub, co kdybyste pozval Karličku dovnitř, když je štědrý večer? Budeme tady troubit a popíjet čaj a Karličce byste mohl dát na talíř trochu ovsa nebo obroku.
1: No, myslíš, že se sem vejde?
0: Řekl Klement, ale bylo vidět, že tu myšlenku uvítal, jen se lítostivě podíval po čisté podlaze.
1: Karlička bude děsně ráda,
0: řekl Jakub. Pan Klement odešel a za chvilku se vrátil s Karličkou. Na prahu ji očistil kopyta od sněhu a Karlička vděčně zastříhala jedním uchem a bělmo levého oka jí drobet zvlhlo.
1: Nemáme tu ovšem žádný stromeček, řekl Klement při čaji, ale mám tu větvičku jmélí.
0: Každému pak dal kus vánočky.
1: Karličko, řekl, můžeš klidně mluvit, on si to Jakub nechá pro sebe.
0: Karlička na Jakuba mrkla, aby neprozradil, že už to ví, a řekla, teď nám Klemente zatrub nějakou koledu, děsně ráda koledují.
1: Karlička má hrozně ráda koledy, řekl pan Klement, a nejraději ty, jak je o tom oslíkovi, jak dýchal na děťátko. Karlička mu to hrozně závidí, tomu oslíkovi. Kolikrát jsem ti říkal, Karle, že závidět se nemá.
0: Já vím, Božka, zašeptala skromně Karlička a sklopila zrak. No a pak se dali do koledování. Pan Klement troubil, troubil, troubil a Jakub s Karličkou zpívali k trumpetě. Karlička ještě do taktu takhle hrabala nohou, ale pan Klement jí to zarazil. V tom si vzpomněl na tu nedoručitelnou zásilku. A že se podívají, co to může být. To se ale nemá, řekla Karlička. Ale pan Klement jí usadil, odkdy se koně pletou doručovatelům do řemesla. Všichni byli strašně zvědaví, co v tom balíku je, zejména Jakub. Pan Klement položil balík na stůl. Bylo na něm napsáno Jakub Praha. No Jakub ale neuměl číst, takže se pana Klementa zeptal, co je to tam napsáno, že to nejde doručit.
1: Tam napsáno Jakub Praha. A kde já mám hledat nějakého Jakuba? Dal jsem to i vyvolat, ale nikdo nic o nějakém Jakubovi nevěděl.
2: No já se přece jmenuju Jakub, pane Klement, vyhrkl Jakub. A mohlo by to být pro mě, protože já jsem taky z Prahy. Ono těch Jakubů nebude tolik. To by mohlo být pro mě, pane Klement. Tak to taky otevřeme.
0: Odřízl červenou pečeť a zásilku rozbalil. A teď vám, děti, řeknu, co v tom balíku bylo, protože já to sám taky nemůžu vydržet. Tak tedy, byl tam malý starodávný dostavník, tažený čtyř s přežím lipicánů, na kozlíku seděl voska, v jedné ruce drželo opratě, ve druhé maličkou trubku a v držadle byl zastrčen bič. Všechno bylo tak veliké, že se to vešlo do krabice od bot. Ale co bylo nejkrásnější, že ti lipicáni byli z masa a kostí, stoupala z nich pára a nepokojně sebou poškubávali, že je voska stěží držel na úzdě. Lucerničky po stranách vozu sví a uvnitř vozu seděli docela malí cestující, povídali si, ale co to nikdo nevěděl. Karlička se neudržela a zařechtala na celé kolo. Spřežení lipicánu jí slabounce odpovědělo.
1: Pane postilione, řekl Klement, kam vlastně jedete s tou diligencí?
0: Ale voska neodpověděl, jen tichounce a dlouze zatroubil na zatočenou trubku, na hlavě měl šedý cylindr a černou pelerinu přehozenou přes záda. Jakub do ní foukl a pelerina se rozevlála. Koničci se vzepěli a dali se do cvalu. Dostavník udělal tak několik okruhů po stole a Jakub strčil několikrát do pana Klementa a ptal se, zda je ten dostavník skutečně jeho?
1: To rozhodne ministerstvo spojů, řekl pan Klement, protože sám dostával na dostavník chuť. Řekl si, že si třeba dá změnit jméno na Jakuba. Ale Karlička se po něm pohrdavě podívala a Klement řekl rychle: ano, milé dítě, je to tvoje sakum pikum i s balicím papírem, ale jen jestli si toho dovedeš vážit.
0: Teď se stala zvláštní věc. Dvířka dostavníku se otevřela a z nich vystoupil docela malinký Jakub, ale na vlas stejný, jenže byl vysoký na půl sirky. Jakube, jsi to ty? Vykřikl Jakub. Ano, já jsem ty, řekl maličký Jakub komářím hláskem, jenže nevím, kde bydlíme. Musíme domů, poněvadž maminka už po třetí pláče a tatínek bloudí po zasněžené Praze a hledá tě. Za chvíli budou vysílat tvou fotografii v televizi. Tak Jakube, řekl Jakub, já bych tu tedy zůstal s Klementem a Karličkou a ty jeď k nám domů, ať se to uklidní. Víď, Karličko? Nevím, řekla Karlička, ale ta Vánočka byla moc dobrá. Já už teď ničemu nerozumím a myslím, že je na čase, abych možná přestala mluvit. Je toho na mne moc. Nikdy jsem si nemyslela, že by mohli být tak malí koně a tak nádherně podkovaní. I když jinak nemám ráda lipicány, protože se rádi vytahují, musím říci, těmhle všechna čest. A taky to řekla. Pak lipicáni ještě udělali několik okruhů a Voska jim dal do pytlíku ovsa. V tom se dvířka dostavníku otevřela znovu a vystoupila z nich ta malá holčička se zápalkami, jenže je asi nechala v dostavníku. Ale byla skřehlá a po tvářičce jí tekly tak malé slzičky, že o nich nikdo ani nevěděl. Jakube, řekla, myslím, že bys měl jít domů ty a my tu všichni zůstaneme u Klementa. Ty jdi domů, ale my budeme tvoji, víš? A vždycky budeme tvoji, ale nikdo to nesmí vědět, jen ty, Klement a Karlička. A maminka by taky byla zoufalá, kdyby domů přišel tak malý Jakub, že by se vešel do náprstku, prosím tě, to musíš sám uznat, Jakube. To taky uznávám, řekl Jakub, z toho by maminka byla asi celá vedle.
1: A pro tatínka by to taky nebylo nic lehkého, prosím tě, řekl Klement. Ten by se snad zbláznil, viď, Karle?
0: Ano, Božko, zašeptala Karlička. Pak se dvířka dostavníku otevřela po třetí a vystoupil pán s kaprem, ale už bez kapra.
1: Mladý muži, řekl, sděluji vám, že jsem kapra na vaše přání hodil do Vltavy. Ale jděte domů, ano?
0: Je to někdy velice, velice těžké, řekla Karlička. Nechtěl byste kousek Vánočky s čajem?
1: Děkuji, řekl pán, měl jsem právě krocana s nádivkou.
0: Pak smekl, vzal holčičku za ruku a vrátil se k dostavníku.
1: Tak, řekl Klement, teď dostavník zase zabalíme a uložíme tamhle na skříň. A kdykoliv se ti zachce, lipicáni předjedou, třeba 5x denně.
0: A co když tady nebudete, řekl Jakub.
1: Budeš mít klíč, řekl pan Klement. A podal Jakubovi veliký klíč na červeném provázku. Jen po sobě vždycky uklič, dodal a nenadrob, kdyby s koním dával ovsa.
2: To se nebojte, pane Klement, řekl Jakub, všechno bude v pořádku. Přinesu si ze Sýně koště, jsem velice čistotný.
1: Tak, řekl Klement, a teď pojedeme domů. Kde bydlíš?
0: To jsem právě zapomněl.
1: Tak to musíme na strážnici, řekl pan Klement, jistě už tam mají hlášení. Tak, Jakube, nasedej a pojedeme.
2: Výborně, řekl Jakub
1: A skutečně se zaradoval, protože měl rád palné zbraně a doufal, že na strážnici nějakou uvidí. Zapřáli Karličku a vyjeli. Jeli strašně pomalu, protože se jim nechtělo se rozloučit. Několikrát se vrátili na Maltéjské náměstí a Karlička z ničeho nic řekla, co kdybychom se vrátili, už dávno jsem nestrávila tak pěkný večer jako dnes. Ale zoufalí rodiče čekají, řekl Klement, vraťme jim přece dítě. A zastavil přímo před okrskovou stanicí, kde se svítilo. Tam se všichni tři dojemně rozloučili a Klement jen důvěrně pošeptal Jakubovi Lipicáni. Pak prudce zazvonil. Na strážnici bylo teplo od rozžhaveného bubínku. Tři muži ve stejnokroji chlouskali ořechy. Jeden otvíral krabičku sardinek. Tvářili se přitom, jako by chtěli začít zpívat koledy, ale Klement jim to přerušil. Nekoledovalo se tedy, ale ořechy louskali dál. Jeden rozlousknutý hned nabídl Jakubovi. Děkuji, řekl Jakub, máte to tu moc hezké a nejhezčí je ten stromeček, je skládací. Všichni tři strážníci řekli, že ano, že je skládací a louskali ořechy dál a sardinky nechali plavat. Našel jsem toho zbloudilého chlapce, řekl hlubokým hlasem Klement. Už byl skoro zmrzlý, seděl u portálu Gnostického paláce a spal. Ohřál jsem ho a nakrmil. Nemohu ho odvést domů, neboť dítě nezná svého bydliště. Jsem poštovní zřízenec Klement, nestraník, bez vyznání, bytem v Podolí 7. No dobrá, řekl ten nejplešatější. Dobře jste učinil, občane? Však on bude vědět, kde bydlí, kdo se takhle kouká, ten určitě ví, kde bydlí.
2: Prosím, a jak se koukám? Optal si Jakub.
1: Koukáš, jako bys neuměl počítat do pěti, pravil ten nejplešatější. A že umíš do pěti?
2: Já umím do 30, řekl pobouřeně Jakub. A pane, můžu se dívat do ohně? My máme ústřední topení.
1: Sedl si na bobek a díval se do ohně.
2: A najednou spatřil v ohni někoho chodit. Byla to docela malá postavička. Jakub poznal lampáře z bílého a zeleného náměstí s dlouhou tyčí na rozžíhání lamp.
3: Chytám jiskry na tyč, abych měl dost ohně k zapalování, řekl lampář. Ale neříkej to nikomu.
1: S kým si to tam povídáš, řekl ten nejplešatější muž.
2: Ale to jen tak pro sebe, řekl Jakub.
1: A jak to, že ty vůbec nepláčeš, řekl ten nejplešatější. Není ti hanba? Klidně utečeš z domova, procouráš celý štědrý večer, tváříš se, jako bys neuměl do pěti počítat a neuroníš ani slzu. Umíš ronit slzy?
2: No, ronit umím, řekl Jakub, ale ne vždycky. Vy umíte vždycky?
1: Ten tlustý a plešatý se pak zvedl ze židle a sedl si k Jakubovi na zem. Ten druhý, kterému ostatně říkali Pištoro, jim hodil dva ořechy a on je chytli.
2: Plynař se zatím tiše vytratil.
1: Tlustý a plešatý se na něj pořád a pořád díval a řekl, těší se domů.
2: No, dost se těším, řekl Jakub nejistě, ale ne, zas tak moc, to tady je to hezčí. My máme ústřední topení a tady není.
1: No a kde pak máte to ústřední topení, řekl ten plešatý.
2: No doma, odpověděl Jakub.
1: Kde by bylo ústřední topení?
2: Doma přece.
1: A kde máte ten dům, povídal plešatý a foukal do jisker. Jakubovi se podařilo jednu jiskru chytit a jako si ji schovat do kapsičky, ale už zhaslou.
2: No, oni budou rádi, až zas přijdu domů, řekl Jakub, protože jsem jejich potěšení a jsem jejich štěstí, takže oni budou hrozně rádi.
1: A tak ty jsi jejich štěstí, řekl plešatý. A čí pak?
2: No, jejich, řekl Jakub, všech.
1: No dobře, řekl zase ten plešatý. A jak se oni všichni jmenují, anebo jak ty se jmenuješ?
2: Já se jmenuji Jakub, řekl Jakub.
1: A tatínek je taky Jakub, maminka je Bětka, babička je Bába. A jinak si neříkáte?
2: No ještě si všichni říkáme Zlato, řekl, ale babičce říkáme Bábo a ona nám děti, ale jinak si všichni říkáme Zlato.
1: Jo, Zlato, řekl ten plešatý, a to stačí?
2: No úplně, řekl Jakub.
0: Plešatý se zvedl a šel do vedlejší místnosti. Vrátil se s bílou svíčičkou a postavil ji k tomu skládacímu stromku. Pak ji zapálil zapalovačem a ten třetí, co stále seděl, jako by se mu něco stalo, otevřel ty sardinky. Z ničeho nic zaspívali koledu, pásli ovce valnašin, vidlenské salnašin, dojda. Oheň v kamnech praskal a bubínek hučel a u dveří visely krátké kožichy a samopalí. Ja. Tak oni si všichni říkají zlato, řekl Plešatý, když dospívali. A ten marnotátný syn ani nezapláče. Tak budeš brečet nebo ne?
2: No, nebudu, řekl Jakub.
0: Tak on prý je jejich štěstí a jejich potěšení, povídá ten Plešatý. Víc jsem nevyšetřil.
2: Já mám malý dostavník, řekl Jakub, ale ten je u Klementa. Na kozlíku sedí voska a troubí na zakroucenou trubku a táhnou to lipicání, všechno je to takhle mrňavé, říká se tomu inteligence.
0: Inteligence? Řekl zamýšleně ten Plešatý a vypadal, jak se říká, tedy jako docela paf. Pištora si utíral mastnou bradu a zíral do prázdna. A jestli nevíte, co dělal ten třetí, tak vám to povím, louskal ořechy a ošetřoval svíčičku. No a co bys ještě chtěl, optal se Plešatý, když máš ten dostavník slipicány. Tak co bys chtěl teď?
2: No já bych chtěl takový malý semafor s malou budkou a abych mohl jít dopravu. A tak bych chtěl bílé rukavice a aby bylo vždycky, co řeknu. Když řeknu zelená, aby byla zelená, když řeknu červená, tak červená.
0: A co bys řídil, řekl Plešatý, tady?
2: No vás bych řídil, řekl Jakub. Vy jste dělali auta, já bych vás řídil. Tak to udělejte a uvidíte. Dobře vám radím, udělejte to a uvidíte.
0: Tu ten tlustý vytáhl z nějaké zásuvky bílé rukavice a ten druhý šel pro koš na papíry a postavil ho doprostřed světnice. Vlez do koše, řekl Plešatý, a budeš řídit dopravu. My budeme auta, já budu Fordka, Pištora bude Mercedes a Hofman bude popelářský vůz. Hofman, opakujte, co budete, když máte tak špatnou paměť. Popelářský vůz, řekl Hofman. No a všichni byli rádi. Tak, teď nás prožeň, řekl Plešatý.
3: Jakub je prohnal a dokonce dal dvě pokuty po 10 haléřích. Všichni hrozně troubili. Hofman jako popelářský vůz vysypával, došel si dokonce do kamínek pro trošku popela do krabičky od sirek, aby měl co vysypat. Právě jeho Jakub dvakrát potrestal, na Plešatého si netroufá. A v tom ten Hofman zvolal, vezeme vám uhlí, ale kde bydlíte, službo? Jo, to jako my, řekl Jakub. No jí, zařval Hofman z okénka auta. Tak kde bydlíte, staršino? No my bydlíme v Truhlářské 5, řekl Jakub neopatrně.
0: A v tom se celý provoz zastavil. Jen Plešatý ještě couval a dlouze a dost strašně zatroubil. Dostal pokutu, že troubil na křižovatce.
2: Svíčička v tom dopravním ruchu zhasla a už ji nikdo nezapálil. Plešatý si oblékl krátký kožich a beranici a řekl, tak pojď, kamaráde, a plač. Plač, synku, plač, ty uličníku, a vyšli ven do sněhu. Teď by právě byli měli předjet lipicání, ale nepředjeli. A plynové lampy svítily bíle a zeleně a měsíc si medil nad starým městem. Tak se Jakub dal do velikého pláče a plakal. Tlustý ho držel za ruku a říkal, maminka napekla koláče, aby nám nebylo do pláče. Ale nakonec přišli domů. Všichni volali ty zlato, ty naše zlato, no to je přece no něco takového. A právě nám se něco takového stane, no ale štěstí v neštěstí. Za oknem tiše ržáli lipicáni, pod stromkem byl malý semafor na baterii a Plešatý se s tatínkem napili pod stromečkem a říkali si Jardo, ale tatínek byl Jakub. A Jakub byl také Jakub.

pokladnička. V detském pokoji bylo plno hraček. Panenky, vojáci, vozíčky, houpací kůň i malé divadlo. Na prádelníku stála pokladnička, hliněné prasátko. Uprostřed zad mělo otvor, do něhož se házely peníze. Někdo ho rozšířil, aby proklouzly i stříbrňáky. Však tam už dva propadly a prasátko bylo penězi tak nacpáno, že už ani nechrastili, když se jim zatřáslo. A to je jistě nejvyšší cíl všech pokladniček. Prasátko bylo velmi spokojené a pyšně se rozhlíželo po hračkách rozházených po pokoji, neboť vědělo, že za to, co skrývá ve svém břiše, by vše skoupilo. Hračky si to mysleli také, ačkoliv o tom nemluvili, ale velmi si prasátka vážili. Ze zásuvky prádelníku vykoukla panenka. Byla už stará a spravovaná a proto velmi moudrá. Pojďme si zahrát na lidi, zvolala. Je to tak zajímavé. Vše i hned obživlo, pohybovalo se, i obrazy na stěnách se obracely, aby ukázali, že mají také druhou stranu. Byla právě půlnoc a úplněk osvětloval pokoj. Ke hře byl pozván i dětský vozík, který sice nepatřil do nejlepší společnosti, ale pracoval poctivě. Pokladničku pozvali písemně, protože

Divadélko obrátili, aby do něho viděla. Hračky chtěli nejprve zahrát divadelní hru a pak uspořádat čajový večírek, při němž by se hrála hra na lidi, které říkali cvičení rozumu. Houpací kůň mluvil o plnokrevnících a rodokmenech, dětský vozík o dopravních prostředcích. Inu, patřilo to do jejich oboru a rozuměli tomu. Hodiny tiše tikajíce probírali politické události. Vždy věděli, kolik uhodilo, ale všichni tvrdili, že jdou špatně. Rákoska se tvářila velmi povzneseně, protože měla nahoře i dole stříbrné kování. Na pohovce se protahovaly dvě podušky. Byly sice velmi hezké, ale trochu hloupé. A hra začala. Kus za mnoho nestál, ale herci hráli dobře. Obraceli se k divákům pouze pomalovanou stranou. Byli na to tak zařízeni a hráli stále v popředí jeviště. Vše tiše přihlíželo. Pak někdo navrhl, aby potleskem a hřmotem dali najevo všeobecnou spokojenost. Rákoska odmítla. Tvrdila, že nepráská z lásky ke starým, ale vždy jen ke cti mladým. Třaskavá žabka prohlásila, že praská každému. Plivátko bylo spokojeno se vším a všem přitakalo. Spravovaná loutka se pohnutím rozklížila a pokladnička byla tak dojatá, že určila ve své závěti, aby s ní byli herci, až přijde čas, uloženi do jednoho hrobu. Hračky dojetím zapomněly na čajový večírek a ihned začaly s cvičením rozumu, neboli hrou na lidi. Nemysleli tím nic zlého, protože si jen hráli, ale všechny v hloubi duše přemýšleli, co si asi myslí pokladnička. Ta dumala o budoucnosti, o své závěti a slavném pohřbu. A ten byl dříve, než se nadála. Jak se to stalo, nikdo neví. Bum! A spadla z prádelníku. Rozbila se na tolik střepů, že byste je nespočítali. Mezi nimi tančili a skákali osvobozené peníze. Ty nejmenší se točili v kruhu a větší se rozkutálili. Zvláště stříbrňákům se chtělo tuze do světa. Prozradím vám, že se jejich přání splnilo a že i ty menší museli za nimi. Střepy hliněného prasátka smetli a vyhodili na smetiště. Druhého dne stála na prádelníku nová pokladnička. Peníze v ní dosud nebyly, a proto ještě nechrastila, ale už to byl začátek. A proto končím.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pero poděkovalo za pochvalu a vyzvalo další účinkující. Lampička na stole, kterou zapomněl skladník Machač zhasnout, posvítila na režný děravý pytel plný cibule. Pytel se postavil do pozoru, až to v něm zašustilo a řekl.
2: Promiňte, prosím, že jsem plný cibule. Já pocházím ze všetat a tady jsem teprve první den. Je nás tu víc a my bychom chtěli...
3: Snad mi...

0: bychom chtěli. Mluvte správně česky, když chcete vyprávět pohádku.
1: My bychom chtěli zborově zaspívat píseň Hop, hej, cibuláři, cibuláři jedou. Solo budu mít já, protože jsem plný cibule. Prosil bych malou zkoušku, chceme to vzít dvojhlasně.
2: Pytle ladíme.
3: Minili a celpirin.
1: Do re mi fa sol si do. Do si la sol fa mi re do.
4: Než se kdo nadál, všechny pytle z regálu nastoupili do řady před pult. Trochu se strkali a šlapali si navzájem na rohy, ale jinak se chovali ukázněně. Pytel solista popušil trochu dopředu a hned začal velice vysoko zpívat.
2: Hop! He.
1: Pardon, miniri, borizány.
2: Hop! Hej! Cipuláři, cipuláři,

0: na to hop, hej, praskla v pytlích díra a cibule začaly padat mezi ostatní předměty.
1: Dost, tu cibuli seberte. A probuďte prosím své příbuzné spací pytle, ať vám pomohou a nespí.
0: Spací pytle se probudili a zaspívali veselou píseň.
2: Černé oči

0: Když skončili, ozvala se nesměle černá dámská kabelka. Byla v ní rtěnka, pudřenka, zrcátko, kapesník a legitimace na jméno
1: Světluška Zářivá, provdaná Neonová, narozená ve Světlé nad Sázavou, stáří 38 let. Byla zaměstnaná u plynoslužby. Měla ráda světlo a teplo. Kluci jí říkali paní Bambusová, to pro tu dlouhou tyč. Paní Světluška se zlobila. Už celý týden prší. Plášť mi ani nemůže uschnout. Rozsvítím tady před lékárnou a skočím dovnitř koupit lípový čaj a sirup proti kašli. Jen abych nedostala horečku a nemusela do postele. Kdo by potom tady na Starém městě rozsvítil starým lidem na cestu? Paní Světluška skutečně onemocněla. Na Starém městě byla tma. Nikdo nerozsvítil. Tma tmoucí. Tma jako v pytli. Tma, že by se krájet dala. Tma měla na lampy, na měsíc, na hvězdičky zlost, že vůbec svítily. Dnes ale byla ráda a tropila neplechu. Dávala tmu do pytlů, do kamen, aby se maminky zlobily, že jim to zase nehoří. A také moudrým sovám přišla velice vhod. Sundali brýle a ve tmě vyprávěli naspaměť sovým klukům a holčičkám pohádky. Jedné z plynových lamp se leknutím pustilo na punčoše očko, že dnes ještě nesvítila. Jindy svítí už hodinu. Stála 10 let vedle transformátoru a 10 let se s ním denně hádala. Zrovna jako dnes v té veliké tmě.
2: Do roka a do dny na tomto místě, co stojíte vy, budou stát lampy elektrické.
1: Hučel transformátor.
2: Elektřina je věc budoucnosti. Elektřinu přenáším já, transformátor.
3: Vy se nevyvyšujte.
1: Nevyvyšujte. Syčela lampa ve tmě.
3: Vy jenom světlo přenášíte.
1: Přenášíte.
3: A sám svítit nemůžete.
1: Nemůžete.
3: A starost o lidi, jako mám já,
1: jako mám
3: tu nemáte.
1: Já, tu nemáte. Jen elektrické hodiny na náměstí svítily a na ručičce jim seděl rozcuchaný vrabec. Posunul ručičky. Děti přijdou pozdě do školy, mysleli si lampy. Taková tma. Pejsek hav štěkl a v té veliké tmě zvedl na lampu nožičku. Copak oni jsou patník? Oni, plynové lampy? Že dnes nesvítí, za to nemohou. Taková tma. Lidem už to bylo chvíli divné.
4: Copak to dnes je?
1: Divila se babička Štípková a vyšla se svíčkou před dům. Už je tu zpráva, kterou větřík vědět dává. Ten ví všechno.
5: Světluška Zářivá, vaše velitelka, je nemocná. Pije čaj s medem a má ručník kolem krku. Mám plíce jako 2700 kovářských měchů. Přifoukal jsem světlušky, celý roj. Zaženou tmu a lidem bude dobře.
1: A už byl vítr o 715 metrů dál. Lampy ani pěkně poděkovat nestačily. 3333 světlušek svítilo pod skleněným kloboučkem v každé lampě. 100×3333 světlušek, to už je nějaké světlo, skoro jako v poledne. Až lidé mžikali pravým okem. A než se paní Zářivá uzdravila, světlušky za ní svítily. To je všechno a to je konec.

0: o malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska ale hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kde jaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Ňam, ňam, ňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu blížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano?
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl.
1: No to.
0: Zakoktal.
1: Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha. Počkej, něco ti dám. A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma. A kde vlastně bydlíš?
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. Suterénu.
1: Je, tak já vím, kde to je.
0: Zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
0: No, možná, že bych trefil i sám, namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí. Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zleounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odbiehla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavunce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví...

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
2: Prosím tě, na co pořád myslíš?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl.
2: Ale já musím pořád myslet na houpačku.
1: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
2: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
1: řekl Vochomůrka.
2: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
1: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
2: Tak dost, teď zas já,
1: povídá Křemílek.
2: Kdo pak,
1: křikl Vochomůrka.
2: Teď ti teprve něco ukážu.
1: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kunadorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
2: Jehuánka, to jsem se lek.
1: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
1: Jeden tiplík kouše škrábe, přitom volá, zdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
0: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
1: Levá, levá, levá.
0: Gorily se na sebe zmateně podívali. Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
1: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
0: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
2: Hamba, fuj!
0: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
1: Levá, levá, levá.
0: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
1: Zastavit!
0: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
1: Levá, levá, zastavit stát!
0: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
1: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
0: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lidoop, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkala celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richardčak rozhodně řekl. Ani nápad, přece jim nenecháme náš pavilon. A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jakoby nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná, otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila Moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, vstyčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
2: Co si to dovolujete?
0: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
2: Byla jsem, kvák, pozvána,
0: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně Moju napomínala. Nech jí, u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená. A bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s Mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
2: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
3: Ale to je nějaká novinka.
4: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
2: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dykobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmály se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také Moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
2: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
2: O tom popleteném lvovi?
3: Co?
0: Zvědavě opáčeli všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
2: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vlík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
2: Ovšem, zvolala Ropucha Růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byl ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
1: Správný tiplík kouše škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpali. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
1: Po tom slavném postupu si šachníte k ústupu, bude jenom taktický.
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se,
3: jak ho Milena spolkla.
0: Zbylí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
2: Není vůbec záč,
0: prohlásila Ropucha Růžena.
2: My děkujeme vám. Byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl. Ale ropuchy měli moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

0: Pomaličku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tváří se tak roztomile zvlášť, když se mi rejpe vždy.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Viděli jste už někdy čolka? Taky se mu říká mlok anebo salamandr. Je to moc hezké stvoření, po světě běhá v zelenožlutých šatech posetých černými puntíky. Ovšem, když jste malí a potkáte ho v zemi trávy, tak vás napadne, hele, proti mně jde drak. Aspoň mě to hned napadlo. Proto jsem se ho nejdřív hrozně lekl. Jenomže pak vidím, že ten drak pláče. A draci přece nikdy nebrečí. Tak jsem se s tímhle dráčkem dal honem do řeči, abych se dozvěděl, co se mu stalo. A byl to smutný příběh. Čolek se narodil z jara u rybníka, úplně poslední ze všech čolků, nejmenší, nejmladší a snad i nejhezčí. Všichni si žili bezstarostně, ale jak se blížilo léto, posedl všechny čolky kolem podivný neklid. Musíme se odstěhovat z rybníka do lesa, mumlali jako omámení a malý čolek se ptal, proč? Vám už se tady nelíbí? Líbí, nelíbí, je to tak, musí to tak být, odpovídali mu. Slyšíme hlas, který nám to říká. A pomalu odcházeli jeden za druhým, až malý čolek zůstal sám. Nevím, co jim to vlezlo do hlavy, divil se malý čolek, ale jednoho rána i on zčista jasna uslyšel jakýsi šeptavý hlásek. Jdi do lesa, najdi si tam domeček v zeleném mechu. Jdi, jdi. Mně se nechce, mně se tady líbí, vzpíral se malý čolek hlásku, jenomže hlásek mluvil stále naléhavěji, dotíral, nedal spát a nakonec nezbylo čolkovi nic jiného, než zamířit k lesu. Ale už bylo pozdě. Všechny mechové skrýše už byly dávno obsazené. Malý čolek bloudil lesem sem a tam, unavený, celý popletený, bezradný. Až jednou došel k mechovému kopečku na kraji lesa u potůčku a uviděl chodbičku v mechu. Vypadala opuštěná a vedla pořád dál a dál, kam si do nitra kopců. Malý člověk se zaradoval. Konečně, konečně jsem našel místečko, které nikomu nepatří.
2: Cože?
1: Zabudácel náhle v chodbě zlostný hlas a před malým čolkem se objevila vysoká černá postava.
2: Všechno tady patří mně? Vznešenému černému hrabošovi z Mokřiska.
1: Na čolkova záda dopadla velká černá tlapa.
2: Tak, mám tě. Co tady slídíš? Zase jsem dopadl jednoho zloděje, který má zálusk na moje poklady, na moje zásoby, na všechno, co jsem pracně naschromáždil. Já, vznešený pan hraboš z Mokřiska.
1: Kde pak? Špitl čolek. Já nejsem zloděj. Jsem čolek. Jenom si hledám střechu nad hlavou. Místečko, kde bych v létě bydlel.
2: Tak ty tvrdíš, že jsi čolek. Mlok, salamandr, co hledá letní byt, mručel hraboš. Úplně nevinný čolek a žádný zloděj, ano?
1: Ano, špitl čolek. Ale hraboš vykřikl,
2: jenomže na to ti nenaletím. Vždyť všichni salamandři se už dávno přestěhovali.
1: Ano, přestěhovali, vzdychl čolek. Právě proto nemůžu nic najít. Mručel hraboš a upřel na ustrašeného čolka malá pichlavá očka.
2: Možná, že nelžeš. Slyšel jsem o jednom čolkovi, který zapomněl včas odejít od rybníka. No dobrá, věřím ti, chci ti věřit. A abys věděl, že to myslím doopravdy, nabízím ti místo u sebe. Můžeš tu bydlet. Mám tady v mechových kopcích celý podzemní hrad. Je tu spousta chodeb a komory plné zásob. Potřebuji, aby mi tady někdo pomáhal všechno hlídat. Taky je třeba, aby tu někdo uklízel. Chceš to dělat?
1: Rád, vyhrkl čolek. Děkuju, pane hraboši.
2: Pane vznešený černý hraboši z Mokřiska, takhle mě musíš oslovovat.
1: Opravil ho hraboš a čolek to poslušně zopakoval. Byl šťastný, že má kde bydlet. Ale Ale brzy se ukázalo, že to zas moc velké štěstí není. Pan Hraboš byl hrozně protivný. Proháněl Čolka od rána do večera a pořád mu připomínal, že je odkázaný na jeho laskavost. Vykládal, že se člověk celé jaro kdesi lehkomyslně toulal a jenom proto teď nic nemá. Nakonec si vymyslel posměšnou říkanku.
2: Salamandr šel na vandr, koupil si tam cukrkandl. Všechen cukrkandl snět, peněz nemá ani pět.
1: Pokřikoval na Čolka a blýskal pichlavýma očkama.
3: Vždyť to tak vůbec nebylo,
1: bránil se malý člověk a Hraboš křičel.
2: A bylo. Koupil jsi z pestré šatičky, koupil jsi z cukroví, nestaral ses obyt a teď tě mám na krku a ty bys jenom jedl a pil. Pořád tě slyším vzdychat, že máš hlad.
3: To mám, špitl člověk. Vždyť vy mi skoro nedáváte jíst a přitom máte komory plné zásob.
2: Byl jsem pilný, spořil jsem, nejsem jako ty. Ty tady hlídej, uklízej a nevymýšlej si. Pištěl Hraboš.
3: Vždyť já už nic neříkám,
1: vzdychl člověk a dal se do smíčení chodby. Pan Hraboš spokojeně vklouzl do jedné komory, aby si přepočítal zásoby. Člověk nakoukl do otevřených dveří a jak měl pořád hlad, napadlo ho, aspoň se na jídlo podívám, aspoň se nadýchám jeho vůně. A jak tam tak stál, kulil oči a zhluboka se nadechoval, v tu chvíli pan Hraboš zaječel.
2: Přece jenom si zloděj! Koukáš mi na moje jídlo, dýcháš jeho vůni, ale to všechno je moje. Okrádáš mě. Za ten pohled i vůni mi zaplatíš.
3: Vždyť je to nesmysl. A stejně nemám čím,
1: zanaříkal člověk. Ale Hraboš křičel.
2: Tak si jdi do světa vydělat peníze.
1: A vyhodil Čolka z Mechového hradu. Člověk šel, s očí mu kapaly slzičky. A právě v tu chvíli jsem ho potkal já. Než jsem vyslechl jeho příběh, bylo už k večeru, z vyhřátých mezí stoupala bylinková vůně a křepelka v trávě volala tence svých pět peněz, pět peněz. V tu chvíli se mi rozsvítilo v hlavě a já vesele zvolal. Čolku, už nenaříkej. Už za chviličku zaplatíš Hrabošovi za pohled i za vůni a přesně tak, jak se patří za něco takového zaplatit.
2: To rád slyším,
1: vystrčil z chodby hlavu Hraboš a měřil si nás pichlavýma očima.
2: I když o tom moc pochybuju, kde by vzal lehkomyslný salamandr peníze?
1: Nechte se překvapit. Odsekl jsem a namířil jsem rovnou ke křepelce. Prosím tě, křepelko, mohla bys zavolat pět peněz u Hrabošova hrádku? Ptám se a ona se usmívá s radostí, kolikrát bude chtít. A už vesele prospěvuje u Hrabošova nosu pět peněz, pět peněz, pět peněz. Teď máte bohatě zaplaceno a přesně tak, jak se pro vás patří. Smál jsem se Hrabošovi já a smál se i člověk, i křepelka a všichni, kteří to náhodou viděli a slyšeli. Jen vznešený pan Hraboš se nesmál, ten vsteky málem pukl. Já jsem vzal člověka domů a našel mu místečko ve stinném koutku zahrady. Když přejdu po duhovém můstku do světa velkých lidí, libuju si. Mám doma malého dráčka, krásného pestrého salamandra. Dobrou noc.

O mořské mateřské škole. To je na světě jeden bílý parníček s růžovým zábradlím a s kvítečkovaným praporkem. Na boku má parníček nápis Mateřská škola. A také, že to mateřská škola je. Chodí do ní totiž děti námořníků.

rybičkovou hodinu. Měli na hlavách slamáčky a učili se chytat na udičky ryby. Zrovinka si zpívali v nadidlovou písničku. Rybko mlsný zobáčku, buchtička je na háčku. A tu se najednou z moře vynořila velikánská ryba a byla to velrybaba, co jí patří všechna moře se vším všudy. Pusu měla velikou jako tunel a povídá. Co pak to děti děláte? A děti povídají. Chytáme rybičky. A velrybaba povídá. A až je chytíte, co se nimi uděláte? A děti povídají. Dáme je do hrníčku. A velrybaba povídá. A co potom? A děti povídají. Budeme se na ně dívat a učit se o nich. A velrybaba povídá. Tak, a co potom? A děti povídají. Až se na ně dost vynadíváme, pustíme je nazpět do moře. A tu velrybaba vykřikla. Lžete. Potom je sníte. Ale děti volají, ba ne, velrybabo, my ryby nejíme, jenom buchty a mléko a polévku a jablíčka. Ale velrybaba povídá, já vám nevěřím, vy mi jíte moje rybičky, ale já si vás vyzkouším. Budu vám dávat hádanky a jestli je neuhodnete, běda vám. Co je to? Z rána to mech nadzdvihne, paraplíčko roztáhne. Ale všechny děti se smějí a křičí. Hříbek, hříbek to je. Velrybaba se zamračila a povídá. Uhodli jste, ale co je tohle? Pomaličku lesem jedou, domečky si vezou s sebou. A děti se zase radostně smějí a křičí. Hle míždi to jsou. Velrybaba se zamračila ještě víc a povídá. Zase jste uhodli, ale do třetice všeho dobrého i zlého. Tu nejtěžší hádanku, co je to? Má dvě oči, strašné kuku, osm noh a žádnou ruku. A děti přemýšlejí i s paní učitelkou, hlavičky dohromady a ne na to přijít. Mravenec má šest noh, krokodýl jenom čtyři. Stonožka jich má dokonce sto, kuřátko zase jenom dvě. A tu se začala velrybaba hrozitánsky smát, že to vyhrála a začala přestrašlivě mávat ocasem, až se dělaly vlny jako čtyřposchodové domy, a parníček se mezi nimi ustrašeně zmítal jako skořápka z lískového oříšku. Ale děti zatím pilně přemýšleli i s paní učitelkou, ale ať přemýšleli sebeusilovněji, velrybabinu hádanku uhodnout nemohli. A tu povídá malá Verunka. Děti, zle je. Potřebovali bychom pavoučka pro štěstí, jinak to neuhodneme. A děti se dívají na Verunku s otevřenou pusou a potom začali všechny volat naráz. Pavouk je to, velrybabo, pavouk je to. Jak to velrybaba uslyšela, zčernala zlostí, plácla sebou do hlubiny a víckrát ji už nikdo nespatřil. A vlny utichly, sluníčko se zase rozsvítilo jako předtím a bylo moc hezky. Děti s paní učitelkou se smály a volali sláva! To radostí, že nad velrybabou

0: tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
1: konečně stín.
2: Oni na něj zamávali.
3: Aby mu pomohli, no.
4: Vsuvka. Příběh Carlose a Tulamora. Znali se od klukovských let. Tulamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tulamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tulamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody.
5: Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával.
4: Jenže Tulamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak. Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tulamor s Carlosem. Tulamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tulamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tulamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tulamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou.
2: Ahoj, děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
0: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
0: O, to si nepamatuju, ale
2: vůbec
0: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno. V každém případě potřebujete s někým soupeřit.
0: Soupeřit znamená, jakože se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
0: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
0: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
0: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
0: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. Voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
0: Já už hočím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. Voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek. Na bobek.
0: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: Tam, kde končí koberec,
0: a přesně. A sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
0: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
0: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
0: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
0: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Mm-hmm. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
0: Já jsem si zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Mm-hmm. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
0: Soustřed se,
2: pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme.
0: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
0: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
0: V parku? Přesně nebo na hřišti?
2: Přesně tak.
0: Nebo přes přechod?
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
0: Prima! Ahoj!
2: Ahoj!

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví, ale mstít se...
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: O, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Tiki kalendář! Dnes je 30. července.
4: A svátek slaví Bořivoj.
3: Bořivoj je původem slovanské jméno. A jak samo to jméno napovídá, jedná se v něm o boření, bořivoj a bojování.
4: Takže bořivoj se vykládá jako bojovník. Všem dnešním bojovným bojovníkům bořivojům přejeme všechno nejlepší.
5: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
6: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
5: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona. Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
7: Já váš autogram nechci.
5: Paddington se na něj přísně zadíval.
7: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
6: Vy nechcete můj autogram?
5: Sir Chestmere se překvapeně posadil. Ten přece chtějí všichni.
7: Já ne, prohlásil Paddington. Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
5: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
6: Vy chcete, abych vzal dceru zpět?
5: Zeptal se nakonec.
7: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
5: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
6: K Fouskovým, opakoval jako ve snu.
5: Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
6: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
5: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
6: Drž se ode mne, medvěde,
5: řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký.
6: Jsi medvěd, nebo ne?
5: Dodal.
7: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího peru.
5: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
6: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
7: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
5: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
7: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit. Cože jste přišel?
5: Dáma se zatvářila překvapeně.
6: Sáro!
5: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
6: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
7: Nejsem šílený,
5: rozhořčil se Paddington.
6: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně,
5: zaburácel slavný herec. Paddington si povzdychl. Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
6: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
7: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
5: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
6: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
5: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
7: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
5: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
7: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu. Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
5: ujistil Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
6: Zajímá tě divadlo, medvěde?
5: Zeptal se.
7: Ano, odpověděl Paddington. Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec.
5: Sára vyskočila.
7: Chestmere, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad.
5: Pošeptala něco Siru Chestmereovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
6: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
5: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní.
7: Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
5: Jestli si nepospíš, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání. V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz.
7: Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
5: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
7: Co se tam píše?
5: Zeptala se paní Fousková úzkostlivě.
7: Je v pořádku?
5: Podal jí ho.
7: Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
5: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam.
7: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později.
5: Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se.
7: To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím,
5: pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru.
7: Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky.
5: Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Chestmere vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Chestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Chestmere se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Chestmere dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
6: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
5: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
6: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Chestmere. Pojď se uklonit.
7: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
5: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Chestmere košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Chestmere košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Na noc se výprava profesora Challengera utábořila těsně pod útesy toho krajně nehostinného a pustého místa. Ráno si pak všichni podrobně prohlédli vysokou jehlancovitou skálu, která vypadala jako tlustá kostelní věž z červených cihel. Na vršku jehlanu rostl osamělý vysoký strom.
1: Na tom stromě seděl pterodaktylus, když jsem tu byl poprvé.
0: Ale jak se dostat nahoru k tomu stromu? A pak dál na planinu za ním?
1: Kdyby tu bylo nějaké snadné spojení mezi vrcholem a okolním světem, náhorní rovina by nebyla izolována tak dokonale, aby tam nahoře přestali platit přírodní zákony.
2: Chcete tím říci, že jinak by tam sotva mohl žít nějaký ten pterodaktylus?
1: Připouštím, že někde v útesu mohou být místa, kudy by k vrcholu mohl proniknout zkušený horolezec, ale nemohlo by tudy sestoupit nemotorné těžké zvíře.
3: Když jsme pak pomalu postupovali po úpatí skalního řetězu, pojednou jsme přišli na něco, co nám zvedlo náladu. Bylo to staré tábořiště. Povalovaly se tam prázdné plechovky masových konzerv chicagské výroby, láhev s vynětou brandy a množství dalšího cestovatelského náčiní.
1: Nic z toho není moje. Musí to být Whiteovo.
0: Ano. Opět padlo jméno nešťastného amerického malíře, který v těchto pustinách při první Challengerově návštěvě přišel o život.
1: A co tohle? Mám dojem, že je to míněno jako ukazatel směru.
0: Všichni se zadívali na kus plochého dřeva, přibitého hřebem na kmen stromu.
1: Náš předchůdce a průkopník si uvědomil, že se vydává na nebezpečnou cestu a zanechal toto znamení, aby každý, kdo přijde po něm, věděl, kudy se ubíral.
3: A skutečně jsme na další stopy narazili. A byly to stopy hrozné a naprosto nečekané. Těsně pod útesem se rozprostíral rozměrný hájek vysokého bambusu a když jsme ho obešli, zjistili jsme, že v houštině se blízká cosi bílého.
4: Ale to je lebka člověka.
0: Mačety indiánů, kteří výpravu doprovázeli, vymítili kus hájku a tak výprava mohla zjistit podrobnosti této někdejší tragédie. Z oděvu mrtvého zůstaly už jen nepatrné cáry, ale na kostech nohou byly zbytky bot a bylo tu i pouzdro na cigarety s věnováním Jamesovi C.
4: Kde to jen mohl být?
2: Chudák, vypadá to, že si zlámal všechny kosti.
5: A bambus mu prorůstá rozdrceným hrudníkem. Bambus sice roste rychle, ale určitě tu mrtvola neleží dlouho. Bambus dosahuje výšky mnoha metrů.
4: Vypadá to, že ten člověk byl svržen z vrcholu tady toho útesu a při pádu se nabodl.
1: Vím asi, kdo to je. Maplewhite cestoval s přítelem. Byl to také Američan. A jmenoval se James Culver.
0: Šest dnů trvalo, než výprava dokončila okružní cestu kolem útesu a ocitla se zpět v prvním táboře vedle skalní věže. Expedice dokonce objevila jakési šipky namalované křídou, které tu patrně zanechal Maplewhite. Když se však dostali k místu, kudy kdysi bylo zřejmě možné vystoupit jakýmsi kaňonem nahoru, zjistili, že tato cesta je zavalena obrovskými balvany.
1: Nezbývá nám nic jiného, než po této kolmé stěně vyšplhat. Horolezeckého náčiní máme s sebou dost.
3: Po snídani jsme rozbalili ranec, v němž se nalézalo 50-metrové lano, stoupací železa, skoby a cepíny. Lord John byl zkušený alpinista a tak se ujal organizace výstupu.
0: Ve skutečnosti se ukázalo, že vyšplhat se na jehlan nebyl úkol tak těžký, jak zprvu vypadal, když se oba profesoři, Melony a samozřejmě Lord Roxton dostali nahoru, čekala je tu plošinka asi o rozměrech 8x8 metrů.
3: Opájil jsem se právě nádhernou vyhlídkou na celou bambusovou džungli dole, kterou jsme museli před několika dny procestovat, když mi na rameno dopadla těžká ruka profesora Challengera.
1: Nikdy nehleďte zpět. Dívejte se vždycky vpřed k našemu hlavnímu cíli.
3: Obrátil jsem se tedy a viděl, že místo, kde stojíme, je přesně v téže výši jako náhorní planina před námi. Její vzdálenost jsem odhadl na 15 metrů, ale nenašel jsem žádnou útěchu ve zjištění, že to není 15 kilometrů. Mezi oběma místy byla nekonečně hluboká průrva. Co teď? Jsme ztraceni.
5: Toto je vskutku podivné.
3: Otočil jsem hlavu na profesora Summerlee. Prohlížel si strom, který byl na jehlanu jediným a kterého jsem se právě držel.
5: Jestli pak víte, příteli, co je to za strom?
2: Hladká kůra a drobné řapíkové listy. Vždyť je to buk.
5: Správně. Krajan v dálné cizině.
1: Nejen krajan, ale také neocenitelný spojenec. Ten buk bude naším zachráncem.
4: Most. Uděláme si z něho most přes propast.
1: Přesně tak, příteli.
0: Předvídavý profesor Challenger si přivázal k pasu táborovou sekeru. Teď se hodila. Podle Challengerových instrukcí se pustili do vysekávání vrubů, které by zaručily pád buku potřebným směrem. Asi po hodině práce se strom naklonil a pak s rachotem padl a zabořil se větvemi do keřů na druhé straně propasti.
1: Kladu si nárok mít tu čest a být první, kdo po našem mostu vkročí do neznámé země.
4: Milý profesore Challengere, to opravdu nemohu dovolit.
1: Nechápu, jak mi můžete, Lorde Roxtne, něco zakazovat.
4: Každý máme svou odbornost, profesore. A ta moje je vojančení. Chystáme invazi do nové země a ta nemusí, ale může být plná nepřátel.
1: Ale já jsem vědec, pane.
4: Právě proto, kdyby šlo o nějaký vědecký problém, budiš. Ale na tuhle cestu se vydám první já.
0: Roxton a Melony se dohodli, že se vrátí po příkré stěně zpět do základního tábora, přinesou všechny pušky a hlavně zásoby jídla na několik dnů. Teprve pak se mohou pustit na druhou stranu propasti.
3: Během hodiny jsme měli nahoře 4 pušky a brokovnici, bandalíry nábojů a žok potravin. A pak jsme se jeden po druhém opatrně vypravili do neznáma.
0: A tak se všichni 4 ocitli v zemi snů. V zemi Mepla Whitea. A pak se to stalo.
3: Už jsme pronikli asi 50 metrů do hustého mlází, když se za našimi zády rozlehla hrozná tříštivá rána. Daleko, daleko v hlubině při patě útesu jsem zahlédl spleť větví a roztříštěný kmen. Byl to náš buk. Co se stalo?
0: Okraj věžní plošinky povolil a konec kmene se smekl dolů. Všichni o ně měli úžasem. Žádným způsobem se teď nemohli dostat zpět na věž. Byli nyní obyvateli náhorní planiny.
3: Žádný lidský důmysl nedokáže vymyslet, čím by se dala přemostit 15-metrová propast. Jediný okamžik změnil všechny okolnosti naší existence.
0: Výprava se utábořila na samém okraji plošiny. Událost, která je tak zaskočila, měla za následek nesmírnou únavu. Nikdo z nich nepocítil touhu zahájit ještě týžden průzkum okolí.
4: Pokud nás neviděl ani neslyšel zdejší člověk nebo zvíře, jsme v bezpečí.
0: To byla věta, kterou zahájil druhý den pobytu na náhorní plošině John Roxton. Ze všeho nejdříve si Challengerova expedice udělala soupis potravin. a zjistila, že jim zásoby stačí na několik týdnů, pokud ovšem objeví někde pitnou vodu.
3: Už včera jsme měli při vší smůle štěstí. Vybrali jsme si k táboření místo pod mohutným jinanem dvoulaločným, který čněl nad své okolí a mocnými haluzemi a jemným listovým, jakoby chránil naši pevnůstku. A o pár kroků dál, světe div se, objevili jsme i studánku s báječnou vodou.
2: Pojďte, nemůžeme přece zůstat sedět na místě. Musíme prozkoumat okolí.
1: Zajisté, synáčku. Budeme postupovat, ale s rozumem. Nesmíme zajít nikdy tak daleko, abychom se nemohli vrátit na základnu.
4: Pár metrů od nás teče potok. Půjdeme podle něho a to nám umožní se zase stejnou cestou vrátit.
0: Sotva opustili tábor, spatřili náznaky toho, že je v skutku čekají divy a zázraky. Potůček je vedl hustým lesem a po několika z těch metrech viděli poprvé stromy, které jim byly naprosto neznámé. Profesor Samerlí, botanik výpravy, však v nich neomylně poznal druhy jehličnatých a kapradinových rostlin, které ve světě už dávno vymřely.
1: Podívejte se. To by mohla být stopa praotce všeho ptactva. Stopa je čerstvá. Zvíře tu šlo nejvýše před 10 minutami. Tříprstý otisk v blátě. Muselo to být obludně vysoké zvíře.
0: Zkoumali dál stopy. A nakonec se po malé hádce oba profesoři, jakkoliv to bylo neuvěřitelné, dohodli.
1: Je to zvíře kráčející vzpřímeně na tříprstých nohách, jež občas klade na zem jednu ze svých pětiprstých tlap. Milý Rockstne, není to pták.
5: Tedy šelma?
1: Nikoliv. Je to ještěr. Dinosaurus.
3: Prošli jsme clonou mlází a stromů a ocitli se tváří v tvář otevřené mítině, na níž bylo 5 nejdivnějších tvorů, jaké jsem kdy viděl. Jejich rozměry byly obrovské. Kromě dospělých tu byly děti a i ty byly veliké jako sloni.
0: Všech 5 sedělo na bobku. Opírali se o široké mocné ocasy a o své tříprsté zadní nohy, zatímco malými 5prstými předními končetinami škubali větve, na nich si pochutnávali. Vypadali jako obludní 7metroví klokani z krokodýlí kůží.
3: Nevím, jak dlouho jsme nehybně seděli za keři a zírali na tu úžasnou podívanou. Mláďata chvílemi nemotorně skotačila kolem svých rodičů, dospělá zvířata vyskakovala do vzduchu a dopadala s temným žuchnutím zpátky na zem. Síla rodičů byla zřejmě bezmezná, protože jeden z nich, když nemohl dosáhnout na chumáč listů rostoucích na notně silném kmeni, popadl strom předními končetinami a utrhl ho. Jakoby to byla sazenice.
0: Z této epizody mohli členové Challengerovy výpravy usoudit nejen na mocně vyvinuté svaly, ale i na málo vyvinutý mozek. Vyvrácený strom totiž dopadl zvířeti plnou vahou na hlavu. Zvíře několikrát pronikavě zavilo, dokládajíc tím, že bezmezné síle neodpovídá bezmezná odolnost.
3: Oba profesoři, Challenger i Summerlee, byli v tichém vytržení. Samým zrušením se bezděčně chytili za ruce a stáli zde jako malé děti před rozžatým vánočním stromkem.
5: Co tomu řeknou v Anglii?
1: Řeknou, že jste zatracený lhář a vědecký šarlatán. Přesně tak, jak jste to vy a ostatní říkali o mně.

0: Vigy básnička. Jozefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jozefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhlédl. Žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu, chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur, zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opýlil. Opil, opravil ho Pája. Opilil, zařval Artur. Opilil, uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné, co teď budeš dělat, zesmutněl Pája a v tom dostal nápad. Ta pojď k nám, můžeš bydlet u mě, já nevyženu nikoho. Mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v pršice. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co budeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl Pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil Pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muší vajíčka, oznámil Artur. Muší vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil Pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil, a příběhy jsou k něčemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si Pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát! Ani hnout! Řekni heslo! Teprve teď si Pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle Pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zařval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to.

0: Vrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený, smrk u potučků, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého. Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se pája. Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, co pak není žluťák? To je, přikývl pája. On totiž spadl do květu lilie. Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku. Aha, řekl pája, ale nerozuměl ničemu. Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny? U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy. A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále? My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval, teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni. Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.
1: Ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla. Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
2: Ba ne, Liško. Já umím běhat zrovna tak dobře jako ty.
1: Povídá kapr.
3: Tomu nevěřím.
2: Saďme se tedy.
1: Tak se Liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s Liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela Liška podle řeky a za chvíli zavolala.
3: Kapře, jsi tu?
1: A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
2: Tady jsem.
1: Běžela Liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné? Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
2: Tady jsem.
1: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
3: Kapře, jsi tu?
1: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
2: Tady jsem, Liško. Tobě to ale trvalo.
1: A od těch dob Liška s rybami nemluví.

0: vtip. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Je, co je to?
0: Zakopané pastelky.
2: Dále.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, že ano, a vy nikde.
0: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
2: Jak to po obědě?
0: No, už jsme.
2: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
0: Ano.
3: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat a já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo.
0: Ano.
3: Ta slepice.
0: Ano.
2: Jaká slepice?
3: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala. Hm. A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
2: Hm. Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
0: Když mi radši kuře, pane Spejble, kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
2: Kuře?
0: No.
2: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
0: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, vidíte?
2: Samozřejmě, my jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
0: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
2: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
3: Já?
2: Ovšem, že ty, koho se ptám?
3: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
2: Nemůžeš si vzpomenout, protože nemáš v myšlení systém.
3: Mám, tati, jenom že...
2: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
3: Když já myslel, tati, že...
2: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
0: Asi kokodák, pane Spejble, že?
2: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
0: Ano, protože hrabe, vidíte?
2: Ovšem.
0: No, podle toho se pozná, vidíte?
2: Velice správně, Máničko.
0: No, no.
2: Jenomže se podle toho nepozná.
0: Nepozná.
2: Jelikož slepice není co, Hurvínku?
3: Jelikož slepice není hrabavec, vidíte, tati?
2: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
0: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
2: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno, slepice prostě hrabe, že ano? A chyba, přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
3: Jak si hrabe noru, viď?
2: No právě, naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
3: Protože kdáka.
2: Ale kdáka, ne kdáka.
3: Kdáka, o cože kdáka?
2: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
0: Kdo, pane Spejble?
2: Slepice.
0: Aha.
2: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
0: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
2: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
3: Jelikož má přední nohy, tatí,
0: ano,
3: tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
0: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
3: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, vy, tatí.
2: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem?
0: Co,
2: supa
0: no?
2: Pozná snadno,
0: ano,
2: že ano?
0: Ano?
2: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
0: Jak to krouží?
2: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano? Mají je natažená, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no? Supy je mají natažená, když to slepice s nimi třepotají.
3: Asi takhle, tatí, viď?
2: To víc, kde pak takhle?
3: Takhle, tatí, viď?
2: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
0: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
2: Samozřejmě.
0: Ano.
2: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
3: Od čeho chcípnul, tatí?
2: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
0: Ten slon, pane Spejble, co popošel.
2: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona pořád?
0: Pod těmi supami, pane Spejble.
2: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
3: Nahoru si říkal, že to skřivánek, tatí.
2: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
0: No, když my už jsme po obědě.
2: Jo, jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
3: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
2: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
3: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
2: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
0: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
2: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
0: Dobrou chuť.

0: k cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, Hanka Kynichová nám ukazuje, jak se skáče přes neviditelné švihadlo.
2: Pěkně, já jsem se ti teď úplně lekla, ty jsi nějak při síle, ty jsi nějak odpočatý.
1: Já od té doby, co jsem gymnasta, jsem hrozně v tréninkovém fitu.
2: Já vás, kluci, taky moc zdravím, ani dnes nebudeme zahálet, protože naše setkávání je hlavně o čem? O pohybu. A do příště vám dám jeden úkol. Zeptejte se svých rodičů, kdo to byli sokolové. Piggy, ty víš, kdo byli sokolové?
1: Já znám kromě sokolů ještě orly, káňata, supy, vrány.
2: Výborně, tak já se budu moc těšit na to, co rodiče svým dětem řeknou, kdo to byli sokolové, ale o tom si budeme povídat příště.
1: Si myslíš jiné sokoly než ptáčky, viď?
2: Ano, přesně tak, ale nyní už se budeme věnovat cvičení. A mám připravený trénink se švihadlem. Napadá mě, jestli děti... Piggy, co myslíš? Budou mít doma švihadlo?
1: Já myslím, že holčičky by švihadlo mít mohly, ale možná, že by šla použít třeba nějaká prádelní šňůra nebo kousek provázku.
2: To si myslím, že ne, protože švihadlo musí být trošku těžké, aby se přes něj dalo skákat. Nevadí, nevadí. Do příště si pořídíme švihadlo, my si dnes uděláme imaginární švihadlo. Piggy, vysvětli dětem, co je to imaginární.
1: Já to neviditelné, ale já to vlastně vidím a hraju s tím, jako kdyby to existovalo.
2: Přesně tak. A taky už víme, jak se stojí, když řeknu ve snožení se správným gymnastickým držením těla. Připravte si své tělo. Kotníky určitě máte u sebe, potkali se vám i kolena, stáhly se vám půlky, vtáhlo se vám bříško a...
1: Hlavička tlačí proti stropu a mezi lopatkami je oříšek.
2: A teď si připravíme to imaginární švihadlo do obou rukou. Držíme ho jakoby za zády. Budeme přeskakovat po jedné noze. Takže Pig vám krásně vysvětlil, co je pravá noha.
1: Hanko, a to musím odšpuntovat kolena, viď?
2: Tak děti, prosím pěkně, ty dopnutá kolena teď lehce pokrčte.
1: Hotovo.
2: Aha. Postavíme se na pravou lžícovou nohu.
1: Stojím na pravé noze.
2: A levou mám zdviženou.
1: Rovnováha
2: je první věc, kterou musíte zvládnout. To správná gymnastka musí umět, protože když dělá například jíčko, to je, že si dá nohu až úplně někam za ucho, tak se nesmí ztratit
1: Hanko,
2: z rovnováhy.
1: Hanko, víš, co mi pomáhá, když hlavičkou zatlačím proti stropu, tak přeci jenom stojím líp.
2: A já bych ještě řekla, že jsi to řekl správně. Chtěla jsem být chytrá, ale už mě nenapadlo vůbec nic. Tak v každém případě teď držíme imaginární neviditelné švihadlo a poprvé přes něj přeskočíme. A hop nahoru. A hop nahoru. A hop nahoru. A mě už bolí noha, já si už musím Piggy vyměnit. Au.
1: Dobrá.
2: Au, děti, postavíme se na tu druhou nohu, to je ta levá nožka. A znova vzdržím švihadlo za zády a přeskočíme přes něj. Poprvé, po druhé a po třetí.
1: Hanko, to je stejné, jako kdyby člověk skákal jen na jedné noze, prostě hop, hop, hop a přešmiknul si to neviditelné švihadlo pod tou nohou, když je zrovna vyskočená.
2: No
1: vy?
2: Přesně tak, ale víš co, ono to je jednoduchý cvičit takto s imaginárním švihadlem. Já mám totiž vyzkoušeno na dětech v tělocvičně, že přeskočit švihadlo dnes není vůbec pro děti lehce zvládnutelná věc a já bych byla moc ráda, kdyby se to naši kluci a holčičky znova naučili. Souhlasíš s tím?
1: No, zařadíme si to do gymnastického tréninku.
2: Správně.
1: Takže... To znamená sehnat si na příště pravé švihadlo, vy?
2: Aha, pravé švihadlo. Nebudeme to nahrazovat žádnou mašličkou, žádnou prádelní šňurou, ale to je až na příště. My si dáme teď, protože jsme velký sportovci, ještě jeden trénink. Milé děti, stojíme i s prasátkem Piggy na pravé noze.
1: Na pravé?
2: Nestrácíme rovnováhu a přeskočíme poprvé. Hop! A hop!
1: Hop!
2: A hop! A naposled hop,
1: hop.
2: A jdeme přeskočit po levé noze a jdeme na to teď. Poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté a po šesté. A děti, vy pořád můžete skákat, ale já už teď musím jít domů a budu se na vás zase příště těšit.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek Pavínek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva. No jo, no jo, no jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda. Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, č mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl. Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo, kolo mlýnský, ano? Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no, no, no, no, no a jak se to hraje? No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek. Jeden, dva, tři, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali. Kolo, kolo, mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác. A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli. Stát, stát, hloupí vlci. Co zas? Zavrčeli vlci. Teď si budeme hrát na slepou bábu, rozhodl beránek. No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci. Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat. Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale vlci mě honili.
3: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je beránek?
3: Ptali se vlci.
1: Tady, tady je,
3: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Dnes je 30. července.
1: A svátek slaví Bořivoj.
0: Bořivoj je původem slovanské jméno. A jak samo to jméno napovídá, jedná se v něm o boření, bořivoj a bojování.
1: Takže Bořivoj se vykládá jako bojovník. Všem dnešním bojovným bojovníkům Bořivojům přejeme všechno nejlepší.
2: Medový soudek. Jednou maminka vykutálela z komory medový soudek. Zaťukala na něj, poslouchala, jestli správně duní, a pak rozhodla. Ještě dva hrníčky a bude vrchovatý. A tak Čmelda s Brundou honem nazbírali každý ještě jeden čbánek a to už soudek málem přetékal. To je ono, libovala si maminka. Teď můžeme pozvat Cvrčka na ochutnávání medu. Tak kdo se mnou půjde pro Cvrčka?
3: Já,
2: překřikovali kluci čmeláci jeden druhého. Já jsem starší, zvolal Brunda. A já zase moudřejší, povídal najednou Čmelda. Zůstanu doma a budu dávat pozor, aby nám soudek nikdo neukradnul. Maminka se divila, od kdy je náš Čmelda takový rozumný? Hlavně se od soudku ani nehni, radil Brunda. Jděte už, řekl Čmelda, však já se o soudek postarám.

0: Cvrček zrovna páral jednu starou pavučinu, že si z ní udělá nové struny na housličky.
1: To jsem dostal dobrý nápad, co?
0: Chlubil se.
1: Tak hedvábnou písničku, jakou já vám potom zahraju, jste ještě neslyšeli.
0: Nitka je tenká, ale pevná, pochválila maminka. Jenže my jsme tě, cvrčku, přišli pozvat na ochutnávání medu.
1: Tak to je ještě lepší nápad, zaradoval se cvrček. Takovou sladkou slávu nesmím zmeškat.
2: Pojďte, pojďte už, pobízel Brunda. Čmelda už na nás doma čeká.
0: Ale doma nečekal ani Čmelda, ani Soudek. Naštěstí běžel zrovna kolem Brouk Kvapník. Hej, Kvapníku, volala maminka, neviděl jsi někde našeho Čmeldu?

0: Kde pak, řekl Cvrček. Tenhle střeštěný brouk má pořád naspěch. Ani se nestačíš zeptat a je pryč.
1: Vy jste se mě na něco ptali?
0: Povídal Kvapník, který už zase běžel zpátky. Zastav, volal Brunda, ale kde pak Kvapník? Jen se mihnul kolem nich a zmizel v mateří doušce. Bez dechu.

0: hodnu to nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Kvapníka ještě nikdo nezastavil, vzdychala maminka. Určitě o Čmeldovi ví.
2: Ale nepoví, brůčel Cvrček nespokojeně. Nemá čas.
1: Tak si ho udělá, rozhodl Brumda a když za chvilku uháněl kvapník zase kolem, postavil se mu do cesty, rozpřáhl křídílka a křiknul stát. A ono vám to na kvapníka platilo. Zabrzdil a jen přešlapoval na místě. Ale jak předtím rychle běhal, tak teď zase rychle mluvil.
2: Jestli se chcete zeptat, kam se poděl váš medový soudek, tak vám to povím. Odnesl si ho pučmelout.
1: To velikánské čmeláčí strašidlo? Brr, otřásl se Brumda. A Čmeldu si neviděl, vzlikala maminka.
2: Čmeldu ano, soudek ne. K pučmeloudovi vás zavedu, ale já chvátám. Poběžíme kupředu. Pozor, teď!
1: A tak běželi za kvapníkem maminka, za maminkou Brunda a docela vzadu Cvrček. Pučmeloud seděl pod fialovým bodlákem a narážel ten medový soudek.
3: Zase jsem se napálil, brumlal mrzutě. Medu nikde ani kapka.
1: Pak praštil zlostně do soudku a odletěl. Po té pučmeloudí ráně se soudek rozletěl na tisíc kousků a z nich se vykulil Čmelda. Sláva, pučmeloud je pryč a Čmelda se našel. Radovali se maminka i Brumda.
2: Ale kde je med?
1: Ale kde je med? Zajímali se Cvrček a kvapník. Pučmeloud ho asi snět, řekla maminka.
3: Ba ne, já ho snět, špitnul Čmelda. Celý soudek jsem vylízal a pak jsem v něm usnul.

A kde teď honem vzít med na slavnostní ochutnávání? Kvapník všechny zavedl na jeden palouček, kde kvetl jetel tak sladký a tak veliký, že bylo z něho medu vrchovatě. Všichni si na něm moc pochutnali. Až na Čmeldu. Tentokrát už nemohl med ani vidět.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Křídu, my jsme jí tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam.
2: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
1: To byla meluzina.
2: Běž.
1: To se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
2: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: Prietule, a chi luti?
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle!
2: Kluci, počkejte na mě!
1: Bez přískoků!
3: Já nedělám přískoky, já zakop!
2: Vendelíne, já se tam bojím.
3: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
3: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, žvy.
4: Asi je neviditelnej. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
5: Kde by mohli?
0: Taky se to mohlo propadnout, že sem na to jdu.
1: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
6: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
1: Co je zase?
2: Modráti v oko.
1: Fakt? To je malér. Zítra jdu na to schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
3: Už to zruš. Už jsem po všem.
7: Tak to byla první výstraha.

Vysoko nad městem stála na vysokém sloupu socha šťastného prince. Princ byl celý pokryt tenkými lupínky ryzího zlata, oči měl ze dvou třpitných safírů a na jilci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem mnoho a mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský končel, který si přál získat pověst člověka se smyslem pro umění. Jenže není tak užitečný, dodal, neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického, a to on věru nebyl. Proč jenom nedokážeš být jako šťastný princ? Domlouvala střízlivě uvažující matka svému chlapečkovi, který plakal po modrém z nebe. Šťastnému princi ani nenapadne, aby po něčem plakal. To jsem rád, že na světě je přece jen někdo, kdo je docela šťastný. Zamručel při pohledu na tu nádhernou sochu jakýsi zklamaný člověk. Vypadá zrovinka jako anděl, prohlásili děti ze sirotčince, když ve světle nachových pláštěnkách a s čistě bílými zástěrkami vycházeli z katedrály. Jak to víte? Zeptal se učitel počtů. Vždyť jste žádného anděla nikdy neviděli. Ale viděli ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakabonil a zatvářil se velice přísně, protože byl proti tomu, aby děti snili. Jednou v noci letěl přes město vlaštováček. Jeho kamarádi odcestovali už před 6 nedělemi do Egypta, ale on se opozdil, protože byl zamilován do jedné překrásné rákosové třtiny. Seznámil se s ní časně z jara, když nad řekou pronásledoval velikou žlutou můru, a ta třtina ho svým útlým pasem tak upoutala, že se zastavil a oslovil ji. Mám tě milovat? Zeptal se vlaštováček, který vždycky šel rád rovnou k věci, a rákosová třtina se mu hluboce uklonila. A tak ji tedy začal obletovat a dotýkal se křídly vody a vytvářel na ní stříbrné kruhy. Takto se jí dvořil a to trvalo celé léto. To je směšná známost, štěbetali ostatní vlaštovky. Vždyť ona je dočista bez peněz a přitom má takové spousty příbuzenstva. Ta řeka byla rákosím skutečně přeplněna. Potom, když přišel podzim, všechny vlaštovky odletěly. Sotva byly pryč, vlaštováčkovi se začalo stýskat a jeho milovaná ho najednou nudila. Nedá se s ní o ničem mluvit, prohlásil, a bojím se, že je to koketa. Pořád přece flirtuje s větrem. A vskutku, kdykoliv vítr zavanul, rákosová třtina dělala nesmírně ladné poklonky. Je domácká, to připouštím, dodal, ale já rád cestuji a tak by má žena měla mít cestování taky ráda. Odletíš se mnou? Zeptal se jí nakonec, ale rákosová třtina jen zavrtěla hlavou. Příliš byla připoutána k domovu. Ty si se mnou pořád jenom zahráváš, křikl na ní. Letím pryč, k pyramidám, s Bohem. A odletěl. Letěl celý den a už za tmy dorazil k městu. Kde pak asi přenocují, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na vysokém sloupu. Támhle přenocuji, zvolal. To je pěkně položené místo a bude tam dost čerstvého vzduchu. A přistál přímo u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichounce, když se rozhlédl kolem sebe a chystal se ke spánku. Ale zrovna když si schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj velká kapka vody. To je divné, pomyslel si.
Na nebi není ani jediný mráček, hvězdy se třpití docela jasně a přitom prší. To severoevropské podnebí je vážně hrozné. Rákosová třtina mívala déšť ráda, ale to jenom ze sobectví. Pak spadla další kapka. K čemu je potom socha, když nechrání před deštěm, řekl si Vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem a rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka, Vlaštováček pohlédl vzhůru a uviděl... Ach, co jen to uviděl! Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že Vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Zeptal se. Jsem šťastný princ. A proč tedy pláčeš? Divil se Vlaštováček. Vždyť si mě celého zmáčel. Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, odpověděla socha, to jsem ještě nevěděl, co to jsou slzy, protože jsem žil v paláci Sanssouci, kam nemá přístup zármutek. Ve dne jsem si hrával se svými druhy v zahradě a večer jsem zahajoval tance ve velké dvoraně. Ta zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale co je za ní, o to jsem se nikdy nestaral, když kolem mě bylo všechno tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ a jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťastný byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že vidím všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ačkoliv mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Ale tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha hlubokým melodickým hlasem. Daleko odtud stojí v úzké uličce nuzný dům. Jedno okno má otevřené a já za ním vidím ženu, která sedí u stolu. Má hubený, ustraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejpůvabnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě té světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale matka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky a tak chlapeček pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, donesí, prosím tě, rubín z jílce mého meče. Já mám nohy připevněné tady k tomu podstavci a nemohu se pohnout. Ale mě čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi létají zrovna nad Nilem, po proudu i proti proudu a povídají si s velikými lotosovými květy. Za chvilku se uloží ke spánku v hrobce slavného krále. I sám král tam leží v malované rakvi. Je ovinut žlutým plátnem a balzamován vonnými mastmi. Kolem krku má náhrdelník z bledě zelených nefritů a jeho ruce jsou jako uschlé listy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ. Zůstaň u mě jednu jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapeček má takovou žízeň a jeho matce je tak smutno. Já nemám kluky rád, odpověděl Vlaštováček. Když jsem letos v létě pobýval na řece, byli tam dva nezvedení kluci, synkové Zemlína, a ti po mně pořád házeli kamením.
Nikdy mě ovšem nezasáhly, na to my vlaštovky lítáme moc dobře a já navíc pocházím z rodiny, která je hbitostí proslulá. Ale i tak to byl projev neúcty. Ale šťastný princ se tvářil tak smutně, že se ho vlaštováčkovi zželelo. Je tu sice hodně chladno, řekl, ale jednu noc s tebou zůstanu a budu tvým poslem. Děkuji ti, vlaštováčku, pravil princ. I vyklovil vlaštováček veliký rubín z princova meče, držel ho v zobáčku a vzlétl nad střechy města. Letěl kolem věže katedrály, kde stály andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel, jak tam hrají k tanci. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak úžasné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak úžasná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples ušijí včas, odpověděla dívka. Poručila jsem si na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Pak letěl vlaštováček nad řekou a viděl lucerny zavěšené na stožárech lodí. Letěl nad getem a viděl staré židy, jak spolu smlouvají a na měděných vážkách váží mince. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec se na posteli zmítal v horečce a jeho matka usnula. Tak už byla unavená. Vlaštováček vhupl do světnice a položil veliký rubín na stůl k ženině náprstku. Pak krotce poletoval kolem postele a křídly ovíval chlapci čelo. Už mi není tak horko, zašeptal chlapec. To mi jistě bude líp. A ponořil se do úlevné dřímoty. Vlaštováček odletěl zpátky k šťastnému princi a pověděl mu, co udělal. To je divné, poznamenal, ale teď je mi docela teplo, i když je taková zima. To je tím, že jsi vykonal dobrý skutek, řekl princ. A vlaštováček o tom začal přemýšlet a hned usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo.

Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. Pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě. Vlaštovka v zimě. A napsal o tom do místních novin dlouhý článek. Kde kdo ho citoval? Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer poletím do Egypta, řekl si vlaštováček a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice. Kamkoliv přilétl, všude se slétali vrabci a povídali si, to je nějaký vznešený cizinec, a tak se vlaštováček výborně bavil. Když vyšel měsíc, zalétl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zavolal. Jsem zrovna na odletu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Zůstaň u mě ještě jednu noc. Mě už čekají v Egyptě, odpověděl vlaštováček. Zítra poletí moji kamarádi k druhému vodopádu. V sítinách se tam povaluje hroch a na ohromném žulovém trůně tam sedí bůh Memnón. Celé noci pozoruje hvězdy a když zazáří jitřenka, vyrazí vždycky jásavý výkřik a pak zas umlkne. V poledne se k řece přicházejí napít žlutí lvy. Oči mají jako zelené berily a jejich řev je hlasitější než řev vodopádu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Daleko odtud na druhém konci města vidím v jedné podkrovní komůrce mladého muže. Sklání se nad stolem plným papírů a v obyčejné sklenici tam má kytičku z vadlých fialek. Má hnědé zvlněné vlasy, rty rudé jako granátové jablko a oči veliké, zasněné. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby ještě dokázal psát. V krbu mu nehoří oheň a je mu slabo z hladu. Tak já ještě jednu noc počkám u tebe, řekl vlaštováček, který měl opravdu dobré srdce. Mám mu donést další rubín? Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes je tomu mladíkovi. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví a dopíše svou hru. Drahý princi, zděsil se vlaštováček. To přece udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, naléhal princ. Udělej, oč tě žádám. I vyklovil vlaštováček princi jedno oko a odletěl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost snadné se do ní dostat, protože ve střeše zela díra. Tou vlaštováček prolétl a dostal se do světničky. Mladík měl hlavu v dlaních a tak neslyšel šum ptačích křídel. A když pak vzlédl, objevil, že na zvadlých fialkách leží krásný safír. Začínají mě uznávat, zvolal. To je jistě od nějakého mého velkého obdivovatele. Teď tu svou hru mohu dopsat. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořníky, jak s pomocí lan vytahují z podpalubí velké bedny. Hej, rob, křičeli pokaždé, když se bedna zvedala. Já letím do Egypta, volal na ně vlaštováček, ale nikoho to nezajímalo a tak, když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem,
Zavolal. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ, zůstaň u mě ještě jednu noc. Už je zima, odpověděl Vlaštováček. A co nevidět, tu bude mrazivý sníh. V Egyptě zahřívá slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se koukají kolem sebe. Moji kamarádi si stavějí hnízda v chrámě Bálbeckém a přitom se na ně dívají růžoví a bílí holoubci a vrkají na sebe. Už tě musím opustit, drahý princi, ale nezapomenu na tebe a na přes rok na jaře ti přinesu dva krásné drahokamy a dám ti je na místo těch, co ses jich vzdál. Ten rubín bude rudější než rudé růže a ten safír bude modrý jako širé moře. Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá holčička a prodává sirky. Ale ty sirky upustila do škarpy a nejsou už k ničemu. Otec jí nabije, když domů nepřinese peníze, a tak ta holčička pláče. Nemá botičky, ani punčošky a na hlavičce taky nemá nic. Vyklovni mi druhé oko a zanesí je, ať ji otec nezbije. Já u tebe ještě jednu noc zůstanu, prohlásil Vlaštováček, ale druhé oko ti vyklovnout nemohu. To bys byl potom dočista slepý. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, naléhal princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl Vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Mihl se kolem holčičky se sirkami a upustil jí drahokam do dlaně. To je ale hezoučké sklíčko, zvolala holčička a se smíchem běžela domů. Vlaštováček se vrátil k princi. Teď jsi slepý, řekl. A tak u tebe zůstanu navždycky. Ne, ne, Vlaštováčku, pravil ubohý princ. Musíš přece do Egypta. Zůstanu navždycky u tebe, prohlásil Vlaštováček a přespal u princových nohou. Celý příští den seděl pak princi na ramenou a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o červených ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáků zlaté rybky. O sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví. O kupcích, kteří pomalu kráčejí vedle svých velbloudů a v rukou si nosí jantarové růžence. O králi měsíčních hor, který je černý jako eben a koří se velikánskému křišťálu. O obrovském zeleném hadu, který spí v koruně palmy a má 20 kněží, aby ho krmili medovými koláči. A o trpaslících, kteří se na velikých placatých listech plaví po rozsáhlém jezeře a ustavičně vedou válku s motýly. Vlaštováčku můj milý, pravil princ, vypravuješ mi o podivuhodných věcech. Ale podivuhodnější než všechno ostatní je utrpení mužů a žen. Neexistuje mystérie, která by byla tak obrovská jako mizérie. Zlétni nad moje město, Vlaštováčku, a pak mi vypravuj, co jsi viděl tam. I vzlétl Vlaštováček nad to rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých nádherných domech, zatímco ubran sedí žebráci. Zalétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Pod obloukem jednoho mostu si leželi v náručí dva malí chlapci a snažili se jeden druhého zahřát. Máme hrozný hlad, říkali. Tady ležet nesmíte, křikl na ně strážník a chlapci se bez cíle vydali do deště.
Pak se Vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že zlato jim může dát štěstí. Lupínek po lupínku odlupoval Vlaštováček ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnášel Vlaštováček ryzí zlato chudákům a děti růžověly ve tvářích a smály se a hráli si na ulicích. Už máme chleba, volali. Potom přišel sníh a za sněhem přišel mráz. Ulice vypadaly, jako by byly vystavěny ze stříbra, tak byly jasné a třpitily se. Z domovních okapů visely jako křišťálové dýky dlouhé rampouchy, kde kdo chodil v kožešinách a kloučci nosili tmavočervené čepice a klouzali se po ledě. Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale tolik si zamiloval prince, že ho nechtěl opustit. Zobal drobty před vchodem do pekařství, když se pekař nedíval, a aby se trochu zahřál, pořád mával křídly. Ale posléze poznal, že umírá. Měl už jenom tolik síly, aby ještě jednou vyletěl princi na rameno.

tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo. To se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končelů purkmistr. Když šli kolem sloupu, zvedl purkmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumělý, řekl. A jak ošumělý? Volali končelé, kteří s purkmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka. Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč a ani zlatý už není, řekl purkmistr. No vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, přitakali končelé. A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták? Pokračoval purkmistr. Musíme vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned zapsal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne. Mne, křičeli všichni končelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled, pořád se ještě hádat nepřestali. To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. To musíme vyhodit. A tak je vyhodili na smetiště, kde ležel i mrtvý vlaštováček. Přines mi nejcennější věci z toho města, přikázal Bůh jednomu svému andělovi. A anděl mu přinesl to olověné srdce a toho mrtvého ptáčka. Správně si vybral, pravil Bůh. Tento ptáček bude věčně zpívat v mé rajské zahradě a šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.

0: koníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka

0: už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
1: Ochomůrko, mně se to nezdá.
2: Tak koupíte ty tři chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
2: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
2: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky,
0: poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
2: Křemílek mi z lesa přinese tři pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka tři kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
1: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
1: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
1: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
1: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
1: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
1: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
1: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
1: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
1: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
1: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
1: Děkuju na tisíckrát,
0: povídá,
1: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
2: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
2: Tři pěnkavčí a tři kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: Kapitola 18. Ples. Když jsem se vzpamatovala, byla jsem právě taková jako všechny ostatní fialky v jeskyni. Stala se ze mne obyčejná květina, která ještě netrpělivěji než ostatní čekala na to, až se dostane na zem. Královna Flóra mě laskavě pozorovala a když postřehla, že jsem si už zvykla na svou změněnou podobu, vztáhla ruku a zvolala.
1: A nyní ať začne ples.
0: Byl to opravdu překrásný ples. Hudba vás takřka sama pozvedala a každý tančil, aniž si to uvědomoval. V orchestru byla kobylka, která hrála na dřevák a vyluzovala z něho takové tóny, že fialky jásaly radostí. Cvrček napodoboval svými křídly kastaněty a snad mi ani nebudete věřit, na pozoun hrál komár. Mladí zdvořilí motýlové prováděli fialky, které si něžně opíraly hlavičky o jejich ramena. Tak se uzavírala hezoučká přátelství, která často pokračují i na zemi. Slyšela jsem, že někteří motýlové zhynuli hlady na místech, kde někdo utrhl květiny, jež oni milovali. I mě velmi zalichotila galantní pozornost jednoho otakárka feniklového. Měl smutné oči a několikrát mě vyzval k tanci. Avšak třeba, že se otakárek choval ke mně tak zdvořile, třeba, že barevná světla zářila, křižovala se a zaplavovala tančící svou září, třeba, že hudba vesele vyhrávala, mně bylo nesmírně smutno. Nemohla jsem se smířit s myšlenkou, že snad navždycky ztratím maminku a každou chvíli jsem utekla někam do koutku, abych skryla svou bolest. Zoufale jsem si prohlížela své nohy z kořínků, své droboučké stonkovité tílko a ptala jsem se sama sebe, zda maminka pozná v obyčejné fialce svou malou Aničku. Proto jsem uvítala, když jsem postřehla, že královna Flóra vstala. V sále zavládlo naprosté ticho, do kterého jasně zazněl její lahodný hlas.
1: Jak chcete odjet na zem?
0: Ptala se fialek, kterým už zářily oči při myšlence, že konečně uvidí slunce.
1: Zvolíte si loď snů? A nebo křišťálovou kouli.
0: Fialky se chvíli radily, pak se všechny společně uklonily a pronesly sborem.
2: Křišťálovou kouli, dovolí-li vaše výsost.
0: Chrobáci slavnostně přinesli doprostřed sálu průhlednou a lesklou kouli, která se podobala obrovské kapce vody. Na jejím povrchu se odrážela celá jeskyně, ale věci, jež se v něm zrcadlily, zářily a zároveň se rozplývaly, jako kdyby byly ponořeny do světélkující mlhy. Fialky se chytily za ruce a utvořily kolem koule veliký kruh. A byla to krásnější podívaná než na krajinu v máji, když fialky, tísnící se v půvabném věnci, upíraly své vážné tvářičky na myhotající se povrch, který pro ně znamenal bránu do života. Královna Flóra sestoupila ze svého trůnu a zvolna k nám přistoupila. Zdálo se mi, že její postava je ještě zářivější. Šest motýlů jí neslo vlečku a kdesi jemně vyzváněl zvonek. Královna vztáhla obě ruce a řekla dojatým hlasem.
1: Buďte šťastný, drahé přítelkyně. Buďte hodny slunce, které vás očekává.
0: Fialky zamířily jedna za druhou ke kouli. Čím víc se blížili ke křišťálu, tím víc jejich těla průsvitněla, až zmizely v záři
1: jako potápěči v hlubinách vod. Konečně přišla řada na mne. Oslňující světlo mě přinutilo sklopit oči a cítila jsem, že padám do prázdna.

0: Střelec začátečník volá při honu na hajného.
1: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
2: Neviděl. Vy jste ho postřelil?
1: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
3: To měl ten zajíček štěstí.
4: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři, a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčil velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
3: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
4: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
5: Kdo to k nám jde tak pozdě?
4: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
5: Nějaký pan Izrty,
4: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
5: Ale já nikam nechci jít,
4: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
5: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
4: Ale já nechci, křičel Petřík. Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Ezrtéovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.

0: tady Piggy a mám tady Hanku Kinichovou a Hanka Kinichová má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlám
1: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
0: Anko, já jsem trénoval svoji tou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
1: Aha, tak mi zase vrať.
0: No, nemůžu, protože...
1: Co s tím udělal Vojta?
0: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
1: Že on to hodil na strom?
0: Ne, má to někde a trénuje.
1: Tak tady máš.
0: Říkal,
1: podívej se, já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
0: Hanko,
1: kam to má jít.
0: Já vím úplně přesně, kam poletí.
1: Kam poletí?
0: Bicne do stropu.
1: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičný, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj.
0: Dobře, tak já s tím...
1: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě. Posuň se, výborně. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obručkou ke očima. A do druhé ruky chytím. Super. Tak, a teď drž to v levé ruce.
0: Levé, ano.
1: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
0: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
1: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
0: Počkej, to vůbec nejde. To...
1: Držíš obruč a je to, uvolníme.
0: To chce trénink.
1: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
0: Natáhněte ruku. Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
1: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč,
0: Já vlastně
1: obruč.
0: Tu ruku musím jakoby...
1: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
0: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
1: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
0: Vyhodím.
1: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím. A zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
0: Choreografii.

lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe? Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě? Připravil nějakou hostinu? A společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápu v talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: Dnes je 30. července.
1: A svátek slaví Bořivoj.
0: Bořivoj je původem slovanské jméno. A jak samo to jméno napovídá, jedná se v něm o boření, bořivoj a bojování.
1: Takže bořivoj se vykládá jako bojovník. Všem dnešním bojovným bojovníkům bořivojům přejeme všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

Ráno byl Brouček první na nohou. Tatínku, už slunko zapadá. Vyčte, poletíme, kam jste letěli oknem. A tatínek vstával a maminka honem vařila snídani a pomodlili se a nasnídali se a už letěli. Jen zas pěkně poslouchej, volala maminka za Broučkem. A Brouček, že ano. Kmotříček už na ně pod dubem čekal, jen se pozdravili a letěli. Kmotříčka také volala, jen pěkně poslouchej. Beruška doložila, a neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to zpozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nestavíme se u Janinky, ona včera u nás nebyla. Pane, také na to myslím, jestli ji nebolela hlava. Často ji bolívá. A takže se u ní na okamžik zastaví. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes, už jsem tam kvetl červeně a bíle, a v tom vřesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu zavřena a zastřena, a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, šeptal kmotříček. A tatínek šel až k samým dveřím a pozvolna zaklepal. Jen dál, ozvalo se to zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý Broučku, já stonám. Ale milý Brouček se dal do pláče. I neplač, Broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka Broučka pohladila. Byla bych včera zas přišla, ale bolela mne hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic nepláč, to nic není. A Brouček už neplakal. Poletíme dnes, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pěkně poslouchej, však tě pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu. A tak honem přes potok, přes vrch, vedle lesa, vinicemi dolů, kolem města a tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům, okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i holky. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak tam vletěli tím prostředním nad dveřmi, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A zpívali. A tak krásně.

Tam v první lavici u samého lešeníčka seděli dva hoši. Takový hezoncí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a druhý drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik zpívali.

Broučkovi se moc líbili. Skoro pro ně na všechno zapomněl. A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla také krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stuhou. A vedle té holčičky na samém kraji v lavici seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička, a klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět, a po stranách dolů jí visely krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici. Víte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba, snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchatí je lépe než obětovatí. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí oběti a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává. A co lidé mají, to, že všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí, ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poroučí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé, že nejhůř pochodí. Vidíš, však jsem ti to včera právě tak povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem od toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nad dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku amen. Všichni zas vstali a modlili se, pak zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také a také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil, tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli, kočí švihl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi. Ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi. Oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl. Ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli.
ale spěchali, co jen mohli. A už tam byli, ale nikde nikdo. Brouček počínal mít strach. No, když jsme neletěli za nimi. I neboj se, jsou-li odtud, však sem přijedou. Třeba se někde zastavili. A sotva si broučci tam na okenici pěkně sedli, už to od města začalo hrčet. A už je vidět krásný kočár s párem krásných černých koní. Už jsou u samého domu, ale oni nezastavují. Letí pryč a pryč, ale přece ne. Tu najednou z čista jasna kočí u samých schodů před dveřmi zarazí, dveře se otevřou a jako by už na ně čekala služka v bělounké zástěrce a v bělounkém čepečku běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ni. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývla hlavou a byli doma. Ach, to byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě. Ano? A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Ale, milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho stavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídal? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili, a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale v těch dvou oknech světlo bylo. A tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedala ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou kombičku a čtyři šálky, postavila kombičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pak, že se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila krásně nahlas takovou pěknou modlitbičku. A Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřeno. Brouček viděl až do pokoje a sedl si u okna na stolečku, na knížku. Ta paní nalévala do šálečku. Služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz, ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív řekla ta paní, aj poslouchati lépe je, než obětovati. A pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala ta služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach, co kdyby ho ten hošík byl chytil. A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen

Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší brouček od domu krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky. Ale ten bělohlavý už běžel zas k oknu a proto brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se z pokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křidelka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhal, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž, kikirihý, a hned zas kikirihý, a pořád kikirihý, kikirihý, až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká silná paní se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou volá? Zdař Bůh! Zdař Bůh! To byl tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit a že se přece jen poletí na broučka podívat. A brouček se smál, tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný brouček a řekl mu zdař Bůh. Ale to byl tatínek. Co pak, broučku, nesvítíš? Něco ti je? I tatínku, já jsem svítil a teď si odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také a ta holčička také. A tatínek byl rád, že broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A brouček svítil a tatínek zas letěl a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál, venku před chaloupkou, ba byli dva. A ten jeden, to byla maminka, ten druhý, to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera přijít, takže přišla dnes. No, tatínku, jak pak hodně brouček poslouchal, ptala se maminka. A tatínek se usmíval, i snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka měla také radost. Zůstala před chaloupkou v trávě. Brouček si sedl vedle ní a povídal, co ten na lešeníčku kázal, jak se na něho ti hoši dívali a jak se jmenují. A ten menší, že ho chtěl chytnout, ale on, že mu uletěl. To se však Janince nelíbilo. Poslouchej, broučku, jestli ty tomu hochovi nedáš pokoj, uvidíš, že se ti to nevyplatí. On je stotě udeřit, až by tě zabil.
To ti povídám, ať s ním víckrát nic nemáš.

0: práci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Coco et la cloca. Coco.
1: Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzunkla jsem tu čokoládu 1-2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem, a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam, ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela. Protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety.

Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a tři židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lasse a Bosse hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lasse řekl: a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bella, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bosse řekl: no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara. A krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drábkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady? Odporovala kočka. Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne. Já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas. A kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
3: No, dobře, dobře, povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností. A máte na to smlouvu?
2: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčel vyhotovit.
0: Povídá zdvořile kočka.
3: No, tak mi ji přineste.
0: Na to richtář.
3: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru až k trámům v podstřeší. A jak tam vběhla, rozprchl se před ní celý houf myší.
2: Co pak, že tak melou těmi čumáčky?
0: Myslí si kočka.
2: Jak se ale podívala na místo, kde byla schována smlouva, hned se jí rozbřesklo. Myšky přišly na pergamen, a protože si mysleli, že to je něco dobrého na zub,
3: rozkousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě. Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.

0: Rozmlouvají spolu dvě kravičky na pastvě a jedna říká:
1: Slyšela jste už, že prý je lev králem zvířat?
2: Opravdu? Druhá udiveně na to. A kolik nadojí?
3: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skyny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: Bigy cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
1: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá jako kdyby se člověk styděl, víš?
1: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
1: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděl,
1: Hanko. Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
1: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
1: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
1: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
1: Všechno,
0: a psalo, a všechno dělalo tlapičkama dobře.
1: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
1: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
1: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
1: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava, to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
1: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
1: A teď naopak zakroužíme před loktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Půlkou
1: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
0: Jo.
1: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
1: To je jako by si plaval znak, to nevadí, takže

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Tiki kalendář! Dnes je 30. července.
4: A svátek slaví Bořivoj.
3: Bořivoj je původem slovanské jméno. A jak samo to jméno napovídá, jedná se v něm o boření, bořivoj a bojování.
4: Takže bořivoj se vykládá jako bojovník. Všem dnešním bojovným bojovníkům bořivojům přejeme všechno nejlepší.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď. pojď si hrát s Piggym!

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky. Na mytí už mýdlo. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce. No prosím, už zas dotírá, reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu. Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co? Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl. Jaká je? Zajímala se pacička. Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí. A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude. Ale to přece nejde, co by řekla teta, hrozila se pacička. Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi. Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele, tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou. A já, ouška, pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem. Podívejme, a co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela. Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla. Jejda, to je nemilé, naříkala pacička. Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to. Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde? Samozřejmě. Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže, jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou, nabídl velkoryse Macourek. Já bych moc chtěla, hlásila se pacička. Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí, pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo. Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši. Teď nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo radši dva. To je dobré, liboval si Camfourek. A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus? Měl už to promyšlené Macourek. A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté? Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam. To se asi musí slevit, že? To si nikdo nevšimne, prosím tě, usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul. Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má. No a pak už zbylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být. Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát. Ale to ne... Já mám přece jedny uši, jako vy, bránila se Pacička. Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, to je vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám? Zamotal se do toho Macourek. Velice špatně, mínila Pacička. No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá. Jejda, a ráda. Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je 9 ceduliček. Měla to Pacička co bydu a skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat. Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kde kdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat. Tak se mi zdá, že to moc neprodáme. Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují, protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk. A skutečně, najednou kupec byl. A jaký? Vidím, že něco prodáváte. Zajímal se strýc Mour. Můžu si to prohlédnout? Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu 6 prvotřídních oušek a 3 výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned, pospíšil si Macourek. No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zas ne drahé. Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul. Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko. Tak pá, strejdo, my už musíme jít, loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté. Počkat, zarazil je strýc Mour. Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima? Ale vezmem ti je na zmrzlínku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře, prášil mazaně Macourek. Jenže mu to nepomohlo. A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour. A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu. Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek. Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená. Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
0: vymýšlel si pohotově Macourek. No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal, liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrhnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
0: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem. Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: Jurečku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Kaši, to jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát, exponát.

0: ven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami. Vítejte, sousede, vykřikla překvapeně liška Chytroliška. Co pak nám nesete? Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných. Liška Chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál. Vás něco trápí, tak ven s tím, sousede. Hřib vzdychl. Mám velikou starost a protože vy, Liško Chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy. Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš, jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese? Muchomůrky, říkáte, podivila se Chytroliška. Přesně tak, přikývl Hřib. Tak je vyžeňte, navrhla opatrně Chytroliška. Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům. Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno. Nadchla se Liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka. Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou. Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení, vyštěkla Chytroliška, které začínala docházet trpělivost. Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám. Liška se už klíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod. Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo. A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a Liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte s muchomůrkami trápení. Mám snad pomlouvat, vylekal se Strakoš. Proč pomlouvat? Pozdvihla Chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu. Nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko. Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustily. plán by možná vyšel, kdyby lišky, známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryscům, potom k holubinkám, k ústřepkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky a nebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liják, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelský chrad lišky chytrolišky raději vyvaruje.
2: Motýl. Motýl dostal zálusk na nějakou milou. A to u motýla znamená nějakou tu hezonkou kytičku. Hleděl na ně. Každá seděla hezky klidně a rozvážně na svém stonku, jak se na panu sluší a patří, když ještě není zasnoubená. Jenže kytiček tu rostlo tolik, že bylo obtížné vybrat si z nich jednu. A motýlovi se do toho ani pouštět nechtělo. A tak si radši zaletěl rovnou ke kopretině. Říkají jí taky Markétka a ví se o ní, že dovede věštit budoucnost. Je tomu opravdu tak, protože když jí milenci otrhávají okvětní lístečky jeden po druhém, ptají se nad každým. Má mě ráda? Nemá mě ráda? Láskou se souží? Po jiném touží? Nebo něco na ten způsob. A každý se vždycky vyptává svým vlastním jazykem. I motýl přilétl, aby se zeptal. Ale lístečky jí neotrhával, radši ji na každý hezky políbil, protože byl toho názoru, že po dobrém jde všecko vždycky nejlíp. Milá kopretinko Markétko, začal, vy jste ze všech kytiček ženská nejchytřejší, umíte věštit. Povězte mi tedy, dostanu tu nebo tu a koho dostanu? Když se to dozvím, můžu za ní rovnou zalítnout a požádat ji o ruku. Ale Markétka mu vůbec neodpověděla. Nelíbilo se jí totiž, že jí říká ženská. Je přece pana taky, jaká pak ženská. Zeptal se po druhé a zeptal se po třetí a když mu stále neodpovídala, přestalo ho to vyptávání bavit a prostě

0: Cisky moc maloměšťácké, lipové květy poněkud malé a navíc měly široké příbuzenstvo. Jabloňové květy vypadaly sice na pohled jako růžičky, jenže dnes se rozvinou a zítra do nich foukne větřík a opadají. To by bylo jen krátké manželství, říkal si. Nejvíc se mu zamlouval hrách. Byla to pěkná květinka, hezky červená a bílá, taková domácí dívenka, co dobře vypadá a přitom se hodí i do kuchyně. Už jí málem nabídl sňatek a v tom si všiml, že těsně vedle ní visí lusk a na špičce má uvadlý květ. Kdo je tohle? Zeptala se. Moje sestra, odpověděla hrachová květinka. Ale tak takhle budete jednou vypadat? To milého motýla vyděsilo, takže radši zase letěl dál. Po plotě se pnuli kvítky zimolezu. Jedna slečinka vedle druhé, dlouhá tvář a žlutá pleť. To ne, takové se mu nelíbí. A co se mu tedy vlastně líbí? To se ho budete muset zeptat. Přešlo jaro, přešlo léto a nastal podzim. A motýl si stále ještě nevybral květinu. Květiny se mezi tím začaly oblékat do těch nejkrásnějších šatů. Ale k čemu jim to bylo? Protože kde byl konec svěžímu voňavému mládí? A srdce k stáru právě vůni čím dál tím víc potřebuje. A té jiřiny a ibišky zrovna moc nepobrali. A tak motýl zalétl k Mátě. Ta nemá sice květ, ale za to je celá jako květ. Voní od kořínků až po vrcholek. Květinovou vůni má v každičkém lístku. Tu si vezmu. A tak ji konečně požádal o ruku. Máta celá strnula, skoprněla, až nakonec řekla: přátelství a nic víc. Já jsem stará, vy jste starý, docela dobře bychom mohli žít jeden pro druhého, ale sňatek? To ne. Přece nebudeme v tomhle pokročilém věku všem pro smích. A tak nakonec nedostal motýl žádnou květinu. Hledal příliš dlouho a to se nemá. Motýl zůstal, jak se říká, starým mládencem. Bylo pozdě na podzim, pršelo a byla plískanice. Studený vítr fičel starým vrbám za krk, až to v nich vrzalo. Kde pak lítat venku v letních šatech? Však taky motýl nikudy nepoletoval. Před časem náhodou zalétl dovnitř do domu, tam se topilo a bylo tam teplo jako v létě, takže si mohl žít, jenže žít to nestačí, pravil. Jeden musí mít sluníčko, svobodu a nějakou tu květinku. A tak se rozlétl k oknu. Tam ho uviděli, chvíli obdivovali, ale pak ho nabodli na špendlík a strčili do vitríny. Víc pro něho udělat nemohli. Tak. A teď sedím na stonku, stejně jako květinky, pravil motýl. Ale moc příjemné to zrovna není. Je to asi jako být ženatý. To se jeden taky nemůže ani hnout, říkal si aspoň jen tak pro útěchu. To je teda pěkná útěcha, posmívali se kytičky v květináči. Kytkám v květináči se nedá tak úplně věřit, usoudil ale motýl.
1: moc se stýkají.

0: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
1: Tady nic nechytíš.
0: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
1: Tady opravdu nic nechytíš.
0: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
1: Tady fakt nic nechytíš.
0: Muž se zmateně ozve.
1: Kdo to pořád mluví?
0: A zhora se ozve.
1: To jsem já, správce zimního stadionu. Tak tam opravdu nic nechytí.
2: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dneska zloví Figy a Hanka Kirchová.
2: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
2: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
2: No a to není vůbec pravda. Už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
2: To určitě ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, lžíce, kuchyňské náčiní.
2: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
2: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
2: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
2: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě a stážený.
2: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
2: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
2: teď?
0: Vpředu to asi nebude?
2: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
2: Takhle, jako.
0: Kdybych měl oříšek mezi nimi.
2: Přesně
0: nima,
2: tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Uh-huh. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová. Pravá, co myslíš? Jo, pravá.
2: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
2: Ano, a pomůckou, proto aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na něj dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu, no.
2: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko,
2: výborně.
0: Mám ho.
2: Opravdu, holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
2: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme. Vyhodíme z druhé. Já ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou.
0: Chytím,
2: vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem?
0: Já to zvládám jenom jednou, zatím.
2: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
2: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mm-hmm. Ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně. A
2: teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, to je moc složité. Tak.
2: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
2: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Hop.
2: Držíme. Z levé do pravé.
0: Hop.
2: Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
2: Hop. Držíte? Výborně, děti.
0: A to už byla sestava.
2: To už byla sestava.
0: Takže
2: povedla
0: teď
2: se ti.
0: Jsem gymnasta.
2: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta. Já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
2: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika, a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
2: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: No tak máme zase jeden rok za sebou.
3: A je, je.
1: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
3: To vím taky.
1: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
3: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
3: Že zase máme jeden rok za sebou?
1: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
3: Tak proč si to říkáš, když to víš?
1: A můžu si něco říkat, když to nevím?
3: To sotva.
1: Tak vidíš. To by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
3: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
1: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
3: A že musíme koupit nový kalendář.
1: Tak vidíš.
3: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
1: Protože to je samozřejmý.
3: A že je rok pryč, to samozřejmě není?
1: No je samozřejmě.
3: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
1: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
3: Není?
1: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
3: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
1: No a učil ses?
3: Tedy samozřejmě.
1: Aha.
3: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
1: Co si tu tam bubláš?
3: Já jsem se toho moc nenaučil.
1: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
3: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
3: Co nevím?
1: Že jsi se toho moc nenaučil?
3: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
1: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
3: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
1: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
3: A proč, tati?
1: To se ptáš, nebo co?
3: Jo, jsem už tak smělý.
1: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
3: To by samozřejmě bylo špatný.
1: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
3: A k čemu, prosím tě?
1: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
3: Není?
1: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
3: Je.
0: Tiki kalendář. Dnes je 30. července.
4: A svátek slaví Bořivoj.
0: Bořivoj je původem slovanské jméno. A jak samo to jméno napovídá, jedná se v něm o boření, bořivoj a bojování.
4: Takže Bořivoj se vykládá jako bojovník. Všem dnešním bojovným bojovníkům Bořivojům přejeme všechno nejlepší.

0: Jak loupežník Černovous zůstal loupežníkem. Loupežník Černovous se povaloval na okraji paseky pod huňatou smrkovou větví a chrápal jako jezvec. Myši mu ohryzávali klobouk, přidrzlí ježci po něm špacírovali a dupali mu na břichu, nad lesem vřískala sojka a nedaleko troubil jelen jako k poslednímu soudu. Ale nezdálo se, že by to Černovousův spánek nějak moc rušilo. A když mu přímo pod hlavou z mechu vyrazil hřib a začal mu hlavu nadzvedávat, loupežník se probudil. Však už taky bylo na čase. Setmělo se a to je pro loupežničinu akorát ta nejlepší doba. Černovous zívil a v tu ránu kýchl tak silně, že se na pasece ohnula osaměle stojící borovice. A ve stejném okamžiku se ozval praskot lámaných větví, vřískot a sakrování. To nemůžete dát pozor, kam kýcháte, když kýcháte, ječel nějaký ženský hlas. Z křoví se hrabala rozedraná, oškubaná babice, v každé ruce půlku zlomeného koštěte. Loupežník Černovous stuhnul, neboť mu došlo, že svým neopatrným kýchnutím právě sestřelil čarodějnici. Samozřejmě, že vám uhradím veškeré výdaje spojené s opravou vašeho létajícího aparátu, milostivá. Vzletně se omlouval a ukazoval na ten zlomený smeták. Ježibaba chvíli ještě něco vykvakovala, ale když loupežník rychle rozemnul list babího hněvu proti nervozitě a dar jí přičichnout, pomalu se uklidňovala. Nesmíte se mi divit, že jsem tak věla, zahuhlala smířlivě. Vždyť my dva se přece známe. Ale to víte, lítám tady docela poklidně kolem borovice a najednou, bázo, ležím na hubě a smeták na dva kusy. Já vím, huhlal Černovous, já nerád, vždyť já to neudělal schválně. Řekl ještě několik šmajchlovacích zdvořilostí a potom uchlácholená čarodějnice na jedné půlce toho zlomeného pomedla klikatě odlétla. Toto dneska ale pěkně začíná, zavrčel loupežník rozmrzele. Narazil si na hlavu svůj odmýší okousaný klobouk, naládoval pistole a jazykem přelízl ostří nože. A šel loupežníkovat. Ale ještě neušel ani pár kroků, když zakopl o kořen, nohy mu ujeli na zvlhlé mihličí, nebo co to tam leželo, a Černovou se sebou praštil jak dlouhý, tak široký, rovnou do mraveniště. Rozespalí lesní mravenci na něj vztekle vyběhli, naskákali mu za košily, do kalhot, vlezli mu do bot a všude, kam se dalo, a nevynechali ani tu nejskrytější škvíru. Nekousat, volal žadonivým hlasem loupežník Černovous. Vždyť to jsem přece já, náš přítel a pomocník. Copak mě nepoznáváte, kamarádi moji malí, milí, šestinozí, mravenečci zlatí, rostomilí. Ale mravenci buď byli už moc rozespalí, nebo je Černovous opravdu hrozně namíchl, nic na to zoufalé volání nedbali, a zakousli se. Zařval loupežník. Vyskočil, až se kloboukem dotknul těch nejvyšších špiček borovic a když znovu dopadl na zem, pádil jako pominutý pryč. A ti narezlí mravenci se tím během ještě nějak víc rozzuřovali a hryzali jako zběsilí. A loupežník Černovous prchal lesem, řval, vylejkal a spod kramfleků jeho vysokých loupežnických bod vylétávaly kameny, vyrvané kusy mechu a parzy. Najednou se před ním les rozestoupil a Černovous zahlédl nějaké jezírko. Měsíc postřibřoval jeho vlnky a odrážel se v hladině jako stříbrná lucerna. Svatý kapucíne, patrone všech loupežníků, stůj při mě, zvolal s komírajícím hlasem. Nabral dech, zavřel oči a zacpal si nos a skočil do vody. Dráhnou chvíli zůstal pod hladinou a když se vynořil, mravenci jako by nebyli. Zmizeli a on se doplácal ke břehu, naložil se tam do vyhřátého bahna a pomalu se vzpamatovával. A jak se tak tam v tom bahenním závalu převaloval a medil si, najednou ucítil, že ta voda je nějak nezvykle teplá. Přímo pod ním vyvěrá nějaký horký léčivý pramen. Loupežník Černovou zachrochtal blahem a vychutnával tu příjemnost. Když tu náhle zaslechl, jak někde přes vodu klapla vrátka. A skutečně, na druhé straně jezírka stála chalupa a od ní teď zbíhala dolů k vodě nějaká dívka. Odložila šaty a vnořila se do vln. Obeplula ostrůvek Leknínů a její dlouhé zlatoplavé vlasy se za ní táhly vodou jako svatební závoj. Vystoupila na břeh, usedla do trávy a začala si rozčesávat vlasy. A jak na ní dopadal měsíční svit, ty zlatoplavé vlasy se rozzářily a při tom pohledu se loupežník Černovou tak rozpálil, až se kolem něj začalo vařit bahno. A v tu chvíli se Černovou zamiloval. Když ráno vyšlo slunce a zvedl se mlhavý opar nad jezerem, osušil se, přeleštil si holínky o plavuň a vydal se na druhou stranu do té chalupy požádat o ruku zlatoplavé dívky. Zaklepal, vylezl hajný na zápraží, ano, to byla hajona, vidíš, a povídá, tebe už jsem několikrát zahlídl v lese, co chceš? Černovou se rozpačitě přešlápl a potom řekl, chtěl bych tvou dceru. A co pak máš za řemeslo? Chtěl vědět hajný. Já jsem, prosím, loupežník, řekl popravdě Černovous. A tak to ne, to tedy ne. Loupežníkovi, že dceru nedá, zašprajcoval se hajný. Holka sice pokukovala, kukadla jí rejdila na všechny strany a jiskřila, ale hajnej si postavil hlavu. Napřed řemeslo a potom svatba. No tak dobře, no tak dobře, povídá loupežník Černovous. Mohl si vzít holku násilím, ale nechtěl se s tatíkem rozejít ve zlém. Vrátil se k tomu jezeru a přemýšlel, jak to udělat. Řemeslo se mu učit nechtělo, ale tak to nějak zaonačit, jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A jak tak kouká na tu vodu, v tom ho to napadlo. Ten horký, léčivý pramen, ano, hned tam na břehu jezera stloukl boudu, vyvěsil ceduly, zázračný pramen mladosti odpomůže od bolesti. A jak se začali trousit lidi, přivěsil ještě jednu ceduli, po naší vodě vlasy pěkně vypadají, což se velice brzy potvrdilo, neboť v širokém okolí měli ti, co tu vodu použili, hlavu jako kolena. Když to tatík hajný viděl, jenom spokojeně pomrukoval a slovo dalo slovo, nakonec tu svatbu povolil. A loupežník Černovou se snažil. Máčel lidi do bahna, masíroval rukou i vlídným slovem, natíral čertovým kořenem, babím hněvem léčil nervozitu, ocasníkem vřesou jim neplodnost a upejpavost čerstvě nakoseným laskavcem. A tak se z obávaného loupežníka stal takový nějaký bylinkář, nebo jak se tomu dneska říká, léčitel. To se ví, že se ty zázraky hned rozkřikly. Lidé se hrnuli, u jezera byla tlačenice a Černovou se svou zlatoplavou paní Černovousovou nestačili masírovat a prodávat. Jednou takhle v neděli odpoledne v tom největším návalu se tatík hajný, celý naměko, jak ten obchod bují, protlačil k Černovousovi. Tak co, zeťáku, řekl dojatě, že jsem měl pravdu. Řemeslo je ten základ. Řemeslo má zlaté dno. Černovous se uchechtl, Kouknul napřed do davu a potom na Hajnýho. Nechci vám brát iluze, tatíku, zašeptal. Ale na mým loupežnickém řemesle se nic nezměnilo. Já jsem loupežník pořád. Akorát to pořadí, že je trochu jinačejší.
1: Jaký pořadí? Věkl Hajný nechápavě.
0: A Černovous se zachechtal jako tisíc čertů, blejsknul očima a povídá. No, dříve jsem lidi napřed masíroval a házel do bahna a teprve potom mi dali peníze. Ale teď je to obráceně. Napřed peníze a do bahna už skáčou dobrovolně sami.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O myších, kterým chutnalo železo. V jednom malém městě žil kdysi kupec. Byl spíš chudý než bohatý, neměl ženu ani děti, měl jen těžkou železnou váhu, památku po otci. Na té váze už vážil nejenom jeho otec, ale i děd, praděd a také otec toho praděda. Jednou se kupec rozhodl, že se vydá do světa za výdělkem, aby se bídy zbavil. Uzamkl dům, vzal těžkou váhu na rameno a zaklepal u souseda. Milý sousede, řekl mu, jdu za tebou, protože vím, že jsi člověk spravedlivý. Odcházím do světa a nevím, kdy se vrátím. Mám strach, aby mi zatím zloděj neukradl váhu. Je to památka po předcích. Vážil na ní už můj otec, děd, praděd a také otec mého praděda. Moc tě prosím, schovej mi váhu u sebe. Až se vrátím, vezmu si ji zase zpátky. Soused mu ochotně slíbil, že se o váhu postará a kupec odešel do světa. Štěstí mu však nepřálo a tak se po dlouhém čase vrátil domů stejně chudý, jako byl dřív. Zaklepal u souseda a řekl, milý sousede, vrátil jsem se a jdu si pro svou váhu. Moc ti děkuji, že jsi mi ji u sebe nechal tak dlouhou dobu. Soused však byl lakomec. Váhu si chtěl nechat a proto odpověděl skormouceně. Je mi líto, že tě musím zklamat. Uložil jsem váhu ve sklepě, aby ji nikdo neukradl, ale sežrali ji myši. Nezbyl z ní ani kousek. Kupec si pomyslel, jak mohou myši sežrat těžkou železnou váhu. Mrzelo ho, že ho soused oklamal a kudy chodil, tudy přemýšlel, jak by dostal váhu zpátky. Nedaleko kupcova domu tekla řeka. Jednoho horkého dne uprostřed léta kupec spatřil, že se v zátočně koupe sousedův syn. Vyšel z domu a řekl chlapci, proč pak si tu hraješ tak sám, kde máš kamarády? A chlapec odpověděl smutně, se mnou si nikdo nechce hrát, všichni říkají, že můj otec je lakomec a já, že budu jednou zrovna takový. Víš co, řekl kupec, půjdeš do mého domu, někde se tam schováš a zůstaneš v úkrytu tak dlouho, dokud tě nenajdu, i kdyby to mělo trvat až do rána. Chlapci se nápad moc líbil, rozběhl se do kupcova domu a ukryl se na půdě mezi trámy. Kupec se zatím posadil do trávy na břehu řeky a díval se do vody. Po nějaké době se objevil na cestě udýchaný soused. Spatřil kupce a zeptal se, neviděl jsi tady někde mého syna? Šel se koupat a ještě se nevrátil. Viděl jsem ho, přikývl kupec. A mám pro tebe smutnou zprávu, protože tě potkalo veliké neštěstí. Jaké neštěstí? Zvolal soused. Rychle mi pověz, co se stalo. Běda, snad se neutopil. Neutopil, odpověděl kupec. Vylezl z vody, oblékl se, ale v tom přiletěl sokol, uchopil ho do drápů a odletěl s ním k horám. Viděl jsem to na vlastní oči, ale nemohl jsem už nic dělat. Soused se na něj chvíli díval, jako by nevěřil vlastnímu sluchu. Potom popadl kupce za límec a zvolal. Pomoc! Lidé dobří, pomoc! A s velkým nářkem odvlekl kupce k soudci. Pane, řekl soudci hněvivě, tento muž je darebák, podvodník a lhář. Našel jsem ho na břehu řeky, v níž se koupal můj syn. Chlapec se však domů nevrátil a tento muž tvrdí, že viděl, jak ho v drápech odnesl sokol. Ať se hned přizná, co udělal s mým synem. Přece nemohl mé dítě odnést obyčejný sokol. Soudce se podivil a řekl kupci, to je opravdu nemožné. Jak by sokol mohl odnést v drápech chlapce? Na tom přece není nic podivného, odpověděl kupec. Takový sokol dokáže odnést nejenom chlapce, ale i meska, anebo koně. Soudce se rozlobil. Co to povídáš? Vždyť sokol neunese ani králíka. A kupec řekl mírně. Pane, když mohou myši sežrat těžkou železnou váhu, proč by nemohl sokol odnést malého chlapce? Soudce hned pochopil, co se stalo, povstal a řekl. Poslyšte oba můj rozsudek. Ty vrať kupci železnou váhu a ty vrať otci jeho syna. Neboť taková je spravedlnost. A oba tak učinili. Soused s hanbou, kupec vesele a s radostí.

zázračném rouchu. Byl jednou jeden král a ten měl pěknou dceru. Jednoho dne seděla princezna před zrcadlem a česala se. Z nenadání objevila ve vlasech malou vešku. Přivolala krále a řekla: Otče, podívej se, co jsem našla ve svých krásných vlasech. Král se podíval a pravil: Vešku z princezniných vlasů nemůžeme přece jen tak zabít. Něco ti povím. Dáme jí do skleničky a budeme se dívat, co udělá. Dali veš do skleničky, za několik dnů vzala princezna skleničku do ruky a vykřikla: Otče, pojď se podívat, jak veška vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do skleničky sotva vejde. Chvíli uvažoval, co dělat, pak řekl: Dáme ji do skleněného džbánu. Dali veš do velkého skleněného džbánu. Za několik dní se přišla princezna podívat, co veš dělá, a vykřikla: Otče, pojď sem, ta veš zase vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do džbánu stěží vejde. Přemýšlel, co dělat, a pak řekl: Dáme ji do hrnce. Dali veš do hrnce. Uplynulo několik dnů, princezna se podívala do hrnce a zvolala: Otče, pojď se podívat, ta veš se za chvíli nevejde ani do největšího hrnce z tvého království. Král chvíli uvažoval, prohlížel si veš a pak pravil: Už vím, co uděláme, dáme ji na dvůr do ohrady. Dali veš do ohrady, ale za pár dnů vyrostla veš tolik, že se nemohla v ohradě ani pohnout. Princezna znovu zavolala krále, král obcházel ohradu ze všech stran, probíral si přitom rukou své bílé vousy a přemýšlel. Po dlouhé chvíli konečně zvolal: Víš, co uděláme, dcero? Já tu veš dám zabít a udělám si z její kůže královské roucho. Sluhové zabili veš, stáhli ji a nejlepší krejčí ušili z její kůže královské roucho. Král si roucho oblékl, přivolal trubače a řekl mu: Teď oznámíš všem mým podaným, že se má dcera bude vdávat. Už má na to nejvyšší čas. Avšak vezme si jen toho, kdo uhodne, z čeho jsem si dal ušít své nové královské roucho. Ze štěnice, z blechy nebo ze vši. Hned se začali sjíždět ze všech stran synkové urozenců, hrabat i knížat, aby hádali, z čeho je nové královo roucho. Jedni říkali: Královské roucho je z gazely. A jiní říkali, že je z medvědí kůže, z jelena anebo z býka. Nikdo se neodvážil hádat, že je ze štěnice, z blechy nebo dokonce ze vši. Na večer pátého dne dorazil ke královskému paláci chudý pastýř. Brána už byla zavřená a začalo se stmívat. Pastýř se neodvážil zabušit na bránu. Ulehl do trávy pod otevřené okno, dal si ruce za hlavu a chystal se spát. Už zavíral oči, když zaslechl otevřeným oknem princeznin hlas: Otče, já se chci vdávat. Ta hádanka je příliš těžká a nikdo ji neuhádne. A potom uslyšel pastýř krále: Dcero moje, přece si nevezmeš kdejakého hlupáka, který nepozná, že moje roucho není ani z gazely, ani z medvěda, ani z jelena, ani z blechy, ani ze štěnice, ale z obyčejné vši. Pastýř se spokojeně usmál a řekl si: Zítra se ožením s královskou dcerou. Pak zavřel oči a spal hlubokým spánkem až do rána. Když vyšlo slunce, pastýř vstal a šel za králem. Pozdravil ho a řekl, že si jde pro princeznu. Podívej se tedy dobře, pravil král, z čeho je moje roucho. Pastýř se předklonil, dal si dlaně na kolena a řekl: Pane králi, otočte se ke mně zády. Král se otočil a pastýř řekl: Pane králi, obraťte se ke mně ještě levým bokem. Král se znovu pootočil, pastýř zavrtěl hlavou a řekl: Pane králi, obraťte se ke mně ještě pravým bokem.
Král se znovu otočil, pastýř si ho chvíli prohlížel a pak řekl: a teď, pane králi, choďte chvíli sem a tam. Král přecházel od okna ke dveřím a od dveří k oknu, pastýř ho dlouho sledoval a pak řekl pomalu: z gazely to není, z medvěda to není, z jelena to není. Že by to bylo ze štěnice, to taky není. Pane králi, obraťte se ještě jednou. Že by to bylo z blechy, to taky není. Ne, ne, ne, z blechy to určitě není. Pane králi, pojďte blíž k oknu. Že by to bylo přece jenom z blechy? Ne, ne, ne, ne, z blechy to není. Pane králi, přejděte blíž ke dveřím. A že by to bylo ze vši? Že by to bylo doopravdy ze vši? No jistě, no jistě, já už to mám. Je to ze vši. A král řekl: je to ze vši. A já ti dám svou dceru za ženu. Avšak nedávám ti ji, protože si uhádl, z čeho je mé nové roucho. Dávám ti ji, neboť si donutil krále, aby tě poslouchal na slovo. Vezmi si mou dceru, chlapče. Ty jediný si ji zasloužíš.

0: Kdy básnička?
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Jednou jela víla Amálka lesem na jelenu větrníkovým. Nesli se spolu jako krása a krása. Cvála jí lesem a přes dvě paseky. Na třetí pasece větrník klopítl, dív Amálka nesletěla do ostružiní. A v tom je slyšet štířivý hlásek. Kde máte oči vy dva? Rozbořili jste mi chalupu. Amálka se podívá a on tam stojí lesní mužík Trneček. Celý je pichlavý jako ostružinový prut. To nemůžete jinudy, křičí a zlostně obchází svou pobořenou chaloupku. Nezlob se, Trnečku, řekla Amálka. Pošlu ti na chaloupku pomoc. To mě spíš zlobí něco jiného než rozbořená chaloupka, křikl Trneček. Ty jsi krasavička, jelen je krasavec, a já jen ošklivec. Proti tomu se nedá nic dělat, řekla mírně víla Amálka. No ale přece jen bych na tobě něco chtěl za tu chalupu, povídá Trneček, tichoučce jako hádek. Chtěl bych větrníkovi něco pošeptat. Jelen sklonil hlavu, Trneček mu šeptal do ucha a divně se přitom usmíval. Potom Amálka a větrník jeli dál. Jelen šel pořád pomaleji, jako by měl v hlavě divné myšlenky. Zastavil se a povídá. Nedošla bys, Amálko, pěšky? Nikde mě čekají. Amálka se skočila do mechu a větrník zakličkoval do lesa. Jenže Amálce to bylo všechno divné. Nasedla na vítr jako do kočáru a tajně se vydala za jelenem. Hluboko v lese čekal na jelena mužík Trneček. Sotva větrník doběhl, Trneček hned na něho. Dobře, že jsi tu, větrníku. Nejdřív jsem ti něco pošeptal a teď ti něco ukážu. Dovedl jelena na mítinu, kde měl myslivnu myslivec mužka. Tam ukázal větrníkovi na parohy přibité ve štítě. Byly to parohy dvacaterácké, jedna síla a krása. Jelen větrník si parohy prohlídl, svěsil hlavu a jen si povzdýchl. Teď si mě, Trnečku, přivedl do největšího neštěstí, co se může stát jelenovi. Stydím se za své parohy, protože jsou jen 16. Zaslechla to také víla Amálka, co tam zrovna přijela na větru. Chtěla jelena potěšit, hladila ho mezi ušima, ale on se k ní jen točí bokem. Mě, Amálko, nepotěšíš. Mužík Trneček běhal kolem a byl samý divný smích. Amálka nakonec spolkla slzičku a odešla. Je pryč, zamnul si ruce mužík Trneček. A teď mě, jelene, dobře poslouchej. Nejdřív jsem ti něco pošeptal, pak jsem ti něco ukázal a teď ti něco dám. Vedl větrníka do lesa, pořád temnějšího, až na to místo, kam jeleni už 100 let chodili schazovat parohy. Byly tam parohy jelenovi pro úsměv, ale taky ty lepší. Celá hora jich tam byla, čím výš, tím pěknějším. Na samém vršku leželi jedny 36. Ty já musím mít, povídá jelen větrník. Jen si pro ně sáhni, řekl Trneček. Větrník uhodil hlavou o strom, 16. parohy se mu skutálely z hlavy do mechu a větrník si sáhl pro 36. Teď jsi jelení král, řekl Trneček. A co kdybys tak zatroubil, aby se to všude vědělo? Větrník se opřel kopyty o pařez a zatroubil po jelením jako celá kapela. A už se to všude ví, vykřikl Trneček, divně se usmál a vklouzl do kapradí. A v tom se taky z lesa ozvala trubka a někdo odtamtud volá. Slyšel jsem tu někde troubit krále jelenů. A já jsem taky král. Z hloubi lesa přijel král na vysokém koni
A co ještě neřekl, to teď dopověděl. Jelene větrníku, ty král, já král. Jenže já mám flintu. A namířil na jelena. A míří. Větrníkovi odtíkává poslední vteřinka. Zbývalý už jen vlásek. Když tam rychlý vítr přinesl vílu a málku, spustila před králem rovnou takový taneček, co se jinak smí jen před měsíčkem. Král se dívá a dívá. Aby se mu pohodlněji dívalo, opřel se o flintu jako o hůl. V tom jelen odskočil do lesa. A víla Amálka, ta už tam taky nebyla. Král vylovil mužíka Trnečka z kapradí a dost smutně povídá, co jsem ulovil, to jsem ulovil. Dám si tě na hradě do sklenice s ještěrkami.

0: nasadíš kouzelnou čapku a hned víš, co si povídají, že?
1: Ano, tak je to.
2: Tu dostal pan profesor nápad.
0: Co kdybych vynalezl přístroj, pomocí kterého by zvířata a ptáci mohli mluvit lidskou řečí?
2: Jen to domyslel, už neměl žádné stání.
3: Ani se s holčičkou nerozloučil.
2: A pospíchal do laboratoře.
3: Bez otálení se dal do práce.
0: Musí to být malý strojek. Tak malinký, aby se vešel ptákům do hrdla.
2: Jako obvykle nespal.
3: Pracoval několik dní a několik nocí, dokud nebyl s vynálezem hotov.
2: Pak vyhlédl oknem ven, ale holčičku v parku nespatřil.
0: Aspoň si teď chvilku odpočinu.
2: Pan profesor si lehl na pohovku přímo v laboratoři.
3: Protože byl unavený, usnul tvrdým spánkem. Spal dlouho, už byla tma, když se probudil. Pohlédl na stůl a zjistil, že jeho nový vynález je pryč.
2: Co se přihodilo? Prohledal celou laboratoř. Přístroj nikde. Podíval se pod stůl, kde ležela jeho kočka a škytala.
3: Škytala a panu profesorovi se zdálo, že docela jasně slyší lidskou řeč.
4: Co pak, tohle je nějaká myš? Kočka si tady nemůže ani pořádně zívnout, aby jí hned něco nespadlo do krku.
0: Cože?
2: Pan profesor vytřeštil oči.
0: Ty jsi vážně spolkla můj strojek.
2: Kočka pohlédla přezíravě na pana profesora a pravila.
4: Nevím, jestli to byl zrovna váš strojek, ale každopádně jsem ho spolkla. Spadl mi totiž přímo do pusy.
0: To je nadělení. Nemohla bys mi ho vrátit?
4: Ani mě nenapadne. Co jednou spolknu, to nikdy nedávám zpátky.
2: Řekla kočka, dlouze zívla, protáhla se, vyskočila na okno a byla venku.
0: Počkej, neutíkej.
3: Volal za ní profesor, avšak po kočce nebylo ani slechu, ani vidu.
2: Pan profesor spěšně zavolal do redakce nejrozšířenějších novin.
0: Utekla mi kočka, která mluví lidskou řečí. Prosím vás, napište do nejbližšího vydání výzvu, aby mi byla vrácena, jestli ji někdo chytí.
3: Ze sluchátka zazněl smích.
5: Pan profesor zase celou noc studoval a je teď poněkud přepracovaný, že ano?
2: Když po několika dnech profesor Kurama otevřel noviny, upoutalo ho titulek.
0: Senzace? Kočka mluví?
3: Přesně tak to tam bylo. Velkými písmeny a černé na bílém.
2: A pod tím fotografie kočky. Profesor Kurama se bez meškání odebral do redakce, aby si kočku odnesl domů, ale ta o tom nechtěla ani slyšet.
4: Jsem teď nejslavnější kočka na světě.
3: Pravila pyšně.
0: Jen nepovídej. Náhodou si spolkla strojek. Na tom přece není nic slavného. Jsi úplně stejná jako ostatní kočky.
4: Říkejte si, co chcete, ale já se proslavím. Udělám něco moc slavného.
2: Kočka naježila vousiska a prskla nepřátelsky na pana profesora.
0: A čím by ses chtěla proslavit, prosím tě?
4: Třeba

0: letím v raketě do vesmíru.
1: To není nic nového. Tak už létali psi a opice.
0: Ale ti nemluvili lidskou řečí a proto nemohli říci, jak vypadá Země z vesmíru.
1: To už všem pověděl člověk, že je Země modře zbarvená.
2: Kočka otráveně mžourala na pana profesora.
3: Pak souhlasně přikývla.
0: Dobrá, nevzlétnu tedy v raketě, ale v balónu. Budu první kočka na světě, která poletí balónem do vesmíru.
1: To je nesmysl,
2: namítl profesor Kurama.
3: Chtěl ještě dodat, že balón nemůže letět do vesmíru, protože tam není vzduch. Ale raději mlčel. Stejně by mu kočka nerozuměla.
1: Buď rozumná, kočko. Nejlíp uděláš, když se vrátíš se mnou domů.
0: Ani nápad,
2: odsekla kočka a pak hlasitě vykřikla.
0: Páni novináři, dávejte dobrý pozor. Já, slavná mluvící kočka, zítra startuji do vesmíru. Nepoletím raketou, nýbrž v balónu. Napište o tom do všech novin. Hovořte o mém činu v televizi.
4: Výborně,
5: výborně,
4: výborně, výborně.
2: Volali novináři a shromáždili se kolem kočky.
3: Profesor Kurama si zhluboka povzdechl.
2: Nadešel den, kdy měla kočka odletět s balónem do vesmíru.
3: Lidé z celého města se shromáždili a nedočkavě vyhlíželi.
2: Když kočka viděla ty nepřehledné zástupy, dělalo jí to moc dobře a div nepraskla pýchou.
3: Jen profesor Kurama si dělal starosti.
1: Nezlob se, kočko, ale měla bys toho raději nechat, dokud je čas.
2: Avšak kočka o tom nechtěla ani slyšet. A nejen to, před celým tím shromážděním začala profesora Kuramu pomlouvat.
0: Jen se na něj podívejte,
3: vřískala.
0: Říká si profesor a neumí ani chytat myši. Ani na plot nevyleze, ani rybu pořádně neokouše, tak jako já. A ve tmě vůbec nevidí. Náš pes o něm říká, že chodí strašně pomalu. Včera v laboratoři mi to povídal.
2: Pan profesor se zarazil. Vlastně to všechno bylo pravdivé, co tu kočka vyprávěla.
0: Taky mi štěbetali vrabci na střeše, co všechno profesor Kurama tropí,
3: pokračovala kočka.
0: Vyplivuje z okna pecky, kouše si nechty.
2: Lidé se náramně bavili a pokřikovali na pana profesora.
4: Plive z okna a kouše si nechty.
2: Pan profesor byl velice smutný, neboť právě zjistil, že i zvířata dovedou pomlouvat.
3: Všecek zatrpklý se vrátil domů.
2: Kočka se chystala ke startu do vesmíru.
3: Lidé se zájmem pohlíželi na balón, který se pomalounku zvedal od země.
2: Kočka byla na vrcholu blaha, když viděla tolik dychtivých zájemců.
0: Jsem jediná kočka na světě, která se proslavila,
2: myslela si.
0: Určitě mi postaví pomník. Jak pak asi budu vypadat jako pomník? To mi budou ostatní kočky závidět. A nejen kočky, nýbrž i psi. To je báječný pocit.
3: V tom se k jejímu balónu přiblížila vrána. Kočka ji spatřila.
0: Ach, vrána. Vrabce už jsem jedla, ale vránu ještě nikdy. Že bych zkusila, jak chutná?
2: A ani nedomyslela a už vyšplhala na okraj koše, který nesl balón.
3: V té chvíli zapomněla na svůj let a na celý vesmír.
2: Skočila po vráně, jenže ta jí samozřejmě uhnula.
0: Pomoc!
2: Stačila ještě vykřiknout, ale to už padala k zemi.
3: O kočce je známo, že dovede skákat z velké výšky. Když se řítí ze střechy třeba hlavou dolů, dovede se těsně nad zemí otočit a dopadne na nohy.
2: Ale tentokrát to bylo něco jiného. Když kočka myslela, že už se blíží k zemi, obrátila se, ale zmýlila se, neboť padala dál. Znovu se obrátila, avšak pořád letěla vzduchem. Začala se jí točit hlava.
0: Pomoc!
3: Vykřikla ještě jednou a pak se velkým žuchnutím dopadla na zem.
2: Spadla právě na zahradu profesora Kurami. A při nárazu jí vylétl z krku strojek, který předtím spolkla. Strojek narazil na kámen a rozbil se.
0: Mňau! Au, au, mňau! Au, au!
3: Naříkala kočka.
2: Odpusťte mi to, pane profesore, teď už vím, že jsem vás měla poslechnout. Nezlobte se na mne. Chtěla říci.
3: A ona to určitě říkala, jenže pan profesor slyšel pouze
0: mňau, au, au, mňau, au, au, mňau.
1: No, dobře, jen pojď ke mně. Kde pak tě co bolí?
2: Profesor Kurama ji vzal do náručí a kočka se schoulila do klubíčka.
3: Pan profesor viděl oknem, že v parku na lavičce sedí holčička.
1: Musím jí o tom vyprávět,
3: řekl si.
2: Kočka se zvedla a zlostně se skočila na zem.
3: Nedovedla už sice mluvit lidskou řečí, ale rozuměla tomu, co pan profesor povídal.

0: radši jabko, co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného.
0: Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí.
1: Ne, ten červený,
0: ten zelený.
1: Červená,
0: zelená.

0: Štěpk.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To si možná ta maminka četla noviny, viď? Že nedává pozor.
3: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
4: Co tu děláte? Vysím, pane šéf. Co pak to nevidíte?
5: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
6: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
5: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu.
7: Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
6: Tatí, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
5: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
4: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
5: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
6: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
5: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
4: Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
5: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i z pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
4: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
5: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
4: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně.
5: Pardon, volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
4: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
5: No,
3: To vám bylo k popukání. Pitlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral Pitlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, Zlatohlávek i Pitlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pitlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
1: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali, a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
5: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem.
1: Spletli si Pitlíka s paní
5: pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem.
1: Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: energie cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
2: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
3: Hanko, budeme cvičit.
2: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
3: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
2: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vi?
3: Přesně tak. A to samé by si děti měly najít doma nějakého sourozence, kamaráda, anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme. Vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
2: Protože mi křupou záda.
3: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
2: Jako medvěd. Mě přišlo zívnout.
3: Tak si zívni. Ale teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
2: Ano?
3: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
2: Ano?
3: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
2: takhle
3: chytil.
2: Takhle daleko,
3: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené svalstvo.
2: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
3: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
2: No, tak to jde.
3: Už ho držíš.
2: Držím.
3: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
2: Obza, to jde.
3: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
2: To jsme do něj kopnul jenom.
3: Chyť si ho.
2: A zase musím ho. Jo, já vím, kdybych popnul, nemůžu hodit.
3: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
2: A šup.
3: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
2: Je to líbalý, je to dobrý.
3: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
2: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
3: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
2: No, to mám
3: tak
2: složitější, ale
3: tak
2: jde mi to.
3: Hážu, Piggy, chytej, teď.
2: Mám.
3: No, výborně. A hoď mě. Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
2: Hanko, ty jsi ho chytila.
3: Já jsem šipkovaná.
2: Ukaž, já si to taky.
3: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů. Tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop.
2: Mám.
3: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do košičku.
2: Já jsem prýma.
3: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
2: A můžu i dvakrát tlesknout.
3: Zkus, to už je těžší. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
2: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
3: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět. Měj se hezky.
2: Ahoj, Hanko, a pozdravuj děti na cvičení.
3: Ahoj.

příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučili s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kde pak? Nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehráli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Dnes je 30. července.
1: A svátek slaví Bořivoj.
0: Bořivoj je původem slovanské jméno. A jak samo to jméno napovídá, jedná se v něm o boření, bořivoj a bojování.
1: Takže Bořivoj se vykládá jako bojovník. Všem dnešním bojovným bojovníkům Bořivojům přejeme všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O Faustově domě. Mnoho je vyprávění o doktoru Faustovi a mnoho je i památek, které doktora Fausta připomínají. Tak v Praze na Karlově náměstí stojí starobylá výstavná budova, oddávna nazývaná Faustovým domem. Neboť právě tady podle pověsti neblahý mistr magie žil a odtud také si jej odnesl ďábel, když Faustovi vypršela stanovená lhůta. Důkazem o tom byla prý začouzená díra ve stropě i rozbité křivůle, baňky, tyglíky, skumavky a rozházené knihy či pergameny po zemi, zkrátka nepořádek, který Faust způsobil při svém smrtelném zápase s pekelníkem. Celá desetiletí se proto lidé tomu místu raději na stohonu vyhýbali a dovnitř už by nevkročil ani ten největší odvážlivec. Dům pustl a chátral a páni na novoměstské radnici se vzdali myšlenky, že by ho snad vůbec někomu prodali, natož výhodně. Ani ten nejbědnější nuzák by se sem nenastěhoval, třeba neměl kde složit hlavu. Až jednoho sichravého podzimního dne zažili konšelé překvapení. Ve dveřích radniční síně stál, kde se vzal, tu se vzal, vychrtlý student v černé pláštěnce a s poníženou úklonou slavnou radu žádal, zda by mu nemohla poskytnout zdarma ubytování. Že je zvenkova, na univerzitní kolej nemá a tak si vzpomněl na opuštěný Faustův dům. Radní měli pro mládence pochopení a bez váhání tedy přinesli zrezivělý klíč od vrat. A nebojíš se ani trochu tam přebývat sám? Víš přece, co se o domě vypravuje, zeptal se nakonec studenta ten nejstarší, když mu klíč odevzdával. Odpověď však byla taková, že se všichni podivili mládencově kuráži. Nemohu se bát babských tlachů. Za krátký čas poznáte sami, vážení pánové, jak se mi povede. I kdyby z toho domu čert Fausta skutečně odnesl, mně se na kůži nedostane. S tím student z radnice odešel a rovnou si to namířil na vzdálenou protilehlou stranu náměstí, aby byl doma co nejrychleji. Mrholilo, na prahu se rychle snášel soumrak a mládenec toužil jen potom, aby už mohl svléknout promočenou pláštěnku a zout děravé boty. Proto, když Faustův dům odmykal, ani si nepovšiml skřípění klíče v zámku a stejně tak nevěnoval pozornost pavučinám, které na něm uvízly při cestě po schodišti. Se zažehlou loučí pak otevřel dveře do první místnosti. Byla to vzácným dřevem obložená jídelna s velikým stolem i pohodlnými křesly. Nejvíc však v té chvíli přitahoval studenta krb a v něm připravená polena na otop. Zapálil je a když plameny zahnaly tmu, vydal se do další místnosti. Od stropu až k podlaze tu stály na policích vyrovnané knihy. Na pracovním stole pak čisté i popsané pergameny, kalamář s brkem. A při pohledu na všechno se už student těšil, jak se mu tu bude dobře pracovat. Čekalo jej však ještě jedno příjemné překvapení. Útulná ložnice s pohodlnou postelí a vysoko nastlanými peřinami, takže mládenec neodolal. Než by zřekl švec, koukal mu z těch peřin jenom nos a pak už se rozléhalo domem jeho pravidelné oddechování. Slunce stálo hodně vysoko, když se mládenec probudil. Poněvadž nechtěl zahálet, hned se začal ohlížet po nějakém hadru a koštěti, aby vysmíčil prach a pavučiny, kterých se za léta usadilo v domě habaději. Dřív ale, než mohl svůj úmysl uskutečnit, pohledl náhodou do tmavého kouta ložnice a co nevidí. V jakémsi výklenku tam zel obdélníkový otvor, dostatečně veliký, aby se jim protáhl i dospělý člověk. Student bezbázně do otvoru vstoupil. Šlápl na první schod, potom na druhý a další, až se ocitl v místnosti, kterou předtím ještě nespatřil.
I tady visely pavučiny jako šeré záclony, ale pod nimi se skrývalo alchymistické náčiní a rozevřené knihy s tajným písmem. Uprostřed stropu pak se černala nepravidelná díra, jako by právě tudy proletěl pekelník s doktorem Faustem. Student nebyl na pochybách. Ano, odtud čert v skutku odnesl svou oběť a nebyly to tedy jen babské tlachy, jak si předtím myslil. Trochu jej i zamrazilo v zádech. Ale proč by se bál, řekl si. Vždyť do žádného spolku s rohatým přece dobrovolně nevstoupím. A jako by chtěl potvrdit svoje rozhodnutí, jal se s chutí uklízet právě Faustovu kouzelnickou alkovnu. Dřevem zahradil díru ve stropě, vysmejčil podlahu i stěny a dal se dorovnání knih i podivného alchymistického náčiní. Náhle však vykulil oči údivem. Když zdvihl jeden tlustý svazek, uviděl pod ním černou misku a na té misce se blýskal z brusu nový stříbrný tolar. Jako na zavolanou, vykřikl radostně mládenec a honem peníz zkousl, jestli je pravý. Inu pravý byl a snad proto ucítil student notný hlad. Nerozmýšlel se tedy, vyběhl na náměstí, aby si v první hospodě poručil k jídlu i k pití, co hrdlo ráčí. Ještě nikdy předtím se tak dobře nepoměl a ze stříbrňáku mu navíc zbylo dost a dost na příště. Toho dne už také moc neudělal, jen zběžně poklidil, umíniv si, že hned ráno napraví, co zameškal. Jenže sotva druhého dne procitl, znovu ho cosi táhlo po schůdkách do alkovny a tam na černé misce svítil další stříbrňák. Student se ulekl. To nemůže být náhoda. Jistě mě takhle láká ďábel do svých osidel, uvědomil si. A tolaru se zprvu ani nedotkl. Po chvíli však, jako by mu začal našeptávat druhý hlas. Proč bys si ten peníz nevzal? Počkej, ještě se ti moc dobře hodí. Blíží se zima a palce ti koukají z bod. Včera se přece také nic nestalo, když jsi vzal první stříbrňák. Dále už mládenec nečekal. Sebral tulárek a honem na rynek. Tentokrát, aby si opatřil střevíce se špičatými zobany podle tehdejší módy. Od té doby si začal chodit pro stříbrňák každý den a každý den ho skutečně na černé misce nalezl. Nemyslete si však, že byl alespoň šetrný. Vystrojil se, nafintil se jako nějaký šlechtický hejsek a zbytek pokaždé rozkutálel ve všech hospodách, co jich po Praze bylo. Samozřejmě, že na učení nesáhl a do přednášek nepáchl, jak by smet. Za to se vychloubal od rána do večera svým hospodským kumpánům, která knehne ani prstem a přece získá stříbrný tolárek denně. A jsem na nejlepší cestě k tomu, abych měl i zlaťák, dodával, záhadně se ušklíbaje. Kamarádům z mokré čtvrti šla studentova slova jedním uchem dovnitř a druhým zase ven, hlavně když se mohli zadarmo dostat k truňku. Poklepávali proto mládenci po ramenou, jakýže je kabrňák a ať to s tím zlaťákem zkusí, myslíce si nejspíš, že povedený synáček chce připravit zazobaného tatíčka o víc, než připravil dosud. Jenže student tentokrát do větru nemluvil. Z dlouhé chvíle si totiž začal prohlížet onu knihu, pod kterou našel misku s tolarem a počase porozuměl klikyhákům na jejich stránkách natolik, že mohl zavolat nečisté síly, aby mu zlaťák přinesli. Pravda, dlouho se k tomu neodvažoval, ale toho večera, když se pochlubil i v hospodě, vracel se do Faustova domu s předsevzetím, že dukát dostane. Byl tenkrát jasný hvězdný večer, ale zanedlouho poté, co za mládencem zapadla vrata, přišla z ničeho nic taková bouřka,
že málo kdo podobnou vůbec zažil. Blesk stíhal blesk, hrom ohlušoval a Pražané se krčili se sepjatýma rukama u zapálených voskovic. Snad největší tartas nastal právě kolem Faustova domu. Kdo tím směrem pohlédl, viděl jen plameny a kouř a mnozí se nemohli dočkat úsvitu, aby zvěděli, co se tam přihodilo. Jenže ráno stál dům pochmurný a tichý, jako dlouhá léta předtím, a po nějaké škodě nebylo zvenčí ani památky. Jen student na volání zevlounů neodpovídal. Rozhodli se proto vejít za ním dovnitř. Jídelnu, pracovnu i ložnici však našli opuštěné a teprve v alkovně přišli na kloub celé záhady. Místnost byla plná sirného pachu a uprostřed stropu byla znovu ohořelá díra. Na vlasta, kterou ďábel odnesl Fausta. Takže student skončil stejně jako doktor. Jeden ze sousedů řekl nahlas to, co si všichni myslili. Na další už návštěvníci nečekali. Horem pádem utíkali z alkovny, aby byli co nejdříve venku a aby do Faustova domu opět na dlouhá léta lidská noha nevkročila. Nikdo si ve strachu ani nevšiml, že vedle jedné rozevřené knihy s tajným písmem leží na černé misce docela nový stříbrný tolar.

hlav, kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě nás někdo chce postrašit, najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo skříňové.

0: taky cyky mácí. Uvnitř bubu budou bubáci. Bubu, možná se tam nevešli a jeden spad. Opatrně jsme sešli podívat, a kde pak žádní bubáci a roboti. A věci, když se kymácí, tak rachotí. Trrr, věci, když se kymácí, tak rachotí. Bubáci.
1: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
2: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
3: Ahoj.
1: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
2: Co?
1: Totiž nepoučitelný.
2: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
1: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
3: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
1: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
3: Jaké?
1: No, úplně tento nonc.
3: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
2: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
1: Dneska je na řadě Hugo.
3: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
1: No.
3: Házela s ním ke dveřím.
2: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýně než škrpál a byla to šupa.
1: To byla nehoda.
2: Šupa.
1: Nehoda a ne lupa. Šupa.
3: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
1: Samozřejmě.
2: A jak ti to vyšlo?
1: Tak dobře, Hugo, řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
3: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
2: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
1: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
3: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
1: No, dovol, Hugo.
3: No, víš to, Justýno?
1: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
3: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
1: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
2: Bez ženicha.
3: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
1: Na ocet. Ne.
3: Piggy?
2: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to?
3: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
2: Jo?
1: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
3: Justýno.
1: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
2: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
3: Takže ocet je kyselý. No a celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
2: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
1: Vidí, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
3: V podstatě ano, Piggy. Justino, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
2: Skysnou nebo zakysnou.
3: Tak.
1: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
3: Najednou pověra.
2: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
1: Nejsem kysela.
3: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
1: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
1: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
3: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
3: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
3: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
2: Zpívá.
3: A on to vydrží.
1: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
3: Ano,
1: nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
3: Známou melodii. No, Justino, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
2: No, kurčičky.
1: Svík hvězdo, z nebe záře.
3: Tady máš chlebíček, Justino.
1: Ale Hugo...

kuchyně paní Třešinkové. Paní Růžena Mája Třešinková měla tu nejveselější kuchyň v celé Jabloňové ulici. Byla jako ze škatulky. Všichni to říkali a říkají to dál. Z kuchyně paní Třešinkové se linuly ty

0: plop, řekl topinkovač a vyskočili z něj dva zlatavé krajíčky. Jeden pro paní Třešínkovou a jeden pro pana Třešínku. Paní Třešínková si ten svůj namazala jahodovou marmeládou a pan Třešínka medem z jetelových květů. Zasnil se pan Třešínka. Křupavý toust si dám po ránu tak rád. A to díky našemu skvělému, nablízkanému topinkovači, dodala paní Třešínková. Každý den nám připravuje zlatohnědé tousty a za ta léta se ani jednou neporouchal. A na ta slova se topinkovač samou pýchou pořádně zablízkal. Zachrchlal kávovar, který se nechtěl nechat zahanbit a zamrkal svým červeným okem. Paní Třešínková nalila kouřící kávu do dvou modře lemovaných hrnečků. Usmála se na svého manžela. Víš, náš kávovar dělá tak neobyčejně dobrou kávu, že si někdy říkám, že v tom musí být nějaké kouzlo. Paní Třešínková neměla tušení, jak jsou její slova pravdivá. Když je pronášela, za cukřenkou se zahýhňali dva kuchyňští šotci a šťouchli do sebe. Za časů prababičky paní Třešínkové žili zvláštní kuchyňští šotci, kteří měnili stloukané mléko v máslo a dohlíželi, aby chleba ve starodávných pecích pěkně nabil a měl křupavou kůrku. A když někdy měli náladu na darebačiny, způsobili, že se srazila smetana nebo plašili slepice při snášení vajec. Ale většinou to byli hodní a spolehliví šotci. A moudré hospodyňky jim často v noci nachystali na práh talíř s ovesnou kaší, slazenou medem a plnou rozinek. Paní Třešínková nevěděla, že přímo v její kuchyni bydlí potomci těchto šotků. Tihle dva měli dlouhá, nevyslovitelná jména, která se dědila z otce na syna a z matky na dceru. Ale říkali si Osol a Pepřík, protože to bylo kratší. Jeden z nich chodil v bílém obleku a spával ve stříbrné slánce paní Třešínkové a ten druhý měl zas hnědý, kropenatý oblek a spával ve stříbrné pepřence. Jejich úkolem bylo dohlížet, aby celá posádka kuchyně dělala svou každodenní práci a žila spokojeně a ve vzájemném souladu. Když pan Třešínka našel své brýle se želvovinovými obroučkami, o kterých tvrdil, že mu je každé ráno schovává jen tak pro zábavu nějaký skřítek, políbil paní Třešínkovou na rozloučenou a šel do práce. Paní Třešínková seděla u stolu ve sluncem prozářené kuchyni, broukala si pro sebe a okrajovala mrkve, protože chtěla panu Třešínkovi připravit k večeři jeho oblíbené dušené hovězí. Vesele a spokojeně se rozhlédla po kuchyni. Podívala se na pračku, na troubu, na tiše předoucí lednici, do níž uložila vanilkovou zmrzlinu, kterou pan Třešínka dostane jako dezert.
1: Já jsem přece tak šťastná žena, řekla paní Třešínková nahlas jen tak doticha.
2: Šťastná je to tak, mručela lednice.
3: Tak jest, šeptla trouba.
2: Brum, odkašlala si pračka. Přesně tak.
0: Ale paní Třešínková nerozuměla jejich jazyku a tak neodpověděla. A právě toho rána šotkové poprvé zaznamenali stížnosti od obyvatel kuchyně. Každý měl za to, že svou vlastní práci dokáže dělat dobře, ale všichni vrhali toužebné pohledy

0: zaměstnání ostatních členů kuchyňské posádky.
1: No, ne, že bych šlehal vejce nerad,
0: vysvětloval šlehač.
1: Jenomže žehlička dokáže paní Třešníkové tak nařasit její bílé blůzky s volánky. Určitě bych taky dokázal nažehlit paní Třešníkové na blůzkách krásné volánky a kanýrky, jen kdybych dostal příležitost. No, vždyť se podívejte, jak nádherně načechraná je moje šlehaná smetana. Rád bych si na jeden den vzal jinou práci.
2: Já taky,
0: vzdychla žehlička.
2: Chtěla bych si vyzkoušet práci bratrance Vaflovače. Paní Třešínková si nad těmi vaflovatými vaflemi tak pomlaskává, ale já bych v nich svým lesklým nosem dokázala udělat ještě lepší důlky. Nechte mě si to zkusit.
0: Věřte, nevěřte, každý elektrický přístroj v kuchyni paní Třešínkové měl podobný požadavek. Pračka chtěla péct piškotový dort. Trouba chtěla vyžehlit košile pana Třešínky, až budou hladionké jako kůrka na koláči. Kávovar toužil ochutnat zmrzlinu.
1: Ale určitě bych uměl být stejně studený jako lednice,
0: kasal se kávovar.
1: Kdyby se mi zamanulo.
2: No a já bych jako nic uměl vyhazovat kostky ledu a měli by lepší tvar,
0: vychloubal se topinkovač. A paní Třešínková celou tu dobu zvesela krájela brambory a cibuly, aby je pak mohla hodit k dušenému masu pro pana Třešínku a neměla ani tušení, před jakým problémem teď o sol a pepřík stojí.
2: Jestli posádku kuchyně neuspokojíme,
0: šeptal o sol pepříkovi, který se zamyšleně klouzal od jedné ledové kostky ke druhé.
2: Mohla by začít stávkovat a docela přestat pracovat. A co by si pak paní Třešínková počala?
3: Ty myslíš, řekl pepřík, že bychom je to měli nechat zkusit?
2: Zkusit?
0: Osol vyvalil oči, že byly velké jako modré knoflíky na nejlepších šatech paní Třešínkové.
2: Vždyť si představ tu spoušť, jakou by nadělali.
3: Ano, znamenalo by to pro nás práci navíc, připustil pepřík. Ale náš úkol je starat se, aby byla posádka kuchyně spokojená.
0: Osol nad tím přemítal a žvíkal lístek petržele.
2: Paní Třešínková často říká, prohlásil nakonec, že zkušenost je nejlepší učitelka.
0: Pepřík přikývl.
2: Jakmile posádka kuchyně získá zkušenost, že je nemožné dělat práci ostatních, budou všichni dvojnásob rádi, že se můžou věnovat té svojí. Ale nesmíme dát najevo, že pochybujeme o jejich schopnostech.
3: To ne,
0: souhlasil osol.
2: Necháme je, ať na to přijdou sami.
0: A šotci podáním ruky stvrdili své tajemství.
2: Domluveno.
0: A vydali se uklidnit posádku kuchyně.
2: Tak my jsme pro,
0: provolal pepřík.
2: A platí to pro všechny. Vyberte si den,
0: vyvolával osol.
2: A užijte si to.
0: Posádka kuchyně radostně bzučela a vrčela a pocvakávala.
1: No, tak to uděláme dneska,
0: vykřikl šlehač. A všichni se přidali. Proveďme operaci výměna dnes. rozhodli se, že si počkají, až si jich paní Třešínková nebude všímat, až bude telefonovat nebo půjde na návštěvu k sousedům a pak. Lednice zasněně předla při představě, že upeče poctivý švestkový koláč, místo aby jen chladila mléko a máslo. Žehlička syčivě klouzala po vlhkých prostěradlech a představovala si lány umělecky důlkovaných waflí. Celá posádka kuchyně dychtivě čekala, až je paní Třešínková nechá samotné. Aspoň na 5 minut. Pak jí ukážou, jak dokážou být všestraní. Ale paní Třešínková strávila celé dopoledne v kuchyni. Drhla a smíčila, vymetala neviditelný prach, leštila už tak nablízkané stříbro, prala, míchala piškotové těsto, žehlila svou nejlepší sukni, tu se 7 kráskami, a ani na chvilku si jich nepřestala všímat. Posádka kuchyně netrpělivě bzučela a vrčela a syčela. Kdy už se jim naskytne příležitost pro jejich báječnou výměnu? Ale těsně před obědem, když už se všichni svého nádherného plánu malomyslně vzdávali, se ze zadní verandy ozvalo jednohlasné volání Lídy a Líby do Mabilovic dvojčat.
2: Paní Třešínková, pojďte se podívat na naše koťátka. Mramorová bábovka má 5 nových koťat.
0: Mramorová bábovka byla z poloviny Lídina a z poloviny Líbina kočka. Byla skoro celá bílá, jen tu a tam měla černé zvlněné šmouhy, takže dvojčatům připomínala jejich oblíbený moučník.
2: Jo, vydechla lednice.
0: Zaradovala se trouba.
2: Tak, a je to tady.
0: A opravdu, paní Třešínková už si oprašovala mouku z dlaní a rozvazovala tkanice zástěry. A pak se šla s Lídou a s Líbou po zadních schodech ven. Kávovar svým pronikavým rudým okem sledoval kuchyňským oknem, jak vcházejí sousední brankou k Domabilovic domu.
2: Rychle!
0: Křikl Osol a vyklouzl z polévkové nabíračky v zásuvce na stříbrné náčiní.
2: Připravte se!
0: Kýchal Pepřík a vyskočil spoza cibule na kuchyňském prkénku.
2: A bzz, krr, klap, křach. Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala. Všichni obyvatelé kuchyně nadšeně chrastili elektrickými šňůrami a Osol s Pepříkem plnili jejich přání a měnili jejich úkoly. Košile pana Třešinky se vznesly z pračky a přeletěly do trouby. Bledé, neupečené švestkové koláče vyletěly z trouby a vklouzly do lednice. Kávovar spolikal zmrzlinu. Za chvilku byli všichni nachystaní. To bude překvapení, až se paní Třešínková vrátí. Jak ta bude chválit jejich šikovnost? Jenže obyvatelé kuchyně neměli tušení, že překvapení budou oni, a to dříve, než se nadějí. Pan Třešínka skončil v práci dříve, než předpokládal, a právě teď už kráčel Jabloňovou uličkou, hvízdal si a chystal se překvapit paní Třešínkovou v čase oběda. Vykřikoval kávovar a snažil se udržet zmrzlinu studenou. Ale ať dělal, co dělal, zmrzlina tála a byla víc a víc horká, bublala spod víka ven, až vypěnila na stůl.
4: Hrůza, hrůza,
0: hrčel šlehač.
4: No, no, šlehám a šlehám, ale na blůzách paní Třešínkové se dělají samé uzly, žádné nažehlené kanýrky. Podívejte, jak jsem je zauzloval. Hrůza.
3: Buch, buch.
0: Žehlička poskakovala nahoru a dolů po žehlícím prkně a nořila svůj stříbrný nos do těsta na wafle, které si chtěla paní Třešínková udělat k obědu.
3: Buch.
0: Ale waflové těsto se rozlilo v lepkavou louži a když v něm chtěla žehlička udělat důlek, těsto pocákalo její lesklý povrch i stěnu kuchyně. Pračka převalovala břečkovitou kouli těsta, které k nadýchanému žlutému piškotu nemělo o nic blíž než před 5 minutami. Topinkovač ronil slzy a vypouštěl páru, místo aby z něj vyskakovaly nádherně tvarované ledové kostky.
3: To je hrůza, to je hrůza,
0: volala sborem posádka kuchyně.
3: Taková těžká práce, to je horší, než jsme čekali.
0: Osol a Pepřík, kteří se na to z krabičky kuchyňských syrek dívali jako z první řady, na sebe významně mrkli. Jenomže pak, právě doprostřed všech těch nářků a vzliků, kdo nevstoupí do kuchyně jako pan Třešínka a hledá svou kulaťoučkou růžolící ženu. Pan Třešínka si protřel oči. Pan Třešínka zalapal podechu. Z trouby se linul pach pečených košil. Kávovar podivně bublal a pěnil. Stěny byly potečkované waflovým těstem. Pan Třešínka doklopítal k lednici, otevřel ji, aby si mohl na uklidněnou vzít trochu sýra a okurčiček, ale našel v ní tucet bledých, namrzlých švestkových koláčů, které mu zírali přímo do obličeje. Osol a Pepřík se k sobě zděšeně přitiskli a přikrčili se za sladce vonící krabičku, ve které paní Třešínková uchovávala hřebíček. Jak jen se pan Třešínka tvářil. Dokážou vůbec někdy uklidit ten hrozný binec, co tu posádka kuchyně nadělala, než se paní Třešínková vrátí?
4: Růženo, růženo!
0: Vykřikl pan Třešínka, zamával rukama a vyběhl na zadní verandu. Ve stejnou chvíli kávovar svým rudým okem zahlédl, že se paní Třešínková i s Líbou a Lídou vracejí zpátky.
4: Rychle,
0: kašlal kávovar.
4: Naplňte mě zase mou voňavou černou kávou.
5: Prosím,
0: žadonila trouba.
5: Vraťte mi piškotový dort a moje švestkové koláče. Ty košile chutnají hrozně.
0: A z každého kouta slyšeli Pepřík a Osol stejný křik. Nechte mě zase dělat moji práci. V okamžiku a blesku rychle se pustili do díla.
3: Bzz, krr, klap. Křach!
0: Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala, šňůry chrastily. Osol a Pepřík funěli a supěli, smíčili a otírali, drhnuli a leštili. A to všechno ve chvilince.
4: No, tak to se toto se podívej, růženo.
0: Ozval se za dveřmi kuchyně roztřesený hlas pana Třešínky.
5: Uvidíš, co se stalo s tvojí kuchyní, růženo.
0: Paní Třešínková vplula do kuchyně a za ní Lída s Líbou, každá s koťátkem v náručí. Lídino bylo celé bílé, Líbino celé černé. Pan Třešínka vešel jako poslední, brýle v ruce, dýchal na ně a čistil je svým nejlepším kapesníkem. Zdál se velmi rozrušený.
6: Copak, stalo se něco?
0: Ptala se paní Třešínková.
6: Cítil jsi snad, že se něco pálí?
0: Šup, paní Třešínková otevřela troubu a vytáhla lehoučký, do zlatova upečený piškotový dort a pekáč horkých švestkových koláčů. Ozvala se jednohlasně dvojčata. Pan Třešínka nebyl překvapením schopen slova. Lup, otevřelo se víko pračky. Paní Třešínková z ní vytáhla hraničku vlhkých sněhobílých košil a položila ji vedle volánkových blůz, se kterými právě žehlička skončila. Klap! Z lednice se vynořila pořádná hrouda vanilkové zmrzliny a paní Třešínková ji naběračkou naložila do dvou modrých talířů, jeden pro Lídu a jeden pro Líbu, aby oslavili 5 nových bábovčiných koťat.
6: K obědu budou wafle,
0: oznámila paní Třešínková, zvedla víko vaflovače a objevily se 2 křupavé hnědé vaflovaté wafle. Řekl pan Třešínka a zamrkal.
7: Asi se mi něco zdálo.
0: Když Lída a Líba odešli domů, Lída s teplým švestkovým koláčem a bílým kotětem a Líba s teplým švestkovým koláčem a černým kotětem, pan a paní Třešínkovi usedli k obědu.
7: Mňam,
0: pochvaloval si pan Třešínka, když přišla řada na švestkový koláč.
7: To je ale... dobrý oběd.
6: Moc dobrý,
0: přisvědčila paní Třešínková.
6: Díky mojí troubě.
0: Osol a pepřík na to neříkali nic. Po té výměně a zpětné výměně v kuchyni paní Třešínkové tvrdě, bok po boku, usnuli v nádobě na mouku.
8: Jsi na to přišel, že jsem horoleze?
9: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
10: Piggy vtip.
11: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka 1 žvíkačku a tatínek 2, co budeš mít?
12: Svěží dech, prosím.

I aby se ženil jako já. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku a neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě zas trochu lásky.

0: zelené, žádné melouny, kumte ryby.
1: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
2: Pláce nás, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
4: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
5: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
6: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
5: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
6: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
7: Mám pro vás novou Piggy básničku.
8: Šeptá srnec, šeptá srně.
9: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
7: A teď ještě jednou.
8: Šeptá srnec, šeptá srně.
9: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
7: Jestli se vám ta básnička líbila,
10: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Rada zní.
2: Pozdrav bývá nezřídka, tvoje první vizitka.
3: Moje první vizitka?
4: No to se ví. Už podle pozdravu poznám, co jsi zač.
3: Ty to nevíš?
4: Samozřejmě, že to vím. Jsi můj syn.
3: A podle pozdravu poznáš, že jsem tvůj syn?
2: Ne. Pan Spejbl chce říct, že i kdyby nebyl tvůj otec,
3: tak já bych byl jeho syn.
2: Jej, tatánky, ne. Ale podle pozdravu by poznal...
4: No samozřejmě.
2: ...že nejsi jeho syn.
4: Šmankote, jak je vychovaný, bych poznal.
5: Ano, protože pozdrav je jedním ze základů abecedy slušného chování.
4: Samo sebou, takže nestačí něco zažbrblat, ale hezky zřetelně vyslovit.
2: Dobrý den!
4: Ano, nebo taky můžeš zdravit...
2: Dobré ráno, dobrý večer, dobré poledne!
5: Ovšem, zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
4: A ještě můžeš zdravit jinak, žano Hurvínku.
3: Ještě dobrou půlnoc!
4: Ale ne... Smeknutím a úklonou přece.
5: Ale cizím dospělým nikdy neříkáš ahoj nebo nazdar. Tak kamarádsky můžeš zdravit pouze... No, koho?
3: Koho? Kohouta?
5: Ale ne, drůbež.
2: No ano, slepici, kůře, krůtu.
5: Ale děti... Druhé děti přece.
4: A co když přijdeš na návštěvu, Hurvínku, je tam víc lidí, no? Přece nespustíš. Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
3: Jasně, že ne, tati. Fofrem si je přepočítám a řeknu třeba 9 dobrých dnů.
4: Hloupost. Jak to vyřešíš ty, Máničko?
2: Prosím, nějak.
4: No pozdravit přece musíš, ne?
2: Kdo pak? Na tu návštěvu přišel Hurvínek. Já tam vůbec nejsem. Tak co bych si lámala hlavu s pozdravem?
5: A přitom je to tak jednoduché. Pozdravíte prostě všechny najednou. Dobrý den.
3: A řeknu, najednou, dobrý den.
4: Ale houbeles.
3: Co houbeles?
4: Pozdravíte všechny najednou. Dobrý den, bambulové.
2: Aha, už tomu rozumím, Hurvínku. Řekneš všem najednou. Dobrý den, bambulové.
4: Šmankote.
5: Ne. Jenom dobrý den.
4: Jenom dobrý den.
5: No, nebo se mlčky ukloníte.
4: Ukloníte.
5: No. A pamatujte si, že pozdravit je slušnost,
4: ano.
5: Ale odpovědět na pozdrav je povinnost.
4: A i zdravení má určitá pravidla. Víš, o co jde, Hurvajs?
3: Jasně, tatí. O soba.
2: O žádného soba. O slušnost. Se sobem se nezdravíš.
3: Ty jsi popleta, Máni. Osoba mladší zdraví napřed osobu starší. Muž zdraví napřed ženu.
5: Správně. Ano.
4: Správně.
5: Ovšem, při podání ruky je to naopak. Tu podává starší mladšímu a žena muži.
4: Ano. Podanou ruku mírně stiskneš a hned ji zase pustíš, Hurvajs.
3: No jo, to je jasný. Přece si ji nebudu brát domů na památku.
2: No jen se neposmívej. Tobě ji nikdo nemačkal ze všech sil a nepřestal, dokud si nezaouvejoval. A? No tak vidíš.
5: No a protože jsi dívka, Máničko, necháš si při podávání ruky rukavici na ruce, že ano? Když to Hurvínek rukavice nenosí.
3: No to ne.
5: Ale kdyby je měl, tak na rozdíl od tebe...
2: Není dívka.
3: No to nejsem.
5: Si ji sundá přece.
4: Ale povězme si taky, jak to vypadá při představování.
2: Sím, řeknou se jména.
3: No jo, určitě se budu zpívat Koleda, Koleda, Štěpáne.
2: Kolik lidí se jmenuje Štěpán? S tím při představování moc nepochodíš, Hurvínku.
3: Ježko, i zraky, to se ví, že se řeknou jména.
4: Řeknou se. Mančko, máš představit dva lidi?
2: Kteří se neznají.
4: No, kdyby se znali, nemusíš je představovat, tu dá rozum.
2: No,
4: poněvadž se neznají.
2: Jsou si cizí.
4: Chceš je představit přece. Ale koho představíš komu?
5: Já mám nápad. Ukážeme si to na příkladu, Hurvínku. Přivedeš ke mně pana Cicvárka, který tě učí na housle. Koho komu představíš?
3: Mně žádný pan Cicvárek naučí na housle.
5: Ale například?
3: Například mě naučí taky. Já ani nevím, že se například hraje.
5: Ach jo. Tedy, jak se jmenuje ten pán, co tě učí na housle?
3: Ten pán se jmenuje Nováková, je to paní.
4: Tak dost, dost. S tím příkladem to radši nebudeme zkoušet, paní Kateřino. Prostě vždycky představuje mladšího staršímu a muže ženě, že ano?
5: Ano, ale vraťme se ještě ke zdravení. Když máte na ulici pozdravit úplně neznámého člověka, když půjde s někým...
2: Jiným.
5: Koho znáte, že ano?
2: Aha, když s panem Spejblem půjde cizí pán, pozdravím oba.
4: Neznámé lidi oslovuješ?
2: Slušně.
4: No samozřejmě, že slušně, ale pane nebo paní.
5: A při odchodu se obyčejně říká...
2: Naschledanou.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. V jedné vsi, v jedné chalupě žila byla Karolínka. Její rodiče nebyli ani chudí, ani bohatí a měli jenom ji. Kdyby se tak Karolínce vedlo lépe než nám, říkávala maminka. No jo, ale jak to zařídit, říkával tatínek. Jednou šel Karolínčin tatínek do lesa na dříví. Šel, myslel na Karolínku, nedával pozor a zabloudil. V tom se před ním objevil pán v dlouhém plášti. Ten plášť byl nahoře zelený, uprostřed zlatý, pak červený a dole bílý. Jakoby se nahoře zelenala tráva, uprostřed zrálo obilí, pak se červenaly jeřabiny a dole svítil čerstvě padlý sníh. Vím, co tě trápí, řekl ten pán. Dám ti, co tě zbaví starostí. Ale ty mi musíš také něco dát. Ale co já ti mohu dát? Slib mi to, co máš doma pod lavicí. Řekl ten pán. Karolínčin tatínek slíbil, co také mohl mít doma pod lavicí. A pán mu za ten slib dal měšec dukátů. Pán se ztratil a před tatínkem se najednou ukázala pěšina, která ho vyvedla z lesa ven. Doma vysypal dukáty na stůl a nevěděl radostí, co dělat. No to bylo divení, to bylo radosti. Ale kde je Karolínka? Zeptal se tatínek.
1: Tady, tady, já jsem tady pod lavicí, já jsem se tu schovala.
0: A Karolínka vylezla ven, aby si dukáty také prohlédla. Teď se Karolínce povede dobře, radovala se maminka. Jen tatínek věděl, co slíbil a přestal se radovat. Dny ubíhaly a nic se nedělo. Tatínek se utěšoval, že pán na slib třeba zapomněl. A uběhly týdny, a uběhly měsíce. Nadešel poslední den v roce. Noc, kdy se střídá starý a nový rok. Před půl nocí zabuší někdo na okno chalupy.
1: Dej mi, co jsi mi slíbil.
0: Tatínek, maminka i Karolínka se probudí, ale než mohou promluvit, stojí pán ve světnici.
1: Karolínko, vstávej a stroj se na cestu,
0: poroučí. Tatínek a maminka se nemohou ani pohnout. Karolínka se oblékne, jako by všechno byl jenom sen. Venku čeká kočár, pán s Karolínkou usedne do kočáru a koně se sami rozběhnou.
1: Jedeme.
0: Špitne Karolínka.
1: Na můj zámek.
2: A kde je ten zámek?
1: Za devíti horami, za devíti řekami, za devíti slzami.
0: Karolínka dostala strach a začalo se jí taky stýskat. Veliká slza se jí koulela po tváři a druhá a třetí. A po deváté slze kočár zastavil.
1: Tady je můj zámek.
0: A opravdu, Stál tam zámek a měl dohromady víc oken než všechny chalupy ve vsi. A v každém rohu zámku stála věž. Pán zavedl Karolínku do zámku a jdou chodbou. A Karolínka vidí v té dlouhé chodbě spoustu hodin.
1: Je, to je ale hodin.
3: Z těch hodin utřeš každý den prach. To bude tvá práce.
0: A když došli nakonec té dlouhatánské chodby, visely tam na čtyřech zlatých hřebících čtyři rezavé klíče.
1: To jsou ale divné klíče.
3: Těmi klíči se odemykají vrátka v zámeckých věžích. Až přijde čas, budeš je odemykat. Ale ne dříve, než ti povím. Rozuměla jsi, Karolínko? Ne dříve.
0: Potom pán odvedl Karolínku do pokojíčka a povídá:
3: tady budeš spávat. Dobrou noc.
0: A tak začala Karolínce služba u pána v dlouhém barevném plášti. Nebyla to těžká služba, jen kdyby se Karolínce tolik nestýskalo po domově. Jednoho dne pán zase povídá:
3: musím odjet, Karolínko. Hezky všechno opatruj a nezapomeň. Nesmíš odemykat vrátka ve věžích.
0: Karolínka slíbila, že bude všechno opatrovat a že bude poslušná. A když pán odjel, utřela prach na všech hodinách a ani jedny nevynechala. No a potom, jak to dělají všechny holčičky, si hrála. Hrála si na princeznu, židle byly jako její sloužící a veliké křeslo byl pan král. Ale ani židle, ani křeslo neumí mluvit a tak si brzo přestala hrát. Procházela se po zámku a byla jí dlouhá chvíle. Procházela, až se zastavila u vrátek první věže.
1: Stát u vrátek snad mohu,
0: řekla si Karolínka a stála. Ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat za vrátky snad také mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky tichounce zpívat podivný hlásek.

0: sedmi krásky. Pampelišky se rozvily, leďte si, moji motýli.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. A vrátka se najednou otevřela. Zaspívalo to okolo Karolínčiných uší, jako by zaspíval teplý větřík. A kde nic, tu nic. Ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle zamkla věž a klíč vrátila na místo. Ale to už před zámkem zahrčel kočár a pán se vrátil.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpuste, prosím vás, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a dlouho trvalo, než se mračit přestal. Uplynul nějaký čas a pán v barevném plášti povídá Karolínce.
2: Musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. A nezapomeň, co jsi mi slíbila.
1: Karolínka slibovala a slibovala, ale když pán odjel, ani nevěděla jak, a ocitla se u druhé věže.
3: Stát u vrátek snad mohu,
1: řekla si a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
3: Poslouchat do vrátky snad taky mohu.
1: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začal za vrátky zase tichonce zpívat podivný hlásek.

0: zlatý med, začněte kosy vyzvánět. To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se otevřela a kolem Karolínky proletěl smích, jako by se větřík zasmál. Ještě na konci chodby se ozvalo zasmání a pak se smích ztratil. A ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle věž zamkla a vrátila klíč na zlatý hřebík, ale jen pověsila klíč, už tu byl pán.
1: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
2: Ach, odpustte, já už to víckrát neudělám.
0: Ale pán se mračil a tentokrát se mračil ještě víc a ještě déle než minule. Po čase pán řekl Karolínce.
1: Karolínko, musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. Ale pozor, pozor na vrátka u věží.
0: Karolínka slibovala, slibovala a ještě víc slibovala. Ale jen kočár odjel, ani nevěděla jak a zase stojí. Tentokrát u vrátek třetí věže.
2: No co, stát u vrátek snad mohu. A poslouchat za vrátky snad mohu taky.

0: otevře mi už vrátka. To se ví, že Karolinka byla zase zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se rázem otevřela a kolem Karolinky to zašustilo, jako když na podzim vítr proletí suchým listím. A ve věži zase pusto a prázdno.
1: Ajaj, propáníčka,
0: vylekala se Karolinka, zamkla rychle vrátka a klíč uklidila na místo. Ale pán nejel.
1: A co?
0: Povídá si Karolinka.
1: Podívám se ještě do poslední věže. Ať už to mám odbité na jedno.
0: A jak řekla, tak také udělala. Vzala čtvrtý klíč a přitiskla ouško na čtvrtá vrátka čtvrté věže.

sníh. Smutný a těsný je tenhle kout. Pust mě ven, chci se proběhnout. A Karolínka bez váhání vsunula klíč do zámku, vrátka odskočila, jen tak, že Karolínka nahlédla do věže a zase pusto a prázdno. A už tu byl pán v barevném plášti. Karolínko, Karolínko, ty jen slibuješ a neposloucháš. Já jsem pan Rok. Jak mě kdo poslouchá, tak mu zaplatí. Jaká služba, takový plat. A pan Rok mávl rukou, zavlnil pláštěm zeleně, zlatě, červeně a bíle a najednou všechno zmizelo. Zámek i pán s pláštěm. Karolínka stála na lesní cestě a z oblohy se sypal sníh. Cesta před Karolínkou byla bílá a studila. Co si měla počít? Kdyby plakala, slzy by jí mrzly na tváři. I utíkala a utíkala, ale les neměl konce. Když tu Karolínku uchopily dvě silné paže, je to tatínek. Tatínek vzal Karolínku do náruče, zabalil jí do kožichu, který měl na sobě, a odnesl domů k mamince. Cestou bylo Karolínce u tatínka tak přelíbezně, že usnula. Ani si doma nevšimla, že jí maminka uložila do postýlky. A ráno si Karolínka myslela, že to snad byl jenom zlý sen. Ale přesto vyprávěla tatínkovi a mamince o tom pánovi v dlouhém barevném plášti, který se jmenuje pan Rok, a o zámku a o čtyřech věžích. A tatínek se na Karolínku šibalsky podíval, ale na oko vážně povídal. Tak teď už vím, maminko, proč jsme měli letos tak divné počasí. Kdyby byla Karolínka poslouchala, mohli jsme mít hezké jaro, v létě by se děti dosyta vykoupaly a na podzim by měla jablíčka dost času uzrát. Ale hlavně, že jsem tě teď v zimě včas donesl domů, viď? No, co říkáš? Karolínka neříkala nic. Byla to opravdu pravda, nebo se jí to jenom zdálo? Karolínka už nevěděla, ale od té doby poslouchala maminku i tatínka. Jen někdy, když foukal jarní větřík, nebo když hřálo letní sluníčko, a taky na podzim, nebo v zimě, se jí zdálo, že slyší odněkud zpívat známou písničku.

se tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: Já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
2: No, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
1: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
2: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
1: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
2: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
1: No, tak schválně. Janíčce a ostatním dětem

0: konce.
1: To už tady ví každý piky.
0: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Méďo?
1: Aj.
0: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
1: Tak už si z toho pigy nic nedělej. To se může stát každému.
0: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
1: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku. A pak dvojku. A na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
0: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka, jaro.

0: pohovat.
1: Pátá kapitola. V bimbulo podzemí.
2: Ještě nikdy jsem nebyla v podzemí.
3: Povzdechla si Bůča.
4: Já taky ne.
3: Přitakala Bláža.
5: Jen jestli to není moc daleko, ať mě nebolí nohy.
3: Zajímal se Pupíno.
2: Ty jsi opravdu lenivec lenivý.
3: Napomenula ho Bůča.
6: No jo, ale která z těch tří lahviček obsahuje svíticí mastičku?
3: Nebyla si jistá Adélka. Bláža se bez řečí dala do rozpočítávání. Její metoda se minule osvědčila, tak nikdo neprotestoval.
4: En ten týky, dva špálíky, čert vyle...

0: elektriky.
1: Adélka opatrně otevřela lahvičku, na kterou to padlo. Na zkoušku do ní smočila prstík.
2: Hurá, je to ona! Teda Blážo, ty jsi geniální, ještě že tě tady mám.
1: Radovala se Adélka. Postupně si do mastičky smočili prstík všichni, i Bimbulinka. Kolem nich se najednou rozhostilo příjemné světlo a oni se mohli vydat na dobrodružnou cestu pod zemím. Cesta to byla náročná. Museli se prodírat mezi kořínky, které prorůstaly chodbičkami ze všech stran.
3: Co tu děláte?
1: Ozval se nevrlý hlas. Všichni se polekali a namířili světlo tak, aby viděli, komu hlas patří. Před nimi stál skřítek Morous. Snad za to ani nemohl, ale měl neustále špatnou náladu. Brblal a lamentoval, věčně se mu něco nelíbilo.
4: Jsme tu jen tak, na výletě,
1: odpověděla Bimbulinka. V tom spoza jednoho tlustého kořene vykoukla modrá čepička a pod ní byl o dost veselejší skřítek výletník.
5: Tak to jste tady správně. Já sem taky chodím na výlety. Jestli chcete, vezmu vás na svou oblíbenou trasu.
2: My jsme v podzemí ještě nikdy nebyli, tak jsme zvědaví,
1: vysvětlila Adélka. Morous už si jich dál nevšímal a nabručeně odešel svou cestou. Výletník zavelel.
5: No tak jdeme!
1: A šlo se.
5: Co to máte za zvláštní lampičky?
1: Chtěl vědět skřítek. Adélka se podívala na svítící prstík a Bimbulinka to hned vysvětlila.
4: To je svítící mastička. Vynález pana profesora Bimbulíka. Nechceš taky?
5: Jasně, že chci!
1: Vykřikl nadšeně skřítek. Když si taky namazal prstík, pěkně za to poděkoval. Hezky si to vyšlapovali, svítili si a u toho prospěvovali veselé písničky. Pupíno zůstával pozadu a stěžoval si na bolavé nožky.
6: Proč musíme pořád chodit? Všechny nohy i chobot, už mě z toho bolí.
1: Adélka na něho ráda počkala, protože si při čekání vždycky nakreslila nějaký obrázek. Všimla si, že pastelky vůbec neubývají. To jí moc potěšilo, protože strouhátko jí pan profesor nevynalezl. Když byli všichni zase pohromadě, začala se pod nimi třást země. Všichni se polekaně chytili za ruce nebo za tlapky a čekali, co se bude dít.
7: Zemětřesení!
1: Zakřičela Bůča, ale Adélka jí zakryla pusu.
2: Pst!
1: V tom se odněkud vynořil nějaký skřítek, který se doslova klepal strachy.
5: Nazdar, straš, vidlíku!
1: Pozdravil ho výletník.
5: Jestli se bojíš, tak pojď k nám.
1: Šlechetně nabídl vystrašenému skřítkovi a ten rychle přikývl. Byl tak vyjukaný, že ze sebe nedostal ani slovo.
5: To bude krťoun!
1: Pronesl do ticha skřítek výletník.
7: Kdo?
1: Polekala se Bůča.
4: Je podobný vašemu krtkovi, ale místo čumáčku má vrták. Proto ten rámus,
1: vysvětlila Bimbulinka.
5: Zhasnout!
1: Zavelel výletník, když se před nimi objevila hromádka hlíny. Všichni schovali ruku se svítícím prstem do kapsičky, Pupíno si zamotal chobot do uzlu a Bůča s Blážou si sedli tak, že měli svítící nohu pod sebou. Najednou byla kolem černočerná tma. Krťoun zavětřil.
8: Čichám skřítkovinu. To si dneska pomrsám.
1: A už se hrnul směrem k vystrašené skupince. Skřítek výletník byl ze všech nejzkušenější. Když už jim byl krťoun na dosah, vykřikl.
5: Utíkejme!
1: Když se všichni najednou zvedli a dali se na útěk, bylo kolem takové světlo, že to Krťouna oslepilo. Má lepší čich než zrak a z tolika světla byl úplně zmatený.
8: Kde to jsem? Co to je? Asi slunce. Musím se zavrtat hlouběji.
1: Řekl si sám pro sebe a už se zavrtával směrem dolů. Chvíli to kolem zase dunělo jako při zemětřesení. Ale to už Adélka s kamarády neslyšela. Když byli dostatečně daleko, celý udýchaní se zastavili, že si odpočinou. Po obou stranách stěn byly dvě krásné lavičky vyrobené nejspíš z kořínku.
6: Sedneme si.
1: Navrhnul Pupíno. Po celou dobu úprku byl mezi prvními.
2: Je, to jsou krásné lavičky. Ty si musím namalovat.
1: Nadchla se Adélka. Sedla si na zem a začala kreslit kamarády, kteří se poskládali na lavičky a odpočívali. Když byla skoro v polovině, někdo hlasitě písknul a lavička se v mžiku rozpadla a kořínky se rozprchly po okolí. Výletník, Bimbulinka, Strašpitlík, Bláža, Bůča i Pupíno leželi na jedné hromadě a kulili oči. Vypadalo to opravdu legračně. Tak legračně, že se někdo z dálky hlasitě řechtal.
0: Lumpík!
1: Napadlo hned výletníka. Asi už s ním měl nějaké zkušenosti. Skřítek Lumpík byl hned u nich a smál se, až se za břicho popadal.
5: Co to mělo znamenat?
1: Zeptal se přísně skřítek výletník. Lumpík jim mezi výbuchy smíchu vysvětloval.
9: To bylo moje nové cirkusové číslo. Cvičené žížaly.
1: To už se dali do smíchu i ostatní. Jen Adélka chtěla co nejrychleji dokreslit obrázek s kamarády na jedné hromadě. Přitom si všimla, že mastička pomalu přestává působit a světelko na prstě je čím dál slabší.
2: Kudy se dostaneme co nejrychleji na světlo?
1: Zajímala se Víla Bimbulinka. Výletník ze svého batůšku vytáhl mapu a řekl.
5: Nejblíž je asi květinová vílí louka.
1: Bimbulinka se zaradovala.
2: Tak honem, ať jsme tam. Ukážu vám svoje kamarádky.
1: Všichni se nadšeně rozběhli za skřítkem výletníkem. V podzemí zůstali jen Strašpitlík a Lumpík, který chtěl ještě dnes někoho nachytat na žížalý lavičce.
10: Kluci,

0: Učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa. Rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře. A když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná,
1: raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jakoby sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit, šeptla. Ne. Já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Figy básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Veliká událost.
2: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A když jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolézala nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modro očko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

Osel a stín. Poslyšte bajku o tom, že když se dva perou, třetí se směje. Tento příběh se stal v době, kdy jediným dopravním prostředkem byly vlastní nohy, kůň nebo osel. Jeden cestovatel, který se potřeboval dostat do vzdáleného města, požádal oslaře, aby mu své zvíře na celý den pronajal. Ten souhlasil, ale řekl, že musí cestovat s nimi. Jeho osel totiž poslouchal a nosil spolehlivě svá břemena, jen když ho zezadu popoháněl prutem. Muži se domluvili na ceně a časně ráno vyrazili. Cestovatel seděl na oslím hřbetu a pěkně se vezl. Oslař šel vzadu pěšky a co chvíli zvíře přetáhl. Cesta ubíhala a blížilo se poledne. Slunce žhnulo a na všechny padla únava. Oba muži se rozhodli, že pochod přeruší a na chvilku si odpočinou. Široko daleko se prostírala holá pláň, jediný stín vrhal na zem oslí hřbet. Osla jsem si najal a zaplatil, takže mám právo odpočívat v jeho stínu, rozhodl cestovatel za oba a hned se uložil k odpočinku. To oslaře rozzlobilo. Osel je můj. Pronajal jsem ho, pravda, ale o jeho stínu nebyla řeč. Stín patří mně, odstrčil cestovatele stranou. Ten si to nedal líbit a oslaře udeřil. Kvůli oslovu stínu se oba muži začali bít hlava, nehlava. Neviděli, neslyšeli. Osel stál moudře stranou. Chvíli tu pranici pozoroval a potom odklusal pryč. Svůj stín si vzal sebou. Jak lehce se mu teď běželo.

0: Bubeník. Jednoho večera si vyšel mladý bubeník Filibert do polí, až přišel k jednomu jezeru a tam uviděl na břehu ležet tři bílé lněné košilky. To co pak je to za jemňonké plátno, řekl si, a jednu tu košilku strčil do torny. Doma na košilku úplně zapomněl a šel spát. Ale zrovna usínal, když se mu zazdálo, že ho někdo volá. Zaposlouchal se a uslyšel tichý hlas, který na něj volal: Bubeníku, bubeníku, vstávej! Neviděl nikoho, vždyť byla temná noc. Ale přišlo mu, jako by se mu u postele vznášela postava. Co si přeješ? Zeptal se Filibert. Vrať mi moji košilku, odvětil hlas, kterou si mi vzal u jezera. Rád ti ji dám, ale musíš mi říct, kdo jsi. Ach, pravil ten hlas, jsem dcera jednoho krále a jsem v moci jedné čarodejnice, která mne vězní na skleněné hoře. Každý den se koupeme, já a moje sestry, v jezeře, ale bez košilky nemohu zpět. Moje sestry jsou už pryč a já jsem tu musela zůstat. Prosím tě, vrať mi moji košilku. Neboj se, ubohá princezno, já ti ji rád vrátím, řekl bubeník, vytáhnul košilku z torny a podal ji do temnoty, kde jí dívka pevně popadla a chtěla uletět. Počkej ještě chvilku, řekl bubeník. Možná bych ti mohl nějak pomoci. Pomoci mi můžeš jen tak, že vystoupíš na skleněnou horu a osvobodíš mne z moci čarodejnice. Ale běda, ke skleněné hoře nikdy nedojdeš a i kdybys ji našel, nikdy se ti nepodaří vylézt nahoru. Co chci, to dokážu, řekl Filibert. Je mi tě líto a nebojím se ničeho, ale cestu, která vede ke skleněné hoře, neznám. Cesta vede přehlubokým černým lesem, ve kterém bydlí lidožrouti. Více ti říct nesmím. A pak Filibert uslyšel, jak odletěla pryč. Za rozbřesku bubeník vstal, kolem krku si pověsil svůj buben a směle se vydal rovnou do lesa. Když už pochodoval pěknou chvíli a žádné obry nepotkal, pomyslel si, musím ty dlouhospáče probudit. Otočil si buben na břicho a spustil bubenickou písničku tak z ostra, že se vyplašení ptáci s křikem zvedali ze stromů, v houštinách dupali jeleni a srnci a veverky a zajíci ustrašeně hledali svá doupata. Probudilo to i obra, který tam ležel v trávě a spal. A ten vám vyskočil a byl vám vysoký jako jedle.
1: Ty skrčku, hřímal na bubeníka, co tu bubnuješ a budíš mne z toho nejlepšího spánku?
0: Já bubnuji, odvětil Filibert, protože ukazuji cestu těm tisícům, co pochodují za mnou. Posílají je na vás, vy obřiska, aby vás odtud vyhnali a od takových potvorných netvorů vyčistili les.
1: Ohohohoho, smál se obr. Rozšlapu vás jako mravence.
0: No, když si myslíš, že proti ním něco zmůžeš, řekl bubeník, sehneš se, abys nějakého popadnul, on ti uskočí a schová se. A když se položíš, aby se sprospal, tu vyskákají ze svých úkrytů a vrhnou se na tebe. Každý z nich má za pasem zastrčené ocelové kladivo, kterým ti prý rozbíjí lebku. Z toho byl obr mrzutý a pomyslel si,
1: ještě se s tím lstivým pronárodem zapletu. Mohlo by to pro mne skončit zle? Vlka nebo medvěda popadnu za chřtán? Ojo s ním veta, ale před těmi zemskými červíky si nemohu být nikdy a nikde jistý. Poslouchej, chlapíčku, řekl Filibertovi mile. Jen si pochoduj dál. Slibuji, že tebe i tvé druhy necháme my obrové žít v míru a pokoji. A jestli máš nějaké přání, tak si řekni, rád ti nějak pomohu.
0: No, máš dlouhé nohy, řekl bubeník, a umíš utíkat rychleji než já. Zanes mě ke skleněné hoře. Pak dám svým lidem znamení k návratu a oni vás pro tentokrát nechají v klidu.
1: Pojď sem, ty červíčku, řekl obr. Sedni si mi na záda, já tě odnesu, kam si přeješ.
0: Obr ho zvednul do výše a bubeník začal radostně bubnovat. A obr si pomyslel, to je určitě to znamení, aby se jeho lidé obrátili zpět. Po nějaké chvíli putování potkali jiného obra, který vzal bubeníka tomu prvnímu a strčil si ho do knoflíkové dírky a nesl ho dál. Bubeník se držel knoflíku, který byl velký jako mísa, a vesele se rozhlížel kolem sebe. Potom přišli ke třetímu obrovi, ten Filiberta vzal z knoflíkové dírky a posadil si ho na okraj svého klobouku, kde se bubeník houpal nahoru a dolů a vyhlížel přes stromy. Když v modravé dálce uviděl nějakou horu, pomyslel si, že to musí být určitě skleněná hora. A byla. Obr učinil ještě pár kroků a byli na úpatí skleněné hory. Bubeník si přál, aby ho obr vynesl i na vrcholek. Ale obr zatřásl hlavou, něco zamumlal pod vousy a kráčel zpátky do lesa. Tak stál posmutnělý bubeník pod horou, která byla tak vysoká, jako by na sebe posadili tři jiné hory a k tomu ještě hladká jako zrcadlo. A nevěděl si rady, jak se dostat nahoru. Pokusil se sice vyšplhat vzhůru, ale bylo to marné snažení. Bylo to nicotné pachtění, vždycky spadnul zase dolů. Ach, kdybych tak byl ptákem, povzdechl si. Ale k čemu takové přání, když mu po něm křídla nenarostou? Zatímco tam tak stál a neuměl si pomoci, tu k němu dolehl křik hádky. Nedaleko se zuřivě prali dva chlapíci. Filibert šel za nimi a viděl, že byli v sobě kvůli nějakému sedlu, které před nimi leželo na zemi. Každý z nich je chtěl pro sebe. Co jste to za hlupáky, že se hádáte o sedlo a nemáte koně? Co ty víš, to sedlo je tak drahocené, že se kvůli němu stojí za to i prát, odvětil Filibertov jeden z mužů. Kdo si na něj sedne a přeje si být kdekoliv a může to být až na samém konci světa? V mžiku se tam ocitne, sotva to přání vysloví. To sedlo patří nám oběma a nyní je řada na mě, ale on mi ho nechce půjčit. Já tu vaši při rozsoudím, řekl bubeník. Ušel kus cesty a do země zarazil hůl. Potom se vrátil zpět a řekl, utíkejte o závod k té holi. Kdo tam bude první, ten dostane sedlo. Oba muži se dali do běhu, ale sotva uběhli pár kroků, hodil sebou bubeník na sedlo a přál si být na skleněné hoře. A dříve, než by si člověk zamnul ruce, byl tam. Na vrcholku skleněné hory byla planina, na které stál starý kamenný dům. Před domem se rozkládal velký rybník plný ryb a za domem se černal hustý les. Lidi ani zvířata Filibert neviděl. Všechno bylo tiché, jen vítr šuměl ve větvích a kousek nad jeho hlavou táhla oblaka. Šel ke dveřím a zaklepal. Když zaklepal po třetí, otevřela dveře stařena, která měla obličej hnědý jako zem a oči rudé jako šarlat. Na dlouhém nose měla brýle, přísně na něj hleděla a ptala se, co si přeje. Chci dovnitř, najít se a přenocovat, odvětil Filibert. To vše můžeš mít, odvětila stařena. Když mi za to vykonáš tři práce. Proč ne? Já se nebojím jakékoliv práce, ať je jakkoliv těžká. Stařena nechala Filiberta vejít, dala mu jídlo a večer i dobrou postel. Když se ráno Filibert probudil, stáhla si stařena ze svého suchého prstu náprstek a podala ho bubeníkovi se slovy. Nyní se dej do práce. Tímto náprstkem vyber vodu z rybníka, ale musíš být hotov dříve, než bude večer. A všechny ryby, které jsou ve vodě, vylovíš, roztřídíš podle druhu a velikosti a rozložíš na břeh. No, to je mi prazvláštní práce, řekl si bubeník a šel k rybníku a začal náprstkem nabírat vodu. Nabíral celé dopoledne, ale s tak malým náprstkem by mohl nabírat 1000 let a nebyl by hotový. Když bylo poledne, pomyslel si, že je to všechno k ničemu, a že je úplně jedno, zda pracuje nebo ne,
1: a tak toho marného lopotění nechal a sednul si smutně do trávy. Tu vyšla z domu dívka, postavila k němu košík s jídlem a zeptala se.
0: Sedíš tady tak smutný, bubeníčku, co pak ti chybí?
1: Filibert se na ní podíval a viděl, jak je překrásná. Nedokáži splnit ani ten první úkol. Jak bych si mohl poradit s těmi ostatními? Vydal jsem se do světa, abych hledal princeznu, která tu někde měla být, ale tady jsem ji nenašel a tak asi půjdu o dům dál.
0: Jen tu zůstaň, bubeníku. Já ti pomohu. Určitě jsi unavený, polož si hlavu do mého klína a prospi se. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
1: Bubeník se nenechal dvakrát pobízet. Jen mu spadly oči, otočila dívka kouzelným prstenem a řekla:
0: voda nahoru a ryby ven.
1: A voda se rázem vznesla vzhůru jako bělostná mlha a spolu s oblaky odplula pryč. A ryby zapleskaly, vyskákaly z vody na břeh a položily se jedna vedle druhé podle druhu a velikosti. To vám bylo k radosti a k pokoukání. Když se bubeník probudil, uviděl, že je vše hotovo. A dívka mu řekla:
0: jedna ryba leží stranou od ostatních. Až stařena dnes večer přijde a uvidí, že se vše stalo tak, jak si přála, zeptá se tě, proč leží ta ryba tady vedle.
1: Potom jí hoď tu rybu do obličeje a řekni:
0: ta je pro tebe, ty stará čarodejnice.
1: Večer stařena přišla a když položila svoji otázku, hodil jí bubeník rybu do obličeje. Ale ona dělala, jako by si toho vůbec nevšimnula a mlčela. Jen Filiberta zlověstně pozorovala. Druhého rána čarodejnice řekla:
2: včera si to měl lehké, dnes ti dám něco těžšího, panáčku. Pokácíš mi tady tenhle s kolem, dřevo nasekáš na polena a ta vyrovnáš do sáhů a budeš s tím hotov do večera.
1: A podala Filibertovi sekeru, sochor a dva klíny, ale ta sekera byla olověná a sochor a klíny plechové, takže když začal kácet, sekera se ohnula a sochor i klíny také přišly ke zmaru. Inu, co s takovým nářadím? V poledne přišla zase dívka s jídlem a bubeníka utěšovala.
0: Polož si hlavu do mého klína a spi, až se probudíš, bude tvá práce hotova.
1: Potom otočila kouzelným prstenem a v mžiku celý les padnul, rachotilo to a praštělo, pak se dříví samo naštípalo a naskládalo do sáhů, jako by tu práci prováděli neviditelní obři. Když se Filibert probudil, dívka mu řekla:
0: podívej, dříví je naštípané a složené, jen jediná větev tu zbyla, ale když se dnes večer stařena zeptá, co ta větev, tak jí tou větví uhoď a řekni: ta je pro tebe, ty čarodejnice.
1: Večer přišla stařena.
2: Vidíš, jak byla ta práce lehká? A co tady ta zbylá větev?
0: Ta je pro tebe, ty čarodejnice, odvětil bubeník a udeřil ji.
1: Ale ona dělala, jako by nic necítila, zlomyslně se usmála a řekla:
2: brzy ráno mi z toho dřeva uděláš pěknou vysokou hranici, aby na ní všechno to dřevo do posledního polínka schořelo.
1: Filibert vstal za rozbřesku a začal snášet dřevo nahromadu. Ale jak by mohl jeden jediný člověk postavit hranici z celého lesa? Práce neubývalo. Ale ta dívka ho v nouzi ani tentokrát neopustila. Přinesla mu v poledne jídlo a když ho snědl, položil si hlavu do jejího klína a usnul. Když se probudil, hranice hořela a ohnivé jazyky dosahovaly až k nebi.
0: Teď poslouchej, řekla dívka. Až čarodejnice přijde a bude ti dávat rozličné úkoly, dělej beze strachu vše, co si bude přát. Tak ti nebude moci ublížit. Kdyby ses ale bál, ten oheň tě popadne a stráví. Nakonec, až všechno splníš, oběma rukama ji popadni a hoď do té výhně.
1: Dívka odešla a večer se připlížila stařena.
3: Je mi zima, ale je tu krásný ohýnek. U toho si ohřeji svoje staré kosti. Ale podívej, tam leží poleno, které nehoří. Vytáhni mi ho. Jestli to dokážeš, budeš volný a můžeš jít, kam budeš chtít. Tak směle, do toho.
0: Bubeník se dlouho nerozmýšlel. Skočil doprostřed plamenů, ale nic se mu nestalo. Ani vlásek mu to neožehlo. Vynesl poleno ven a položil ho před stařenu. Sotva se ale dřevo dotklo země, tu se proměnilo a stála před ním ta krásná dívka, která mu pomáhala, a podle jejich nádherných hedvábných šatů, které měla na sobě, poznal, že je to princezna. Ale čarodějnice se jedovatě zasmála a řekla: myslíš, že už jí máš, ale nemáš ji. Zrovna se chtěla na dívku vrhnout a odtáhnout jí pryč, ale bubeník babici popadnul, zvednul jí do výše a hodil doprostřed plamenů, které se za ní ihned zavřely, jako by se těšili na to, až jí budou moci strávit. Princezna pohlédla na bubeníka. Byl to věrušvarný mládenec a nasadil kvůli ní život, jen aby ji vysvobodil. Tak mu podala ruku a řekla: udělal jsi pro mne mnohé, ale já pro tebe také udělám cokoliv. Slib mi svoji věrnost a staneš se mým manželem. A k mé ruce získáš ještě všechny poklady, které tu čarodejnice nashromáždila. Zavedla Filiberta do domu, stály tam zlatem a stříbrem přetékající komody a truhlice, ale to nechali ležet a vzali si jen drahokamy. Princezně se už další pobývání na skleněné hoře tuze zajídalo, tak bubeník řekl: posaď se na moje staré sedlo, poletíme domů jako ptáci. To staré sedlo se mi nelíbí, řekla princezna. Stačí mi otočit prstenem a jsme doma. No dobrá, tak nás přenes k městské bráně. A v mžiku tam byli. A bubeník řekl: nejdříve zajdu k rodičům a podám jim zprávu. Počkej tu na mne, jsem za chvíli zpět. Ach, řekla princezna, prosím tě, měj se na pozoru a nelíbej své rodiče při návratu na pravou líci, neboť jinak vše zapomeneš a já tu na tom poli zůstanu sama a opuštěná.
1: Jak bych na tebe mohl zapomenout, podivil se Filibert. A princezně rukoudáním slíbil, že se brzy vrátí v pořádku zpět. Když vešel Filibert do otcovského domu, nikdo nevěděl, kdo je. Tak se změnil, neboť ty 3 dny, které pobýval na skleněné hoře, byly tady 3 dlouhé roky. Tu se dal bubeník poznat a jeho rodiče mu s radostí padli kolem krku a on byl tak dojatý, že je políbil na obě líce, a v tom okamžení mu princezna sešla z mysli. Vyprázdnil tornu a položil na stůl plné hrsti drahokamů. Rodiče nevěděli, co si mají s takovým bohatstvím počít. Tak si nakonec postavili nádherný zámek, obklopený zahradami, lesy a loukami, a žili si v něm jako knížata. A když to měli tak všechno pěkně zařízeno, řekla matka Filibertovi: našla jsem pro tebe nevěstu. Do 3 dnů může být svatba. A syn byl se vším, co si rodiče přáli, srozuměn. Ubohá princezna stála dlouhý čas před městskou bránou a čekala na jinochův návrat. Když byl večer, řekla si: určitě políbil své rodiče na pravou tvář a na mne zapomněl. Srdce se jí smutkem tetelilo jako prokřehlá pěnkava a tak otočila svým kouzelným prstenem a přála si být daleko od lidí v lesní chaloupce. Na dvůr svého otce se sama vrátit nechtěla. Každý večer kráčela do města k Filibertovu zámku. Mnohokrát ji viděl, ale nepoznal ji. Jednoho dne uslyšela, jak si lidé vyprávějí: zítra bude mít bubeník svatbu. Tu si řekla: musím jeho srdce nějak získat zpět. Když slavili první svatební den, otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šat

hlubokého spánku. Když večer vše stichlo, schoulila se princezna u dveří Filibertovy ložnice, trochu je pootevřela a zavolala. Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Všechno bylo marné. Bubeník se neprobudil a když se rozednilo, musela princezna odejít s nepořízenou. Druhého večera opět otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty stříbrné jako měsíc. Když se v šatech, které byly půvabné jako měsíční svit, objevila na slavnosti, probudila opět nevěstinu žádostivost a získala od ní svolení, že také druhou noc může přebývat před dveřmi ženichovy ložnice. Tu opět volala do nočního ticha: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mě úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Ale bubeník, omámen uspávacím nápojem, nebyl k probuzení. Smutně šla ráno princezna do své lesní chaloupky. Ale lidé v domě slyšeli dívčin nářek a vyprávěli o tom ženichovi a řekli mu také, že je možné, že nic neslyšel, protože mu do vína nasypali uspávací prostředek. Třetího večera otočila princezna kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako hvězdy. Když se pak na slavnosti objevila, byla nevěsta nádherou těch šatů docela bez sebe a řekla: ty musím mít. Dívka jí je dala, jako ty předešlé, za svolení strávit noc přede dveřmi ženichovy ložnice. Filibert ale tentokrát víno, které mu podali před spaním, nevypil, nýbrž ho vylil za postel. A když v domě vše utichlo, uslyšel půvabný hlas, jak na něj volá: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? V tom okamžiku se Filibertovi vrátila paměť. Oh, jak jsem mohl být tak nevěrný! To ten polibek, který jsem svým rodičům dal z radosti srdce také na pravou tvář. Ten je tím vinen, ten mne omámil. Vyskočil, vzal princeznu za ruku a zavedl ji k posteli svých rodičů. To je moje pravá nevěsta, řekl. Jestli se ožením s jinou, dopustím se velké nespravedlnosti. Rodiče, když slyšeli, jak se vše přihodilo, souhlasili. Tak byla v sále opět zažehnuta světla, zazněla hudba, přátelé a příbuzní byli opět sezváni a se vší nádherou slavili tu pravou svatbu. Ta první nevěsta dostala jako omluvu další krásné šaty a odjela spokojena.

zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti v kleci.

0: Je, to bude kos.
1: No.
2: Má krásný černý fráček.
1: Vlaštovka?
2: Ptáček, fráček.
1: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
0: To bude tučňák.
1: Tučňák nosí v

0: Sluníčku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Chudák děda. Od rána Hýhlík čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu.
3: Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
2: A co mám jako dělat?
3: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
2: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
3: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
2: Jasně, řekl Hýhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
3: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
2: Poklepal si na kapsu.
3: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
2: To je fakt, překývl Hýhlík.
3: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
2: To Hýhlíka zaskočilo. Proč?
3: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
2: Dederon se krátce zachechtal.
3: Ale posetmění, ať seš zpátky.
2: Hýhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýhlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýhlík.
3: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
2: Děda se rozhorčením zadýchal.
3: Ani ponožky si už nikdo neváží.
2: Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách. To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hihlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
0: Piggy vtipk.
4: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
5: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
0: No to už mu právě

pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a brzíško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: Ano. Kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátce.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sírového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš uďobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného? Co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček.
1: Aha.
0: No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky pažitku.
1: Pažitku.
0: Má pažitka. Všechno, Pigi.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu ji, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Pigi, co je to? Kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyň, nějaké krásné nové slovo.
0: No a stihnu si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
1: Yeah.
0: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat nahrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, aha, tady.
0: No, strouhej sem do misky a až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám, míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina. Víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude.
2: Snad tím to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
2: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživl by.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste byl kuchyňák, bubliňák. Hehehe.

0: dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Ptáček v kleci a netopír. Byl jednou jeden ptáček, který žil v lese. Celý den zpíval a jeho píseň se nesla lesem. Ptáčník se rozhodl, že ho chytí do sítě a draze ho prodá. Ptáček do sítě vlétl a byl chycen. Ptáčník ho prodal muži, který žil v domku. Muž dal zpívajícího ptáčka do klece zavěšené venku přímo před oknem. Překvapilo ho, že ptáček za celý den nezaspíval. Zpíval jen v noci, když jiní ptáci spali. Divoké tvory žijící poblíž také zajímalo, proč tomu tak je. Požádali netopíra, aby to vypátral. Netopír ve dne spal, zavěšen na trámu, ale v noci, kdy ptáček v kleci zpíval, vylétal. Netopír přiletěl k ptáčkově kleci a zeptal se ho, proč zpíváš v noci namísto ve dne? Ptáčník mě chytil, protože jsem ho k sobě přilákal zpěvem za dne, vysvětloval ptáček smutně. Protože jsem zpíval ve dne, ztratil jsem svobodu. Teď zpívám jen v nočních hodinách. To je trochu pozdě, řekl netopír ptáčkovi. Kdybys na to myslel, když jsi byl volný, nebyl bys chycen. Naučení? Je pozdě plakat nad rozlitým mlékem.

0: Kapitola 3. Dopisy od nikoho. Útěk brazilského rozníše Harrymu vynesl vůbec nejdelší trest. Když konečně zase směl ven z přístěnku, letní prázdniny už začaly a Dudley mezi tím stačil zničit svou novou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním mu spadlo na zem a rozbil se a když si poprvé vyjel na závodním kole, porazil starou paní Figovou, která o berlích přecházela z obý ulici. Harry byl rád, že školní rok skončil, tím ovšem ještě neunikl Dudleyho bandě, která se u nich scházela každý den. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli všichni hloupí hromotluci. Jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě. Honičkám na Harryho. Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval alespoň nepatrný záblesk naděje. Od září se měl učit na střední škole a poprvé v životě tam neměl chodit společně s Dudleym. Ten už měl místo ve Smeltings, ve škole, do které kdysi chodil i strýc Vernon. Pierce Polkis tam šel také. Za to Harry měl chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudley mu to připadalo nesmírně směšné. První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy, vykládal Harrymu. Nechceš jít nahoru a vyzkoušet si to? Ne, děkuju, odmítl Harry. V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebylo něco tak hnusného jako tvoje hlava. Mohlo by se mu z toho udělat zle. A utekl pryč, než Dudley dokázal pochopit, co mu to vlastně řekl. Jednoho červencového dne se teta Petunie vypravila s Dudleym do Londýna, aby mu koupila smeltingský stejnokroj. A Harry ho nechala u paní Figové. Nebylo to tak hrozné jako jindy. Harry zjistil, že paní Figová si zlomila nohu, když zakopla u jednu ze svých koček a zdálo se, že už je nemá tak ráda jako dřív. Dovolila Harry mu dívat se na televizi a dala mu kousek piškotu s čokoládovou polevou, který chutnal, jako kdyby ho měla doma už několik let. Ten večer se Dudley v obývacím pokoji předváděl rodině ve svém zbrusu novém stejnokroji. Žáci smeltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické. K jejich oblečení patřily i cukovité hůlky, kterými tloukli jeden druhého, když se učitelé nedívali. To se považovalo za dobrou průpravu pro další život. Když se strýc Vernon díval na Dudleyho v jeho nových pumpkách, chraplavě prohlásil, že je to nejúžasnější okamžik v jeho životě. Teta Petunie v slzách tvrdila, že ani nemůže uvěřit, že to opravdu je její malý dudlíček. Tak už vypadá pěkně a dospělé. Harry se neodvážil pronést ani slovo. Měl pocit, že už mu snad praskla dvě žebra, jak potlačoval smích. Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo. Zdálo se, že puch vychází z velkého kovového škopku ve výlevce a Harry si ho šel prohlédnout zblízka. Škopek byl plný něčeho, co vypadalo jako špinavé hadry, které plavaly v šedivé vodě. Co to je? Zeptala se tety Petunie. Ta sevřela rty, jako vždycky, když se odvážil na něco zeptat. Tvůj nový školní stejnokroj, vysvětlila mu. Harry se znovu podíval do škopku. A tak, nevěděl jsem, že musí být tak mokrý. Nemluv hlouposti, odbyla ho teta Petunie. Barvím ti nějaké oblečení pod Dudleym na šedo. Obarvené bude vypadat úplně stejně jako to, co budou nosit ostatní. Harry o tom vážně pochyboval. Řekl si však, že udělá líp, když se s ní nebude hádat. Sedl si ke stolu a snažil se nemyslet na to, jak bude první den ve Stonewallské škole vypadat. Asi jako kdyby na sobě měl zbytky staré sloní kůže. To už přišli do kuchyně i Dudley a strýc Vernon a oba krčili nosy, jak tam páchl Harryho nový stejnokroj. Strýc Vernon si jako obvykle roztáhl noviny a Dudley uhodil do stolu svou smeltingskou hůlkou, kterou teď pořád nosil sebou. Slyšeli klapnutí poštové skránky a dopisy, které spadly na rohošku. Dojdi pro poštu, Dudley, řekl strýc Vernon zpoza novin. Ať pro ně dojde Harry. Dojdi pro poštu, Harry. Ať pro ně dojde Dudley. Opožeň ho tou svou smeltingskou hůlkou, Dudley. Harry smeltingské hůlce uhnul a šel pro poštu. Na rohožce ležely tři zásilky. Pohlednice od Marsh, sestry strýce Vernona, která byla na dovolené na ostrově White, hnědá obálka, která vyhlížela jako nějaký účet, a dopis pro něho. Harry ho zdvihl a chvilku na něj třeštil oči. Srdce mu skákalo jako na obrovské pružině. Za celý život mu ještě nikdy nikdo nenapsal. Však kdo by mu také mohl psát? Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné. Dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky. Nicméně dopis tu ležel, s adresou napsanou tak jasně, že to žádný omyl být nemohl. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, Zobí ulice 4, Kvikálkov, Sary. Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem. Na obálce nebyla žádná známka. Harry dopis roztřesenou rukou obrátil a spatřil rudou voskovou pečeť, na které byl erb. Velké písmeno B, kolem kterého byly lev, orel, jezevec a had. Tak pojď s sebou, Harry, křikl Slytherin Vernon z kuchyně. Co tam děláš? Díváš se, jestli v nějakém dopise není bomba? A sám se svému vlastnímu žertu zachechtal. Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis. Podal strýci Vernonovi účet a pohlednici, posadil se a začal pomalu otvírat žlutou obálku. Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si otvrkl a obrátil pohlednici. Marge je nemocná, oznámil tetě Petunii. Snědla nějakou špatnou surmovku. Tati, ozval se Dudley najednou. Tati, Harry něco dostal. Harry se právě chystal, že se ten svůj dopis napsaný na stejném silném pergamenu jako obálka rozloží, když mu ho strýc Vernon vytrhl z ruky. Ten je můj, bránil se a zkusil znovu se ho zmocnit. A kdo by ti asi mohl psát? Ušklíbil se strýc Vernon, jednou rukou dopis roztáhl a podíval se do něj. Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo. Po několika vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše. Petunie! Nemohl popadnout dech. Dudley se pokusil dopis mu sebrat a přečíst si ho. Strýc Vernon ho však držel tak vysoko, že na něj Dudley nedosáhl. Ta Petunie si ho zvědavě vzala a přečetla si první řádek. Chviličku to vypadalo, že nejspíš omdlí. Držela se oběma rukama za hrdlo a chroptěla, jako když se dusí. Vernone, můj ty bože, Vernone! Zírali jeden na druhého, jako kdyby zapomněli, že Harry a Dudley jsou ještě pořád v kuchyni. Dudley nebyl zvyklý, aby si ho nevšímali. Důrazně poklepal otci na hlavu svou smeltingskou hůlkou. Chci si ten dopis přečíst, řekl hlasitě. Já si ho chci přečíst, řekl Harry navstekaně, poněvadž je můj. Vypadněte oba dva! Zakrákal strýc Vernon a strčil dopis zpátky do obálky. Harry se ani nepohnul. Chci svůj dopis! Ukaž ho mně! Dožadoval se Dudley. Ven! Zařval strýc Vernon, chytil Dudleyho i Harryho za límec, vyhodil je do předsíně a zabouchl za nimi dveře. Harry a Dudley se v tu chvíli zuřivě, ale ve vší tichosti poprali o to, kdo bude poslouchat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley, takže Harry, kterému visely brýle na jednom uchu, si lehl na břicho a poslouchal ščerbinou mezi dveřmi a podlahou.
1: Vernone,
0: říkala právě teta Petunie třaslavým hlasem,
1: podívej se na tu adresu. Jak vůbec mohou vědět, kde spává? Myslíš, že pozorují náš dům?
0: Pozorují. Špehují. Možná, že nás sledují.
1: Ale co budeme dělat, Vernone? Myslíš, že bychom jim měli odpovědět? Napsat jim, že si nepřejeme.
0: Harry viděl naleštěné černé polobotky strýce Vernona, jak přecházel po kuchyni sem tam. Ne, prohlásil nakonec, nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanu žádnou odpověď, ano, to je nejlepší. Nebudeme dělat vůbec nic.
1: Jenže...
0: Já o nikoho takového v domě nestojím, Petunie. Copak jsme si nepřísáhli, když jsme ho vzali k sobě, že z něj ty nebezpečné nesmysly dostaneme. Když se toho večera strýc Vernon vrátil z práce, udělal něco, co ještě nikdy předtím. Přišel za Harrym do přístěnku. Kde je můj dopis? Uhodil Harry na strýce, hned jak se stěžka protlačil dveřmi. Kdo mi to píše? Nikdo. Byl to prostě omyl. Už jsem to psaní spálil. To žádný omyl nebyl. Ohradil se Harry pobouřeně. V té adrese byl napsaný i můj přístěnek. Ticho! Zaječel strýc Vernon a ze stropu spadlo několik pavouků. Potom se párkrát zhluboka nadechl a vynutil ze sebe úsměv, který působil spíš strápeně. Totiž, víš, Harry, pokud jde o tenhle přístěnek, tvoje teta a já jsme si říkali, opravdu už na něj začínáš být trochu velký. Tak jsme si mysleli, že by nejspíš bylo dobře, kdyby se přestěhoval do Dudleyho druhé ložnice.
2: A proč?
0: Nech si ty hloupé otázky. Osopl se na něj strýc. Zkrátka si odnes svoje věci nahoru a hned. U Dursleyových měli 4 ložnice. Jedna patřila strýci Vernonovi a tetě Petunii, jedna byla pro návštěvy, což obvykle bývala Marge, sestra strýce Vernona. V jedné spal Dudley a v té poslední měl všechny hračky a věci, které se do jeho první ložnice už nevešly. Harry mu stačila jediná cesta nahoru, aby přestěhoval všechen svůj majetek z přístěnku do pokoje. Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité. Měsíc stará kamera ležela na věži malého, ještě pojízdného tanku, kterým Dudley onehdy přijel sousedova psa. V koutě stál Dudleyho první televizor, který prokopl, když nevysílali jeho oblíbený pořad. Byla tu veliká ptačí klec, v níž kdysi býval papoušek, kterého Dudley ve škole vyměnil za opravdovou vzduchovku, a ta ležela na polici s hlavní úplně ohnutou, jak si na ní sedl. Ostatní poličky byly plné knih. Ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl. Ze zdola bylo slyšet Dudleyho, jak huláká na matku.
1: Já nechci, aby tam byl. Já ten pokoj potřebuju. Postavi se, aby ho tam tu vypadnul.
0: Harry vzdychl a natáhl se na postel. Ještě včera by dal všechno na světě za to, aby mohl být tady nahoře. Dnes by raději seděl u sebe v přístěnku, ale s tím dopisem v rukou, než být tady a nemít ho. Dalšího dne u snídaně všichni seděli zamlkle. Dudley byl otřesený a zdrcený. Celý večer prokřičel, několikrát udeřil otce svou smetingskou úlkou, naschvál se pozvracel, kopl matku a prohodil svou želvu střechou skleníku. Přesto však mu jeho pokoji nevrátili. Harry myslel na včerejší ráno touhle dobou a trpce litoval, že ten dopis neotevřel už před síni. Strýc Vernon a teta Petunie se jen zasmušle dívali jeden na druhého. Když přišla pošta, strýc Vernon, který se očividně snažil být Harrymu vlídný, pro ně poslal Dudleyho. Slyšeli ho, jak celou cestu tluče svou smeltingskou hůlkou do všeho přecíni. A potom vykřikl:
1: má další dopis! Pan Harry Potter, nejmenší ložnice v domě, zobí ulice 4!
0: Strýc Vernon s předušeným výkřikem vyskočil za židle a rozběhl se do přecíně a Harry mu běžel v patách. Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho zezadu držel za krk. Po chvilce zmateného zápasu, při kterém oba utrželi spoustu ran s vedlingskou hůlkou, se strýc Vernon zase postavil na nohy. Ještě lapal po dechu, ale Harryho dopis svíral v ruce.
2: Běž do přístěnku, cítíte k sobě do ložnice a ty Dudley zmiz. Prostě zmiz.
0: Harry přecházel po svém novém pokoji kolem dokola. Někdo věděl, že ho z přístěnku přestěhovali sem, a zřejmě se také vědělo, že ten první dopis nedostal. Určitě to znamenalo, že ten někdo se pokusí poslat mu další. A tentokrát už se Harry postará, aby ho dostal. Měl svůj plán. Příštího dne v 6 hodin ráno se rozdrnčil opravený budík. Harry ho spěšně zaklapl a potichu se oblékl. Hlavně nesměl vzbudit Dursleyovi, kradl se po schodech dolů a cestou se nerozsvítil jediné světlo. Hodal počkat na pošťáka už na rohu Zobí ulice a vzít si od něj dopisy pro číslo 4. Srdce mu hlasitě bušilo, jak se plížil temnou přecíní k domovním dveřím. Harry se vymrštil do vzduchu. Šlápl na rohožce na něco velkého a měkkého, na něco živého. Nahoře se rozsvítilo a Harry ke své hrůze zjistil, že to velké a měkké byl strýcův obličej. Strýc Vernon ležel ve spacím pytli před domovními dveřmi. Očividně se chtěl pojistit, že Harry neudělá to, co měl právě v úmyslu. Snad půl hodiny na něho křičel a potom řekl, ať jde a udělá mu šálek čaje. Harry se celý sklíčený očoural do kuchyně a než se vrátil, pošta už stačila dorazit a spadla strýci Vernonovi přímo do klína. Harry jen zahlédl 3 dopisy s adresou napsanou zeleným ingoustem. Chci, spustil, ale to už mu strýc Vernon před očima cupoval jeho dopisy na kousky. Toho dne strýc Vernon nejel do práce. Zůstal doma a zatloukl poštovní schránku hřebíky.
3: Uvidíš,
0: vysvětloval tady Petuny z ústy plných hřebíků,
3: že když je nebudou moc doručit, tak s tím prostě přestanou.
1: Tím si nejsem tak jistá, Vernone.
0: Petunie, ti lidé uvažují zvláštním způsobem. Nejsou jako ty a já, prohlásil stric Vernon a snažil se zatlouci si hřebík kouskem ovocenou chlebičku, který mu teta Petunie právě přinesla. V pátek přišlo Harrymu hned 12 dopisů. Jelikož se nedali vhodit do poštovní schránky, prostrčili je pod dveřmi a štěrbinami po stranách a několik jich dokonce vpravili dovnitř okénkem na záchodě v přízemí. Stric Vernon znovu zůstal doma. Nejdřív spálil všechny dopisy, pak si vzal kladivo a hřebíky a zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven. Při práci si broukal náruč plnou tulipánů a při sebemenším zvuku sebou pokaždé trhl. V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou. Dovnitř se dostalo 24 dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které teď Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékař a tvářil se přitom velice rozpačitě. Zatímco stric Vernon zuřivě telefonoval na poštu a do mlékárny a snažil se najít někoho, komu by si mohl stěžovat, teta Petunie dopisy rozcupovala v kuchyňském mixéru.
3: Toto proboha zrovna tebe tak naléhavě chce?
0: Zeptal se Dudley Harryho užasle. Když v neděli ráno stric Vernon zasedl k snídani, vypadal dost špatně a unaveně, přesto však šťastně.
4: V neděli pošta nechodí,
0: připomněl jim spokojeně, jak si mazal marmeládu na noviny,
4: takže dneska žádné zatracené dopisy.
0: Ve chvíli, kdy to řekl, pilo cosi kuchyňským komínem dolů a zasadilo mu to pořádnou ránu do zátylku. V zápětí začaly z ohniště jako kulky vyletovat dopisy. Mohlo jich být 30 nebo 40. Dursleyovi před nimi uhýbali. Harry však vyskočil do vzduchu a pokoušel se některý chytit.
4: Ven! Ven!
0: Stric Vernon chytil Harryho kolem pasu a vystrčil ho do přecíně. Hned za ním vyběhli i Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama a stric Vernon přibouchl dveře. Slyšeli, jak se do místnosti ještě pořád valí dopisy a odrážejí se od stěn a od podlahy.
4: Už toho mám dost,
0: prohlásil stric Vernon. Snažil se mluvit klidně, ale vytrhával si přitom z kníru obrovské komáčovou vzu.
4: Koukejte, ať jste během 5 minut připraveni na cestu. Jedeme odtud. Zbalte si jenom něco na sebe a nechci slyšet ani slovo.
0: S pouhou polovinou kníru vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil nic namítat. 10 minut na to se už dostali zatlučenými dveřmi ven, seděli v autě a řídili se k dálnici. Dudley na zadním sedadle popotahoval. Otec mu vlepil pořádný pohlavek, aby nezdržoval, když se pokoušel nacpat do svého sportovního pytle televizor, video a počítač. A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno. Čas od času stric Vernon najednou otočil a chvíli jel opačným směrem.

0: přemýšlel, co to všechno znamená. Ráno měli k snídani kukuřičné vločky od včerejška a topinky se studenými rajčaty z konzervy. Právě dojedli, když k jejich stolu přišla majitelka hotelu. Promiňte, ale není někdo z vás pan H. Potter? Mám toho v recepci možná stovku? Zvedla dopis vzhůru, takže si mohli přečíst adresu napsanou zelným inkoustem. Pan H. Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Coquard. A Harry po dopisu chňapl a Lestrade Vernon mu srazil ruku stranou. Majitelka hotelu vytřeštila oči. Já si je vezmu, řekl Lestrade Vernon, spěšně vstal a vyšel z jídelny za ní.
1: Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?
0: Navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale Lestrade Vernon jakoby ji neslyšel. Nikdo z nich nevěděl, co doopravdy hledá. Zavezl je doprostřed hustého lesa, tam vystoupil, chvíli se rozlížel kolem, zavrtěl hlavou, vrátil se do auta a jeli zase dál. Totež se opakovalo uprostřed zoraného pole, v polovině vysutého mostu a v nejvyšším poschodí mnohapatrového parkoviště.
2: Tatínek se zbláznil, viď?
0: Zeptal se Dudley sklesle tety Petunie na večer. Lestrade Vernon zastavil na nábřeží, všecky je zamkl v autě a zmizel. Začalo pršet. Po střeše vozu bubnovaly veliké kapky. Dudley se rozfňukal.
2: Je pondělí,
0: řekl matce.
2: Dnes večer dávají velkého Humberta. Já chci někam, kde bude televize.
0: Pondělí. To Harry mu něco připomnělo. Pokud bylo pondělí a díky televizi se na Dudleyho obvykle dalo spolehnout, že ví, co je za den, pak zítra v úterý měl on sám mít 11. narozeniny. Harryho narozeniny samozřejmě nikdy nebyla žádná sláva. Loni mu Dursleyovi darovali ramínko na šaty a staré ponožky po slici Vernonovi, ale přesto 11 vám není každý den. To už byl Lestrade Vernon zpátky a usmíval se. Navíc si nesl i jakýsi dlouhý úzký balík a neodpověděl, když se ho teta Petunie zeptala, co to koupil. Našel jsem vynikající místečko. Pojďte, pojďte, všichni ven. Vystoupili a zjistili, že venku je velice chladno. Lestrade Vernon ukazoval na něco, co daleko v moři vypadalo jako veliký útes. Nahoře na něm byla přilepena ta nejubožejší chatrč, jakou si dokážete představit. Jedna věc byla jasná. Televizi tam určitě nemají. Na dnešní noc předpovídají bouři, oznámil Lestrade Vernon radostně a tleskl rukama. A tento dobrý muž bude tak laskav a půjčí nám svůj člun. To už se k ním přiloudal bezubý stařík a s dost zlomyslným ušklepkem jim ukazovala starou veslici, která se kolébala v ocelově šedé vodě pod nimi. Nějaké zásoby jsem už opatřil, takže všichni na palubu. V loďce byla strašlivá zima. Za krkým zatékala ledová vodní tříšť a do tváří je bodal mrazivý vítr. Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je Lestrade Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení. Uvnitř to vypadalo hrozně. Páchlo to tam chaluhami, vítr profukoval škvírami v dřevěných stěnách a ohniště bylo vlhké a prázdné. V chatrči byly jen dvě místnosti. Ukázalo se, že jejich zásoby obnášejí po jednom balíčku smažených bramborových lupínků pro každého a 4 banány. Lestrade Vernon se pokusil rozdělat oheň, ale prázdné obaly od bramburků jen čadily a skroutily se.
3: Teď by se nám pár těch dopisů docela hodilo, co říkáte?
0: Nadhodil rozmarně. Byl ve velice dobré náladě. Očividně si myslel, že nikdo nemá sebemenší možnost dostat se v bouři až sem a doručit jim poštu. Harry s ním v duchu souhlasil, i když sám z toho žádnou radost neměl. Podem noci se kolem nich rozvěsnila ohlášená bouře. Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr. Teta Petunie našla ve druhé místnosti několik splesnělých přikrývek a ustlala Dudleymu na pohovce prožrané od molu. Sama se uložila se strýcem Vernonem na hrbolatou postel v sousední místnosti a Harry mu nezbylo nic jiného, než si najít to nejměkčí místo na podlaze a schoulit se pod tou nejtenčí a nejpotrhanější přikrývkou. Jak noc ubíhala, bouře řádila

stále zuřivěji. Harry nemohl usnout, třásl se zimou a mlel sebou, aby našel nějakou pohodlnější polohu a v žaludku mu kručelo hladem. Dudleyho chrápání teď přehlušovalo vzdálené burácení hromů, které začalo před půlnocí. Svítící ciferník hodinek, které visely z páči na tučném zápěstí přes okraj pohovky, Harry mu prozradil, že mu za 10 minut bude 11 let. Ležel a sledoval, jak se jeho narozeniny přibližují. Přemítal přitom, jestli si na ně Dursleyovi vůbec vzpomenou a kde teď asi je ten, kdo mu všechny ty dopisy posílal. Zbývalo ještě 5 minut. Harry slyšel, jak venku něco zapraštělo. Doufal, že se nepropadne střecha, i když pak by uvnitř možná bylo tepleji. Ještě 4 minuty. Možná, že dům v zobí ulici, až se tam vrátí, bude tak plný dopisů, že se mu nějak podaří jeden ukrást. Ještě 3 minuty. Že by to moře tak divoce doráželo na útes a zbývaly už jen 2 minuty. Co znamená ten podivný praskavý zvuk? Že by se útes rozlomil a řítil se do moře? Už jen minuta a bude mu 11. 30 vteřin. 20. 10. 9. Možná by měl probudit Dudleyho, jenom aby ho rozštílil. 3, 2, 1. Bum. Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma s pohledem upřeným na dveře. Venku někdo byl a bouchal, aby ho pustili dovnitř.

0: Figy hádanka.
1: 7 malých postýlek, 7 malých židlí.
2: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
0: Co je to? No tak to je taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
2: Myšky.
0: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi, kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul.

0: vesnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, kterak k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo, a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Piggy vtip.
2: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
3: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal?
4: Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
5: Ale to bylo v pohádce.

0: sotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto! Hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto! Takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne?
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tam ano, paličkou ano. Se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spížírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty piňové nepoznám.
0: Píniové oříšky jsou tyhle typy. Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, to jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď, pesto?
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v moždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do moždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
1: Aha.
0: Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové.

zardenky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prý, že by se nebál, obra, že by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.

krásná Mahulena. Bylo nebylo. Žil v jedné zemi král a ten měl krásného syna, kterého velmi miloval. Když princovi zemřela matka, král se znovu oženil. Macecha neměla chlapce ráda a proto chtěl princ odejít do světa. Král se o něho bál a nechtěl ho pustit. Jednou, když princ bloudil po zámku, přišel do jedné komnaty a tam uviděl za kamny schovaný obraz. Byla na něm vyobrazena překrásná dívka. Princ běžel za otcem a ptal se ho, kdo je ta paní. A otec mu řekl, to byla tvá matka, hochu. Říkali jí Zlatá panna a nebyla druhá krásnější na světě. Syn se dlouho díval na obraz své matky a pak si umínil, že půjde do světa hledat podobnou panu a neustane, dokud ji nenajde. Král ho přemlouval a slíbil, že nechá takovou dívku hledat. Svolal dvořany a rádce, aby je poslal do světa. Dlouho hledali zlatovlasou panu po celém království. Putovali přes hory a doly, ale když se rok s rokem sešel, vrátili se s nepořízenou. Znovu se sešli rádcové a dlouho rokovali. Tu povstal vážný stařec a pravil. Vidím, že princovi musíme panu najít, nebo nám odejde do světa a snad se nevrátí a my nemáme jiného nástupce. Poslyšte moji radu. Naším městem prochází mnoho lidí z různých krajů a dalekých zemí. Zaházejme všechny studny, nechme otevřenou jen jednu, u studny postavme stráž a ta by se každého zeptala, zda neslyšel o zlatovlasé paně. To je dobrý nápad, pravili rádcové. A tak se také stalo. U studny dostal každý vody, ale musel nejprve odpovědět, neví-li o zlatovlasé paně. Jednou přišel ke studni poutník od slunce ožehlý a ten jim řekl, nyní vám povím, co vím. Velký kus světa jsem prochodil a slyšel jsem, že v které si zemi žije pana, která je tak krásná, že kdo se na ní podívá, od její krásy může i zemřít. Lidé ji nazývají krásná Mahulena. Jak se ta zemi jmenuje, to jsem zapomněl, ale cestu znám. Stráž dovedla poutníka ke králi a všechno mu pověděla. A je ta dívka tak krásná jako tento obraz? Ptal se král. Mahulena je 10x krásnější, řekl poutník. Kdo se na ní náhle podívá, buď omdlí, nebo zemře. Jakmile se princ dověděl o krásné paně, rozhodl se, že půjde do světa a dívku si přiveze. Darmo mu král vymlouval cestu, princ jinak nedal. A tak král požádal poutníka, aby doprovázel prince na cestě. Pane králi, rád půjdu s vaším synem, ale musí mě ve všem poslechnout a všechno udělat, co já přikážu, řekl poutník. Princ slíbil, rozloučil se s otcem a vydal se s poutníkem na cestu. Jediná macecha se radovala. Šli dlouho a dlouho přes hory a doly, starými cestami, až jednoho dne přišli do temného lesa. Kde tady budeme nocovat, když nemáme ani oheň? Ptal se princ. Pojďme raději dál. Poutník řekl princovi. Vylez na strom, snad někde uvidíš světlo. Princ se nerozmýšlel. Vylezl na vysoký strom a díval se na všechny strany. Vidíš někde světlo? Vidím, ale je to velmi daleko. Tak si dobře pamatuj směr, půjdeme tam. Princ slezl se stromu a putovali směrem, kde zahlédl světlo.
Tma byla jako v pytli a cesta obtížná. Přece však došli k chaloupce. Zaklepali a vstoupili. Ve světnici za stolem seděl stařec a psal do knihy. Dej pán Bůh štěstí, pozdravili poutníci. Stařec se ale ani nepohnul a psal dál. Lehněme si, řekl princ. Nikdo nám neodpovídá a takový stařec nám nemůže ublížit. Princ hned usnul, ale poutník nemohl usnout a tak pozoroval starce. Ten tiše seděl a stále psal. Když byla půlnoc, otevřely se dveře a do světnice přiletěly tři vrány. Byly to starcovi dcery. Otče, kdo to zde nocuje, zvolali vrány. Nocují tu dva pocestní, ale nebojte se, jen vyprávějte, řekl stařec. Nebudeme povídat, mohli by nás poslouchat. Co by poslouchali, vždyť spí. A i kdyby nespali, nic by z toho neměli, jen vyprávějte. Nejdříve ty, nejstarší. Kde jsi lítala a co jsi slyšela? A nejstarší začala vyprávět. Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ hledá krásnou mahulenu. Kde jsi létala ty, prostřední dcero, a co jsi slyšela? Zeptal se stařec druhé dcery. Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ hledá mahulenu, že přijde ke dvěma cestám. Jedna bude blátivá, ta druhá suchá. Když půjde tou suchou, nikdy nedojde k mahuleně. Když půjde tou blátivou, může jí dostat za ženu. A kde jsi lítala ty, moje nejmladší dcero? Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ krásnou mahulenu nedostane, když se jí hned napoprvé podívá do očí. První den se musí podívat jen na její nohy, druhý den na tělo a třetí den na tvář. Neposlechne-li, zle pochodí. Když to všechno ty tři vrány vypověděli, zvolali. Kdo to prozradí, ten skamení. Pak vrány odletěly, stařec si všechno zapsal do knihy a poutník si vše zapamatoval. Ráno vstali, poděkovali starci, ale ten si jich ani nevšiml. Tiše seděl a zapisoval do knihy. Princ s poutníkem šli, až přišli ke dvěma cestám. Princ chtěl jít tou suchou, ale poutník ho vrátil a pravil, že musí tou blátivou. Řekl mu, neposlechneš-li, mahulena nebude tvou ženou. A tak princ, ačkoliv nerad, šel blátivou cestou. Šli dlouho, byli unaveni, když před sebou spatřili město, kde bydlela krásná mahulena. Přece jen jsme došli, zaradovali se. Princ se chtěl hned nechat ohlásit u krále, ale poutník mu to nedovolil. Musel se nejdříve umýt, najíst se a odpočinout si. Pak mu pravil poutník. Teď si dobře pamatuj, co ti povím. Neposlechneš-li mě, zle se ti povede. Až přijdeš do komnaty, kde je mahulena, neříkej ani slovo, sklop oči na zem a ne, abys pohlédl nahoru. Mahulena bude stát vysoko a tak zvedej oči jen tak, abys ji viděl jen po kolena. Dále se nedívej. Dají ti jídlo a pití, ale sněz jen třetinu. Princ odešel do paláce, podíval se mahuleně jen po kolena, snědl třetinu jídla, vypil třetinu vína a mlčky se vrátil domů. Druhý den poutník nařídil princovi, aby se podíval na mahulenu jen po pás a snědl a vypil jen polovinu. Princ vše vykonal a ačkoliv byl v pokušení zvednout oči výše,
přece jen poslechl poutníka. Třetí den poutník řekl: dnes můžeš Mahuleně pohledět do tváře, ale pomaloučku, ne najednou, sice omdlíš. Můžeš všechno sníst i vypít, ale dobře se drž. Princ nedočkavě pospíchal do paláce. Jak vkročil do komnaty a pohleděl na Mahulenu, vše se s ním zatočilo. Tak byla Mahulena krásná a taková z ní tryskala záře. Když Mahulena viděla, že princ ani neomdlel, ani nezemřel, sestoupila k němu, podala princi ruku a pěkně s ním hovořila. Přišel král s celým dvorem a všichni se divili, že princ ještě žije. Král dal princovi Mahulenu za ženu, ale s tou podmínkou, že s ní nesmí odejít domů. Král byl králem všech ptáků a věděl, že by je potkalo neštěstí, kdyby se vrátili k princovu otci. Slavili svatbu a princ s Mahulenou bydleli v nejkrásnějším zámku a poutník s nimi. Zpočátku princ na otce nevzpomněl, ale pak se mu začalo po otci stýskat a prosil Mahulenu, aby přemluvila otce, aby je propustil. Otec jim nesměl říci, co je čeká, a tak až po dlouhém zdráhání svolil. A tak se vydali na cestu a poutník s nimi. Přijeli zase na noc do té chaloupky, kde bydlel stařec. Pěkně pozdravili, ale stařec se na ně ani nepodíval. Princ s Mahulenou usnuli, ale poutník bděl. O půlnoci přiletěli vrány. Jako tenkrát i teď vyprávěla starci ta nejstarší, co ve světě viděla a slyšela. Už si princ veze krásnou Mahulenu, pravila, a prostřední pokračovala: veze, ale nedoveze, čeká je velké neštěstí. A ta nejmladší dodala: bavěru čeká. Princova macecha je ježibaba a nemá ráda prince ani Mahulenu. Až budou před zámkem, pošle jim pohár vína. Napíjí-li se, puknou jim srdce. A když se jí ani to nepovede, dá princovi koně. A sedne-li na něho princ, skočí s ním do vody a utopí se. Když ani tohle se nepovede, promění se v noci v draka a roztrhá je. Kdo o tom poví, ten skamení. Stařec vše zapsal do knihy, vrány odletěly a poutník si dobře všechno zapamatoval. Ráno vstali, poděkovali starci a vydali se na cestu. Když stanuli před městem, lidé je vítali a sluha nabízel pohár vína. Když to viděl poutník, řekl princovi: nepijte ani kapku vína, ale ať se napije sluha, který pohár nese. Když sluha přinesl pohár s vínem a vyřizoval, že to posílá královna na uvítanou, řekl princ, aby mu sluha připil na zdraví. Ten nechtěl, ale když viděl, že musí, napil se a v tom okamžiku mu puklo srdce. Teď princ viděl, že udělal dobře, když uposlechl poutníka. Když se ještě více přiblížili k městu, královna poslala sluhy, kteří vedli krásného koně. Nesedej na toho koně, princi, ať na něj sedne sluha, který ho vede. Jakmile sluha dosedl, kůň se vzepjal a jedním skokem byl v řece. Teď princ poznal, že macecha s nimi zle smýšlí. Když dojeli do zámku, král je vítal a nemohl se vynadívat na krásné Mahuleně. I macecha předstírala, že je šťastná. Jedli, pili, radovali se, jako o svatbě. Večer, když šel princ do ložnice, řekl mu poutník: teď dobře poslouchej, víš, že jsem ti vždy dobře radil. Vždyť to dobře vím, bratře, co mi chceš dnes říci? Dnes já budu u Mahuleny spát. Když ale nebudeš chtít, zle se ti povede. Princ přemýšlel,
Vzpomněl si, jak dobře mu vždycky poutník radil, a tak svolil, aby poutník šel s jeho ženou do ložnice. O půlnoci se otevřely dveře a do ložnice vletěl ošklivý drak. Poutník se ale ozbrojil ostrým mečem a draka rozťal. Ten vyrazil strašlivý řev, až se celý zámek otřásl. Tu poutník chopil draka a svrhl ho do propasti. Podíval se na Mahulenu a viděl, že má na tváři krev. Chtěl jí krev setřít, ale už tu byli sloužící a když viděli poutníka s mečem celého zakrváceného, mysleli, že chtěl Mahulenu zabít. Král rozkázal, aby poutníka vrhli do vězení, že ráno bude popraven. Dokazoval, že Mahuleně neublížil, ale nikdo mu nevěřil, až princ mu rozkázal, aby řekl pravdu. Když ti povím pravdu, s kamením. Nepovím-li, budu usmrcen. Slyšte tedy pravdu. A všechno jim vyprávěl o starci, o jeho třech dcerách v ranách. Jak domluvil, skameněl. Teprve teď princ litoval, že poutníkovi nevěřil, a v pláči objímal skamenělé tělo svého přítele. Macechu našli mrtvou v propasti. Princ byl smutný a denně omýval slzami skamenělé tělo, ale kámen zůstal kamenem. Jednoho dne se vracel domů z lovu, když něco zašumělo nad jeho hlavou. Byly to tři vrány. Jedna povídala: princ se vrací a neví, co se doma děje. Druhá řekla: neví, že se mu narodil syn se sluncem na čele. A třetí dodala: a neví, že kdyby krví svého syna pokropil skamenělé tělo přítele, ten by znovu ožil. I běžel princ radostně domů k ženě a dítěti. Zlíbal je. A pak jemně řízl synka do malíčku, zachytil několik kapek krve a pokropil svého kamenného přítele. V tom okamžiku kletba pominula a poutník mu klesl do náruče. Od té doby už nic neskazilo jejich štěstí a žili všichni šťastní až do smrti.

0: komu to spadla čepice. Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
1: Mňau, už víte. Je, to bude asi zlatá rybka.
2: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
3: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
2: No, zatím ještě ne.
3: No, tak vidíš.
2: Ale já si o tom sním a až jí chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
1: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
2: Na rybníku.
1: No.
4: Jednou Rumcajs čistil pistol a Manka s Cipískem přebírali žaludy na Rumcajsí střílení. V tom strčí do jeskyně hlavu jelen a byl to korunový 16. a povídá: Rumcajsi, pro jeleny na louce je zlé, od Jičina jede kníže pán s kněžnou, aby je postříleli.
5: Ještě se uvidí, povídá Rumcajs. Strčil si pistol za pás a jde na tu louku.
4: Za chvíli se k Mance přitočil Cipísek. Musím k potoku proškrtat si křemínky, aby měl Rumcajs do pistole. A šel taky. Manka zůstala sama doma.
5: Rumcajs zatím došel k louce. A už to vidí. Pasou se tam jeleni a kníže pán na ně míří flintou. Kněžna ho vzadu podpírá, aby flinta kníže pána neporazila. Rumcajs křikl: Řáholecké jeleny mi kníže pán pobíjet nebude! A střelil z pistole žalud rovnou do hlavně knížecí pušky. Kníže pán se podívá a povídá:
6: Uspal mi ten arčlupežník Rumcajs lauf a já z té flinty už na dosmrtí nedám šus.
4: Kněžnu popadla taková zlost, že křikla:
7: Za to nám Rumcajsi moc ráho zaplatíš.
4: Kývla rukou napravo, nalevo, z houšti vyjel kočár, kněžna s kníže pánem nasedli a už je to veze pryč. Tou dobou Manka doma v jeskyni mlela mezi dvěma kameny borová semínka na mouku. V tom před jeskyní zrumplujou přeskořený kočárová kola. Do jeskyně vběhla kněžna a dupla, divší na krinolínce nepovolili obruče.
7: Půjdeš se mnou, Manko, a ani nešpítneš.
4: Kněžna ještě ani nedořekla, popadla Manku za ruku, strčela ji do kočáru a ten se rozjel. U potoka zatím Cipísek sbíral pistolové škrtací kamínky. Zkusil vždycky, jestli dobře dávají jiskru, a pak je strčil do kapsy. V tom vyjde z potoka rak a pořádný. Chvíli se díval, jak Cipísek křeše, 7 škrtl klepetem o klepeto a smutně povídá:
7: Rád bych věděl, Cipísku, proč tobě se jiskry jen sypou a proč mě neodskočí ani jiskrčka.
4: No protože to bez křemínku nejde, povídá Cipísek. Podal rakovi 2 křemínky, ten je stiskl klepety jako do kleštiček a kříz ho, no a sypou se jiskry. Tak tam spolu ti dva spokojeně křesali. Jenže v tom přes kameny přihrčela kola a je tu kníže pánský kočár. Kníže pán z něho vyskočil jako na pérku, popadl Cipíska za ruku a křikl:
6: A ty s námi půjdeš taky, Cipísek, a ani nešpítneš.
4: Strčil Cipíska do kočáru, kola se roztočila a jedou. Rak nechal křesání a rozběhl se za kočárem s pomocí Cipískovi, jenže nestačil krokem. Když přijel kočár na zámek, nebyla už s Mankou a s Cipískem teprv žádná orace. Kníže

0: pán s kněžnou zavřeli ty dva do tajného pokoje. Kníže pán na klíč a kněžna na klíček. Pak schoval kníže pán klíč do kapsy u zlatých kalhot a kněžna si ukryla klíček pod patu do zlatého střevíčku. Mrkali na sebe okem.
1: Hehehe, mánku, se sypískem? Už Rumsajs nikdy nenajde.
0: Tou dobou už je Rumsaj hledal kolem jeskyně. Hledal je bedlivěji než poklad dukátů. A nikde nic, a nikde nic. Když v tom Rumsaj se někdo mírně popadne za patu, byl to rak. A pověděl Rumsajsovi, co a jak. No, snad mi budeš dobrý i dál, povídá Rumsajs, uložil si raka do klobouku a zavolal jelena toho korunového šestnásteráka. Vyskočil si na něho jako na koně a alá! Když přijeli před zámek, Rumsajs se neptal po bráně, šel rovnou oknem. Už stojí v komnatě a povídá pánstvu, tady jsem. A kde je cipísek? A kde je manka? No, kníže pán s kněžnou dělají, jako by neslyšeli. Kníže pán vytáhl z kapsy zlatou flétničku a píská. A kněžna k tomu tancuje taneček. A přitom se potichu Rumsajsovi vysmívají. Jenže Rumsajs postrčil dopředu raka a povídá mu, teď zas ty. A ten rak, protože raci mají oči na stopkách, hned všecko viděl a věděl, co a jak. Šmík a rozšmíkl kníže pánovi zlaté kalhoty. A on z nich vypadl klíč. Šmík a uštípl kněžně zlatý kramflek a vypadl odtamtud klíček. Klíčem otočil Rumsajs v zámku a klíčkem v zámečku. Z tajného pokoje vyšla mánka s cipískem. Kníže pánin řekl, sakrblé, kněžna si jen vzdychla, quel malheur. A Rumsajs vzal mánku s cipískem za ruku a už ve dveřích kníže pánstvu povídá, poprla, pa!

0: František jako malovaný. Ugo. Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino? No, mousta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj. Víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo... Takhle s krátkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž, ale to není aj, pojď honem k Jezu. To je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad? Honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

0: Aničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Tobě se ještě nechce spinkat. Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přichází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
1: Ale Pepíčku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
0: Fakt?
1: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
0: Maminko!
1: To bylo u upíru.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co? Policie.
1: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidly, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a uje!

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou se hnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
2: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
1: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila Selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale Selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu!
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale Selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do Jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá Selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Za jedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v Jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

když můla a jenom si chtěl hrát. Vzpomínám, jak tačka nám vyprávěl, předtím než unavenou tváří po těžkém dní šel spát.

0: jak chtěl Trautenberg, sojčí beříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil horínky, aby se blízkali jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval jako při manévrech.
1: Anče, kabát, Kubo, obouvat, Hajnej, klobouk.
0: Hajný skočil k věšáku pro parádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a poníženě prosím, milost pane.
1: Kde je sojčí peříčko?
2: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
1: Jaký pak nějaký ženská hloupá sojčí mlčet a hledat.
0: Ale to ono se někde najde.
3: Jaký pak se? My ho musíme najít. On by, milost pán, bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
2: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova milost dědečka. Co kdyby peříčko zalítlo tam? Ale nikde nic.
3: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
0: Milost pane, tak to bude. Ráčej pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
2: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
1: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, Hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mi je bude závidět sám štěpanický baron.
2: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
3: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
1: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
2: A takhle páva by milost pane neráčil?
1: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
2: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje nahlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
0: Popadla vňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
2: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
0: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9x9 kvítí a měsíčních jahod, jako by záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
4: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
2: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal Hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je tý sojky líto, kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat, on by se Hajnej mohl třeba i trefit.
4: Tak Trautenberg má zálusk na sojčí peříčko. Děkuju pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš od cesty.
0: A podal Anče kytičku měsíčních jahod. Zapířila se jako májový červánek z radosti, že je Sojka v bezpečí, ale nejvíc za tu kytičku. Kdo pak jí kdy něco takového dal? Jednou Kuba, ale to měla svátek. A teď sám Krakonoš, jen tak, z dobroty srdce.
2: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemusel bejt. To já ráda. On je k nám, jemnost pán, taky moc hodný.

0: Tajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale posojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajdej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom jí chytili? Byl spánci vyškubne peříčko a s pánem Bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Zlehínka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť bych ji mohl ukrást i s bukem.
2: Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Anče přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě. Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoše řekl, že jí ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.

0: don, rvetr, kde se couvráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
1: Začte odpustit, milost pane, ale ona Krakonošova sojka nesedá na vaší hrušce.
2: Museli jsme přes půl Krakonošova poníženě, prosím, abychom je chytili živou.
0: Krucajc element, na co živou?
1: Vyškubnete si peříčko a pustíte sojku zpátky.
2: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
0: To zrovna, aby žalovala Krakonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
3: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
1: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
0: Himmelau, don, rvetr, krucajs element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
2: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku sojku, hajný z kapsy křivák. Ruka se mu třásla jako osikový list. Odpust mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
1: Jsme ji nevyplašili. Proč jsem o ní hajnému říkal?
2: Tak ji drž, Kuba.
1: Zatracený život.
4: Co se tu děje?
1: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák sojka.
4: Jaká sojka? Vždyť je to náš kohout.
0: Kohout? Náš kohout? Že vy jste tu sojku na schvál vyměnili?
2: Milost, pane, to bychom si nedovolili.
1: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
0: Tak tohle spískal ten krucajs element Krakonoš. Ale já...
5: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
4: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
1: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
4: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráčí si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
0: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krakonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
4: Hlavně, že si sojku ohlídal.
1: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
4: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla sojky dovolat. Jak běžela za Krakonošem až do jeho zahrádky. Jak mu všechno vyložila. Taky, že Kuba s hajním za nic nemůže. Že on jí jenost pán Krakonoš slíbil, že sojku ohlídá. Jak říká ponikelská bába kořenářka, na Krakonošově slovu stojí celý Krkonoše. A dal mi kytičku měsíčních jahod. Za tu starost a štrapáci.
2: Podívali se na kytičku, podívali se, dívají.
1: Anče, to nejsou jahody, to jsou granáty.
4: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až ji Kubíček povede k oltáři. A že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat a koho vytrestat.

0: Doubku.
1: Aha.
0: Proto je to dobraná.
1: Takže je to listnatý lesík.
0: Kde někdo se svou paní laní.
1: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
0: Všecka lesní zvěř se klaní. Kdo pak je králem lesů?
1: Lev.
0: No, to je král pouště, ale králem lesu u nás a má na hlavě
1: parohy, tak je to jelen.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Vymyslá bum-bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území

0: potkávali. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež. A slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čor bajs, zlodějská krčma.
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to neskoukám.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky, té krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba. No. Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je.
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě,
0: nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost, mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.

0: Na ulici pláče malá holčička.
1: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
2: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
1: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
0: A holčička na to,
2: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
4: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
3: No, to bych nechtěl být ztracený, ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
4: No určitě.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No, ale já si stejně radši pískám.
2: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
3: Tohle přece není kuře,
2: zakoukali slípky pohoršeně.
3: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
2: Ani u holoubků krtek nepochodil.
3: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
2: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
1: Tak to teda ne, kocoure.
2: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
1: Neboj se!
2: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
4: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
2: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
2: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

huslagi. Simsalabum bim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Hádej, hádej kdo. Harmonie se chovala jako obyčejná dívka. Byla sice princezna, ale od ostatních dětí se mnoho nelišila. Pravda, do školy ji vozil řidič Rolls-Roycem, nosila stříbrné střevíčky, na hlavě stříbrnou korunku posázenou rubíny a perlami, přes ramena saténový pláštík lemovaný bruselskou krajkou, ale jinak mezi spolužáky bezvadně zapadla. A tahle princezna milovala hádanky, soutěže a kvízy. O přestávce vyskočila na lavici, zjednala si ticho a už to začalo. Schválně, hádejte, jestli dnes budu vyvolaná z matiky. A dostanu jedničku nebo pětku? Kdo správně odpoví, dostane velký vůz. Nebo malý vůz. No samozřejmě, když tohle řekne dcera z královské rodiny, kde slovo platí stejně jako podepsaná smlouva, proč do toho nejít? Starý Fiat už doma dosluhuje, blatníky rezaví a nový vůz zdarma by se jistě hodil. Proto děti hádali o 106. Většina se přikláněla k jedničce. Harmonie je sice úplně normální holka, ale co si budeme namlouvat? Zkuste dát princezně pětku. Jenomže matikář byl solidní, spravedlivý, měl už krátce do penze, nebude si přece kazit charakter a... Protože princezna nic neuměla, dostala pětku. A je tu vítěz hádání. Jarolím Fousek z předposlední lavice. Ať dobře, ať prý večer přijde k zámku. Když dorazil, princezna ho povodila po cimbuří a ukázala mu jasnou oblohu posetou hvězdami. Na ní krásně svítil velký vůz a hned kousek vedle malý vůz, oba viditelní pouhým okem. Harmonie velkoryse mávla rukou a řekla: hele, tak je tvůj, malý nebo velký, vyber si. A když prodloužíš vzdálenost zadních kol velkého vozu, objevíš polárku. Tu máš jen tak zadara, abys neřekl, že jsem škrťa. Jarolím Fousek zůstal stát s otevřenou pusou a s prekem odešel domů. Nemohl nic dělat. Tahle výhra nebyla ani právně napadnutelná. Rodiče mu doma řekli, že příště má být chytřejší a sázet se jenom o peníze. Jenže rozkřiklo se to a s princeznou už nikdo nechtěl soutěžit. A ona měla ještě v zásobě tolik hádanek. Tak doma ubrekávala a že to není žádná hra a že jí to takhle nebaví. Táta král už toho měl plné zuby. Musí vládnout a k tomu je potřeba klid v rodině. To ví přece každý. Jak má zavádět nové daně, když mu holka pořád fňuká, co má dělat, že se nudí a hádej, tati, jak ti v království říkají, když uhodneš, dám ti pusu. Na to se pan král chytil a začal to zkoušet. Snad spravedlivý? Ne, tak moudrý? Kde pak? Chyba, můžeš hádat do třetice. Tak co třeba ten nejlepší? Káchá, skákala princeznička. Prohrál jsi, neuhodl jsi, říkají ti králík, protože měříš jenom 1,65 m. Král byl poněkud zklamaný, ale pak si řekl, no co? Stejně jsem velký, i když je králík malý. A už mi dej pokoj. Nemůžeš si vzít radši sudoku a luštit si v koutku? Ale dcera je dcera. A vyhovět jí chtěl, tak si král řekl, udělám jí radost, ať má tedy ještě jednu hádankářskou soutěž. Pojmu ji ovšem velkolepě a taky, aby byla k užitku. Proto si král vyžádal od natěšené princezny 3 hádanky. Povedly se jí na první pokus. Poté byla urychleně svolána tisková konference, kde královský ceremoniář vyhlásil pravidla soutěže. Účastnit se může každý, kdo ještě nedosáhl 18 let. Kdo bude znát odpověď na všechny hádanky, dostane velký a malý vůz. Královské slovo na to. Nastal den D. Na zámek byly vypraveny autobusy plné nedočkavých soutěžících, kteří se ještě cestou pilně připravovali. Hlavně ti, kterým nebylo špatně, protože si ráno před cestou prozíravě vzali kinedril. Autobusem se teď neslo samé. Hádej, co to je? Leze, leze, bože, leze, nedá pokoj, až tam vleze. Já to vím, přece klíč. A co tahle? Je to zelené jako fazolový lusk a za příští zatáčkou to bude honem vystupovat. To je jasné. Pepíček Klímů, který snědl už tatranku, 2 chleby s řízkem a větrník. To bylo lehké. Vzájemně se těšili na výhru a doufali, že ten velký vůz nebude zase jenom na obloze. To by bylo snad trestné. A navíc přece patří tady Jarolímu Fouskovi. Ha, ha, ha, ha. Ale autobus už stál před zámkem. Soutěžící se zapsali na listinu a shromáždili se v nádherně vyzdobené slavnostní síni. Přední části místnosti vévodil obrovský trůn na podstavci, aby sedící králík, pardon, pan král, zhlížel z výše na ostatní. Hned vedle postávala princeznička Harmonie, svátečně oblečená, na nohou zlaté střevíčky, na hlavě zlatou korunku posázenou diamanty a přes ramena zlatě vyšívaný pláštík. Přece nebude mít na sobě všední oblečení, které nosí do školy. Slavnostní fanfáry zazněly. Tram ta da da da da da dam. Vyšňořený rádce udeřil ozdobnou holí o podlahu a hlasitě pronesl. Všechny vás vítám na této v Praze královské události. Tímto vyhlašuji hádankářskou soutěž za zahájenou. Ale jistě bych rád jménem pana krále uvítal naše sponzory automobilovou firmu Zařaď, Zatlač a Syn, kteří pro vítěze připravili cenu velký a malý vůz. Potlesk pro sponzory, prosím. Ohlas měli úžasný. Pánové Zařaď, Zatlač a Syn vstali ze židlí a klaněli se. No, pěkná reklama pro firmu. Mnuli si radostně ruce. Ale už dostala slovo princezna Harmonie. Teď vyhlásí 3 hádanky. Stoupla si před obecenstvo, vůbec se nebála, uklonila se a přečetla hrdě otázky. První hádanka zní. Kdo je v království největší? Neznámo proč, v tuto chvíli se pan král začal na sedadle vrtět, pohvizdovat si a všelijak na sebe upozorňovat, až musel být ceremoniářem napomenut. Ještě jednou a vyvedou ho ze síně. Potom dal konečně pokoj a poněkud schlíple poslouchal dál. Druhá hádanka zní. Kdo rozbil skleněnou výplň na autobusové zastávce u nádraží? Teď si chtěl pan král jen tak ze sportu zase hvízdnout, ale dobře udělal, že to neudělal. A poslední, třetí hádanka. Kdo napsal na zeď naší školy nápis? Princezna harmonie je obyčejná harmonika. Tuto soutěžní otázku princezna pronesla poněkud žalobným tónem a zdůraznila i hrubky. Nastalo ticho. Nejsou to lehké otázky. Přítomní soutěžící se dívali tázavě jeden na druhého. Kdo to ví? Nepoví. Ovšem, velký vůz je opravdu silná motivace. Kamarád, nekamarád, já to vím. A tak se přihlásím. Hádejte, kdo se hlásí. Pepíček k dýmu. Ačkoliv v autobuse netrénoval, protože napřed se soustředil na příjem potravy ve formě tatranky, chlebu s řízkem a větrníku a po několika zatáčkách se zase soustředil na něco úplně jiného, znal okamžitě řešení všech hádanek. Zašumělo v davu. Pepíček si odkašlal a zvolna pravil. Tak já tedy odpovím. V království je největší náš králíkovský pan král. Král nadskočil na trůně. Tenhle mladý muž se mi začíná líbit. Ten má budoucnost. Bude z něj jednou dobrý politik. Správná odpověď. Tak dál. Skleněnou výplň rozbil Jarolím Fousek. Náš spolužák z předposlední lavice. Já ho viděl, jak vztekle kopl do skla. A to se nemá, že? Dodal svatouškovsky. Dobrá, trochu podrazil kamaráda, ale ještě pořád má budoucnost, pomyslel si král. Zašumělo zase v davu. Už druhá hádanka byla bez zaváhání zodpovězena. A vzhledem k silně zarudlým uším Jarolíma Fouska určitě správně. A teď ta třetí, poslední a možná i nejtěžší otázka. Ten nápis jsem tam, napsal já. Ale to neměl být hanlivý nápis. Já chtěl jenom vyjádřit, že se mi harmonie líbí a že ji beru bez ohledu na její bohatství a královský původ jako normální, obyčejnou holku. A jako takovou, jak jsem už říkal, bez ohledu na její hrady, zámky a bankovní konta, jsem ochoten a připraven vzít si ji za ženu. Samozřejmě, až oba oslavíme 18 let. To byla bomba. Pepíček se sice přiznal ke zničení školní zdi, ale úmysly měl čistě romantické, takže ještě pořád by z něj mohl být dobrý politik. A dobrý manžel. A dobrý nástupce královského trůnu, uvažoval pan král. Pokud ovšem chlapec odmaturuje z rodného jazyka. Co teď? Vítěz je jasný, ale za jakou cenu? Staří Fousci, rodiče Jarolíma Fouska, museli zaplatit sklenáře a synek pak docházel 2 měsíce do psychologické poradny. Pepíček Klímů sám pod dohledem školníka smazal milostný nápis na školní zdi a několik let věnoval mimoškolnímu sebedoučování jazyka mateřského. Když dovršil 18 let a úspěšně složil maturitu, stal se politikem a opravdu si vzal za ženu princeznu Harmonii. Vždyť přece, bez ohledu na její hrady, zámky či bankovní konta a královský původ, byla úplně obyčejná normální holka, která se chce vdát. A hádanky? Hádala pořád. Hádala ráda. I po celé manželství s Pepíčkem Klímů se hádala. Harmonie Klímová. Ale to už je zase jiný příběh. Je, a co výhra pro vítěze? Ten velký a malý vůz? Ano, firma Zařaď, Zatlač a syn dodrželi své slovo. Ovšem, když se sepisovala smlouva o předání velkého a malého vozu, už si nikdo nevšiml odstavce psaného malilinkatým písmem. V něm stálo, že příjemce ještě není plnoletý, proto nemůže dostat vůz normální velikosti, jelikož nevlastní řidičský průkaz. A tudíž mu firma věnuje velký a malý vůz na setrvačník. Oba vyrobené pouze pro tuto příležitost. Jako bonus dostal vítěz ještě polárku. Mražený smetanový krém. Kdo by se potom zlobil? V království byli všichni spokojení. A tak to má být. Ať se hádanky, hádky a problémy řeší vždycky smířlivou cestou. A ať se tak neděje jenom v pohádkách.
1: Na cestě sa dějí věci, každý někam náhli sa, auta trúbia, ľudia idú.

0: vtip.
1: Potkají se dva šneci.
2: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
3: Ale utekl jsem z domova,
1: odpoví druhý.
4: Já bych nikdy neutekl.

z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. To jí na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky jí náramně slušely.

0: Jedničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě země koule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidí mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně,
1: no vida, a co pak je to za patentní pilulky?
0: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
1: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
0: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
1: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou. Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
0: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
1: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
0: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji za zátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečku jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
1: Mňau, už víte.
2: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
0: po zádech. Ale ten se plazí po břiše.
2: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
0: Vítr.
2: A přitom není živý.
0: Vítr běží po poli.
2: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
0: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
2: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoure, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
0: No jo, jo, utíkej, utíkej.
2: Víš, co by to mohlo být?
0: Co?
2: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
0: Je, to bude asi řez.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Lidi, lidi, lidi, soustavně se píjí.

0: věří, že je všatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, rač teda látky je dost, rač teda.
1: Simsala pum, pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalejte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcáčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji do stlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlíčka šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil probič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
1: A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil džbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit džbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroudkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři džbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle džbánek zbyl. A v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do džbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně džbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo džbánku čerstvým máslem a Dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby, šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u Šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka Šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala,
0: pomalu nevypustím z úst mírné slovo. Sama sobě jsem už proto k nevystání.
1: Po Jičíně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost. A tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od inkoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako z hora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnýři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču,
0: o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodůlku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli.
1: Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě.
0: Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu, od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem a tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí, a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Roztluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Lipky.
1: Pane vrchní, mám hlad jako vlk.
2: Lituji, ale červené karkulky nevedeme.
3: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
4: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
5: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
0: Už se hlasuje!
6: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
3: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
6: Leontinou.
3: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
4: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
5: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
4: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrova myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
5: A kdo je pro žampiony?
0: Hurá!

Jak hrabě Lööf stvořil golema. V posvátných knihách židů je psáno, že dříve než Bůh poslal děti Izraele do vyhnanství ze svaté země, sepsal s nimi i s ostatními národy smlouvu. Židé se v ní zavázali ke dvěma věcem. Slíbili, že se nepokusí vrátit do svaté země dřív, než je tam přivede sám Bůh. A přísahali, že se nebudou bouřit proti národům, mezi kterými budou žít. Ostatní národy zase dali své slovo, že nebudou Židy příliš utiskovat. Smlouva byla podepsána. Bůh na ni dal svou pečeť a Židé se rozprchli do celého světa. Všude, kam přišli, svou přísahu dodržovali. Těšili se z pohostinství, kterého se jim dostalo, zachovávali mezi sebou zákony svých předků a trpělivě čekali na návrat do vlasti. Za to v národech, které Mojžíšův lid obklopovali, se vždycky našel někdo, kdo úmluvu porušil. Zlí lidé Židy nenáviděli a obviňovali je ze všeho špatného. Uličky židovských čtvrtí i synagógy se pak nejednou zalily krví nevinných obětí a ti, kdo přežili, zapomínali na jedno utrpení teprve tehdy, když je zatlačila vzpomínka na ještě horší útrapy. Bože, hořekovali Židé na celém světě, což budeme věčně bez pomoci, nenajde se nikdo, kdo by nás ochránil. Také moudrý a spravedlivý rabi Lööf v Praze slyšel tyto nářky. A když se jednou i v Čechách zvedla proti jeho bratrům lidská nenávist, rozhodl se pomoci. Ve snu se otázal Boha, jak by mohl odvrátit hrozící pohromu. A Bůh mu odpověděl.

stvoř golema. Tělo z hlíny. A oživ ho. Golem ochrání židy před každým nepřítelem. Na zítří ráno si rabi Lev zavolal svého zetě Izáka ben Šimšona a svého nejlepšího žáka Jákoba Chajima ben Sasona z kněžského rodu Levitů. Pozval jsem vás, řekl, protože potřebuji vaši pomoc. Je již dost bezpráví, které jsme museli vytrpět. Proto chci stvořit mocného golema. Bytost ani dobrou, ani špatnou, poslušnou všech mých příkazů. Podle starých nauk a tajných knih přitom musí být přítomny 4 živly. A tak ty, Izáku, budeš zastupovat moc ohně. Jákob bude znázorňovat vodu a já vzduch. Zbývá země a tu, až se na náš úkol dokonale připravíme, nalezneme tam, kde nám ukáže Bůh. Několik následujících dnů strávili všichni 3 muži v rozjímání a modlitbách. Rabbi Lev navíc dlouho do noci studoval zázračné dílo napsané samotným praotcem Abrahamem, knihu tajemných symbolů, v níž se písmena sčítají jako čísla a čísla se dají číst jako písmena. Když uplynulo 7 dní, spatřil Rabbi Lev ve snu Vltavský břeh. Místo, které se mu zjevilo, bylo plné, jemné, čerstvě naplavené hlíny a na jejím povrchu se rýsoval obrys těla. Rabbi Lev hned svolal své pomocníky. Byla právě půlnoc, druhý den židovského měsíce Adar. Muži se nejprve vydali do očistné lázně Mikve a odtud, oblečeni do bílých svátečních rouch, zamířili k Vltavě. V rukou jim zářily svíce, jediná světla v temnotě, v níž se skryly i měsíc a hvězdy. Když rabbi Lev nalezl místo, které uviděl ve snu, nařídil svým přátelům, aby četli žalmy. Sám pak v hlíně načrtl lidské tělo veliké 3 lokte. Uhnětl mu nos, uši, ústa i oči a naznačil prsty na rukou a nohou. Golem ležel na zádech, nehybný jako člověk v hlubokém spánku. Rabbi Lev se obrátil na Izáka ben Šimšona. Jsi Eš, oheň, obejdi golema 7x zprava doleva. Rabín se naklonil ke svému zeti, pošeptal mu do ucha zázračnou formuli, které rozuměli jen zasvěcenci. A Izák vykročil. Obcházel hliněné tělo a chvějícím se hlasem přeříkával slova složená z magických slabik. Když minul golemovu hlavu poprvé, začalo tělo vysychat. Když kolem hlavy přešel potřetí, golem vydával teplo. Na popáté žhnul a když ho Izák obešel po 7, byl rozpálen jako pec. Na to rabbi Lev oslovil Jákoba Chajima ben Sasona. Jsi majím, voda, řekl mu. Obejdi golema 7x zleva doprava. Jákob se vydal kolem golema opačným směrem než Izák a i on odříkával průpověď, kterou mu rabbi Lev pošeptal. Když minul golemovu hlavu poprvé, hliněné tělo ztratilo svůj rudý svit. Když kolem golema přešel potřetí, z golema stoupala pára a jeho trup zvlhl. Na popáté, na hliněné hlavě vyrostly vlasy a na prstech se objevily nehty. Při 7. obchůzce se tělo pokrylo kůží. Poté golema obcházel sám rabbi Lev, znázorňující vzduch. Střídavě přecházel oběma směry a nakonec do golemových úst vložil pergamenový lístek, na kterém bylo napsáno nevyslovitelné boží jméno. Muži se pak poklonili k východu, západu, jihu a severu a společně pronesli slova božího učení.
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Jen co slovo život splynulo z jejich rtů, golem se posadil. Oheň, voda a vzduch probudili jeho hliněné tělo a golem se poprvé rozhlédl. Vstaň, přikázal mu Rabbi Löw. Golem poslechl a jeho tvůrce mu řekl: jmenuješ se Josef. Stvořil jsem tě, aby schránil Židy před každým nebezpečím. A budeš poslouchat každý můj rozkaz. Když tě pošlu do ohně, půjdeš tam. Když ti přikážu, aby se zvrhnul ze skály nebo skočil do hlubin oceánu, uděláš to. Golem přikývl, že rozumí, ale odpovědět nemohl. Stvořil ho člověk, ne Bůh. A proto v něm boží světlo bylo zastřeno. Jinak se však golem od lidí ničím nelišil. Když mu Rabbi Löw dal šaty, které s sebou přinesl, a ukázal mu, jak se má obléct, vypadal golem jako sluha ze synagogy. Tak ho také rabín představil své ženě Perl. Golem dostal v rabínově domě malý pokoj a pečlivě plnil všechny příkazy svého tvůrce. Nejčastěji chodil po ulicích židovské čtvrti a ve dne v noci dával pozor, zda někdo nechce jejím obyvatelům uškodit. Kdo přišel k židům se špatnými úmysly, se zlou se potázal. Golem, bytost bez masa a kostí, měl totiž schopnost, kterou nebyl obdařen žádný člověk. V jeho hliněném těle se duch cítil volněji. A proto golem přesně věděl, kdy na zem přicházejí léčivé vůně z ráje. Všechny je vdechoval a tomu dalo takovou sílu, že mu žádný smrtelník neodolal. Golema nebylo možné ani zabít, ani zranit. Jako zvířata démoni a duchové viděl i to, co zůstalo očím lidí skryto. Když bylo třeba, dal mu Rabbi Löw zázračný amulet, který golema učinil neviditelným. Golem se pak potají vkradl do domu nepřátel, získal důkazy o zločinech, ze kterých chtěli falešně obvinit Židy, anebo jen zlosiny vyslechl. Vyhledal Rabbiho Löwa, upozornil ho na úklady protivníků a moudrý rabín už věděl, jak nebezpečí zažehnat. Tak se Židé dočkali svého dlouho očekávaného zachránce. Jen tři muži věděli, jak se do Prahy dostal, ale tisíce lidí mu vděčili za svůj klid.

0: písnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: oboj sešel mi člověka.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom, kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? už nic.
2: Figy hádanka.
3: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
4: Co je to?
5: To já vím, to je budík.
2: Kokrhání, kokrhání, kdo kokrhá?
5: Kdo kokrháš, ty kokrháš.
2: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tatí, co je to prosím tebe kolumb?
2: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
1: To já právě nevím, tatí. Ty taky ne, že ne, tatí?
2: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
1: To nebude jelen, tatí, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
2: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
1: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
2: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
1: Tím nevím, tatí.
2: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
1: To nevím, tatí.
2: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
1: Na co, tatí?
2: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
1: Znám, tatí, tu jsme se učili.
2: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
1: Když já už ji pozapomněl, tatí.
2: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
1: Když my jsme se ji učili už dávno, tatí.
2: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
1: To vím, tatí.
2: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
1: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
2: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
1: Ten holub?
2: Jaký holub?
1: Seděl na hostině.
2: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku, neříkejte, že je to něco obtížného, to je snadné, to by dověd každý.
1: To povídal tomu holubovi?
2: Kolumbovi, šmankote.
1: Ten holub?
2: Žádný holub, to řekl jeden nafoukaný, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
1: Zlehčit?
2: No, Kolumbus pochopitelně zrudnul,
1: aha,
2: že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
1: Cím, ano, tatí.
2: No tak.
1: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
2: Akorát co?
1: Akorát řek, hele, jdi rovně.
2: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
1: A namířil mu mezi oči, vi, tatí, a...
2: Ale žádné mezi oči, vzal vejce a povídal... No, co povídal?
1: A povídal, hele, ještě svojo.
2: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
1: To povídal?
2: Ovšem, že ano.
1: Na špičku čeho, tatí?
2: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
1: Skutálelo.
2: Ano, a druhým zrovna tak.
1: A Kolumbusovi?
2: Kolumbusovi ne.
1: Jak to, že ne?
2: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
1: Ono nevyteklo?
2: Jak to?
1: Když ho nakřápnul?
2: On ho naťukl jen trošinku.
1: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tatí?
2: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
2: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
2: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
2: A ono se mu...
1: Neskutálelo.
2: Neskutálelo.
1: Jenomže to neplatilo, že ne, tatí?
2: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tatí, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
2: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tatí, to neplatí.
2: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
2: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano.
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
2: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
2: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
2: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
2: No tak.
1: Ale fixloval.
2: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. A fixloval.
2: Ticho, hernajs. ať se dneska nejde spát u nás s muzikou? Tak dobrou noc a ticho.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: A stejně to neplatí a stejně fixoval.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti.
3: Ahoj, myší pochoutkovači a ochutnávači dobrot. Čau, písklatá. Musím se s váma o něco podělit. Tentokrát jsem se místo internetu zahryzla do kusu delikatesního, takže extrovně dobrýho, sýra. A hned vám vysvětlím, proč. No kvůli odbornému výzkumu přece. Na netu jsem si pak udělala malej průzkum, to je jasný. Od klávesnice, trochu upatlaný od toho luxusního sírečku, mňom, mňom, vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Abyste pochopili, proč byl ten odborný výzkum tak nutnej, že jsem si zapatlala klávesnici, napsala mi totiž posluchačka Emma Gottliebová, že když jsem myš, tak prostě musím znát odpověď na to, co ji zajímá. A to je, proč myši milujou sýr? To mě teda dost pobavilo, Emičko. To je nádherný dotaz, fakt. S myšma je ta láska k sýru tak nějak spojená. Když se vás zeptají, co mají nejradši králíci, bez váhání odpovíte, že mrkev. To je přece jasný. A když se někdo zeptá, co mají nejradši myšky, no sýra přece ne, řekne každej člobrda. Znáte Toma a Jerryho a další animáky. Myši se v nich vždycky můžou po sýru utlouct. Ale je to ve skutečnosti pravda? Hned vám povím, jak to je. Myši jsou hlodavci. A jak už to tak hlodavci mívají, živějí se většinou ovocem nebo zeleninou a to jim chutná ze všeho nejvíc. Většinou takovou potravu taky venku nejjednodušejc najdou. Ono taky záleží na tom, kde která myš žije, že jo? Ale na každý pád, myši sní skoro všechno. Daj si kromě té ovocno-zeleninové dietky i sem tam nějakýho brouka nebo tak a když na to přijde, daj si rády i ten sýr. Ve skutečnosti ale sýr není zrovna moc dostupný v místech, kde myši obvykle žijou. Na poli třeba. Kde by se tam vzal sýr, že jo? Spousta myší v životě sýr ani neochutnala. No fakt. Takže tím, že se k němu dostanou málo nebo vůbec, těžko si ho mohli nějak moc oblíbit. Navíc, jak jste si už možná všimli, některý, a to i z těch nejlepších sýrů, tak úplně, no nevoněj. Spíš docela hodně nevoněj. A myši mají moc dobrý a citlivý fufáčky, čeníšky, takže tahle ta vůně je může kolikrát i spíš odrazovat, než přitahovat. A vědci taky dokázali, že myši mají daleko radši potraviny, které jsou sladký, mňom, ve kterých je hodně cukru. A že by byl sýr moc sladký, to teda není. Myši teda ve skutečnosti budou spíš na čokoládu. No a jestli se ptáte, jak to mám já, tak já jsem v myším světě trochu výjimka. Jíme tady všichni pohromadě s Piggym a kámošema a vyvařuje nám mistrovsky veverka Laskonka, tak se mi ty chutě posunuly maličko jinam. Jak ta Laskonka vaří, jak ona vaří, samý ty svý laskončí laskominy. Takže po sýru, potom já se můžu utlouct. A nebo třeba po laskončinejch palačinkách, palačinky. To je mezi náma kámošema kapitola sama pro sebe. No jo, tak já zase letím šmejdit dál a pak se stavím na sváču u Laskonky. Když jsme dnes měli takhle hezký jídličkový téma, tak si dám něco dobrýho do pupíku. A vy si dejte taky. Třeba nějakej ten báječně voňavej syreček, jo? A pište mi, písklatá. Já ty vaše dopísky mám tak ráda. Děkuju, těším se, ahoj!

0: jak Šiška Aneša přála lidem veselé Vánoce. Čáp má jednu nohu, když stojí, a dvě nohy, když chodí. Stonožka má noh, že ani neví kolik. Lež má krátké nohy, pavouk zase dlouhé. Nohy má kůň, stůl, zajíc, pan učitel. Kde kdo má nohy? Má je taky fotoaparát. Ale u fotoaparátu se nohám říká stativ. V ateliéru stál na vlastních nohách, čili na stativu, starý deskový fotoaparát a dělal fotku kočce. Díval se na ní hledáčkem a povídal: hlavinku prosím, kapánek napravo. Tak, kočka pootočila hlavu trošku napravo, fotoaparát se na ní znovu hledáčkem podíval a řekl: teď je to správné, pozor, vyletí ptáček. Z fotoaparátu vyletěl moc roztomilý ptáček. Kočka se usmála a se zalíbením vzdychla. Ten je. A na obrázku byla kočka, jak se pěkně usmívá. Ha, ha, ozvalo se ode dveří a starý fotoaparát se otočil. Ve dveřích stál nový, moderní fotopřístroj na kinofilm a chechtal se. Čemu se smějete? Zeptal se ho starý deskový fotoaparát. Tomu triku s ptáčkem, řekl fotopřístroj na kinofilm. To je, páne, pro kočku. Jak to, že pro kočku? Rozlobil se ptáček, ačkoliv vypadal, že se zlobit neumí. Kam bychom přišli pouštět každému ptáčka? Dědo, to musí lítat šup šup obrázek za obrázkem. A co jste vlastně zač? Zeptal se ho starý fotoaparát. Jsem váš nástupce. Máte jít na odpočinek, řekl nový fotopřístroj a podával mu lejstro, ve kterém to bylo napsané. Já vím, ale nemyslel jsem, že tak brzy. Co si počnu bez ateliéru, řekl smutně starý fotoaparát. Nikdo vás nevyhání. V rohu je volný regál, můžete se tam zařídit. Starý deskový aparát svěsil hlavu, fotografický ptáček svěsil křídla a šli na odpočinek. Nový fotoaparát se rozkročil a sekal obrázek za obrázkem. Šup, šup, jen to lítalo. Fotku do občanského průkazu, další prosím. Do řidičského průkazu, další prosím. Babičce na památku, další prosím. Fotky bez ptáčka a bez úsměvu. Starý deskový aparát odpočíval na regále, ale lenošit ho dlouho nebavilo. Ráno fotografický ptáček zacvrlikal budíčka, fotoaparát si protřel oko, spustil hubené nohy z regálu a řekl: co budeme dělat celý den?
1: Pojďme na procházku, navrhl fotografický ptáček. A šli do parku.
0: U lavičky pod borovicí se cpali vrabci drobky chleba. Deskový fotoaparát si sedl na lavičku, v kolenou mu zavrzalo a pustil fotografického ptáčka, aby se taky nakrmil. Seděl a ze zvyku se rozhlížel po pěkném záběru. V tom se někde nad ním ozvalo rozčileným hlasem.
2: Nech si to, celou mě pocucháš.
3: Já chci jadýrka,
0: zapištěl jiný hlas. Nahoře ve větvi se dohadovala Šiška s Veverkou.
2: Dej mi pokoj, potrháš mi sukínku, bránila se Šiška.
3: Dáš dobrovolně, řekla Veverka.
0: A bylo to vlastně vyhrožování.
2: Nic ti nedám,
0: řekla Šiška a pustila se větve. Spadla starému fotoaparátu rovnou mezi kolena. A Veverka skokem za ní, protože v parku žijí Veverky, druhu Veverka drzá. Deskový fotoaparát vrzl kolenem a řekl: jedeš? Toho se Veverka lekla a utekla.
2: Vida, Šiška, usmál se fotoaparát.
0: Já jsem Šiška Aneška. Fotografický ptáček se nakrmil a sedl si fotoaparátu na koleno.
2: Je, ten je krásný, vydechla Šiška Aneška a usmívala se. Znám kosy, vrabce, hrdličky, síkorky, pěnkavy, ale tohohle neznám.
0: To je fotografický ptáček. Kdo ho spatří, hned se usmívá, řekl děda fotoaparát.
2: Chceš jadýrko?
0: Nabídla mu Šiška Aneška, sáhla po cukničku a podávala mu jadýrko. Ty bys byla pěkná na vánoční pohlednici, povídal starý fotoaparát. Co je to vánoční pohlednice? Byla zvědavá Šiška Aneška, protože o takové věci ještě neslyšela. Vánoční pohlednice je obrázek, který o svácích roznáší pozdravy a přání, vysvětloval jí fotoaparát.
2: To by se mi líbilo, řekla Šiška.
0: Tak pojď se mnou, řekl děda fotoaparát, zvedl se z lavičky a šli do ateliéru.
3: V ateliéru se činil nový fotopřístroj. Šup, šup, ať to lítá, šup, šup, další, prosím.
0: Šiška Aneška z toho byla vyjevená.
3: Tak další, prosím, kdo je na řadě, šup, šup, ať to lítá, řekl nervozně nový fotopřístroj. Šiška Aneška vykročila, stoupla si před objektiv a už byl obrázek.
0: Na obrázku byla vyjevená Šiška Aneška.
3: Pro dnešek končíme, řekl spokojeně nový fotopřístroj a odešel.
0: Šiška Aneška nabírala do breku, že si to takhle nepředstavovala.
2: Nic si z toho nedělej, povídá děda fotoaparát. Já ti něco ukážu.
0: Šiška Aneška hned s brekem přestala.
2: Tak ukazuj, pobízela ho nedočkavě.
3: Podívej se sem, vyzvalí starý fotoaparát. Vyletí ptáček.
2: Aha, toho já znám, řekla Šiška Aneška a už se usmívala. Ptáček vyletěl a usmívala se ještě víc. Na obrázku byla samý úsměv, že bylo na rozdávání.
0: Obrázek se nám povedl. Bude z něj vánoční pohlednice, řekl děda fotoaparát. Když nastal vánoční čas, nosili listonoš pohlednice dům od domu a Šiška Aneška přála lidem veselé Vánoce.

0: o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
1: A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Proč se já, 11. měsíc roku, jmenuji listopad, je snadné. V mém čase padá ze stromů listí, aby se země měla čím přikrýt, než napadne sníh. Celá příroda se připravuje na zimu. Mnoho ptáků už odletělo do teplých krajin, lesní zvěř si hledá teplé pelíšky a na lukách se krčí už jenom sedmi krásky. Za to u rybníků je náramně živo. Rybáři se chystají sklízet rybí úrodu. Však se oni za celý rok něco nastarali. A já jsem vám z jednoho rybníka vylovil pohádku, jak přišla štika do kapřích rybníků. Tak poslouchejte.

0: bošileckém rybníku nedaleko Třeboně žil starý kapr. Kdyby si kapři dávali přezdívky, určitě by se mu říkalo Hudrál. Hudrál na všechno, s ničím nebyl spokojený. Jednou, když ho už zase od rána mrzel celý svět, slyší odkudsi slaboučký hlásek. A pomoc, pomoc. Koukne a ona to zlatá rybka uvízla mezi kořeny. Kapr připlul blíž, povolil kořen a rybka byla volná.
1: Děkuji, strýčku kapře,
0: zvolala.
1: Zachránil jsi mi život a já ti za to splním, co si budeš přát.
0: Kapr se dlouho nerozmýšlel a hned vyslovil své přání.
2: Ať mám vždycky co jíst a nemusím se honit za každou muškou a každým červíkem.
1: Stane se,
0: kývla rybka a chystala se odplout.
2: Počkej,
0: zastavil jí kapr. Byl sice mrzout, ale srdce měl dobré a pomyslel i na kamarády.
2: Nemohlo by to platit pro všechny kapry v našem rybníku.
1: Dobrá,
0: řekla rybka a byla ta tam. Co kdyby si kapr vymyslel ještě nějaké další přání? Jenže to ho ani nenapadlo, protože nad hladinou začaly kroužit mušky a voda byla najednou plná červíků. Všude se kroutily zelené řasy. Kapr jen otvíral pusu a polikal a polikal ostatní kapři, jak by smet. Jenže ouvej, brzy začali všichni tloustnout a tloustli a tloustli, až jim bylo zatěžko jen plout vymávnout, natož aby se proháněli po rybníku. Už se ani nepohnuli, třeba že je voda nadnášela, seč mohla.
2: Takhle to dál nejde,
0: prohlásil kapr Hudrál.
2: S tímhle musí zlatá rybka něco udělat.
0: A z posledních sil se jí vydal hledat.
1: Nemohu zrušit, co jsem splnila,
0: krčila zlatá rybka ploutví. Jenže kapr se nenechal odbít. Byl sice líný, ale vymýšlet si uměl.
2: Tak se znovu zamotej do kořenů a já tě jako vysvobodím a budu si přát, abychom se měli dobře, ale netloustli.
0: Kdepak? Trvala rybka na svém. To by bylo švindlování.
2: Tak mi aspoň poraď, co máme dělat,
0: prosil kapr.
2: Vždyť takhle za pár dní všichni zahyneme, prosím, prosím, prosím.
0: Naříkal tak úpěnlivě, že se ho zlaté rybce zželelo. Chvilku přemýšlela a pak povídá.
1: Víš co, vrať se zpátky, ale dávej dobrý pozor, aby tě něco nepřekvapilo.
0: Pak mávla zlatou ploutví a zmizela. Kapr se tedy vydal na zpáteční cestu, ale v jednom kuse Hudrál.
2: To je mi pomoc, to je mi rada.
0: V tom se nad ním myl tmavý stín a cosi se mu zahryzlo do ocasní ploutve. Jen tak, že se vyškubl a schoval se v báně. Hrůzou tam ležel bez hnutí až do večera a nebyl sám. Jeden po druhém zavrtávali se šupináči do bahna před tím podivným stínem, který je proháněl po celém rybníku.
2: Co by to mohlo být?
0: Ptali se vyděšeně jeden druhého, ale nikdo nevěděl. Není divu, když se až dosud starali jen o tlusté mouchy a tučné červíky. Až nejstarší kapr si vzpomněl. Kdysi mu dědeček vyprávěl o strašném kaprožroutovi. Chytí a sežere každého kapra, který nestačí utéci. Proto také za dědečkova mládí museli všichni šupináči třikrát denně obeplout rybník závodním tempem, aby tomu kaprožroutovi nepadli za kořist. Kapři poslouchali a přikyvovali, že tak by to mohlo být. Ale kde se tu najednou ten kaprožrout vzal?
2: Tohle určitě spískala ta zlatá rybka,
0: pomyslil si náš kapr, sám ji přece žádal o pomoc. Jenže za takovou pomoc by mu asi kamarádi nepoděkovali, a tak raději mlčel. Nemýlil se. Zlatá rybka mu pomohla, jenomže jinak, než si představoval. Povolala do rybníka štiku, aby proháněla líné kapry, kteří by jen jedli a jedli, tloustli a tloustli, až by se tou tloušťkou zadusili. Od té doby dbají rybáři na to, aby v každém rybníce, a rozumí se, že i v řece, byla aspoň jedna pořádná štika. Vlastně takovou štiku by potřebovali i někteří lidé, když je popadne lenost. A co hůř, když si v té lenosti začínají libovat.

0: Vzdychli oba a chtělo se jim spát. A začalo bezvětří, tak úplné bezvětří, že horký vzduch houstl jako kaše. Nezavanul ani sebe slabší vánek a nepohnul se ani list. Lidé ve lhotě se zlobili. Od čeho vás máme, kluci? Je nám vedro. No tak, foukněte! Jenomže větříčci nemohli. Leželi na mechu a spali. Dokonce i Jajdě to tím horkem přestávalo myslet. Až najednou Radovánek ze sna zamumlal.
1: Zvon! My přece máme zvon!
0: Jajda mu rozuměla. Radovánek řekl, že přece mají zvon. Ale jaký? Vychura otevřel jedno oko.
2: To jo, brácho, na Babí hoře, viď?
0: Na Babí hoře visí zvon, který volá větrné příbuzné na pomoc. Jak ho nějaký vítr slyší, vše ho nechá a už letí. Jajda vyskočila. Já tam zaběhnu a cinknu, ne?
1: Nikam nechoď,
0: zívli bratříčkové.
1: Ten zvon je děsně těžký. Když nemáš větrnou sílu, tak s tím nepohneš.
0: Ach jo, vzdychla Jajda. Zase je všechno na mě. Tak já jdu. A šla dům od domu a svolávala děti. Nikomu se v tom úpalu nechtělo ven, ale Jajda jim nedala pokoj. Kluci nám celý rok dělají vítr. Honí nám papírové draky, schazují kaštany a švestky. Aspoň vidíte, jak by nám bylo bez nich. A vy byste jim nepomohli, co? Všechny lhotské děti se s brbláním ploužily za Jajdou. Dokonce i Dělbuch. Ten brblal nejhůř, ale šel. Průvod se doškrábal na vršek Babí hory. A vážně, tam byla zvonice a v ní těžký zvon. Žádné ulejvání, zavelela Jajda. My nemáme větrnou sílu, ale té lidské máme dost. Teď musíme táhnout všichni za jeden provaz, a to za tenhle odzvonu. Děti popadly provaz a táhly a táhly a táhly, ale zvon se ani nepohnul. Zkusili to tedy znovu. Táhli a táhli a táhli. A v tom se zvon z lehínka pohnul a malinko si bimbnul. Všichni zařvali hurá a zatáhli po třetí. A už jasný zvuk zvonu letěl krajem. Bim, bam, bim. Pak začalo něco, co větrná lhota dosud nezažila. Ani máslová lhota, ani švestková lhota, prostě žádná lhota světa. Vítr vanul naráz ze všech stran. Ze severu se valil Strejda Severák a už z dálky volal: co se děje, kluci? Z jihu přilétal snědý Fešák, to byl bratranec Mistral. Z východu vanula veselá sestřenka Brýza a od západu se batolilo větrné děťátko Zefír. Kdo volá o pomoc? Ptali se všichni.
3: My, Mikula a Radovánek, nemůžeme foukat a lhota umírá vedrem.
0: Větrné příbuzenstvo jásalo. Bylo to jako někde na večírku. Větry se zdravily a pořád bylo slyšet:
4: je, vy jste tu taky. A hele, tamhle jsou průvánci.
5: Nazdar, vichře.
0: Zdravíčko, paní Hurikánová. A jak se všichni větrové objímali, nad lhotou propukl strašlivý zmatek. Počasí se asi zbláznilo. Nebe burácelo, blesky blýskaly a hromy hrměly. Rozhýbení průvánci lítali lhotou a naschvál práskali všemi dveřmi. Až konečně dešťové mračno prasklo. Na lhotu seřinul svěží letní déšť.

0: Dost, větrná rodino, křičela do toho hluku Jajda. Je to prima, ale už dost. Nebeský večírek pomalu končil, znavení průvánci usnuli v kupce sena. Rámus stichl a déšť stále padal na vyprahlou zem. Jajdina teta Anička mezitím donesla bratříčkům čaj proti rýmě z bylinek kýchanek a všem větrům uklidňující čaj z odpočívánků. Brácho, já už můžu zase úplně normálně mluvit, ožil Radovánek. I foukat, zajásal Vychura. Větrní strejdové a tety, větrní bratránci a sestřenice, jste moc hodní, že jste přiletěli. Už jsme v pořádku. Rádo se stalo, dýchli opatrně oni. Bylo hezké se zase jednou setkat, ale už se radši rozletíme každý jinam, nebo by ta vaše lhota byla pořád vzhůru nohama. Větrná rodina se rozloučila, nebe naposledy zašumělo a byl klid. Dík, Jajdo, dík, teto Aničko, kluci a holky, dík. Bratříčci se vznesli nahoru a foukli. Jen tak zlehka, jak má mírný letní vítr vypadat. Jajda s dětmi šla zpátky do lhoty. Na návsi stál pan učitel Kalousek a liboval si.
1: To se to tu krásně osvěžilo, ale ten poprask, co se dneska strhl, já se bál, že přišel konec světa.
0: A jak viděl Jajdu, napadlo ho.
1: Ty, Jajdo, nemáš v tom náhodou prsty.
0: Ale pak zavrtěl hlavou.
1: Kde pak? Holka si šikovná, ale že bys dovedla udělat bouřku? To snad přece ne.
0: Jajda mlčela, ale v duchu se tichounce smála. Nad větrnou lhotou bylo modré nebe a větříčci si hráli s bílým obláčkem.

0: Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nehtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit, ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namidlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl od někud ze zdola, z jihu. No konečně, ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo. Potom povídá, už to mám, co tu neštimuje. Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert, vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič, ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak. Ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holíčského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, tamhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo, ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlená blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedají pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno. Jak to, že to nefunguje? vyděsil se pekelník. No, to je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky ses po těch návštěvách moc vysílil, přimhouřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete. A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu. V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zarozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu. A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě. A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat. Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztřásl. Asi jim něco sliboval, nebo co? Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů. Tak, já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár. A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil. To prý už čert dojde sám. A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.
1: Nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Storbinu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Museli jsme jet na saních moc a moc hodin, než jsme se tam dostali. Maminka nás vzbudila hodně časně a navlékla na nás spoustu kazajek a šátku. Byla jsem přesvědčena, že se zadusím ještě, než mě dovezou na hostinu. A přece přiběhla maminka ještě s další šálou a chtěla mi ji ovázat kolem hlavy. Ale já jsem řekla, že jestli mám jet k tetě Jeny jako nějaká maškara, tak to radši nepojedu. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli Sergordenské a nakonec Norgordenské. Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu. Ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se nalokali moc studeného vzduchu. Za to jsme se nakřičeli moc a moc věcí na Ola, který jel v saních za námi. A ten zaskřičel dál na Britu a Anu. Jestli nám dají rybí salát, tak jedu domů, řekla se. Já taky, přidal se Ole. Potom musel vysvětlit Britě a Aně, co tím myslel. Za chvilku křičel zas Ole na nás, že Brita a Ana taky chtějí jet domů, jestli dostaneme rybí salát. Ale domů jsme nejeli, i když jsme rybí salát dostali. Bylo tam totiž ještě tisíc jiných jídel, takže jsme si nemuseli brát právě rybí salát. Teta Jeny má sama tři holky. A tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v prvním patře a hráli si celý den, když jsme teda zrovna nemuseli jíst. Nakonec jsme byli pořádně unaveni vším tím jídlem, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta Jeny, že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě, že jsme dělali jako, že šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Já jsem se tak bála. Věděla jsem celou tu dobu, že to je jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babiznina pec. A čarodějnice si pekla v peci lase. Naštěstí se v poslední minutě zachránil, ale trochu jsem cítit spáleninou, řekl. Někdy se čarodějnice přihnala a křikla: skamenět! A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout. Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadala se moc divně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se mu nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje. Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon. A v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli malou holčičku, která seděla na židli v saloně a jmenovala se Izabela Zlatohříbková. Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala 3 kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky. Ole měl zavolat do kamene jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mu: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. Ale nejhorší bylo, co měla udělat teta Jeny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla. Stůl by mě ani neudržel, starou tlustou ženskou. A v tom měla asi pravdu, protože teta Jeny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili, ale Anna a já jsme se občas vytratili ke skříni s panenkami navštívit Izabelu Zlatohříbkovou. Nejlepší na té hostině u tety Jeny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všechno se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi. Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tak tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát. Ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lase se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho, ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože to je zakletý poklad. A pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byly tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to lase a bose neslyšeli. Hvězdičko, když zablíkáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jany na hostinu i na přes rok.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten tononc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako? Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Kvindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalvajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? to. No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď? A
0: té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila si, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne, tohle.
0: Bohužel, Piggy, a nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslím na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to byl sdělení, to posla, obsah. To poslání.
2: Protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst Čárka, co si píše Čárka, začínám si také psát deníček Čárka, abych ji mohl také nedat přečíst Čárka, co si píšu Čárka, i když bude loutit a žadonit tečka. Ne, Čárka, protože holky jsou zvědavé, Čárka, kdežto mi muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst Čárka, jak jsem objevil ten důmyslně skrytý poklad, Čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno, Čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada.
3: Když jsem kytici vázala, častokrát jsem...
4: Ticho, žerej, ticho. To má být zpěv, víš. Tam tak po ránu, Máni. Taky k vodě?
3: Do lesa, pro kytky. Pojď se mnou.
5: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež,
4: už zase hlásání.
5: Aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za utržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
3: Je, Hurvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
4: No, no? Dobře. Ale Máni, no? Včera jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky. No? Mohla mi s ně prosím tě říct, co vy s nimi děláte, to je jíte nebo co?
3: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou. Prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
4: Že v lese rostou stromy, že jo?
3: No.
4: Kde pak, dívko, my se jdeme vyplavčit. Vidíš, že ho, Žery? Když jsme šli s Žerykem na přesní dávku, Čárka, čili svačinu, Čárka, záhadnost té záhady se začala objevovat. Tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou, Čárka, že vypadala jako louka na pochodu. Tečka. Co to táhneš za chruští, Máni? To Žerek by natrhal ještě kytky. I kopřivy tam máš.
3: Co chruští? Náhodou. Tohle je přece divizná. Tady to je jitrocel, tuhle je hřmány.
4: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Očkoliv já bych dal přednost limče. Mám žížu, že bych se o ní mohlo přijít.
3: No tak já tě zvu.
4: Cože?
3: No stejně si musím koupit novou mašli do vlasů. A koupací čepici. A nafukovacího krokodýla.
4: Jo? A za co, prosím tě?
3: No za peníze, hič. Za úplně docela, naprosto dočista moje vlastní peníze, heč, heč.
4: Jak ty bys k ním asi přišla?
3: Prostě jsem objevila poklad.
4: Povídali, že mu hráli. Když uvěřil, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
3: No, nechtěl si jít se mnou, tak nepovím, nepovím, nepovím.
4: Máni! Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější, tečka.
2: Mánička si totiž doopravdy koupila mašly, čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla. Tečka. A navíc zmrzku, čárka, ale nedala mi líznout. Tečka. Z bábinky jsem vytáhl čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze. Tečka. Napadlo mě, čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
6: No!
2: Může být ukrytý.
6: Jo, jo, jo.
2: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede. Zvíří ho, když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no, taky kde bych sehnal vůsy, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli. No, tak. A ty třeba kosa černého ptáka. No, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co? Budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To je ano, Žeričku. Záhadnosti záhady se ještě zezáhadnila. Tečka. Můj plán byl senzabájo. Čárka. Mánička nás určitě nepoznala, čárka, jenom se divila, čárka, proč ten zajíc tolik štěká, tečka. A pořád si brumlala, čárka, co ten kluk zase vyvádí, čárka, nevím však, čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky. Ne, tři vykřičníky. To bude lepší.
7: Poslouchej, Hurvajs, chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
2: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
7: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
2: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
7: No, radši zírej ty na Máničku.
2: Proč na Máničku?
7: No podívej, co všechno si už koupila.
2: O to právě jde, tatí.
8: Halo, halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
2: Už zase. A za održené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklicí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
7: No jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
2: Pst, ticho.
7: Co je?
2: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se nápad, tatí, taťulínku, to je nápad, Žeričku, taťulínku, to je nápad. Celou záhadu jsem úplně hravě rozluštil, tečka. Končím zápis v deníčku, čárka.
4: Jdu totiž na kytky, tečka. Na ty léčivé, tečka. A co vy, čárka, děti? Otazník. Vy ne, otazník.

0: Básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip pískavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu.

0: Tomáš Kubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem. 9, 10, už jdu! Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
1: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem. Pof!
1: Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
1: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
1: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
1: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá.
1: Vůbec nejrychlejší.
2: To se právě hodí.
0: Rozhodnul Filipek, vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
1: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se Škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal Škubánek, celý zpytomělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
4: To jsem rád,

0: Kapitola 15. Tajemná jeskyně. Rázem mě zachvátil smíšený pocit očekávání a bázně. Ale nebylo to tím, že by mi jeskyně snad připomínala nějakou kapli s barevnými okny a se sloupovým zdobeným skulpturami květů. Způsobovalo to zvláštní ovzduší, prosycené něčím tajemným. Padla jsem na kolena. Podél stěn stálo plno železných schránek se složitými zámky. A bylo tu takové ticho, že jsem slyšela, jak mi v uších hučí krev. Proč by mi zde hrozilo nebezpečí smrti? Řekla jsem si. Nevidím tu nic, co by mi mohlo ublížit. I ty kameny jsou jako samet u mých nohou. Zrovna když jsem vstávala, abych se rozhlédla po jeskyni, otevřely se najednou ve stěně ukryté dveře a do jeskyně se nahrnulo množství skřítků. Byli oblečeni v zelených přiléhavých trikotech a na ramenou měli průhledná křídla, právě taková jako okřídlené květinky. Užívali jich, jen když chtěli jít rychleji, a pak dělali několika metrové skoky, ale jejich pohyby přitom nestrácely půvab. I když skřítkové stály, vyciťovali jste, že mají křídla, neboť v jejich postoji bylo něco nepopsatelně vzdušného. Byli však také neuvěřitelně silní. Viděla jsem, jak bez námahy přenášejí těžké železné skříně. Stejně jako okřídlené květinky, i skřítkové se pohybovaly kolem mne, aniž si všimli mé přítomnosti. Mohla jsem je proto pohodlně pozorovat. Přinášeli skříň za skříní do středu jeskyně a pak je otvírali. V některých byly šátečky z listů, v jiných květinové lupínky všech barev a velikostí a konečně v dalších květinový pel, kořínkovité nožky a hezké lodyhy zakončené ručičkama. Pak se skřítkové pustili s šílenou rychlostí do práce. Sestavovali z toho všeho velmi zručně malé květinky a pokládali je v řadách na ohromné mramorové desky. Tam květiny ležely bez hnutí, neživé jako loutky. Najednou všichni skřítkové přestali naráz pracovat a otočili se k ozdobnějším dveřím vpředu, nad kterými svítila hvězda. Vstoupil krásný mladík. Byla jsem přešťastná, jen když jsem se na něho dívala a viděla, jak se usmívá. Měl na sobě přiléhavé šaty ze zeleného sametu téže barvy jako skřítkové. S ramenou mu splýval vyšívaný plášť a zlatá korunka mu věnčila kadeřavé vlasy, tak světlé, že vypadaly jako sluneční záře.
1: To je princ Jaro,
0: pomyslela jsem si okamžitě. Přistoupil k mramorovému stolu, něžně vzal jednu z květinek, které tam položili skřítkové, a řekl:
2: Zdá se mi, že máme málo chrb, že ano?
0: Vedoucí skřítků se uklonil na znamení souhlasu. Princ přistoupil ke skále a uhodil na ni dlaní. Ze skály vytryskl pramen vody. Princ do něho ponořil květinku a slavnostně pronesl:
2: Flóra ti dává život.
0: Malá chrpa ihned ožila a začala křičet. Prince Jaro zřejmě velmi těšilo, že má moc dávat květinám život. A tak se díval s nadšením na maličké stvoření, které se mu hýbalo v dlani. Avšak skřítkové zatím utvořili řetěz a podávali mu další květinky, aby je ponořoval jednu po druhé do životodárného pramene. Za skřítky přistupovala řada svlačců, oblečených v ošetřovatelské šaty. Každý svlačec bral do náručí jednu malou chrpu a vycházeli z jeskyně bílými dveřmi. Připomněla jsem si strašlivá pavoukova slova. Poznala jsem tajemství z rodu květin a za to jsem zasluhovala trest smrti. Zdálo se mi, že mě někdo pozoruje a neustále jsem se rozhlížela kolem sebe. Utéci, jen utéci, říkala jsem si a proklouzla jsem z jeskyně za jedním svlačcem zpívajícím u kolébavku maličké chrpě, kterou opatroval.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To už z vody nebylo tak hezky vidět na duby, které se sem kdysi přišli poklonit vodníku Vavřincovi, aby dali rybníku Pardoubek jméno a už tady zůstali, i když se Vavřinec odstěhoval k bratru Jarmilovi do ciziny. Kapřík Pepa neměl na práci dočista nic a neměl ani hlad. Ale to věděl, že přijde vždycky s podzimkem, protože už byl na světě třetí rok. Taky už ho byl pěkný kousek. A tak pomalu, aby začal myslet na ženění, jak mu tuhle připomenula maminka Hermína. Jak tak myslí na všechno a vlastně vůbec na nic, otřelo se mu bříško o tu trošku písku, co byla v levém koutě rybníka na dně místo bahna.
2: Co to? Tady přece vždycky proplavu. A sumec Horymír také. Někdo nám pije vodu.
3: Vypouští vodu. Jo, už je to tak. Zase budou lovit.
2: To už je zase čas, Horymíre? Ten rok ale utíkal. No co? Zase mě pustí jako v loni, že prý nemám ještě správnou míru.
3: Tak si myslím, hochu, že tě letos už nepustí.
2: Schovám se, Horymíre.
3: Tak si myslím, hochu, že se neschováš. Mají metodu.
2: A co Štika Aneška?
3: Tak si myslím, hochu, že Štika Aneška půjde letos taky. Už její pěkný kousek pro slavnostní tabuli panskou.
2: A Okoun Félix, Lojzík a Línek Silvestr?
3: Tak si myslím, že tady letos na zimu zbudu sám. Ještě tak s těmi nedorostlými. Lojzíka by snad nemuseli, ale třeba ho budou zase stěhovat jinam.
2: A Bartoloměj?
4: O mě se neboj. Použiji zase metodu leklá ryba. Nebo se zavrtám do dna, do bahna.
1: A zatím voda stále klesala a klesala, až jí byla jenom troška zhruba uprostřed. A tam se museli vejít všichni. Štíka Aneška, Okoun Félix, Lín Silvestr a dokonce i obrovitý bohatýr z Ruska Amur Boris se svojí partou. Druhý den, hned brzo z rána, začali vodou chodit černí lesklí páni a měli dlouhé tyče a provazy a sítě. Šli za sebou hned na jednu a potom na druhou stranu a volali na sebe a zase couvali a tak pořád dokola. Jenomže potom začali ti pánové nadzvedávat sítě a dávat všechno, co nabrali, do velikých sudů. A museli tam všichni, všicičci z rybníku Pardoubek, jenom ti malí ne, protože proklouzli oky v rybářské síti a schovali se v blátě.
5: Tak to máme za sebou. Jedeme do města na vánoční svátky. Už je to tady. No co? Pobyl jsem dlouho.
1: A jeli daleko, předaleko. A kapr Bartoloměj měl pravdu. Dali je do velikých kádí na ulici. U kádě, kde se tlačil kapřík Pepa s ostatními, které neznal, se zastavila malá holčička, které tatínek říkal Klárko. Chvíli se dívala na malé kapry a potom si vybrala právě Pepíka. Tak dal pán s červeným nosem i rukama milého Pepíka na váhu a tatínek potom zase zabalil Pepu do mokré útěrky a s tou ho dal Klárce do síťované tašky. A tak si ho ti dva, tatínek a holčička Klárka, odnesli domů. A potom přišel Štědrý den.

Maminka holčičky, které říkali Klárka, řekla tatínkovi, aby Pepíka klepnul paličkou. Ale Klárka začala plakat a tatínek, že tedy klepnout nemůže. Potom, že to udělá maminka, ale ta taky nemohla. A tak nakonec Pepu vzali do mokré utěrky a šli s ním k veliké řece. Tady tatínek pověděl Klárce, že udělají dobrý skutek a že kapříka na Štědrý den pustí. A tak dala Klárka kapříkovi ještě pusinku pro štěstí a tatínek ho pustil do vody. Pepík chtěl honem pryč, ale potom si to rozmyslel, protože měl holčičku Klárku vlastně docela rád. A tak se zase otočil na hladinu, vystrčil hlavičku a párkrát otevřel kapří tlamičku. Bylo to kapří děkuji. A Klárka to poznala. Zamávala Pepovi a ten se konečně potopil a šel si schánět nový domov. Hledal hlubokou vodu, až ji našel pod vysokou skálou, na které býval hrad. A tak kapr Pepa připlul pod Vyšehradskou skálu. Už je to hnedle 20 let, co kapříka Pepu odvezli z Pardubku. A protože se ještě nikdo nechlubil a protože pořád někdo sundává rybářům z háčků žížaly rousnice, jak se to Pepík naučil od okouna Félixe, je to určitě on. Ten kapitální, přes metr dlouhý kapr pod Vyšehradskou skálu. Kapr Pepa z rybníka Pardoubek, kterému už nikdo neříká jejda, ani on sám. Tak to byly příběhy z rybníka Pardoubek, co se leskne mezi kopci Homolkou a Hůrkou, kousek za Rákosím se krčí vesnička Brtev, před Hrází městečko Bělohrad a dole pod Hrází se zase bělá mlýn pana Kotika. Ptáte se, jak to všechno vím? Byl jsem přece skoro 50 let porybným. Tak to se člověk něco dozví. A potom jmenuji se Šťovíček.

0: Škoda, že nejsem lidi.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
3: Ozývá se to z Ostružin,
2: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
3: Vy jste to vyvedli, ale...
2: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z Ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si...
3: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
2: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u Ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
4: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
2: vzdychá ta víla.
3: A proč?
2: Zeptal se Křemílek.
4: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
2: řekla víla.
3: Tak mu zatancuj neučesaná,
2: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
4: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
3: Tak se učeš,
2: poradil jí Křemílek.
4: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
2: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
5: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
4: Jú. To je měsíček,
2: lekla se víla.
4: A já jsem pořád ještě neučesaná.
2: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
3: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
2: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
5: Pospěš si! Už strkám klíč do zámku.
2: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla,
4: jouva, měsíček už vychází.
2: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
5: zas jedna neučesaná.
2: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
3: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
2: řekl Křemílek.
3: Jenže mě zrovna teďkonc něco napadlo,
2: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
3: Tuhle učešte víu,
2: povídá Vochomůrka.
3: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek. A pěkně za ouška.
2: větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do sedmi kapes pro sedm píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů. A byly veselé jako balonky z pouti.
1: Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočely zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci, vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise, ani když je rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mis a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No tak nejlepší bude, když mu předhodíme myš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu myš, dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale myš nikdo neměl. Já by jsem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není myš? No, není, ale je také v díze jako mis. No, v díře je, ale ve vodě a ne na mezí, odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Já pak může být moklý, když je zabalený. Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel?
2: Na Slomecku byl. O Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš.
1: Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní. Byli to slušní hoši. Proč zdravíš?
2: Já nezdravím. Mám ho v cepici.
1: A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu.
2: Juj, ten je krásný. Snesme ho. Dej mi kousek, volali všichni. To nejde. Musíme ho předhodit kocoulovi.
1: Kdo má plovázek?
2: Já,
1: volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne?
2: A já taky,
1: povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a vyvázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit, jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku.
2: Já sám. Cílak, cíje plovas,
1: povídá kluk a hodil raka přes zítku. Kluci stichli, protože to bylo pravda. Jejich rak to nebyl. Bere? Zeptal se ten třetí. Nebele, povídá malý a lovil dál. Pátý se podíval klíčovou dírkou v brance, zdali si kocour s rakem pohrává.
2: Co vidíš? Šeptali všichni. Nic. Je to zrezavělé.
1: A začal dřívkem vrtat v dírce. Ozvala se branka a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici,
2: a vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour.
1: Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se.
2: Číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka.
1: Kdo? Ptali se všichni.
2: Ty, je to tvůj rak,
1: řekli malému. No, vidíte, to měl za to.
2: No, tak dobře. Ale pojďte všichni se mnou, ale ti se. Pojďte, kamarádi.
1: Lída, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi,
2: a tiše tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil. Pardon, já nelad,
1: vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě.
2: Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku.
1: No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík.
2: Teď hodíme všichni, pánové, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď!
1: A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl.
2: Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši.
1: Ne, myši ne, totiž kluci. O myších to je takové přísloví. Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem.
2: Ozvalo se za nimi naříkání. kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný.
1: Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý.
2: Hej, vy, to není slušné takhle nad člověka vybafnout, povídá ten malý.
1: Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni.
3: Nemůžu nadávat. Bolí mě zuby.
1: Zakňovral kocour.
3: A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho. A je mě špatně. Já nemůžu nadávat.
2: A co jste jedl?
3: Myši.
2: No to je divné. A co ještě?
3: Ještě raky.
2: Taky raky? Divili se kluci.
1: No vidíte, zase měl pravdu. Kocoul pozírá taky laky, křičel malý.
2: A kolik těch myší a kolik raků jste sežral?
3: 3 krabice myší a 2 raků,
1: plakal kocour.
2: To bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli.
1: Ale najednou uviděli u zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
3: Čokoládový,
1: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové.
2: A kde jste je dostal?
3: Od Ježíška,
1: vzlíkal kocour.
2: No, lžete, odkud je máte, řekněte pravdu.
3: Od slonů,
1: vzdychal kocour.
3: Bylo jich 5, takovejch velkejch.
1: Takových velkých, se říká, opravil ho chytrý chlapec.
2: A proč vám je dali?
3: No, že jako mám vás, jakože...
1: Tak mluvte pořádně. Co říkali?
3: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
1: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
3: Ne, a jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky.
2: No to je nám líto. A taky nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát.
1: Mohli jsme si hrát na lovce a tygra. Vy byste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy.
2: No, a teď si musíme hrát na nemocnici.
1: My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů.
2: Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt, pomyslil si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. A skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem.
1: Nebylo divu, když snědl 5 krabic myší a raků. A teď ležel na zádech a kničel.
3: Já jsem se zapíl. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé.
1: A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele.
2: No, ale nosítka nemáme.
1: Támhle u zdi je děravý pekáč. To budou nosítka, povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští. Ale hned ho pustil, protože...
3: z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, no, no, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat? A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto. Podruhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
4: No to kde jste vy? Kde jsou ty lasíčkaví, vy uličníci?
3: Vrčel kocour. Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, už to bude, už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
4: Táhněte pomalu.
3: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
4: Tam ne, tamhle, k té jedlí.
3: A kluci táhli k jedlí.
4: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
3: A kluci táhli k trpaslíkovi.
4: A teď k brance.
3: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
4: Stůňu, stůňu, křičel kocour. Vezte mě k trpaslíkovi, trpaslíkovi.
3: Ale oni ho dovezli zrovna k žíněnce a vyklopili ho na ní.
4: To je trápení. Všecko mě bolí.
3: Povzdechl si starý kocour.
4: A co bude teď?
3: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
4: To šimrá. No a co dál?
3: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub, řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
4: A já vás kousnu,
3: řekl kocour. Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub.
4: A já vás jako kousnu,
3: klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
4: Bolí.
3: Kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, dvě krabice od cukroví a staré hadry.
4: Bolí,
3: rval kocour a tak mu narazili ještě pekáč, až kocour stichl. Aha, už je mu asi lépe, když mlčí, povídá první. Aha, ještě teploměr, prohlédněte teploměr. Tak vyndali teploměr. Je s vámi zlé. Máte 85×16 ÷23, tak to máte 196 horečky. Musíte dostat lék. A natrhali hřmánek, který rostl u trpaslíka. Kocour vystrčil hlavu.
4: Prosím vás, kytky já nejím. A jsem masožravec, a ne kytkožravec.
3: Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká bíložravec, a ne kytkožravec. No tak my vám dáme raka, radovali se hoši. To je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem.
4: Ne, jočel kocour. Rak já, myš, já nechci. Mně je špatně.
3: No tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme.
4: Nic nebudu povídat, nic.
3: Vztekal se kocour.
4: Já jsem nemocný a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky. Povídejte si sami.
3: O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava, taky měl vztek a trochu se taky styděl, tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly, jen slunce pálilo
1: a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

0: Došla mě zvěst o šťastný králi, že Šarkán rozkázal královně Abríze a jejím dívkám, aby svlékli šaty franských mužů, jež měli na sobě, a aby oblékli šat rumských dívek. I učinili tak. Potom poslal oddíl svých druhů do Bagdádu, aby spravil svého otce Umara ibn an-Numán o svém příjezdu a oznámil mu, že v jeho společnosti je královna Abríza, dcera rumského krále Hardúba, aby poslal někoho, kdo by ji uvítal. Potom strávili noc a když Bůh, on je vznešený, seslal jítro, nasedl Šarkán a ti, které měl sebou, a nasedla také královna Abríza se svým vojskem a jeli směrem k městu. A hle, vezír Dandán přibyl s tisícem jezdců, aby uvítal královnu Abrízu a Šarkána. Potom vjeli společně do města a Šarkán se odebral ke svému otci a objal ho.
1: Spravil otce ovšem, co řekla královna Abríza, co se mu s ní přihodilo od počátku do konce a jak opustila své království pro něho. Ona si zvolila odjet s námi a zůstat u nás. Král Cařihradský nám chtěl nastrojit lest kvůli své dceři Sofii, kterou král Růmský daroval tobě. Ale král Růmský nevěděl, že Sofia je dcerou Cařihradského krále Afridúna. A kdyby to byl věděl, nedaroval by ji tobě, nýbrž vrátil by ji jejímu otci. A jen zásluhou královny Abrízy vyvázli jsme z těchto věcí a neviděli jsme nad ní statečnější.
0: Když to Umar ibn an-Numán uslyšel od svého syna, nabyla u něho Abríza nesmírné úcty a zatoužil ji uzřít. I vyžádal si její návštěvu a Šarkán ji přivedl ke svému otci. Král seděl na svém stolci a poslal ven všechny hodnostáře své říše. I nezůstal u něho nikdo kromě kleštěnců. Abríza vešla a políbila před králem Umarem zem. Král jí poděkoval za to, co učinila pro jeho syna a rozkázal, aby se posadila. Abríza usedla a odhalila si tvář.
1: Když ji král uzřel, byl jako zbaven rozumu. I projevil jí svou přízeň, vykázal jí zámek a přidělil jí a jejím dívkám důchody. Potom se jí dotazoval na ony tři drahokamy, o nichž předcházela zmínka.
0: I pravila, já je mám sebou, o králi času. A odešla do svého pokoje, otevřela svá zavazadla a vyňala z nich skříňku. Z té skříňky vyňala krabičku ze zlata, otevřela ji a vyňala z ní ty tři drahokamy. Políbila je, přinesla je králi a odešla. I vzala jeho srdce sebou.
1: Po jejím odchodu král poslal pro svého syna Šarkána a dal mu jeden z těch tří drahokamů. On pak se otázal na ty dva druhé. Synu můj, jeden z nich dám tvé sestře Nuzhata Zamáně a druhý Dau Al-Makánovi, tvému bratru. Otče můj, máš ještě syna kromě mne? Ano, je nyní ve věku 6 let. Narodili se on a jeho sestra jako dvojčata.
0: I dolehlo těžce na Šarkána, když uslyšel, že má bratra. A odhodil ten drahokam z ruky. Tu pravil král.
1: Co to? Že vidím, jak se tvůj stav změnil, když jsi uslyšel tuto zprávu, přestože jsi pánem království po mně, vojsko ti přísahalo a emírové tě uznali následníkem. A tento z těch tří drahokamů náleží tobě.
0: Tu sklonil Šarkán hlavu k zemi a přijal ten drahokam a vstal, nevěda, jak by měl jednat pro svou náramnou zlost. I kráčel neustále, až vešel do zámku královny Abrízy. Když se posadil, uzřela v jeho tváři zlost a otázala se ho na to. On pak jí oznámil, že jeho otec byl obdařen ze Sofie dvěma dětmi, mužského a ženského pohlaví, a že ten hoch dostal jméno Dau al-Makan a to děvče jméno Nuzhatazamán.
1: On jim dal ty dva drahokamy a mě odevzdal jen jeden. I chtěl jsem jej tam nechat. Já jsem se teprve v této chvíli o tom dověděl a bratrovi je už 6 let. A mám strach také o tebe, že se otec ožení s tebou, neboť jsem na něm uzřel touhu po tobě.
0: Věz, Šarkáne, že tvůj otec nemá nade mnou moc a nemůže si mne vzít bez mého souhlasu. Kdyby si mě chtěl vzít násilím, zabila bych se. A co se týká těch 3 drahokamů, neměla jsem na mysli, že je rozdá svým dětem, nýbrž myslila jsem, že je uloží ve své klenotnici. Avšak žádám od tvé laskavosti, abys mi svěřil ten drahokam, který ti dal tvůj otec.
1: Slyším a poslouchám.
0: Neměj o něj strach. Avšak obávám se jiného. Až se můj otec doslechne, že jsem u vás, nebude nečinně sedět, nýbrž dohodne se s králem Afrídunem o jeho dceři Sofii i přitáhnou na vás se svými vojsky. A nastane hrozná vřava.
1: Paní má, líbí-li se ti u nás zůstat, nemysli na to, i kdyby se proti nám shromáždili všichni, kdo jsou na souši i na moři.
0: Nestane se, leč dobré. Nuže, budete-li se ke mně pěkně chovat, zůstanu u vás. Ale ublížíte-li mi, odejdu od vás.
1: A co se týká toho, co se stalo s králem Umarem ibn an-Numan, ten vešel ke své otrokyni Sofii, maje sebou ty 2 drahokamy. Tu k němu přistoupili jeho děti, Dau al-Makan a Nuzhatazamán. Král je políbil a zavěsil každému na hrdlo 1 drahokam. I zaradovali se z nich, zulíbali mu ruce a jejich matka Sofia přála králi dlouhý život. Král pravil. A ty, proč jsi mi po celou dobu nepověděla, že jsi dcera byzantského krále Afrídúna, abych tě byl ještě více ctil a přízeň k tobě rozšířil?
0: A Sofia odpověděla. O králi, co bych mohla chtít hojnějšího a většího, když jsem zahrnuta tvou milostí a dobrotou a Bůh mě obdařil s tebe 2 dětmi.
1: I zalíbila se králi Umaru ibn an-Numan její řeč. Potom vykázal jí a jejím dětem podivuhodný zámek a přidělil jim služebnictvo, právníky a učence, lékaře a ranhojiče a svěřil jim je do ochrany. Tohle se mu stalo se Sofiou a jejími dětmi.
0: A co se týká toho, co se mu stalo s královnou Abrízou? Zaměstnával se král Umar láskou k ní a dnem i nocí po ní toužil. A každé noci k ní vcházel a hovořil s ní a ona říkala: O králi času, já nemám v této době touhu po mužích. Když viděl, že ho odmítá, rozmohla se v něm vášeň. A když už to nemohl snést, zavolal svého vezíra Dandána a svěřil se mu, že ho vraždí láska ke královně Abríze, ale že ona nechce vejít v jeho poslušnost a že ničeho od ní nedosáhl.
1: Tu pravil vezír Dandán. O králi, až se snese tmavá noc, vezmi kousek banže, vejdi k ní a vhoď jej do poslední sklenice, kterou s ní vypiješ. Dříve než dojde do své ložnice, opanuje ji banč i vejdeš k ní a dosáhneš své touhy. Takovou ti dávám radu.
0: Král Umar zamířil ke své pokladnici, vyňal z ní kousek silného banče. K němuž kdyby přičichl slon, byl by spal od roka do roka. A vstrčil si jej do kapsy. Na počátku noci vešel ke královně Abríze. Když ho uzřela, povstala mu ku poctě, dala předložit stůl na víno, seřadila nádoby a rozžehla voskovice. Kázala přinést pamlsky, sladkosti, ovoce a vše, co potřebovali.
1: a pili a stolovali spolu, až královně Abríze vstoupilo do hlavy opojení. Když to král poznal, vyňal ten kousek banže z kapsy a držel jej mezi prsty, naplnil vlastní rukou pohár a vypil jej, naplnil podruhé a podal jej královně Abríze. Na tvé přátelství.
0: A vpustil ten kousek banže do poháru, aniž to pozorovala. I vzala její královna Abríza a vypila. Když přešla chvíle, poznal, že banč už ji oloupil o vědomí a nalezl ji ležící na zádech. Tu pozbyl král rozumu.
1: A zastihlo Šahrazádu ráno, i zmlkla v řeči kníží dovolení dáno.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: řekl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí. No, tak řekněme třeba doleva. Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku. No, protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk.
2: Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
0: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo.
3: Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet.
0: Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím hůř,
0: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
2: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky. Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
0: přiznal se Fík.
2: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu. Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
2: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete.

0: jste. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.
2: Tak co pak máte Hurvínku na zítřek do školy?
3: Ale jen takovou bezvýznamnou nepatrnost.
2: No počkej, nepatrnost. Hezky mi všechno odříkej, o čem se máš učit.
3: O něčem důležitém, jenom o rybách.
2: No tak vidíš. A řekneš o něčem důležitém. Pěkně mi řekneš, co jsi o těch rybách naučil.
3: O rybách?
2: No ano.
3: Co jsem se naučil?
2: Samozřejmě.
3: Ryba. Ryba páchne od hlavy. Ani ryba, ani rak. Ryba a host třetí den. Mlčí jako ryba. Třeboňská ryba na třeboňský stůl. Taky můžu jít ven.
2: Hele, ani nápad. Ještě jsme neskončili. Musíš mě říct, do které čelátky, čeledi ryba patří, čím se ryba hlavně zabývá, tak podobně, že ano?
3: Ryba?
2: No bodeď.
3: Ryba se zabývá hlavně mlčením, což je o ní všeobecně známo.
2: A to je všechno? To je všechno tohle? Tak pěkně dál.
3: Dál na nejvýš občas šplouchne.
2: Počkej, podívej, musíš na to takhle. Pořád si mi ještě neřekl, kam ryba patří, jestli mezi obratlovce, plazy, sudokopitníky. No tak to si tebe musím tahat, jak...
3: Ryba je savec, protože pořád saje vodu.
2: No vidíš, no to chci slyšet. Z čeho se skládá?
3: Z čeho se skládá? No, vpředu má hlavu.
2: No.
3: Vzadu ocas.
2: No a něco mezi?
3: A něco mezi tím, to má to ostatní.
2: No tak vidíš.
3: Dále si skládá hlavně z ploutví, které ji pohánějí z místa na místo.
2: Správně.
3: Potom, počkej, jak bych... Nejdál vpředu má ryba tlamu.
2: Ano.
3: A tato huba tvoří s tlamou uzavřený monoblok.
2: No vidíš, jak to pěkně zní. Kdybys tohle řekl ve škole, tak by se učitel radostí zřejmě neznal. No a co má ryba dál?
3: Dále má ryba už jenom několik maličkostí, které nestojí ani za řeč. Taťo, tohle můžu šít ven.
2: No tak počkej, pověs mi alespoň, které druhy ryb rozeznáváme.
3: Rozeznáváme ryby buď velké, to jsou velryba, ryby mrňavé neboli čurly, tak ti můžu jít ven.
2: No tak to je zhruba, ne?
3: Ano, to je tak všeobecně okolo, kolem si bych mohl jít ven.
2: No dobře, a které ryby znáš dál?
3: Dále znám kapry nebo štíky.
2: Kapry nebo štíky? No to snad ne.
3: Nebo štíky taky. Ti přece velmi často plavou v našich stříbropěných, otrávených řekách. Jenomže já myslím kapry nebo štíky, rozumíš?
2: Jo, tak, jako nebo štíky.
3: Ne, nebo štíky, nebo zvlášť.
2: Jo, ne, aha, už rozumím, ano. A dále? No, co znáš ještě dál? Třeba filé, nebo ančovičky, nebo uzly, na ty si zapomněl, ne?
3: Jo, to mi nějak už tohle můžu jít ven.
2: No počkáš, tak to se doučíš tohleto a teď mě třeba pověz, čím se ryby živí.
3: Ryba se živí hubou, hele, můžu šít.
2: No, počkej pořád, tak tohle nemyslím. Mně jde o to, co ryby jaksi požírají.
3: Ryby požírají všechno, co jim voda přinese před čumáček.
2: Hele, koukej, na mě si nepřijdeš. Hned mi přesně řekni, čím se živí třeba taková ryba akvarijní.
3: Ryba akvarijní se živí všemi.
2: Cože, čím?
3: No, žere vodní vši, čili se živí všemi.
2: Povídej radši o normálních rybách. Čím se živí? No, třeba kapři.
3: Kapři se živí bramborami.
2: Jo.
3: No, knedlíky a jinými pochutinami, které před ně házejí důvěřiví rybáři, přičemž vyplivují udice.
2: Kdo, rybáři?
3: A ne, kapři. Ale můžu šít ven?
2: No tak počkej ještě. Tohle. A čím se živí třeba taková velryba?
3: No, velryba strašně otevře tlamu a nechá do sebe naplavat vodu i s rybičkami. Některé ryby se živí jonášem. Rybičky zachroustá a přebytečnou vodu vykejchne horem.
2: No tak vidíš, jak to pěkně umíš. A čím se živí třeba takový mořský dravec, jako je žralok?
3: Mořský dravec, žralok se živí rovněž vodními zvířaty. Ale když mu utečou, nepohrne ani člověkem.
2: No.
3: Můžu šít ven.
2: Počkej, ještě směr. A jak ryby dělíme?
3: Ryby dělíme nožem, když jsme z nich dříve odřeli všechny penízky.
2: Tak to nemyslím, chci vědět, podle čeho je rozdělujeme, že ano.
3: Ryby rozdělujeme podle toho, v čem plavou.
2: Jak to?
3: No přece, když plavou v rybníku, jsou to kapři, a když plavou v oleji, jsou to olejovky.
2: No, dobře, no tak celkem by ti to šlo, ale tyhle knižní vědomosti stejně nejsou k ničemu. To je jenom takhle teorie, víš, půjdeme na to jinak. Hned zítra zavedeme tuhle tu názornou výchovu, jdeme na ryby.
3: To myslíš vážně, Taťuldo?
2: Smrtelně vážně. A abys věděl, dřív domů nepůjdem, dokud nějakou tu rybu nechytím a řádně ti nepopíšu. Říkal jsi něco?
3: Celkem nic, jen mě tak napadlo, co řekne učitel mé dlouhé nepřítomnosti ve škole.
2: No vidíš, Horajsa, jsme tady, je to vodička. Není nad rybářský sport, chlapče. Jak jsme si krásně prošli lesem, viď?
3: Spíš proklestili.
2: Jak to?
3: S těmi tvými ohromnými pruty jsem skoro neprošel mezi stromy. Každou chvilku jsem z nich měl hrazdu.
2: Hurváj, z dlouhý prut je předpokladem úspěšného lovu.
3: Jenže tohle jsou spíš telegrafní tyče a musím je vláčet na svých školou povinných bedrech.
2: Tak už neremcej a těš se z krásné přírody a meteorologicky předpověděné pohody. To je místečko, cohle? Sluníčko svítí, vlnky šplouchají, no, namoj si nohy do vody.
3: A komáři hryžou.
2: Tak se trochu oháněj, ale ne moc, ať nesplašíš zdejší rybstvo.
3: To není nic plat... Au. To jsou komáři jak vrabci, dávají skoro žihadla.
2: Nenaříkej pořád, jsi při... Šmanko, ty, jsi u vody, žáno, na lovu, tak to ber sportovně. Něco musíš vydržet hele, podej mi ten chlebníček.
3: Který chlebníček?
2: Který, kolik jich máme? Přece stojí za tebou opřen o strom.
3: A málem ho vyvrací z kořenu. Tomuto tlumoku obrovitých rozměrů říkáš chlebníček? Vždyť je to jak malý autobus. Co v tom máš?
2: No co bych v tom měl? Přece krmí pro ryby, že ano? No?
3: To mají na 2 roky. Co jíst? Tatí nestoupne voda, když to tam naházíš?
2: Hele, moc nevykládej a radši mi ho pomoz rozbalit.
3: Snad bych měl do něj spíš sfárat, ne?
2: Takhle to úplně stačí, počkej, tadyhle, no, tak, tady je hrách, počkej, tadyhle kroupy, tadyhle v tom sáčku, no, to dej stranou, tak, tadyhle knedlík v novinách, to vyndej, no, brambor, těsto, ve spod ještě kolínka.
3: Vepřová nebo telecí?
2: Ale těstová pořád.
3: No, ty máš všechno jenom pro ryby a pro mě si k jídlu nevzal nic, veď.
2: Ale vzal buď bez starosti, jestli máš hlad, sáhni mi do levé kapsy u kabátu.
3: Vždyť ti z ní leze žížala.
2: Tak ji chyť a hned ji napíchni na háček. To je v nadidlo nejvíš přitažlivé.
3: Žížala je magnetická.
2: Nemluv hlouposti.
3: Tak proč je tak přitažlivá?
2: Protože sebou na udici vrtí, což brambor nedokáže, i kdyby se zbláznil. No a máme to. Teď jenom odjistím naviják, zatočím prutem, počkej, 1, 2, 3, no. A návnada letí do vody. Na prut dáme čihač, aby se poznalo, kdyby ryba brala.
3: Tati, co chceš vlastně chytat, ryby nebo kosy?
2: Samo sebou, že ryby, proč se ptáš?
3: Protože vlasec se žížalou vůbec není ve vodě. Jak se s tou harpunou ohnal, namotal si ho za sebe na větev.
2: Ale vážně, koukejme se. To jsem se tím bičem moc rozmáhl. Tak co, stojíš, vylez na strom a sundej to.
3: Já nevěděl, že rybařina bude spojena se stromolezectvím. Si připadám jak jeníček v perníkové chaloupce.
2: Hele, moc nemluv a dělej. Stejně to všechno podnikám jen kvůli tvé vzdělanosti. Tak, dej to sem.
3: No tady je to.
2: No a na druhou udičku dáme hrách.
3: Jestli chceš dělat rybám obloženou mísu, tak si zapomněl na okurku.
2: Ticho a dávej pozor, ať se něco přiučíš. Jak se tohle bílé tady lehne, ryba bere.
3: Co ti ryba bere?
2: Ale nic mi nebere, to se tak říká, když potahuje za návnadu, že bere. Vidíš, hele, vidíš, jak se to pohnulo?
3: No, protože si kopeš do prutu.
2: Tak se mi nepleť, mám tu málo místa.
3: Na to, jak se kolem sebe oháníš, bys kolem sebe potřeboval fotbalové hřiště. Pozor, teď se ten čihač vážně zatřásl.
2: A neotřás, to je věkem, už je starý. Radí mi pomoct tou druhou udicí, někde mi za něco drží.
3: Bolej by nedržela, když ji máš zapíchnutou vzadu v límci.
2: Tak vem nůž a opatrně to vyoperuj, ale s citem, ať mě neskalpuješ.
3: Tati, teď bych s tím počkal, ten prut se vážně kejklá. Taťuldo, hle.
2: Ale nehodilá, co chce, radši dáhej vodičku z límce. Iškuj, zraky, co to je? Hurvajs, dělej něco, pomoc, prut je ve vodě.
3: Stáhla ti ho tam ryba, to je to, když jsem ti říkal, že se kejklá.
2: No co pak jsem tohle mohl tušit? Teď já, hurvajs, chodím na ryby už 20 let, ale aby mi nějaká zabrala, to se mi ještě nestalo.

kopce, běžky z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořáce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropice stičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal si, že si sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni je ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč si pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal prackou. Jedeš, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
2: Pozor, zašlápneš mě,
1: vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
2: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
0: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
1: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
2: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klop! A kdo jsi?
0: Přece motýl,
1: zasmál se hlásek.
0: Ty mě nevidíš?
1: Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak.
0: Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
3: Tady je tak krásně, tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí, celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
1: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí.
2: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
0: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl, poučoval ho motýl. Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gaviál. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
1: Tehdy gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.

o ptačím zrcátku. Nebylo Štěpánovi ještě ani 18 let, když zlým řízením osudu přišel o oba milované rodiče a poručnicí se mu stala teta Adelaida. Ta teta jednu přenármě ošklivou vlastnost měla, a sice, že toužila jen pomoci a majetku. Byla velice lakomá a pro půl grošík by si dala, jak se říká, i kolino hrtat.

0: Máma s tátou nechali Štěpánovi trochu peněz, ale poněvadž ještě nebyl plnoletý, spravovala mu to malé hněníčko právě Adelaida. Jak říkám, nebylo toho moc, ale lakomé tetě se i těch několik zlaťáků hodilo. Proto uzavřela se Štěpánem smlouvu.
1: Za to, že ti peníze hlídám, abys je hříšně neutratil, než nabídeš vlastního rozumu, můžeš u mě bydlet. I živit tě budu. Ale všechno si odpracuješ.
0: Důvěřivý Štěpán v tom neviděl nic zlého. Svou tetu měl docela rád. A tak si plácli. Teta se v duchu radovala, že zadarmo přišla ke statnému čeledínovi.
1: A kdo ví, než doroste do plnoletosti, leco se může přihodit. A dědictví bude moje.
0: Štěpán byl věru šikovný mládenec. Práce zastal za dva, ale jedl jen jako vrabčák. Pranic na světě ho nemrzelo, a když přece jen kmotr smutek zaťukal na jeho srdíčko, stačilo, aby zaběhl na chviličku do blízkého lesa. Rázem tu uprostřed vonavého zeleného ticha pookřál, ptačí trilkování si poslechl a hned vypadalo všecičko růžověji. To se stalo i toho dne, o němž vám budu povídat. Procházel se Štěpán po měkoučkém mechu, když tu zaslechl nečekaný zvuk, jako kdyby někde oheň praskal. Štěpán šel v tu stranu a opravdu hoří tam keř a na keři hnízdo a v něm dvě ptáčátka holátka. Máma straka kolem výješeně poletuje, ale pomoci nemůže. Štěpán nemeškal, holýma rukama silou vytrhl hořící keř ze země, oheň nohama zadupal, aby dál neškodil, ale ještě předtím opatrně a na bezpečné místo uložil hnízdo se stračími mláďaty.

0: Když bylo po všem a oheň sotva doutnal, usedla Štěpánovi náhle na předloktí stará straka a promluvila lidským hlasem.
1: Děkuji ti, Štěpáne, na 100 000krát, že jsi mi děti zachránil. Sama bych stěží něco svedla.
2: Však se dobře stalo a nemáš mi zač děkovat.
1: Kde pak? Zasloužíš si odměnu? Vezmi si zde ten kousek zrcátka.
2: K čemu mi bude takový střípek?
1: Má kouzelnou moc. Ukazuje totiž lidi, jací ve skutečnosti jsou. Jen musíš na takového člověka pomyslet a pro ně zaklínadlo. Pověz mi zrcátko ptačí, kde pak ho botička tlačí.
0: Štěpán uvěřit nemohl, ale za dárek pěkně poděkoval a strčil si ho do kapsy. Straka i z ptáčaty zmizela v lese a mládenec se vrátil ke své tetě.

0: Šli dny jeden za druhým, při práci Štěpán na dárek dočista zapomněl. Až jednou se teta Adelaida vypravila do městečka na trh a vzala Štěpána s sebou, aby jí nosil tašky s nákupem. Na tržišti se to lidmi jen hemžilo. A co tu bylo prodavačů a zboží? Štěpán nevěděl, kam dřív s očima, tolik toho bylo ke koukání. Ale pak, jako kdyby ho někdo uhodil, zůstal stát jako opařený. U obchůdku s pentlemi a krajkami zahlédl přepěknou panenku. Tvářičky jako růžičky, očka jako poměnky modrá, vlasy jako len. Co na tom, že oblečena byla jen do obyčejných šatů? Doprovázela totiž svoji paní bohatou a namyšlenou měštku, která si v tu chvíli vybírala další mašly do chlobouku. A jako kdyby to tak mělo být, setkali se Faninčiny oči, jak se dívka jmenovala, se Štěpánovým pohledem. Přeskočila jí skřička. Rázem bylo na slunce jasnější, že ti dva se do sebe na první pohled až po uši zamilovali. Jenže, co to bylo platné? Štěpán byl chudý jako kostelní myš a ani Faninka nebyla z bohaté okraje.
1: Alespoň kytičku fialek, kdybych ti tak mohl, Faninko moje, koupit.
0: Řekl smutně Štěpán a jen tak nazdař Bůh strčil ruku do kapsy, jestli v ní nenahmatá zapadlý penízek. Grošík sice nenašel, za to se píchl o sklíčku, co mu darovala straka.
1: Vydá! Co kdybych ho nyní vyzkoušel?
0: Vzpomněl si na kouzelnou formulku a pravil tiše.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak jí botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když bylo zase jasné, uviděl v něm Štěpán Faninku docela tak, jak stála před ním v nezměněné podobě.
1: To jsem blázen. Třeba je pokažené, nebo straka přece nemluvila pravdu. Zkusím to ještě jednou.
0: Zadíval se na Faninčinu paní, která se právě nemohla rozhodnout, zda koupit modrou či žlutou pentli, a zopakoval formulku. Zrcátko se zakalilo a když se rozjasnilo, rozesmál se Štěpán na celé kolo. Na hladině toho střípku totiž spatřil slepici v bohatých šatech s fábory na klobouku.
1: Tak je to tedy. Stráka mi nelhala. Opravdu je to zrcátko kouzelné. Faninka je čistá jako lilie, žádná přetvářka a klam. Proto s ní zrcátko nic nesvedlo.
0: A jak se tak rozlížel po pouti a zašel i do míst, kde medvědář předváděl svého bručivého společníka a hadí muž udivoval okolostojící zvěravce svou dovedností, napadla ho přenáramná věc.
1: Ano, to je ono. Teď budeme mít s Faninkou peněz jako želez a nikoho už nemusíme poslouchat.
0: Řekl si. A hned se svým návrhem běžel za Faninkou. Ta se ani chviličku nerozmýšlela a pravila.
2: Pojdu s tebou, Štěpáne, třeba na kraj světa. Budu-li ti ku pomoci. Už se mi zajídá protivnou a marnivou paní poslouchat. Jen to mi musíš slíbit, že mě budeš mít pořád rád a že mě nikdy neopustíš.
0: Z duše rád Štěpán přislíbil, o čeho Faninka žádala. Slovo dalo slovo, oba odešli, Štěpán od lakomé Adelaidy, Faninka od marnivé měštky, a začali spolu hospodařit. Štěpán si chytře zrobil boudu, napsal na ní jasnovidec, vstupné za grošík a postavil jí ve městečku nedaleko kašny, aby byla všem na očích. Brzičko se začali trousit první návštěvníci. Nejprve ze zvědavosti, posléze proto, že poznali, že na těch Štěpánových předpovědích je pokaždé kus pravdy. Štěpán vždy zákazníkovi přikázal, aby usilovně myslel na to, na koho se chtěl zeptat. Pak pronesl kouzelnou formulku A když se po chvilce ptačí zrcátko zase rozjasnilo, hned bylo vidět moudrou sovu, ustrašeného ušáka či vznešeného koně. A vždycky v lidském oblečení. Grošíky se Štěpánovi jenom sypali. A také Fanince nastaly dobré časy. Pořídila si novou červenou sukni pro parádu a safiánové botičky. Že vypadala málem jako princezna.

0: Hezky se jim spolu vedlo. Jenže všemi těmi úspěšnými předpověděmi začal se Štěpán nafukovat pýchou. Všude i v hospodě povídal, jaký je učený a slavný, že kdyby chtěl, i do širého světa by mal odejít, jak královsky by se mu žilo. Zkrátka, z dříve tak skromného a milého Štěpána stal se skoro přes noc náfuka. To víte, děti, že to mrzelo především Faninku.
1: Jednoho dne i já pro něj přestanu být dost dobrá. Však jsem jen děvče z chudé chalupy.
0: Říkala si smutně. A pak se rozhodla.
1: Nedá se nic dělat. Musím odejít.
0: Nad ránem druhého dne, když Štěpán ještě tvrdě spal, vypravila se Faninka nenápadně a bezlesně z jasnovidecké boudy a šla, kam jí nohy nesly. A celou cestu se jí po tvářích koulily slzy jako hrachy. Tak moc jí mrzelo, že přišla u Štěpána.

0: Ten se zakrátko na to probudil, rozhlédl se, křikl na Faninku.
1: Faninko?
0: Ale odpovědělo mu jen ticho. Zavolal po druhé a do třetice. Sám se šel přesvědčit, ale když viděl, že jsou pryč i parádní safiánové střevíčky, už poznal, která bije.
1: Jen si jdi, ty hloupá. Však ty se ještě ráda vrátíš. Nikde ti nebude tak dobře jako se mnou.
0: A klidně šel zas otevřít to své jasnovidecké řemeslo. Jenomže přešel den, nastala noc a další den Faninka nikde.
1: To není samo sebou. Aby se jí tak stalo něco zlého.
0: Ale pořád ještě nebyl docela přesvědčený.
1: Přece by neodešla. Ví, že jí mám z celého srdce rád.
0: Překulil se týden. Faninka se nevrátila. Teprve nyní Štěpán pochopil, že provedl něco špatného. Stále se po jasnovidecké boudě rozlížel, v truhličce plné grošíku se přehraboval, i do zrcátka se na sebe díval. A tu ho napadlo.
1: Co kdybych na vlastní kůži zkusil, co umí ptačí zrcátko?
0: Nelenil, přeleštil kouzelný střípek a pronesl známou formulku.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak mě botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když se mlha rozplynula, uviděl Štěpán sám sebe. Ale nesl se pyšně jako páv a zrovna jako ten hrdý pták měl ohromný barevný chvost a korunku na hlavě.
1: Takhle to tedy je. Už vím, proč Faninka odešla. Hloupě jsem se naparoval, pro nic, za nic se jako páv až do nebes vynášel. Jalovou pýchou jsem svoji zlatou Faninku od svého domu odehnal. Patří mi to. Ale kde tě teď, holčičko, mám hledat? Na kterou stranu světa si odešla?

0: Ve městečku v jasnovidecké boudě u Štěpána pranic netěšilo. Jakási velká síla hnala ho pryč a pryč. Faninku najít a odprosit, i na kolena kleknout, jen aby mu odpustila, jen aby se k němu opět vrátila. Boudu nechal, kde byla, vydělané grošíky vzal sebou, takže nouzi nijak netrpěl. Ani nevěděl, jak k tomu došlo. Najednou poznal, že jde rovnou k tetě Adelaidě. Její chalupa byla, kde jindy stávala. A tak Štěpán zaklepal na dveře a směle vstoupil dovnitř.
1: No tohle!
0: Spráskla ruce překvapením teta, když ho spatřila.
1: Toho jsem se věru nenadála, že zas domů přijdeš. Ale jestli jsi přišel pro dědictví, nemám. Nedám. A co víc, když jsi utekl, musela jsem si místo tebe novou děvečku opatřit. A to jsou náramně velké výdaje.
0: Kolem prošla mladá dívka v safiánových botičkách. Jako proutek tenká. U všech ptačích pírek byla to Faninka. To ona teď byla u hamižné Adelaidy za služku.
2: Však vám škody nenadělám.
0: Řekla Faninka tiše a podle pravdy.
1: Co? Darmo mluvit.
0: Štěpána to tuze dopálilo, že Adelaida na jeho zlatou Faninku tak přísná. A proto řekl rázně.
3: Nestojím o peníze, i když na ně mám právo. Po mamince a po tatínkovi je to jediné, co zůstalo. Jsem šťastný. Přešťastný, že jsem svou Faninku našel. A chci ji teď a z celého srdce odprosit, aby se na mě už nezlobila, že jsem se polepšil z té pýchy a že chci, aby si mě vzala za muže.
0: Faninka ráda Štěpánovi odpustila. Vždyť byl pořád její nejmilejší a padla mu kolem krku. Štěpán pak vyňal z kapsy kouzelné sklíčko, namířil na tetu Adelaidu a pronesl kouzelnou formulku.
3: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak ji bodička tlačí?
0: Jakmile se rozplynula mlha, uviděli všichni na hladině zrcátka lišku. Všemi mastmi mazanou, falešnou a pěkně prolánou.
3: Takhle se tedy věci mají.
0: Už klíbil se Štěpán.
1: Co to tam máš?
0: Stáhla chtivě teta ruku po zrcátku.
3: Nic pro vás. Celou dobu jsem vás měl za hodnou ženu, ale teď vidím, jak jsem se mýlil. Pojď, moje milá.
0: Vzal Faninčinu ruku do své dlaně.
3: Jen ať si teta nechá peníze. I neprávem nabité. My je nepotřebujeme.
1: To je pěkný vděk za všechno dobro, co jsem ti prokázala.
0: Pravila Adelaida na kvašení. Ale bylo pozdě bycha honit.

0: Štěpán s Faninkou odešli, v nedaleké vsi malý, ale hezoučký domek postavili a 7 dětí v něm spolu v lásce vychovali. Zle se jim nevedlo. Vždyť měli kupu grošíku, co Štěpán dostal za své jasnovidecké předpovědi. Na ptačí zrcátko však už jakživ ani nesáhli.
1: Bez tak by to zas k dobrému nevedlo.
0: Myslel si Štěpán. Ale pozor na něj dávali. Co kdyby přece jen někdy potřebovali zjistit, na kom, že to roste paví peří. Lakomá teta Adelaida se ze Štěpánova dědictví dlouho neradovala. Jednou v noci k ní přišli lupiči a o všechno všecičko jí obrali. Jen tu poslední sukni, co na sobě měla, ta jí zůstala. Štěpán pak rád a často brával svoje děti do lesa, aby se ho naučili znát a rozumět mu. A ze všeho nejmilejší mu byla Straka. Vždycky na ní zvesela zamával a pamatoval na ní i nějakým tím chutným soustem na přilepšenou. Kdo by chtěl to kouzelné ptačí zrcátko mít, musel by dosta let žít. A teď už děti. Nemeškejte, do přírody pospíchejte. A pozdravujte tetu Straku.

Byl pozdní podzim. Venku to zimavě fičelo, mračna slibovala sníh, ale rybník Pinclák neměl ještě ani ledový kříz. V takový čas nemají kluci co dělat. Za to studničtí ochotníci začínají připravovat novou divadelní hru, aby o Vánocích na bod hoží, jak si to Vítek plete, mohlo být divadelní představení. Stalo se, že k Frantíkům do krámu přišel pan Špilda, ochotnický režisér. Koupil za korunu 5 slaných rohlíků a že prý, jestli by páni rodiče dovolili Vítkovi sehrát s ochotníky jednu dětskou roli v příští hře. On to měl hrát sousedův Gustávek, ale ten má nějaké potíže ve škole a rodiče mu to zakázali. Tak kdyby snad váš Vítek, on by to jistě zvládl, uzavřel pan Špelda. Rodiče nebyli proti. Vítek ve škole žádné potíže neměl a ochotníci jsou spolek vážený, stejně jako místní hasiči nebo sokolové. Vždyť u Frantíků v krámě se dokonce prodávají vstupenky na každé jejich představení. Tak tedy začal Vítek dvakrát týdně docházet k Mědínkovům do sálu, který byl nejen sálem divadelním, ale i tanečním, tělocvičnou a vůbec důležitým společenským střediskem. Dostal se šítek s rozepsanou rolí a brzy pochopil, že na začátku druhého jednání má na jevišti sedět jako před chalupou, ořezávat kudličkou prut na píšťalku a odpovědět na několik otázek pana Bedřicha, který se jako vrací po letech z ciziny. Několikrát měl říci jo a několikrát ne. Jednou já pro ní skočím. A to bylo všechno. Jenom nepoplést, kdy jo a kdy ne. V roli měl napsáno, že má být v tričku a bos. Na jevišti bude léto, za to v sále bude psí zima. Přesto se Vítek od druhé zkoušky svlékal do trička a zouval si boty, aby to zahrál, jak se patří. Až se pan Špelda zlobil, že jim tam nastydne, a co potom? Tak poctivě a vážně Vítek tu úlohu bral. Nadešlo představení, sál pukal nedočkavostí, v zákulisí vládla zvláštní nálada, kdy se všichni těší a zároveň mají strach, jak to dopadne a zda si před sousedy neuříznou ostudu. I Vítek měl takové divné mravenčení okolo pupíku. Pan Špelda ho už nalíčil. Zatímco na jevišti probíhalo první jednání, Vítek si zul boty a svlékl se do trička, aby byl podle role a nakukoval za kulisami na jeviště. Když spadla opona a ozval se potlesk, všichni herci si oddechli. Je to dobré, publikum se baví. O přestávce zavládla v zákulisí dobrá pohoda. Staral se o to hlavně pošťák Ruda, který v téhle hře hrál Vandráka, co chodí sem a tam po světě, jen s rancem na zádech, kotlíkem a holí. Motal se po zákulisí, kde koho si dobíral, hůl na rameni a na ní kotlík. Najednou, jak se náhle za kýmsi otočil, bum, rána jako na buben. Vítek dostal tím kotlíkem do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. A hned do breku. Řval a řval, protože mu na čele naskočila boule jako tenisák. Tak teď má jít na jeviště? Přiběhl pan režisér Špelda. Nebreč, Vítku, to nic není, jen se utiš. Ale kde pak Vítek brečel a naříkal. Vlezte mi všichni na záda, měl jsem rád tedy nejdůležitější úlohu. Jak pak teď můžu na jeviště? A zalezl do samého koutku zákulisí, kde byly složeny dekorace na příští jednání a kam nebylo odnikud vidět. Tady se chtěl vyplakat ze svého neštěstí. Jak tak pofňukává, ozval se najednou nad ním zhora konejšivé. Tak už přestaň, ty kluku ubrečená, tohle se v divadle nedělá. Vítek se podivil, kdo tam v té výšce může být. Sedí tam na složených kulisách jakýsi pidi mužík a klátí nohama. No, to je dost, že si mě všim, povídá ten skřítek. Ty mě neznáš, že jo? Boris by znal, hraješ poprvé. A kdo tedy jsi? Zeptal se mezi dvěma škytnutími Vítek. Překvapením zapomněl brečet.
To tě poví každý. Já jsem totiž divadelní skřítek Brebt. Albrecht Brebt, jméno mé. A způsobí.

0: ani popotahovat. Za chvíli jdeš najvyště, jak by to vypadalo, řekl ještě skřítek Brept, ale to už pan Špelda rovnal herce na začátek druhého jednání. Vítek se ani jednou nespletl a říkal své jo a ne přesně podle role a tatínek s maminkou, sedící hned v druhé řadě a netušící, jaká hrůza se v zákulisí před chvílí přihodila, se tvářili docela spokojeně. Když Vítek odběhl z jeviště, jakože pro ní, pro slečnu Kláru, skočí, čekal ho tam už pan režisér Špelda, chytil ho do náručí a šeptl do ucha. Tak vidíš, křest máš za sebou, teď už jsi skoro jako velký herec. A pohladil ho po vlasech. Pak přišel výstup Vandráka, co ho hrál Pošťák Ruda s tím nešťastným Kotlíkem. Tak nejen, že mu Kotlík hned při nástupu spadl a rovnou na nohu slečně Kláře, co jí hrála starostovic Květa, ale jak otevřel pusu, určitě se zakoktal a něco popletl. Vítek už odlíčený a obutý na to koukal ze zákulisí a tušil, že skřítek Brept se činí. Tak třeba Vandrák měl říci, na faře se dobře vaří, ale řekl, ňafaři si dobře vaří. A tak to šlo celý jeho výstup. Pan Špelda se chytal za hlavu, ostatní herci buď bledli hrůzou, nebo se kousali dortů, aby nevyprskli smíchy. Obecenstvo v sále se bavilo. A když potom Vandrák na závěr svého výstupu na místo, tak zas, abych šel dál oholi s Kotlíkem, řekl zcela zřetelně. Tak zas, abych šel dál oholit se Kolíkem, ozval se dokonce potlesk. Všechno dopadlo úplně jinak, než jak si skřítek Brept představoval. Nešikovného pošťáka sice vytrestal, ale ten se namísto ostudy stal hrdinou hry, protože se obecenstvo při jeho popletených Breptech nejvíce zasmálo. Mami, ptal se Vítek, když si ho rodiče po představení odváděli domů, a nebyla moc vidět ta boule? Jaká boule, řekla maminka, vždyť žádnou nemáš. A dala mu přímo na tu bouli, velkou jako tenisák, něžnou maminčí pusu.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Lásko Bože, lásko, kde tě lidi berou? Hurínek a Mánička se milují. Je, to je zase den tohleto. Je. A hele, Hurvínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
3: Ahoj, Hurvínku.
2: Co je?
3: No nic. To už tě pustili ze školy.
2: Jak vidíš, nepustili. Pořád tam sedím.
3: Ale nech toho. Ty co pořád děláš?
2: To bys má ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
3: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout. No, jo. Je to snad tvoje lavička?
2: Není. A je snad tvoje?
3: Páni, s tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako ten... kohout na smetišti.
2: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
3: No.
2: Maničko, kdy mi sneseš vajíčko, ko.
3: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
2: A ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
3: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
2: Já?
3: Jo.
2: Největší bavič třídy?

0: abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček. Tak na to nemáš, chlapče.
1: Jako Hamáček?
0: Já.
1: No teda padnu.
0: Co máš proti Hamáčkovi?
1: Jsi do něj zamilovaná.
0: Já?
1: Jo.
0: Jak jsi na tohle přišel?
1: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
0: Co?
1: Hamáček a Máníčka se milují.
0: Teda já padám, taková hloupost.
1: Ale nezapírej. Vždyť to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
0: Mám.
1: No jsem přece na polavičku.
0: No koukám a co to?
1: No pěkně zblízka se podívej.
0: No.
1: No vidí?
0: Co?
1: Vidí?
0: No.
1: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
0: A umíš ty vůbec číst?
1: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
0: No, spíš poškolák.
1: No, to se ví, že umím číst.
0: No, tak se dobře koukni.
1: No a na co?
0: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
1: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
0: Jo, trapas to je. Protože H a M... Musí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hrvínek a Mánička.
1: Co?
0: No.
1: A jo.
0: No jo. No vidíš, no.
1: A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ,
0: zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku, což bys ty nikdy nedokázal.
1: To asi protože Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
0: Ty jsi tak nemožnej a hloupej. Hele, kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než v hlavě.
1: Co? Je to dobrý.
0: A nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
1: Já?
0: Jo.
1: To tady ani náhodou.
0: Jo.
1: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
0: Já?
1: Jo.
0: A na koho asi tam?
1: No na mě ne.
0: To bych měla na koho tedy?
1: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
0: Stejně tak natvrdlej.
1: Urostlej jako lípa.
0: Prostě dřevo, paře, sklace.
1: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
0: A nafoukanej.
1: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
0: To si teda pěkně foukáš.
1: A abys věděla, nafoukaná si ty.
0: Já?
1: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
0: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
1: Co?
0: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
1: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten vidí mozeček vás, ženských.
0: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
1: No?
0: No přece, že na velikosti nezáleží.
2: Tram ta da da, lekce čtvrtá, cesta do školy.
3: Do školy chodí každý jinak.
0: To ano, já ráda, Hrvínek nerad.
3: Já ale myslím, že cestu do školy má každý jinou.
2: Například kokrhel.
3: Počkej, jaký kokrhel?
2: No ten, co bydlí hned vedle školy, tatí, ten nemá cestu do školy vůbec žádnou.
0: No, tuhle přišel do školy v bačkorách.
2: A kolikrát se převléká z pyžama až v šatně.
3: No jo, tak kokrhel, no. na něm si toho moc nepředvedeme. Raději tedy zvolíme někoho jiného. Třeba takového toho chlapce s tím vyhovatým nosem, no, co má rezavé vlasy, no.
2: Myslíš Mňoukala?
0: Mňoukal není zrzavej.
2: Ale má pihy.
0: Ty má i brdečka.
2: Nemá.
0: Má.
3: Děti, prosím vás, nehádejte se. Já myslím toho kluka, co šel tuhle s mádičkou ze školy.
0: Tak to byl Kvákal, pane Spejble.
2: Ne, Chroustal.
0: Ale ne, byl to Kvákal.
3: Dost. Mňoukal nebo Kvákal, to je mně jedno.
2: Jo.
3: A já chci ukázat, jak různou mají ti chlapci cestu do školy.
2: Ale Mňoukal bydlí ve stejném domě jako Kvákal, takže mají cestu stejnou.
0: Mají.
3: Ale tak už toho nechte.
2: Dobře.
3: Raději se tedy obejdeme bez názorných příkladů.
2: Škoda.
3: Prostě. Každý z vás má cestu do školy jinak obtížnou a dlouhou.
0: Ano.
2: Ano.
3: Někdo jezdí třeba tramvají, žano.
0: Sím, Kvasničková z 5. A jezdí autobusem. 3 stanice.
3: No, tak to vidíte. Jeden má, jak říkáte, školu za rohem, jiný žák dojíždí nebo musí přejít širokou silnici, ale každý musí dávat pozor, kudy a kolem čeho chodí.
2: Já chodím kolem kanálu.
0: Já taky. Jenže je to spíš díra.
3: Takže říkej správně výkop, jo? Kopají nám před domem kanalizaci.
2: Já udělal u té díry výkop a jak jsem ten míč vykop, tak mi spadl do kanálu. A já si tam pro něj musel vlézt a teda to bylo pěkně hnusný.
3: No to je taky nápad, Horvajs, to mi snad ani neříkej.
2: Fakt?
3: Vlézt do kanálu.
2: Musel jsem.
3: Utrhne se hlína nebo písek, zavalí tě to a udusíš se.
2: Jak to?
3: Tak to. Písek i hlína mají obrovskou váhu a když na tebe spadnou, tak ti vytlačí z plic všechen vzduch.
2: Všechen?
3: Dočista.
0: Každou bublinku.
3: Musíte taková místa obcházet a pozorně se dívat, kudy chodíte, abyste nezakopli a někam nespadli.
0: No, ale my tu naši cestu náhodou umíme naspamět.
3: To si jenom myslíš.
0: Nemyslím, to vím.
3: I taková známá cesta je den co den jiná.
2: Jak to?
3: Přece jednou je mokrá a kluská, jindy zasněžená. Mění se počasím i roční a denní dobou. Takže třeba ráno, když jdete do školy, tu jezdí hodně aut a je to nebezpečné, ne?
0: No, no, to v poledne už jich jezdí méně, že mám pravdu, pane Spejble?
3: Právě.
0: No.
3: Protože v poledne je klid,
0: ano.
3: Čas oběda.
0: Ano.
2: A to si takové auto zajede na párek, že jo?
3: No tak snad spíš jeho řidič, ne? Na jídlo chodí řidiči a ne auta.
0: Jenže auta si dají pauzu, protože na ty řidiče musí čekat.
3: No dobře, no dobře. No. Takže, co si z toho odnesete?
2: Z toho auta?
3: Ale ne, z toho, co jsme si povídali. Jaké poučení si z toho všeho vezmete? No, páni.
0: No, že Mňoukal nemá tolik pich jako Brdečka. A že aby jsme nalezli do kanálu ani do výkopu.
3: No správně, a dál, Hurvínku.
2: A že nemáme chodit ráno do školy, anž to jezdí moc aut, což je nebezpečné.
3: No tak to věřím, tohle by se ti hodilo.
2: No dobrý, no.
3: Nechodí do školy, viď?
2: No to jo.
3: Ale do školy se chodit musí.
0: Ano.
2: No právě.
3: A my dospělí musíme chodit do práce. No víš, co se říká?
2: Vím, učení. Mučení.
3: A taky nejdřív práce, potom zábava.
2: To bych rád věděl, když se mám bavit, když ve škole dostávám zabavení samé poznámky.
3: No při vyučování ne, ale po škole máš na legrácky času dost, že ano. Ovšem, pozor.
2: Pov.
3: Důležitější než když se bavit, je vědět, kde se bavit.
2: No asi, že všude jinde než ve škole, jo?
0: Jo, tuhle nudle. Hele, třeba v divadle se nesmíš bavit, protože to by srušil ostatní.
3: Správně.
0: Ano.
2: No jo, Marunka.
3: A taky no. Nesmíš vyvádět na ulici tak, aby srušil kolem jdoucí.
2: Já, tak kde se tedy můžu bavit a hrát si?
3: No těch míst je dost, ne? Třeba doma, v tělocvičně, na hřišti, v parku. Prostě na místech tomu určených, jo? Hlavně si nehraj na silnici, to ne, to ne. Tam bys ohrožoval sebe i ostatní.
2: Kokrhel hraje všude, i na silnici.
3: Neříkej.
2: Fakt. Kudy chodí, tudy hraje na fukací harmoniku.
0: A já si zase, kudy chodím, hraje hudbu z Walkmana.
3: Ale tak to se mně nelíbí.
0: Mně někdy to, co poslouchám, taky ne.
3: Ale Mani, to ne, to je to nebezpečné.
0: Jak to, když se mi to nelíbí, tak to vypnu. Nebo si pustím něco jiného.
3: Ale přeci, když máš uši zacpané sluchátky, neslyšíš, co se kolem tebe děje a neštěstí je hotovo. No... A nejvíc je to nebezpečné tehdy, když vstoupíš do vozovky. Že ano. Takže připravte se na pátou lekci, kde si povíme o tom, jak bezpečně přejít vozovku.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Loupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Sebská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
3: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží, abys ty si mohl pohovět.
2: I poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
3: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
2: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Veď chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadil syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
4: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
2: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
3: Hle, blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
2: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

jak se Žíža Markétka chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla. To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje. Nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku. Král

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst. Za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu. Cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužičkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Prince lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král, ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu, to bylo ostudy, ale výsměch za čas přejde, na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let, a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa, ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu a tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ a ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Bez studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdybys jí ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostřední dceři, stříbrné princezně, která žila v zámku celém ze stříbra. Usadila prince ke stříbrnému stolu, na stříbrnou stoličku, na stole na stříbrném ubruse ležely stříbrné mísy plné těch nejlepších pokrmů. Když byl čas vrátit se na pastvu, podarovali ho stříbrným koněm tak silným, že ho ani 8 sluhů nemohlo udržet. Král Hub mu nalil 8 skleniček kouzelného elixíru a princ byl po jejich vypití tak silný, že by zvládl skrotit 8 bujných koní. Pak dostal stříbrnou píšťalku, na jejíž zapískání stříbrný kůň přicválá, ať je kde je, a nakonec ještě stříbrné brnění. I třetí den se mu na pastvě zjevil král Hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo do syta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
1: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král Hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli už seděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde 3hlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuly se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračích hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal tři dny a tři noci. Pak ho vzbudil král Hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny tři koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny tři draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračí hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

jak se naformana šejtročka zlé strhlo v lese. Jednou se vracel forman šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála šejtročkova chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. Co tam pořád vidíš, povídá šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. Kam jedeš, formane? Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. Pořád rovně po silnici. Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. Vezmeš mě sebou? Rozmyslím se, povídá šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl. A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného. Stejně jednou dojedeš, křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. Jsi divný, řekla, jako ošlehnutý od zlého vílího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila. Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá. Než smočíš lžíci v talíři, řeknu ti šejtročku něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí a pro škodu. Dám pozor, povídá šejtroček. Na čtvrtý den už se mu to všecko vytřáslo z hlavy. Jel tenkrát stejnou cestou a v tom začne Valach Žemlička táhnout přes krok a čím dál hůř. Jdou na tebe bzíkavice, zvolal z kozlíku šejtroček. Žemlička se ohlídne přes plec. Vedeš vůz znova k vílímu lesu. Šejtroček si ukázal bičem. Támhle jsou Vokšice a támhle les. Taky, že vedu. Valach Žemlička sám chtěl jít do Hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí. Kudy jsem namířil, tudy taky projedu. A neprojedeš, to křiklo z Vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz. A neprojedeš, volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí šejtroček nesvezl. Dnes mě svezeš, řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to vílí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta 11. mu skočila na záda a přichytila se ostrými nehty. Ostatní šlehají šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach Žemlička chtěl věrně za šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl o stromy rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu. Div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky víly s šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé, šlehejte ho ostružinou. Víly si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby šejtroček musel ještě víc do skoku. Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha, volá ta na zádech. V
Šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno. Před polednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u oje se třese valach žemlička dobíjela spěněný. Šejtročka, nevezeš? Povídá z největší starostí Julča. On sám teď veze, na to žemlička, tu 11. vílu. V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a žemlička otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen žemličkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k Vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

0: šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama. A všecky znova na šejtročka. V tu chvíli Formanu šejtročkovi tikala poslední vteřinka. Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá Forman šejtroček.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jsem červen, šestý měsíc roku. A víte, co důležitého se stane v čase mé vlády? Rozloučím se s jarem a přivítám léto. Třeba se mu bude také líbit pohádka o Ježkovi, kterou vám budu teď vyprávět.

0: Zima byla dlouhá, jaro nějaké, a tak se všichni těšili na léto. Jen počasí se tvářilo, že se ho to netýká. Ráno přihnal vítr tlusté mraky a pak už jen pršelo a pršelo. Z domu se na krok nedalo vyjít a doma bylo studeno a syrovo jako ve sklepě. Proč si nezatopíš? Zeptal se krtek Ježka, který se třásl pod peřinou.
1: Ani mě nenapadne, odsekl Ježek. Jednou už to léto musí přijít.
0: Jenže když přišlo, bylo už pozdě. Ježek kašlal, smrkal, v krku ho bolelo, že sotva mluvil.
2: Uvařím ti čaj s medem, nabídl se vrabec.
1: Já žádný med nemám, sípal Ježek. Zaleď ke kočce, ať mi ho pošle velkou sklenici.
0: Jenže kočka právě olízla poslední lžičku a med došel i krtkovi. Ježkovi nezbylo, než pít čaj s citrónem, ale bez medu, a potit se a čekat, až nemoc sama odejde.
1: To snad nebude nikdy, vztekal se.
0: Ale jednoho rána se probudil a vida. Kašel pryč, rýma pryč, v krku ho nebolí, juhu, zavískl, vyběhl před chaloupku a křičí na telegrafní dráty. Vyřiďte všem, že už nestůňu, ať ke mně přijdou na návštěvu. Byli tu co by dub, kočka, krtek i vrabec. Blahopřáli kamarádovi k uzdravení.
1: Teď se vám to mluví, ale já málem umřel, protože jste neměli med.
3: Příště uděláme větší zásoby, sliboval krtek.
0: Ježek se už klíbl.
2: Příště si vystačím sám, už vás nebudu potřebovat.
0: Když se vrabec nechápavě zeptal, jak to, Ježek se jen zatvářil tajemně.
2: Nechte se překvapit.
0: Víc neřekl. A tak se rozloučili. Cestou domů se krtek s kočkou dohadovali, jak a čím je asi Ježek překvapí.
2: Čím, čím? Pošklepoval se vrabec. Ničím, jen se vytahuje.
0: To ale vrabec nevěděl, že kousek od Ježkovy chalupy stojí starý opuštěný včelín a právě s ním měl Ježek velké plány. Sotva kočka, krtek a vrabec zmizeli z dohledu, spěchal ke včelínu. Nejdříve vyčistil všechny čtyři úly. Zděšení pavouci nestačili utíkat. Pak umyl zaprášené stěny včelína. Jen střechu nechal dešťům na starost. Za pár dní, když lesní zvonky zvonili poledne, byl včelín jako nový a Ježek už viděl, jak se do něj hrnou včely ze všech stran. Ale nehrnuli se. Včelín zůstával prázdný. Zato na louce včely pilně sbírali pil ze všech květů a odnášeli ho kdo ví kam.
2: Hned se nastěhujte do mého včelína,
0: zakřičel na ně Ježek. Ale včely jen bzzz a byli pryč.
2: Ty jsou ale nevychované, vztekal se Ježek.
0: Musíš se domluvit s královnou, vysvětlilo mu sluníčko. Počkej, já ti nějakou pošlu. A opravdu, za chvilečku tu byla veliká včela. Prošmejdila včelín od zhora dolů, ze předu, ze zadu a najednou, jako by se setmělo, obrovský včelí roj zakryl slunce a už byl ve včelíně. Pak šlo všechno jako o závod. Včely létaly z úlů pro pil, s pilem do úlů, od slunka do slunka, ani na okamžik se nezastavili. Za týden Ježek usoudil, že už je medu dost,

0: Francisky. To jsou mi ale nápady vybírat med na jaře. A kdy teda? Vňukal Ježek.
1: Tady se všechno dozvíš a taky naučíš, řekl Krtek a podal Ježkovi tlustou knihu Všechno o včelách a včelaření.
0: Ježek mu poděkoval a pak už pilně studoval. Být včelařem, to nestačí jen mít včelín. To se musí také rozumět včelám a starat se o ně. Kočka, Krtek i posměvačný vrabec se nestačili divit, jak rychle se Ježek všemu naučil. I včely si to pochvalovali a tak, když nastal ten správný čas, nachystali soudek medu pro něho a po soudečku i pro jeho kamarády. To, aby je v zimě nebolelo v krku a netrápil je kašel. Telegrafní dráty všechno roznesly do celého světa a odtamtud zase vyřizovali Ježkovi pozdravy plné chvály. Ježka to těšilo, jak by ne? Chvála každého potěší, zvláště když je zasloužená.
2: V akci je Hubert. Sláva to sice byla, ale lichožrouti si ji nestačili užít. A vzít nohy na ramena taky nestačili, protože za dveřmi vysokým hlasem ječila Květu Žvoráčková a basem hřměl Bernardin Hubert. To profesora Kadeřábka vzpamatovalo. Celou záchranou akci samozřejmě viděl, ale byl tak fascinovaný tím, co všechno lichožrouti dokážou, že se ani nepohnul. Jen jeho ruka se míhala nad blokem, kam si všechno chvatně kreslil a zapisoval. Teď se ovšem musel pohnout ke dveřím, nebo mu z nich podnájemnice Voráčková nadělá třísky. Na malou skulinu je pootevřel, byli pořád zatarasené tím botníkem a vztekle šeptal: paní Květuš, vraťte se okamžitě do postele, tady se nic neděje. Paní Květuš v noční košili vyděšeně o krok ustoupila, ale Hubert profesora odstrčil a už funěl na prahu jeho pracovny. Do lichožroutů jako když střelí. Každý z nich skokem splynul s něčím, co měl nejblíž. Tohle se museli naučit už jako mrňata. Co? No, že největším nepřítelem lichožroutů je pes. Jak to říkal Hihlíkovi děda? Pamatuj si, chlapče, že nejhorší jsou jezevčíci a teriéři, ale každý čokl bez rozdílu se už jako malé štěně učí trhat lichožrouty a začíná na ponožkách. Žádné chameleonské triky na hafany neplatí. Ať si lichožrout splyne s čím chce, psům je to fuk, protože jdou po pachu. Prostě si lichožrouta vyčenichají. A Bernardín to teď názorně předváděl. Sotva Čango splynul s fíkusem v květináči, Hubert fíkus povalil, když Ramses ze zíku splynul s profesorovou bačkorou, Hubert se do ní zakousl a když ze sebe Pepa Padrát udělal smetáček, tak si s ním Hubert začal pohazovat. Jen k Vasilovi se nedostal. Vasil se totiž odrazil od křesla a mohutným skokem dopadl až na psací stůl a tam splynul s životem lichožroutů. Byla to ta nejlepší skrýš, jakou si mohl vymyslet. Dokonalá finta. Bernardina by tím pravděpodobně obelstil, ale profesora, kde pak? Ten vyrazil jako lvice, když na její mládě zaútočí buvol. Přitiskl se k němu na prsa a bránil ji vlastním tělem. Vasila vytřásl, své životní dílo zachránil, ale jinak všude kolem sebe viděl jen spoušť. Povalené terárium, skácený fíkus, rozbitou vázu a

0: Prtá s vyplazeným jazykem. Bernardín toho měl dost. Všechny lichožrouty z pracovny přece vyhnal. Tak proč tu pořád ještě nějakého vetřelce cítí? Někde docela blízko, kam se mohl schovat? A kdo to je? Bo? Položil si hlavu na tlapy, usilovně přemýšlel, mocně slintal a nevěděl. Ale my to víme. Přece když Hubert vrazil do pracovny, každý lichožrout splynul s něčím, co měl nejblíž. A Tullamore junior to měl nejblíž k Hubertovi. Skočil mu na záda, zavrtal se mu do kožichu, ale pak se za žádnou cenu z té jeho nečesané, zašmodrchané srsti nedokázal vyproskit. Dokonale s Bernardínem splynul a teď ho začal zuřivě kousat a škrábat a kopat. Hubert zavil překvapením i bolestí. Ta bolest mu nasadila ostruhy. Vyrazil z bytu a jako splašený kůň pádil noční ulici. Zatímco veselá partička šlapala po schodech k půdě. Záchranná akce se podařila. Tullamora juniora z klece dostali a k tomu ještě to psisko. To nebyl pes, hlaholil Vasil. To byl metrák čistý váhy, vycvičený na lov lichožroutů. A nevěděl, kam dřív skočit, smál se Ramses.
1: Chtěl jsem ho trochu přiškrtit, ale víte, že by ho bylo líto.
0: Vytahoval se Čango škrtič, jen Pepa Padrát neříkal nic. Pořád se ohlížel dozadu ke schodišti.
2: Hele, myslíte, že šel napřed?
3: Kdo jako? Nechápal Vasil.
2: Přece šéfu junior.
0: Vysoukal ze sebe Padrát. A bylo to jako, když nezahřímá a rovnou uhodí blesk.
4: Prácha! Kde zůstal Tulík? Vyděsil se Ramses.
0: Pepa Padrát naprázdno polikal a Čango škrtič dostal škytavku.
3: Třeba na nás nečekal. Nejspíš už je doma, vypráví, jak jsme ho zachránili.
0: Chlácholil je i sebe Vasil.
3: Jenže on doma není, řekl Ramses s mrazivou jistotou. Kdyby tam byl, tak jsou tyhle dveře do kořán a táta by tančil břišní tanec.
0: Až tohle Vasila přesvědčilo. Párkrát to už v minulosti zažil. Když se velkému šéfovi povedlo pořádné ponožkové bingo, takhle to oslavoval. Tančil břišní tanec a tleskal si do rytmu. Za dveřmi půdy však nikdo netleskal ani nedupal.
3: Jen žádnou paniku, hoši.
0: Pokusil se Vasil o úsměv. Zkuste si každý vzpomenout, kdy jste ho viděli naposledy. Ramses si uvědomil, že je to jen ztráta času. Najednou si připadal o pár let starší a rozumnější než ještě před několika dny. A hlavně věděl, co ho čeká, když přijde domů bez bratra.
3: Já se vrátím, řekl. Třeba tam ještě je. Možná se někam schoval. A teď nemůže ven. Já se u profesora vyznám, to přece víte.
0: Vasil popadl jeho ruku do své tlapy.
3: Klobouk dolů, mladej, zachraptěl. Koukám, že bys byl rád velký šif jako tvůj otec.
0: Ramses nejdřív zrudl píchou, ale pak k vlastnímu překvapení odpověděl,
3: no, to snad ani ne.
0: A seběhl ze schodů. Dveře do profesorova bytu zůstaly tak, jak je Hubert při svém úprku rozrazil. Ramses vklouzl dovnitř. Uměl jako všichni lichožrouti chodit docela neslyšně, ale teď tu mohl klidně dupat.
3: profesor Kadeřábek by ho stejně nevnímal. Stále ještě stál uprostřed pracovny se životem lichožroutů v náručí, zdrcený a zároveň úžaslý ze všeho, co se tu před chvílí událo. Ramses mohl v klidu prohledat všechny skrýše, které tu s bráškou měli. A když se potvrdilo jeho chmurné podezření, že Tullamore junior ani v bytě, ani v domě není, nahoru se už nevracel. Ano, Ramses se odhodlal.
5: Musím bratra najít. Co se stalo, je taky moje vina. Neměli jsme tam chodit. A když profesor bráchu chytil, tak jsem se měl radši taky nechat chytit. A ne vzít roha a pak se krčit za trámem a poslouchat, jak táta zuří.
3: Ramses si tohle všechno říkal nahlas. Vlastně to úplně vykřikoval, ale nikdo ho neslyšel. Lidé i lichožrouti v okolních domech spali. Nikde se nesvítilo. Ulice, po které se Ramses při zdi plížil, byla temná a prázdná.

Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbluňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak čičosi? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vylez. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka. Ta naše má bílé vousy. Na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy. Chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak? Ty jsi divná, maminka, bradu máš? A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši dvě šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
3: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy, a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Malá čarodějnice z Abraxasem pěkně pohodlně pluly nad vrcholky stromů a hluboko dole viděly skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím,
0: urazil se Abraxas,
1: ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy. Tě, co té je potom? No, moc a moc, zvolal havran. Jeje, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže si na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežlutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipo-Jakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.

0: Kouzelník Magnus. Do jedné říše vpadlo nepřátelské vojsko. Odkud přišlo, nikdo nevěděl. Nepřátelští bojovníci pálili tiché dědiny, drancovali je a obyvatelstvo nemilosrdně ubíjeli. Lid sice často postavil se jim na odpor, vždy ale podlehl. Kamenné jeho zbraně tříštily se o těla cizích bojovníků, jež byla od hlavy až k patě pokryta temným, tajemným oděním z neznámé tvrdé látky. Z téže hmoty byly vyrobeny meče, kopí i palcáty nepřátel. Podobalo se, že veškerá říše bude podrobena cizinci. Král uposlechnul rady svých důvěrníků a obrátil se k mocnému kouzelníku, jež obýval prostranou jeskyni ve vysokém vrchu, kterýž byl složen z nerostu tvrdého barvy černé. Kouzelník poklonil se nízko králi a ptal se ho, čeho žádá. Mocný muži, ty znáš mnoho a jistě dovedeš nám poradit, jak bychom se zbavili nepřítele, jež hubí moji říši, oznamoval král. A kdo je ti škůdcem? Otázal se kouzelník. Podivní bojovníci, kteří jsou nezranitelní, jejich zbraně hrozně řádí mezi mým lidem. Kouzelník odstoupil od výklenku a odestřel hustou záclonu. Objevila se lesklá plocha. Kouzelník zapálil před výklenkem hranici dříví a potom nalil červené tekutiny do plamenů vysoko šlehajících. Hustý voný dým naplnil jeskyni. A když se rozptýlil, bylo vidět v lesklé ploše tlupu podivně zahalených a ozbrojených mužů. To jsou oni, ti černí bojovníci, zvolal král s ustrnutím. Tiše, pane můj, tiše, žádal kouzelník a přiklonil ucho k lesknoucí se ploše. Ozval se hukot jako vzdáleného větru. A když stichnul, bylo slyšet podivná slova, králi i jeho rádcům nesrozumitelná. Posléze zanikla opět v hukotu. Oheň uhasnul, záclona spadla. Co ti zvěstuje tvé mluvící zrcadlo? Co to je? Ozval se král nedočkavě. Zrcadlo praví. Nepřátelští bojovníci jsou proto nezranitelní, že jejich oděv je zhotoven z tvrdého kovu. Z něhož ukuty jsou i jejich zbraně. Zrcadlo radí, ať král odnese na vrchol tohoto pahorku svoji korunu i veškeré své klenoty. Mocní velmožové, ať sem také vloží své skvosty. Vše, ať je umístěno tak, aby bylo již zdáli vidět. A jiného nepraví zrcadlo nic? Divil se král. Takové opatření přece nás nezbaví nepřátel. Spíše povzbudí jejich lakotu. Dělej tak, jak chceš, pane můj. Chladně se uklonil kouzelník a pohroužil se opět do čtení tlusté knihy. Jejíž listy byly z tenkých dřevěných destiček pomalovaných divnými značkami. Král odešel nespokojen. Kouzelník, jehož jméno bylo Magnus, sice již několikrát dobře mu poradil, avšak tentokrát jest nepochybně se svou učeností u konce. Mluvil tedy o něm s opovržením. Avšak rádcové jeho domlouvali mu, aby si nerozhněval mocného muže, a posléze jej přemluvili, aby zkusil, co mu Magnus navrhoval. A tak se také stalo. Královská koruna i zlaté a stříbrné šperky, hojně drahokamy posázené, zaleskly se v záři sluneční že zrak oslepovali. A hle, pojednou přihnal se zástup bojovníků, černých jako bouřlivý mrak. Když uviděli poklady na vrcholu, zajásali a hnali se vzhůru. Avšak co to? Kroky jejich pojednou váznou. Král vidí oknem svého paláce, která k cizinci marně se namáhají postoupit kupředu. A než by 10 napočítal, stojí všichni na stráni jako přimrazeni. Ruce se zbraněmi směřují k zemi. Nikdo ani údem nepohne. A když nepřátelé ani později se nevzdalovali, uznal král, že zrcadlo přece jen dobře poradilo. Rychle svolal své bojovníky, třímajíce v rukou kamenné mlaty, hnali se na cizince a hned jali se do nich bušit. Ovšem bez úspěchu, neboť kámen drtil se o nepřátelské odění. Cizinci se nehnuli, jenom vykřikovali podivná slova. Zbrojnuši královi vyrvali jim zbraně. Avšak mocná síla táhla meče, kopí i palcáty k zemi, takže jich nemohli udržet. Teprve spojenými silami podařilo se jim zbroj dopravit k úpatí vrchu. Potom obtočili ruce, nohy i tělo nepřátel pevnými provazy a s napětím veškerých sil stáhli je z vrchu. Na rozkaz králův byli cizinci uvrženi do ohromného podzemního žaláře, kdež dostávalo se jim jen skromné potravy. Říše byla zbavena nebezpečí. Jásající lid provázel krále, jehož družina nesla drahocené dary k jeskyni kouzelníkově. Magnus však nepřijal darů. Rovněž odmítl nabízenému hodnosti u dvora královského. Nežádám si ničeho, než aby mne nikdo nerušil v mé jeskyni, řekl Magnus. Když král seznal, že kouzelníka nepřemluví, odešel s vroucími díky. Uplynulo několik měsíců. Nejsilnější bojovníci královi nosili nyní jen těžké odění a tvrdé zbraně, které byly odněly uvězněným nepřátelům. Král zatoužil, aby veškeré jeho vojsko mělo také takové zbraně, neviděl však, z jaké hmoty byly vyrobeny. Vyptával se tedy zajatců a sliboval jim svobodu a poklady, když mu prozradí tajemství výroby. Avšak cizinci nerozuměli jeho řeči a on zase nechápal smyslu jejich slov. Posléze vyslal král nepřátelského vůdce a několik jeho druhů v průvodu strážek jeskyni kouzelníkově a prosil mocného muže, aby zajatcům tlumočil jeho přání. Ty se s nimi zajisté dorozumíš, neboť jsi učený, zakončil svoji řeč. Magnus se usmál, zakýval hlavou a potom oznámil několika různými jazyky žádost královu, vůdci nepřátel. Zajatec stále vrtěl hlavou, že nerozumí. Posléze sebou trhnul. Kouzelník zahovořil jeho mateřštinou. Vyslechnul řeč mocného muže, vůdce se obrátil ke svým druhům a radil se s nimi. Konečně prohlásil, že vyhoví královu přání, avšak jen tehdy, bude-li jim zaručený volný odchod do jejich vlasti a dostanou-li velikou odměnu. Když Magnus pověděl králi, čeho si vůdce žádá, král ihned svolil ke všemu. Nyní ukázal vůdce cizinců na vrch a řekl: tento pahorek se stává z rudy, ze které u nás dobýváme železo. To jest kov, z kterého vyrobeno naše odění i naše zbraně. Naučíme zdejší lid z rudy kov připravovat a zpracovávat. Magnus se zasmušil. Když to poví králi, bude zničeno milé jemu obydlí. A nemýlíš se? Otázal se cizince. Nikoli. Duda je táž jako u nás. Naše však se nevyznačuje onou podivnou silou, kterou nás zde zadržela. Té síly dodalo pahrbku moje umění, objasňoval Magnus. A když králíš netrpělivě naslouchal hovoru jemu nesrozumitelnému, Magnus se odhodlal všechno povědět. Hned ale vyprosil si na králi, aby cizinci pátrali v zemi po podobných pahorcích. Doufám, že je naleznou a moje obydlí, že zůstane ušetřeno. Král, ač nerad, svolil. Již příštího dne objevili cizinci menší pahoreček z téže rudy. Za jejich dozoru královi podaní tavili rudu, hotovili nástroje a posléze kuli odění i zbraně. Když zdejší lidé byli náležitě vycvičeni, odešli cizinci za hranice, obtíženi zlatem, stříbrem i drahokamy. Král měl nyní mnoho železných bojovníků. Ve své zpupnosti podnikal časté výpady do sousedních zemí a vracíval se s hojnou kořistí. Magnus byl roztrpčen touto netušenou změnou povahy krále, dosud vždy míru milovného. Domlouval mu, napomínal ho, avšak marně. Posléze rozkázal král, aby byla zpracována také ruda pahorku, v němž měl Magnus svoje obydlí. Chtěl mít vojsko ještě mocnější, potřeboval železa na zbraně. A když přišli kovkopkové, Magnus se zachmuřil. Tato ruda učinila z vás zlé lidi, ať tedy zmizí z tohoto království. Postavil se na vrchol, mávnul rukou, zazněl strašlivý praskot, vrch rozletěl se na nesčíselné množství kousků a kovkopkové s ustrnutím zřeli před sebou rovinu. S vrchem zmizel i Magnus. Později nacházeli královi podaní kousky oné rudy, jež dosud přitahovala malé částky železa. Byla jich dohromady jen skromná hromádka. Většího ložiska rudy už nenalezli. V upomínku na kouzelníka říkali oné rudě Ruda Magnova, což později změnilo se v název Ruda Magnetová.
1: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
2: Máš i prohlídnout. Já.

0: Jarku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnac.
0: A což o to mě taky. Ale je taková drobátko tento nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte, pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kratší o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halim, Halim. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme s sebou tyhle fidlátka?
0: Ty ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Japa, co? V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takové šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
3: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo? Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak José získal princeznu za hádanku. Byl jeden chlapec, jmenoval se José a měl tuze těžký život. Narodil se jako poslední ze 7 hochů a bratři si z něj náramně utahovali, protože oni uměli už dávno všecko, co se on teprve musel učit. Začali ho proto považovat za hlupáka. A to byl omyl. José měl v malíčku víc chytrosti, než oni všichni v hlavách. Jen musel ještě vyrůst. Jednoho dne, to už José dospěl, si otec zavolal všechny syny a pravil. Já i matka si už chceme odpočinout. Proto vám rozdělím půdu a budete se živit sami. K hospodaření ale potřebujete ženy. Jděte do světa a najděte si dobré manželky. Do měsíce, ať jste zase zpátky. Matka vám přichystala jídlo na cestu, tak se pěkně oblečte a můžete rovnou vyjet. Já také, otče? Zeptal se José. Nejsem na ženění ještě příliš mladý? Když jsem řekl, že si nevěstu půjdou hledat všichni, platí to i pro tebe, zamračil se otec. Jen jsem zvědav, která bude chtít hlupáka jako si ty. Tak se bratři vypravili za nevěstami. Někteří šli do sousední vsi, někteří dál. Věděli, kde pěkné dívky hledat, chodili totiž často tancovat a uměli s děvčaty vlídně rozmlouvat. José šel, co noha nohu mine, přemýšlel a tu ho na cestě předhonila četa vojáků. Stát! Vykřikl velitel. Jsi náramně podobný zloději, kterého už dávno hledáme. A než se José nadál, měl spoutané ruce a vedli jej do vězení. Tak skončil hoch v temné kopce. Pro nic a za nic tam trčel a dočista si zoufal. Až k večeru se ve dveřích otevřelo okénko a za ním se zjevila nejhezčí dívčí tvářička, jakou José do té doby viděl. Oči, řasy i vlasy měla černé jako noc, ale pleť bílou jak hedvábí. Byla to královská princezna, která měla moc dobré srdce a tajně, aby její otec nevěděl, nosila vězňům jídlo na přilepšenou. Joseho, jak se na princeznu díval, napadlo, že taková nevěsta by se mu velice líbila. Ale pak si uvědomil, kde je a smutně sklonil hlavu. Přijal košík s večeří a tiše poděkoval. V noci pak pořád musel na princeznu myslet a věřte nebo ne, jí se vedlo zrovna tak. On totiž José byl náramně pěkný hoch. A tak se stalo, že se ti dva do sebe velice zamilovali. Princezna přicházela denně do vězení a José jí vyprávěl o své rodině, jak a proč se vydal do světa a také, jak se octl ve vězení. Princezna zas povídala, že je jí v tom velkém paláci smutno, že by ze všeho nejradši hospodařila někde na vsi. Slovo dalo slovo a José dívku požádal, zda by si ho nevzala za muže. A ona přikývla. To bylo jistě velice pěkné, ale když je od sebe dělili mříže a kamenné zdi, tak si oba museli lámat hlavu, jak by se José z vězení dostal. A zrovna v té době se král rozhodl, že princeznu provdá. Chtěl jí vyhlédnout toho nejmoudřejšího ženicha na světě, protože bohatství měl sám dost. Dal vyhlásit, že princeznu dostane ten, kdo dá králi hádanku, kterou neuhodne.
Král se totiž pokládal za velkého mudrce a nic jej tak nebavilo jako hádanky. Umíte si představit, jak se José cítil, když viděl oknem z vězení ty řady uchazečů o princeznu? Nápadníci byli velcí, malí, tlustí, tencí, mladí i staří. A každý si hned myslel, že právě on je ten chytrák nad chytráky. Ale všem sklaplo. Král jejich hádanky snadno uhodl. Před bránou už není nikdo, ohlásil mu jednoho dne služebník. To snad není možné, žasl král. Bál se, že princezna zůstane na ocet. Všichni svobodní muži se už dostavili a byli tam i Joseho bratři, ale žádný s hádankou neuspěl. Ještě zbývají vězni, napadlo králova sluhu. Tak jsem s nimi, řekl král. Když hádali všichni, ať mají také možnost.

jsi přece ty, pane králi, rozesmál se Jose a všichni lidé. Ráno, tedy na začátku života, lezou po čtyřech. V poledne, to je v mládí, chodí vzpřímeně po dvou. A večer, tedy ve stáří, se opírají o hůl. Chodí tedy po třech. Zrovna jako ty, pane. Král musel uznat, že chytřejšího muže by pro princeznu těžko hledal a dal tedy rovnou vystrojit slavnou svatbu. Po svatbě se Jose se ženou vydali ve zlatém kočáře do jeho rodné vsi. Ale Jose dal zastavit před vesnicí a v prostých šatech šel sám domů. Uplynul právě měsíc a jeho bratři seděli s nevěstami u stolu. Když viděli, že Jose jde sám, dali se do smíchu. To jsme si mohli myslet, že toho hlupáka žádná chtít nebude. Co na plat, vzdychla matka. Zůstaneš tedy s námi, ale nezbylo mi už pro tebe nic k jídlu. Musíš vzít zavděk suchým chlebem. Nevadí, maminko, řekl Jose. Moje žena jede za mnou a veze mi oběd. A jak to dořekl, vjel na dvůr zlatý kočár. V něm seděla princezna a na klíně držela košík, právě ten, ve kterém vždy nosila jídlo Josemu do vězení. Jenže teď byl plný nejlepších lahůdek. To panečku všechny bratry smích hned přešel. Jose si pak postavil veliký statek a s princeznou v něm šťastně žili až do smrti. Měli mnoho dětí, všechny byly pěkné po mamince a chytré po tatínkovi.

0: Sloupy se zákony krále Ašóky byly objeveny všechny. První dorazili na tábořiště veverky, krátce po nich světlušky a po světluškách poštolky. K překvapení všech doběhly do tábora ještěrky až jako čtvrté. Podívej se ty, bamberáku, že jsme tu poslední, sepsouval Vavík Sedmihláska, který klusal s protaženou tváří. Esmeraldě se kutálely po tvářích slzy a pofňukávala. Ty nenatahuj, ty poletíš do vody v teplákách se Sedmihlasem, houkl na ní vedoucí družiny. Zkušenému družiníkovi totiž selhal tah s předsunutou dvojicí. Kdykoliv družina luštila nějaký nápis na místě, poslal dopředu Esmeraldu se Sedmihláskem, aby našli další Ašokův sloup, byli nejmladší a nejméně zkušení členové ještěrek. Těžko tedy mohli přispět svou radou k rozšifrování textu. Sloup však najít mohli a také ho vždy našli dříve, než dorazil zbytek jejich družstva. Pařez s textem 5 R.A. O.Q.V. J.A.E. O.A. J.A.G.F. a tak dále našli dokonce bleskově. Viděli totiž, jak se od něho zvedají světlušky, ale neviděli, že na pařezu sedí na schválničci. Jak by je také mohli vidět? Na schválničci jsou přece neviditelní. Esmeralda se Sedmihláskem civěli na nápis a tu jim na schválničci začali našeptávat.
1: Zkuste to vyluštit sami. Vždyť to nic není. Pětka je přece klíč.

0: Prostě každé páté písmenko před tím, co je v nápise.
1: A nebo každé páté za tím, co je v nápise.
0: Než přiběhne Vavík s družinou, budete to mít hotové.
1: Proslavíte se. Oni si myslí, že když je někdo malý, tak nedokáže vyluštit jednu zašifrovanou řádku.
0: Jen se do toho dejte.
1: To.
0: Bůh ví, kdy přijdou.
2: Esmeralda se Sedmihláskem si tedy lehli u sloupu, ze kterého se ku podivu, ale my víme proč, linula vůně připáleného kotlíku. Dali se do luštění, ale zabrali se do toho tak, že zapomněli na svou družinu. Ta je přeběhla dva další Ašokovy sloupy, našla sloup s Azbukou, ale nenašla dva nejmenší členy družiny. Musela se pro ně vracet a ztratila spoustu času. Nora zkusila získat čas tím, že nevyluštěné šifry rozdělila mezi dvojice světlušek. Malá Mahulena s Hasivkou dostali na zkoušku text, který začínal čistící pět. Kalous a Pérovec dostali za úkol sestavit zákon z přeházených slov napsaných Azbukou. A Nora s Vlasatkou, nejzkušenější ze světlušek, si nechali tu zapeklitou morzeovku. Nedávala smysl, ať jí zkoušeli, jak chtěli. A ke všemu je mátla ta chybná osmička. Vavík ovšem docela zřetelně šeptal Aťce, že je tam pár chyb, ale jinak, že je to jasné. To bych rád věděl, v čem to pořád packáme, uvažoval Vlasatka. Především je tam ta špatná osmička, psaná jako tři čárky a tečka. Správný znak pro ní jsou tři čárky a dvě tečky, přemýšlela Nora. Jenže my tu máme tuhle chybu šestkrát. Podívej se na ty další chyby. Pětkrát je tam tečka, dvě čárky. Dvakrát je tam něco jako obrácené C, tedy tečka, čárka. A jednou obrácené Z, dvě tečky, dvě čárky. To přece nemohou být chyby. Tolik chyby Radim s Voloďou v šifrách neudělali. My máci, chytil se za hlavu Vlasatka, že to bude obrácená morzeovka. Že tečky budou znamenat čárky a čárky budou prostě tečky. V té chvíli se vyřítil Hejkal k Radimovu stanu a v ruce mával Ašokovým zákoníkem. 50 bodů mají veverky v kapse, zbadla Nora. Piš, 30 bodů taky není k zahození, vracel jí do života její zástupce. Začal jí diktovat první slovo z převrácené morzeovky. Dávalo naprosto jasný smysl koupání. Pak už to šlo všechno jako na drátkách. Jenže kolem také přešel Vavík s čistopisem pro Radima. Byl otrávený, protože 50 bodů uniklo jeho ještěrkám jen o fous. Přibližně o minutu. A Esmeraldu se Sedmihláskem hledali pěkných pár minut. Nora s Vlasatkou dokončili svou zasmolenou šifru a vyřítili se na Kalouse. Jak si daleko? Ono mi to pořád nedává smysl, omlouval se družinový vtipálek a úplně ztratil smysl pro humor. Pokoušel se sestavit zpřeházená slova, ale žádný zákon mu z toho nevycházel. Kde si vzal tu čárku na E? Z textu je přece obyvatele a ne obyvatelé, výjel na něho Vlasatka. A kde si vzal otazník? Pár minut na to sestavili přesné znění tohoto zákona. Do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. A protože Pérovec mezi tím správně vyluštil další nápis, právě tak jako Mahulena s Hasivkou, získali světlušky aspoň 20 bodů za třetí místo. Na to druhé nebo dokonce první místo chyběl tomuto týmu sestavenému z nejvýznačnějších světových osobností přece jen profesor Bedřich Hrozný, který geniálně rozluštil písmo starých chetitů. Zákonník krále Ašoky byl pak slavnostně vyvěšen na táborové nástěnce a stal se zákonníkem táborovým, zněl takto. Za prvé, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. Za druhé, do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. Za třetí, pitná voda se bere jen ze studánky. Za čtvrté, je zakázáno rozdělávat oheň bez vědomí vedoucího. Za páté, ve stanech se nejí ani nepřechovává jídlo. Za šesté, koupání je dovoleno jen v hodinách stanovených denním řádem, ale pouze za přítomnosti vedoucího a plavčíků. Za sedmé, do kuchyně smí vstoupit vstoupit během vaření jen vedoucí a kuchaři. Za osmé je zakázáno vyhlásit poplach nebo volat o pomoc bezdůvodně. A za deváté každý je povinen dojít až na latrinu i v dešti a v noci.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakýmu malýmu Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
1: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
0: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
1: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
0: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
1: To je ona, řekl tiše Egon.
0: Jaká ona?
1: Helenka.
0: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
1: To nic.
0: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
1: Líbí se ti?
0: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a odmyší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
1: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
0: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
1: Odjela na nějakou misi do Afriky.
0: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
1: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla.
0: Divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestali.

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo obí.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
2: Ty se tu paseš?
1: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
3: Vážně?
1: Podivil se beránek.
2: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
1: vykládal ten myslivec.
3: Já bych se tam odvážil.
2: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
3: No, třeba až se na pasu,
1: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk. A hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
3: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
1: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
3: A vida. No, to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
1: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou večer Křemílek povídá.
2: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
1: A Vochomůrka honem řekl.
2: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
1: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
2: Co je? O, co by bylo?
1: Dopálil se Vochomůrka.
2: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
1: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
2: A kde teď budu spát já?
1: Staral se Křemílek.
2: Třeba se mnou.
1: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
2: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
1: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
2: Budu si to na vás dva pamatovat.
1: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
2: I ty pustíš,
1: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
2: Řeč mi ho nevyvrátíš.
1: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
2: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
1: povídá Vochomůrka.
2: Teď něco uvidíš.
1: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
2: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
1: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprve zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
2: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
1: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
2: Mám vás dost, vy dva.
1: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
2: Já už nemůžu.
1: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
2: Mě neošálíš,
1: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
2: Už toho mám všeho dost,
1: zafunil Ježek.
2: A už tě držím.
1: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
3: Jak Honza ke štěstí přišel. Byl jednou jeden chasník, říkali mu Honza. A ten sloužil 7 let u pána. A pak řekl, pane, už jsem vám sloužil dost, rád bych zase domů, k mámě, dejte mi moji mzdu. Pán odvětil, sloužil si mi věrně a poctivě. Jaká byla služba, taková bude odměna. A dal mu kus zlata, velký jako chasníkova hlava. Honza vytáhnul z torny šátek, zlato do něj zavinul, hodil si to na záda a vydal se na cestu k domovu. Jak si tak spokojeně vykračoval silnicí, tu uviděl jezdce, který si to cválal kolem na čiperném koni. Ach, povzdychl si Honza. To ježdění je, koukám, krásná věc. To si jeden sedí jako na trůnu, nezakopává o kameny, šetří podrážky a přece jede, ani neví jak. Jezdec, který to slyšel, zastavil a zvolal. Honzo, tak proč běžíš pěšky?
4: No, já musím. Vleču domů tuhle hroudu, je to prý zlato, hlavu za to nedám, ale už mne pěkně tlačí na zádech.
3: Víš co, řekl jezdec, můžeme si to vyměnit. Já ti dám koně a ty mi dáš tu hroudu zlata.
4: Je, ze srdce rád, řekl Honza, ale říkám vám, budete se muset s tím klumplem vláčet.
3: Jezdec se stoupil, vzal si zlato a Honzovi pomohl na koně, do rukou mu vložil uzdu a řekl. Když nepůjde dost rychle, musíš zamlaskat a zvolat hop. Honza byl z duše rád, když si teď seděl na koni a ujížděl. Po malé chvíli jej napadlo, že by mohl jet rychleji. Tak začal pomlaskávat a volat. Hop, hop. Kůň se dal do cvalu a dříve, než by se jeden nadál, schodil Honzu do příkopu u cesty. Kůň by mu jistě utekl, kdyby ho nechytil jeden sedlák, který tou cestou přicházel a hnal sebou krávu. Honza si přepočítal údy a zvedl se opět na nohy. Byl ale roztrpčený a sedlákovi řekl, to je jen k zlosti, tohle ježdění. Jeden si na klisnu vyskočí a hned mu jde o život. Už na ní nikdy nesednu.
5: To ta tvoje kráva, to je jiné koření. Jeden si spokojeně vykračuje vedle ní a ona mu ještě dá každý den mléko, máslo a sýr. Co bych za to dal, kdybych měl krávu?
3: Nu, řekl sedlák, jestli v ní máš takové zalíbení, já tu krávu vyměním za tvého koně. Honza souhlasil s tisícerými díky a zatímco se sedlák vyšvihnul na koně a ujížděl pryč, on před sebou poklidně hnal krávu a myslel na ten šťastný obchod.
4: Mám sice jen kousek chleba, ale jinak mi nic nechybí. Můžu si k němu dát máslo nebo sýr. Když budu mít žízeň, tak se napijím mléka. Srdíčko, co více si můžeš přát?
3: Když dorazil k jednomu hostinci,
5: Zastavil se, snědl s velkou radostí dočista vše, co u sebe měl, oběd i večeři, a za posledních pár haléřů si poručil půl sklenice piva. Pak hnal krávu dál stále tím směrem, kde ležela jeho vesnice. Ale blížilo se poledne, bylo čím dál větší horko a teď se dokonce ocitnul na otevřené pastvině, po které by měl v tom žáru jít ještě nejmíň hodinu. Horko bylo k nesnesení a jazyk se mu lepil na patro. Snadná pomoc, pomyslel si, podojíš si krávu a napiješ se. Přivázal krávu k suchému stromu a protože neměl vědro, položil pod ní svoji koženou čepici. Ale ať se snažil sebe více, nevydojil ani kapku mléka. A protože se k té práci stavěl dosti nešikovně, došla zvířeti nakonec trpělivost a zadníma nohama mu uštědřilo pěkný kopanec. Milý Honzík se svalil a nějaký čas o sobě nevěděl. Šťastnou náhodou šel zrovna tou cestou řezník, který vezl na trakaři mladou svini. Copak, copak, volal na Honzu a pomohl mu vstát. Ten mu vyprávěl, co se mu přihodilo. Řezník mu podal láhev a řekl, napijte se, to vám pomůže, ta kráva žádné mléko nedává, je to starý kus, ta se hodí tak akorát k potahu nebo pod řeznický nůž. Ajajaj, řekl Honza a poškrábal se na hlavě. Kdo by si to byl pomyslel? No, je to věru dobré, když se doma zabíjí. Člověk má pak fůru masa, ale pro mne je hovězí málo šťavnaté. Jo, kdybych tak měl mladou svini, to by chutnalo rázem jinak. A k tomu ještě ty klobásky. Poslyš, Honzo, řekl řezník. Z lásky k tobě ti tu krávu vyměním za svoji svini. Je, pán Bůh vám zaplať za takovou dobrotu, řekl Honza. Předal krávu a vzal si svini a šel dál. Jak si tak zvesela vykračoval a přemítal, že mu vše jde podle přání, potkala-li ho nějaká mrzutost, i hned se našlo nějaké pro něj výhodné řešení, přidružil se k němu nějaký chasník, který nesl pod paží pěknou husu. Popřáli jeden druhému dobrého dne a Honza se mu jal vyprávět o svém štěstí, jak vždy opět dobře a výhodně vyměnil. Ten chasník mu pravil, že tu husu nese na křtiny jednoho dítěte. Jen si potěškejte, pokračoval a popadl husu za křídla. Je pěkně vykrmená, celých 8 týdnů jí poctivě spali šiškami. Kdo si do takové pečínky kousne, aby si 3 dny od mastnoty čistil hubu? Baba, řekl Honza a potěškal husu v rukou. Je pěkně těžká, ale moje svinka je taky pěkný kousek. Ale chasník si svini zamyšleně prohlédnul ze všech stran, pokýval hlavou a řekl, poslyšte, s tou vaší svinkou se to má podivně, ve vsi, kudy jsem právě procházel, zrovna takovou ukradli starostovi. A já se bojím, že zrovna vy ji máte v rukou. Starosta vyslal lidi a bylo by to věru nadělení, kdyby vás i s tou sviní dopadli. To nejmenší by bylo, že by vás strčili do temného žaláře. Dobrého Honzu pojala úzkost. Ach, bože, řekl, pomozte mi, vy si s tím jistě budete vědět lépe rady.
4: Vezměte si moji svini a dejte mi vaši husu.
5: No, dobrá, udělám to pro vás, odvětil mu chasník.
4: Nechci mít na tom vinu, že byste upadnul do neštěstí. Vzal sviňku a upaloval postranní cestičkou pryč.
5: Dobrák Honza, který se jí ke své velké radosti zbavil, s husou pod paží kráčel k domovu.
4: No, když se to dobře uváží, řekl si sám pro sebe, mám z té směny opět užitek. Nejdříve dobrou pečínku, potom množství tuku, který se vyškvaří. To bude na chleba nejmíň na čtvrt roku. No a nakonec krásné bílé husí peří, které si nechám nacpat do polštáře a potom si na něm budu sladce spát. No to bude mít matička ze mne radost.
5: Když procházel poslední vesnicí, vandroval tudy zrovna se svou károu brusič nůžek.
4: Kola hrkala a on si k tomu vyspěvoval veselou písničku.
5: Honza zůstal stát a zadumaně se na něj díval. Pak konečně promluvil.
4: Dobře se vám vede, když si tak vesele zpíváte.
5: Ano, odvětil brusič, řemeslo má zlaté dno. Pořádný brusič je muž, který kdykoliv sáhne do mošny, vždy v ní najde peníze. Ale kde jste koupil tak krásnou husu?
4: Já jsem ji nekoupil, nýbrž jsem ji vyměnil za svini.
5: A tu svini?
4: No, tu jsem získal za jednu krávu.
5: A tu krávu? Tu jsem dostal za koně. A toho koně?
4: No, za toho jsem dal hroudu zlata velkou jako moje hlava.
5: No a to zlato?
4: To byla moje odměna za 7 let služby.
5: Vy jste si, koukám, věděl vždy rady, řekl brusič. Vám by jistě peníze v torně cinkaly, neboť na co sáhnete, přitom se vám daří.
4: No, ale jak to mám udělat? Zeptal se Honza.
5: Musíte se stát brusičem. K tomu nepotřebujete nic jiného než brusný kámen a to ostatní přijde samo od sebe. Tady zrovna jeden mám. Je sice trošku poškozený, ale nechci za něj mnoho. Když mi dáte tu husu, bude váš. Berete?
4: Jak se můžete ještě ptát, odvětil Honza. Stanu se tím nejšťastnějším mužem na zemi. Mít peníze, kdykoliv sáhnu do torny. Co bych se měl více starat?
5: A podal husu brusiči. No, řekl brusič. Podal mu brousek a spole zvednul velký balvan. Tu k tomu máte ještě pořádný kámen, na kterém můžete vyklepávat staré hřebíky. Vezměte si ho s pánem Bohem. Honza spokojeně kráčel a oči mu zářily radostí.
4: Narodil jsem se na šťastné planetě, zvolal. Všechno, co si přeji, se mi daří jako dítěti štěstěný.
5: Mezitím, protože byl už od časného rána na nohou, na něj dosedla únava a také ho soužil hlad, neboť všechno jídlo samou radostí, že získal krávu, spořádal najednou. Jen s velkou námahou šlapal dál a každou chvíli musel zastavovat, neboť kámen ho nemilosrdně tížil. A tak mu přišla myšlenka, jak by mu bylo dobře, kdyby nemusel nic vláčet.
3: jako hlemíšť se doplazil k obecní studni na kraji vsi. Chtěl si tu odpočinout a osvěžit se čerstvým douškem vody. Aby se mu kámen a brousek nepoškodili, opatrně je položil vedle sebe na okraj studny. Pak se posadil a sklonil se, aby se napil, ale neopatrně strčil do kamenů a oba muž bluňkli do vody. Honza, jak je uviděl utopené v hlubině, radostí povyskočil, pak pokleknul na kolena a se slzami v očích velebil pána, že z něj to břemeno sejmul, neboť ho velmi tížilo. Teď jsem šťastný, volal, jako nikdo na tomto světě. A s lehkým srdcem a osvobozen od veškerých břemen uháněl pryč, dokud nebyl zas u své matky.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku fujá. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové. Ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle. Měli bychom si honem postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, chaloupku, přitakávali bratříčci. Chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky.
1: Roch, roch, roch, zroští, zívlo prasátko z proužky.
0: Kde pak sláma, kde pak roští? Na babici fujavici platí jenom cihly. Takhle to růžové prasátko řeklo rovnou.
2: A hrome, do bratříčku jako když píchne, hned se jim ocásky začaly kroutit.
3: A to já s tebou z cihel stavět nebudu, vypísklo prasátko z puntíky. Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou, dvakrát pole obejdu, trochu slámky seberu a chaloupka je na to tata, pěkně zlatá. Celička mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej,
3: ňo, ňo, ňo, to je voňo.
1: To se ví, jaké pak cihly. Chaloupka z chrastíčka, tam bude teplíčka,
2: zívlo si prasátko z proužky. A herc, herc, už rylo rypákem támhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští, ani vidět ho nebylo.
0: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali, vykviklo dotčeným hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet. A prasátka na to volání nevytáhla ani rypáček.
3: Och jo, tak jsem tu prasátko růžové zůstalo docela samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám.
1: Roch, ňoch, ňoch, rach, ňach, ňach,
2: svorně se chechtala obě prasátka.
3: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác.
0: Růžové prasátko to všechno slyšelo a jak bylo celé od té námahy zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku trochu vyfoukneš, tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně. Sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli. A fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pšá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho pudrového cukru, kam ses jen podíval. Pšá! Ale jednoho dne se v tom studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko z puntíky. Hned dostal na to prasátko hlad. Rohamňam, rohamňam. Slyšíš mě? Povídám. Prasátko z puntíky, otevři.
3: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále. Snad mělo prasátko zůstat potichu.
4: Jen počkej, já ti dám.
5: Ještě ti zaspívám, Fik mikr, ham ňam ňam.
2: Zle se kouknu,
5: na vítr houknu,
2: chaloupku ti sfouknu.
3: A hned taky zafoukal.
2: Fiu,
3: docela maličko.
2: Slámka se rozlítla jako to peříčko. A bylo po chaloupce.
3: Ještě, že prasátko stačilo utéct. Ještě, že jsem já, prasátko, ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky. Jo, jo, honem.
2: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, cap, dup. Uviděl chaloupku z roští, prasátka dvě.
5: Rham, rham, ňam.
2: Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
1: Ale chaloupku zroští máme, z vlka si nic neděláme.
3: I pro pána krále. Snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky, od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
5: Počkejte, já vám dám. Ještě vám zaspívám. Fik mikr, ham ňam ňam.
2: Zle se kouknu, na vítr houknu,
5: chaloupku vám sfouknu.
3: Zafoukal vlk. Fuj, fuj. Chaloupka se zhoupla.
2: Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš.
5: Fuja.
2: A bylo po chaloupce.
3: Sotva, že prasátka stačila utíkat. Ještě, že jsem já, prasátko, ubohé své holé puntíky zachránilo.
1: Ještě, že jsem já, prasátko, ubohé své holé proužečky ušetřilo.
3: Chrň, chrň, chrň, honem za růžovým bratříčkem. Ňo, ňo, ňo, honem.
5: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo.
1: Roh, líná jsme byla a ošklivá.
2: Ňo, ňo, ňo, ošklivá.
1: Teď nás za to vlk žene závějema.
2: No, poplakali si bratříčci všichni a pak si začali blaženě pochrochtávat,
3: když v tom cap, cap, dup, už tu byl zas ten vlk.
2: Uviděl chaloupku z růžových cihel a uvnitř prasátka hned tři. První mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka,
3: druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek.
5: Hrhamňam, hrhamňam.
2: Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
5: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme. Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mikr, ham ňam ňam.
2: Zle se kouknu, na vítr houknu,
5: chaloupku vám sfouknu.
3: Nadul se vlk jako dudy.
1: Fuj!
3: Jenomže ať foukal, jak foukal, ať se zle koukal, na vítr houkal, chaloupka z cihel nic. Pořád tam sedí jako hříbek.
5: Tlapkama se opíral, ocasem dotíral,
3: nakonec do vrátek hlavou bouchal.
2: Jenom si boule nadělal. A byly to boule, na mou věru, jako cibule.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla, Liso, budeš s námi čekat na nový rok? No to teda určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že to je dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci, kdy začíná nový rok. Že prý smím. A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lase a Bose. A já jsem jim řekla, Brita, Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. Ale se řekl, Bose, Ole a já budeme taky čekat, už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to kluci vyvzpomněli právě teď a že chtěli být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi, ale dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý. Dědeček je tak hodný, šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že je možné dovědět se, co se nám přihodí v příštím roce, když rozstavíme olovo a vlijeme je do studené vody. Když prý pak ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Panečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s 5 svíčkami. Kolem něho jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je vždycky hrozně prima, řekla Anna. Lasse, Bose a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmátravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu. Ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi kapsle už jsme znali z dřívějška. Ale pak už se nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří, ale bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se rozhodli přikrást ke dveřím klukovského pokoje a podívat se klíčovou dírkou, co dělají. Já tam nic nevidím, řekla Brita, která se podívala první.
8: Oni tam nejsou.
7: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
9: To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem. Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu Lasovu kapsli a tou je probudíme. Bum! Ozvalo se hned za námi. Až jsme nadskočili, jak jsme se lekli.
7: Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna.
9: Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů na všechny staré bedny a pověšené šaty.

0: pivo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok.
1: Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje a když viděli, jak jsme si to krásně zařídili se svíčkami, ohněm v kamnech a zkrátka se vším,
0: rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám.
1: Bose běžel pro jejich jablka, ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umyvadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova stvrdnul, vyndal ho, dlouho si ho prohlížel a pak povídal:
2: o tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
0: Ho, ho, ho, zasmála se Anna. Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy.
1: Můj kousek olova vypadal nějak divně.
2: Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
1: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála. Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme hodně jablek a ořechů a pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli pěknou hru z oříšky. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita: desem kouř. A Anna odpověděla: běžím na půdu. A Brita se jí zeptala: kolik kluků si bereš sebou? Pět, řekla Anna. A protože Brita měla v ruce zrovna pět oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů. A Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla dvakrát tolik oříšků, než kdokoliv z nás.
0: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli a hned se na ni natáhl. Ale netrvalo to ani dvě minuty a usnul.
1: Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc, že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lasse, kolik je hodin.
0: Půl jedenácté, řekla Lasse.
1: Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že snad nikdy nebude 12 hodin, ale nakonec přece jen bylo.
0: Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné.
1: Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijde. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme: ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné.
0: Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát.
1: Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy a odvlekli jsme ho do jeho postele, ale ani přitom se neprobudil. Lasse ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli.
0: Ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil,
1: řekla Lasse.

0: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovi z kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
2: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
2: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?

0: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
1: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
2: Už klíbla se kvočna.
0: Se slepicemi není žádná řeč,
2: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
1: Z cesty, no tak, tak, no tak,
2: ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty.
0: To jsou krásné kačenky,
2: jásala Káťa.
1: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
0: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
2: Osmělila se Káťa.
0: Chodili bychom se spolu koupat.
1: No tak, to tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod. Plavbě zdar.
0: Jen se tolik nevytahuj,
2: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
0: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
2: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
0: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
2: Vešla dovnitř a už měla na jazyku:
0: jednu vanilkovou, prosím.
2: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
0: Je to vajíčko na prodej?
2: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
0: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
2: A Káťa utíkala domů.
0: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
2: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
0: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
2: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská, jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
0: No ne, to jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
2: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
0: Ty budeš určitě čistokrevný oříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
1: Ještě nijak,
2: přiznalo se štěně.
1: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
0: Co třeba Hektor?
1: Vypadám snad jako doga.
0: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
2: zkoušela Káťa.
1: To už tu bylo.
0: Pajda.
1: No dovol.
0: Už vím, Alík.
1: To je strašně obyčejné.
2: Ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
0: Jméno vymyslíme potom. Teď musíme udělat něco důležitějšího.
2: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
0: To je jenom fén, hlupáčku.
2: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
1: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
2: Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
1: Tak to je konec,
2: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
1: S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
2: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
1: Rychle pryč,
2: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
1: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
2: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
1: To taky není ono. Tu to máme.
2: A vytáhl věnec špekáčků.
1: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, mňam, ty píšou. To je přímo báseň.
2: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
0: Už se to nese,
2: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
0: No počkej,
2: soptila.
0: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
2: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
0: Že on mi utekl, už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč.
2: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
0: Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda.
2: Tohle už psík nemohl vydržet.
1: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
2: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
0: Takhle mě vylékat,
2: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
0: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
1: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
2: vrtěl pejsek ocáskem.
1: Můžeš mi tak říkat.
2: a nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se Škubánkem kamarádi.

0: ledovci, udělám z ní lednici.
1: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
2: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
1: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
2: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
1: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
2: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
1: Tak já ji někde ve městě čmajznu, zaradoval se Jihlík.
2: Už je pozdě.
1: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
2: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu, dneska ho čekala velká svatba. Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
1: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda.
2: Sbohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone.
1: Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to sbohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat si Písek. No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína. A teď se na našeho Cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden? Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Žáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Prumcaj se dal do šití střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by cipíska nezaslechl od někud z lesa žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Žáholci, aby se poohlídl po cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla cipíska.
5: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
4: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže. Ale když si pro cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
5: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
4: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: O vanilkovém rohlíčku, který měl smůlu. Vanilkový rohlíček seděl v rohu horké trouby na plechu a pekl se. Většina jeho bratříčků už dostávala zlatavou barvu, ale on byl pořád ještě žlutavě bílý. Trouba totiž vzadu špatně pekla. Snad nás Otíkova maminka nevyndá předčasně, děsil se rohlíček, protože kamarádi z prvních řad už začínali pokřikovat. Haló, jsme upečení, vyndejte nás, nebo se spálíme.
3: Ne, nevyndávat, nejsme do pečení, křičeli naopak rohlíčci vzadu.
2: Do toho se najednou otevřela dvířka trouby.
3: Ano, ano, na vzduch, do cukru, volali zase přední rohlíčci. Ne, ne, zavřít, nechat v troubě, křičeli nešťastně ty zadní.
2: Tak to je konec, pomyslel si náš rohlíček a propadl smutku. Ale Otíkova maminka dobře znala svoji troubu. Vyndala plech, otočila ho a znovu strčila dovnitř. Oddychli si svorně všichni rohlíčci. Tak je to správně, pomyslel si náš rohlíček a spokojeně se v horku zavrtěl, protože cítil, že už brzy bude do křupava. A to se také stalo. Přesně v tu správnou chvíli se trouba znovu otevřela a Otíkova maminka vytáhla plech ven.
3: Výborně, výborně. Výborně, teď už se nemůže nic stát, radoval se rohlíček, který ještě netušil, že nebezpečí přichází většinou z té nejméně očekávané strany. Sotva maminka vyndala plech z trouby. Už tu byl otík, neposlušný, rozmazlený a nadmíru mlsný chlapeček. A nemohl se dočkat, až maminka obalí rohlíčky ve vanilkovém cukru a rozhodl se celou věc uspíšit. Otíku, nech to, je to horký, varovala otíka maminka. Ale kde pak otík? Sáhl rovnou po našem rohlíčku. Au! Vykřikl a upustil ho právě na půl cesty mezi plechem a vanilkovým cukrem. Rohlíček spadl do škvíry vedle sporáku a zůstal ležet na špinavé, studené podlaze. Ještě zaslechl někde vysoko nad sebou hlas otíkovy maminky, která vykazovala synáčka z kuchyně, a pak už nic.
4: Halo, halo, já jsem tady, křičel rohlíček, ale odpovídala mu jen plechová ozvěna stěny sporáku.
2: Sny vánočního štěstí se rozplynuly. Kdo si na něm takhle pochutná? Koho potěší o Vánocích? Rohlíčku bylo do pláče.
4: Halo!
2: Chtěl znovu vykřiknout, ale hlas mu uvázl v krku. Jen malý kousíček od něj, v šaru stísněného prostoru, stál pavouk. Kýval se ze strany na stranu a prohlížel si rohlíčka spoza dlouhých nohou. Byl veliký, tmavý a tučný.
4: Nesnězte mě, pane pavouk, vykoktal rohlíček. Mě upekli pro otíka.
5: Tak pro otíka, řekl pavouk. Ty myslíš, že si tě zaslouží víc než já?
4: No, to nevím, znejistil rohlíček. O tom jsem zatím nepřemýšlel.
2: Pavoukovi bylo rohlíčka líto. Pavouci vůbec nejsou tak zlí a oškliví, jak si lidé většinou myslí. Navíc se blížil Štědrý den a konec konců pavouk na sladkosti nikdy moc nebyl.
5: Pomůžu ti odtud, řekl. Stejně mi tady překážíš v cestě.
2: Rohlíček by nejraději samou radostí pavouka objal, ale bál se, že by se mu mohl udrolit růžek, takže se jen zeširoka usmál a nedočkavě zakýval hlavou. Vánoční cukroví je na sebe totiž nadmíru opatrné, aby na porcelánových mísách vypadalo pěkně. Pavouk chytil rohlíčka předníma nohama a pomalu ho vystrkal z úzké škvíry ven.
5: Tak, už jsi spokojený, zeptal se.
2: Rohlíček na tom byl sice podstatně lépe než před chvilkou, ale od mísy s cukrovím, která stála na kuchyňském pultu, ho stále ještě dělila nepřekonatelná vzdálenost.
4: Musím nahoru, pomyslel si. Tady by mě zametli do koše.
2: Potřeboval bych se dostat k ostatním rohlíčkům, osmělil se. Pavouk si povzdechl, ale protože v kuchyni právě nikdo nebyl, řekl si, že se porozhlédne, co by se dalo dělat. Rychle vylezl po dveřích skřínky a zmizel v pootevřeném šuplíku na příbory. Rohlíček byl moc zvědavý, co se bude dít, a tak zakláněl hlavu, div, že si krk neukroutil. Nejdříve bylo ze zhora slyšet jen všelijaké rachtání a cinkání, ale po chvilce se nad okrajem šuplete objevila vidlička.
5: Pozor tam dole!
2: Vykřikla a přehoupla se přes okraj. Ještě než rohlíček stačil vypísknout leknutím, sletěla dolů a zazvonila o podlahu.
4: Co se to tam děje?
2: Ozvala se otíková maminka, ale otík, který zrovna v pokoji tajně ujídal linecké koláčky, měl plnou pusu a nemohl pořádně odpovědět.
5: Ahe, padla vylichta,
2: zamumlal a tím pro něj naštěstí celá záležitost skončila. Vidlička se otočila k rohlíčku a řekla: nic se neboj a vylez si na mou rukojeť. Rohlíček sice nic nechápal, ale udělal, co mu řekla.
5: Tak, už můžeme,
2: zavolala vidlička nahoru, ale to už se nad okrajem šuplete objevila palička na maso. Naklonila se dolů a začala se odvážně kývat na hraně. Sem, tam,
3: sem tam a už padala dolů přímo na protější konec vidličky. Bum, prásklo to a cink, cinklo to a vidlička se zhoupla a vymrštila rohlíček vysoko do vzduchu. Letěl plavným obloukem přes řadu umytých talířů, přes šuplík s příbory a panem Pavoukem, přes kostkovanou utěrku a nakousnutý rohlík, až přistál rovnou na míse s vanilkovými rohlíčky. Ještě, že se tím nárazem nezlomil. Děkuju, křičel šťastný rohlíček. Teď už bylo všechno v pořádku. Stačilo jen ležet se svými bratříčky v bělostné míse a čekat na mlsného otíka. Sny vánočního štěstí se vrátily. Děkuju, pane Pavouk, křičel rohlíček, ale Pavouk už raději spěchal za sporák do úkrytu. Měl ostatně nejvyšší čas. Tak otíku, co je to tam? Zavolala maminka, která zaslechla podezřelý rámus. Otíku, opovaž se tam nechat nějaký nepořádek. To nejsem já, bránil se dotčeně otík, ale co naplat, zamířil do kuchyně. Otráveně sebral vidličku a paličku, strčil je do šuplíku a pak, aby se odškodnil za tu námahu, nahlédl do mísy s cukrovým. Rohlíčky se zatetelily očekáváním. Cukrový obal bíle zazářil a vanilka pronikavě zavoněla. Ale otík hleděl na něco jiného. Jeden rohlíček vůbec nebyl obalený v cukru. Naopak, vypadal ušmudlaně, jako by se válel někde za sporákem nebo co. Takovou nepřístojnost otík nesnesl. Vzal rohlíček a šup s ním ven z otevřeného okna. Kde pak, aby se namáhal s obalováním v cukru? To je moc práce. Vyhodit něco oknem je přece mnohem zábavnější. A tak náš nešťastný rohlíček dnes už podruhé letěl vzduchem. Tentokrát ho však nečekala útulná porcelánová mísa plná vonavých bratříčků, ale umrzlá, zledovatělá cesta. Tvrdě dopadl na studenou zem, až se mu odlomil jeden růžek. Halo, pane Pavouk, pomoc, zavolal rohlíček, ale jeho slova odnesl vítr a první sněhové vločky ho zastudily na těle. Tady zmrzne na kost, nebo se rozmočí v tajícím sněhu. V každém případě ale zůstane bez užitku. Nikdo si na něm nepochutná. Nikoho nepotěší v čase radosti a vánočního ticha. Píp, píp, píp, píp, píp. Zapípalo to najednou nad jeho hlavou. Rohlíček otevřel oči a uviděl dva ptáčky. Oba načepířené, aby se alespoň trochu bránili třeskuté zimě. Píp, píp, ty krásně voníš. Kdo pak jsi? Já jsem rohlíček. Vánoční cukrový, vykřikl rohlíček s nadějí v hlase. Píp, píp, máme hlad, ale ty asi nechceš, aby tě snědli obyčejní vrabci, viď? Tebe upekli pro otíka. Rohlíček se usmál v návalu nečekaného štěstí. Ne, ne, ne, ne, řekl tichonce. Myslím, že jsem tu právě pro vás. Jsou přece Vánoce. A byly Vánoce. A sněhové vločky pomalu slétaly dolů z nebe a z oken se linula jemná vůně vánočního cukroví.

0: Anččin výlet po řece. Když Marcelka dávala v zahradě čaj, byly samozřejmě všechny panenky pozvány, Ančka, plechový vojáček, Indián a všechny ostatní i čtyři maličké krejcerové panenky v krabičce od cívek. Po báječné hostině se zázvorovými koláčky a mlékem byly panenky ovšem hrozně ospalé, aspoň tak Marcela usoudila, proto je všechny kromě Ančky odnesla domů, kde je uložila do postýlek, aby si hezky odpoledne zdřímly. Ančce Marcela zatím řekla, aby se na zahradě bavila sama jak může. Ančka čekala tedy na Marcelu a protože neměla nic jiného na práci, pozorovala mravenečky, tahající se od ropty, které jim Marcela hodila. Tu najednou slyšela za sebou dupot psích nohou. Bylo to štěně Fido. Štěně dobíhlo k Ančce a dívalo se na ní. Pak přistoupilo k ní a štěkalo jí do obličeje. Ančka chtěla vypadat hrozně přísně, ale nemohla schovat svůj široký namalovaný úsměv. Ty si chceš hrát, viď? Fido zaštěkal a začal po Ančce skákat. Čím víc se Ančka usmívala, tím víc Fido dorážel, až ji konečně chytil za šaty a tahal se s ní. Tohle byla báječná zábava pro štěně, ale Ančce se to naprosto nelíbilo. Kopala a škubala sebou, jak nejvíc mohla, ale štěně myslelo, že si Ančka hraje. Fido vyběhl ze zahrady a běžel po cestičce na louce, každou chvíli se zastavoval a dělal, jako by se hrozně zlobil. Přitom vždycky silně Ančkou zatřásl, až jí přízová hlava byla o zem. Bum, bum, bum, bum. Potom vyhodil Ančku do vzduchu, kde sebou dvakrát až třikrát zatočila, než spadla zase na zem. Při této zábavě ztratila zástěru a přízové vlasy měla už hodně uvolněné. Před potokem jim přiběhlo po lávce naproti jiné štěně.
1: Co to tam máš, Fido? Baf, řeklo a čichalo k Ančce. To je Ančka. Baf, odpověděl Fido. Báječně si spolu hrajeme. Vidíte?
0: Fido skutečně myslel, že se to Ančce líbí, když se s ní točil a házel ji vysoko do vzduchu. Samozřejmě se mýlil. Ale hra se ku podivu brzy skončila. Druhý pes chytil Ančku za šaty a utíkal s ní po louce. Fido štěkal těsně za ním. Uprostřed můstku chytil Fido psa a teď se o Ančku hrozně tahali. A jak se tak tahali, váleli a škubali, Bůh ví, jak se to stalo, že se Ančka převážila přes okraj lávky a spadla do vody. Psi byli velmi překvapeni a Fido toho opravdu litoval, protože si vzpomněl, jaká k němu byla Ančka vždycky hodná a jak ho zachránila před rasem. Ale proud už Ančku unášel a všecko, co mohl Fido dělat, bylo běžet podél břehu a štěkat. A teď vy si jistě myslíte, že se Ančka utopí, ale ne. Ona krásně plula, protože přece byla vycpaná čistou bílou vatou. Voda jí tedy nemohla tak rychle prosáknout. Po chvíli se psi během pobřehu unavili a cizí štěně utíkalo přes louku domů s cáskem vesele zdviženým, jako by nic nebylo provedlo, zač by se mělo stydět. Ale Fido se vracel nešťastný domů. Jeho malé psí srdce krvácelo pomyšlením, že on je příčinou toho, že se Ančka utopí. Ale Ančka se neutopila ani pomyšlením. Ve skutečnosti dokonce usnula, protože pohyb proudu, jaký unášel, byl tak kolíbavý, zrovna tak, jako když ji Marcela houpala, tak spokojeně spala a plula po proudu, až narazila o balvan. Chtěla si na něj vylézt, ale mezi tím voda tak prosákla její hezkou, čistou, bílou vatou, že Ančka byla velmi těžká, a nemohla tedy vůbec lézt. Musela tam tedy zůstat a čekat, dokud Marcela s tatínkem nepřišli a nenašli ji. To víte, že se po ní scháněli. Našli kusy její zástěrky na louce, kde si Fido s cizím štěnětem s ní hráli. Pak šli podél potoka, až Ančku šťastně našli. Když tatínek Ančku vylovil, Marcela ji tak pevně k sobě přivinula, že voda z Ančky tekla proudem na její zástěrku. Ale Marcela byla tak šťastná, že našla Ančku, že si z toho vůbec nic nedělala. Pospíchala s ní domů, kde ji svlékla z mokrých šatů. Pak ji posadila na červenou židličku před kamna v kuchyni a přinesla k Ančce ostatní panenky, kterým pak přečítala pohádky, zatímco se Ančka pařila a sušila. Když už byla proschlá, řekla maminka, že je ten čokoládový dort, který se v troubě pekl, již hotov, a dala Marcele veliký kus, aby mohla její dceruška uspořádat novou hostinu. V noci, kdy celý dům už spal, zdvihla se Ančka na posteli a řekla panenkám, které ještě nespaly: já jsem tak blažená, že se mi nechce ani trochu spát. Víte, ono asi to cukrové srdce se mě ve vodě rozpustilo, takže je mám teď v celém těle. A proto se ani trochu nezlobím na Fída, že si se mnou tak hrubě hrál. Tak byly všechny panenky také spokojené, protože spokojenost je velice nakažlivá, zvláště když se mají všichni vzájemně rádi.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta,

bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonoš s brašnou. Tehdy svolal pošmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí kůže.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlast a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sýrů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za sýry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbá tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánu. Vive la France a žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejším dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

A když bylo ticho, Horáček řekl: hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? My bysme ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl: ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová? A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi: člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí, od kdy já mám nějakou prýmovou krabici a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl: člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit. Já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného. A my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán. A ten jim nakonec pěkně prožené faldy. A Šebestová se zastavila a řekla: teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum. To ti toho psa není ani trochu líto? Co když Horáček tu krabici někde ztratí? Nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl: Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká? Kdo riskuje, vyhraje. Uvidí, že to dobře dopadne. A odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice, a Jonatán byl najednou ten tam. Na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl: děkám. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce, a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal: a nechoďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl: Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou: já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl: to je přece jednoduchý, čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána, a potom se budeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla: aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla: tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu. Chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si: máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. A zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva, a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá, a Horáček řekl: čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk,

0: jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každý, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl, to je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl, Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka. Prosím vás, my bychom si přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli a Šebestová si vzdychla. Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela, s takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař, ten strčil zvíře pod rentgen a řekl, milá paní, ten vás Jonatán sežral dvě želvy a ty želvy dosud žijí, pojďte se podívat, želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou a paní Kadrnošková také kroutila hlavou, to jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl, víte, pro mě záhadou něco jiného, sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla, tak si pro toho píska pojďte. Dopadlo to dobře. A Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam a zvěrolékař řekl. Všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě. To víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukradl. Ten pes to nemá ze své hlavy. To má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. a příští den museli Horáček s Pažoutem do ředitelny. Stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: Hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali. Bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: A máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo Pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: Prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. Odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: Víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: Takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku na čo.

0: to bude fajn.
1: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
2: Přesně tohle mi řekl můj táta.
1: Co?
2: No, že svět je malý.
1: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
3: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla. Než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník a v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pytlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili. Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekli, popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček, Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím. Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka. Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč. V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky. Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny. Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího. Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly, dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás. Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti. Nač pak stůněš, Hrompaci? Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice. To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
5: Já něco zkusím, řekla víla Amálka.
4: zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali Ohníváči. Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč. Co mi chceš, Amálko? Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka. Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají. Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo. Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skálit.
5: Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu? Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy